Ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě pořád, neotravuj. Jolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám, ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. No říká, furt mě to tady prohazujete? Čert, aby se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásné chvilky. No Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A... říká, čuč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo. A říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A... ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přezdívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka. Já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, protože já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak jo, vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století naspět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 1991 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo a on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat. Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života, ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí, já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce a mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to o vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukázal.

0: Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Vážení přátelé, u gramofonové desky se vám nabízejí dvě možnosti. Za prvé je velice skladná. Stačí malá škvíra, do té desku vložíte a nepřekáží. Ovšem, dáte-li ji na gramofon, je to nebezpečí, že vám na nějakou dobu otráví život. Autor mluveného, jak říkají klasikové, živého slova, nemůže z těchto variant nikdy přesně odhadnout tu pravděpodobnější. Víte, já bych usnul, musím číst. Ne málo a ne moc. A tak jsem si řekl, napíšu pro lidstvo příhody tak akorát, na rychlé usnutí. Ovšem ironii osudu vyšla z toho předsevzetí gramofonová deska a při té musí aspoň jeden zůstat z hůru v zastavení gramofonu. Budou to příhody kolem auta a z auta. Strávil jsem v něm třetinu života. Při prvních jízdách mě přepadal pocit úzkosti uvnitř vozidla, nyní mě přepadá tentýž pocit důli pěšky. Život je prostě v pohybu a i naše pocity jsou skutečně čistě relativní. Podstata problému ovšem zůstává stejná. Auto musí sloužit jako dopravní prostředek. Do práce, na výlet, příbuzným, na návštěvu, na nákupy a podobně. Nelze ho kupovat proto, abychom udrželi souseda v mrtvičném stavu. Znám případy lidí, kteří se v stáru styděli při poslechu desky, kterou namluvili v mládí, a to je důvod, proč svou desku nahrávám až v stáří. Jako autor i interpret přiznávám, že jsem sledoval cíl zábavní. Pokud vás klamu, stačí malá škvíra, do desku vložíte a překáží. A teď k tématu. Abychom vůbec mohli vyjet, musíme se zmínit o dopravních značkách. Podstata řady věcí spočívá v tom, jak si žijeme. A jsou díči, kteří si dopravní značky světlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnodenní, že jejich zažívání nefunguje zcela normálně a že občas trpí drobnými vyrážkami. Spíjí dopravní značku, téměř vždy bolestně snou. Daleko lépe zdravotní jsou na to, že chápou dopravní značky o vpadě v péče o svůj život a zdraví. A nejen o svůj. Pozná je na první pohled, jsou spravedlnější, veselější, vyrovnanější a smysl pro dobrý krásný život, jako jsou pěčku i motýly. Je zvláštní, že působí také daleko oduševnělejším dojmem. Dopravní péče je dokonce ovlivní natolik, že si navzájem pomohou v případě nouzy. Zapůjčí třeba chybějící klíč, roztlačí vzpouzející se auto, nebo aspoň dopraví děti a babičku do tepla domova. Jsem si vědom, že se v rozmístění dopravních značek mohou stát i drobné omily, ale ty pomíníme. Někdy na nás záplava značek může dokonce působit jako dopravní hysterie, ale měli bychom to spíš nazvat bezpečnostním fanatismem, protože vše je ve skutečnosti vyvoláno péčí o naše životy. Abych uvedl příklad, vylíčím situaci v naší ulici. Přijíždím-li od Letenského tunelu, nemohu se domů dostat jinak než obětím celého bloku. Směr od státní plánovací komise není o mnoho jednodušší. A tak se často stává, že přijíždějící návštěva se zoufale telefonicky táže na další postup cesty, přičemž zpravidla není schopna vysvětlit, kde se právě nachází. A tak bez dalších úvah a vnitřních sporů denně vyjíždím z domova jiným směrem, než jsem měl v úmyslu. Něco na způsob poštovního holuba, který nejprve zakrouží nad svým příbytkem, než nabere správný směr. A závěr? Vždycky si říkám, aspoň si napřed zahřejí motor. Leč jsou dokonce značky, či lépe řečeno znamení, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná. Mohu posloužit vlastní zkušeností. Vracel jsem se po dálnici do Prahy a najednou se v dálce přede mnou objevil muž obrovské postavy v zářícím oranžovém skafandru. Mával praporkem. Zřejmě, abych zpomalil. Čím jsem byl blíž, tím více se postava zvětšovala a tím oslnivěji zářila. Lovil jsem v paměti zákony o přímé a nepřímé uměrnosti a v tom mi blesklo hlavou Marťan. Marťan. Zápětí jsem si vzpomněl na údaje o letadlech mizejících nad oceánem a na nepoškozené lodě záhadně opuštěné posádkou a cestujícími. Zalil jsem se potem. Bylo mi jasné, že unikat nemá smysl. Jistě disponuje nějakými paprsky, kterými mě hravě dostihne. A pak po levé ruce svítila bílá, nepřerušovaná čára. Stejně nesmím uhnout. A tak jsem pokračoval v jízdě, svírán úzkostí a poháněn zvědavostí. Byla to výstražná figurína. Automat se skleněným úsměvem šílence
a vedle ní na silnici něco opravovali drobonké postavy dělníků. Nesmírně jsem si odechal a zároveň mě napadlo, jak by se asi vyvíjela situace, kdyby se mnou jela nějaká těhotná žena. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví úplně každý. Otázkou ovšem zůstává, zda se vůbec ještě někdy rozjede. Hodnotím samozřejmě tuto výstrahu kladně, ale asi mi uniklo, když ji zavedli. A co závěrem? Ještě bych chtěl říct, že dopravní značky nás mohou upozorňovat, varovat, přikazovat nám, ale dobrou vůli nám dát nemohou. To už musíme.

Jak mě to blbne. Divná vozvěna. To není voz, to je krásná vozvěna.

0: No a krásně hladilo ženská. Yeah. Yeah. Dívejte se, co oni z té fujery tam udělali, tož co oni udělali, tož oni museli to nějak tady uřezat, teď to načernili, dali tam nějaké ty mosazné klapky, udělali z té fujery, udělali klarinet.
1: To je klarinet?
0: To je fujera, to je klarinet. Vy nevíte, na co hrajete?
1: Já hraju na všechno, co mi kdo dá, co mi kdo půjčí, co po mně někdo hodí. No, na všechno, a vy?
0: No jo, jo. Mně prostě, mě nikdo nic nedá, že jo, mě nikdo nic nepůjčí. Oni mě dávali, oni mě půjčovali, pak se poučili, už mě nepůjčujou, nedávají. Já jsem musel vlastníma prackama, prostě jsem musel najít kus lesa, pak jsem ho musel koupit, musel jsem ho dát, vlastníma prackama jsem ho dal obehnat, pak jsem postavil takovou dílničku uprostřed toho lesa, takovou třípatrovou dílničku. Jsem si vyhlédl prostě strom, těmahle preckama jsem musel tu prostě ten nástroj nechat z toho stromu vydobít. To stálo 6 000.
1: Vy jste šikovnej, to vy dovedete všechno. Dovolte, abych se představila. Žofie Melicharová.
0: Neznám. Moc se těší. Těší mě. Já jsem teda ještě ruku podobné ženě nelíbá. Teda ruku, podobnou ruku ženy. Tady mám, prosím vás, já jsem Polívka, já tady mám navštívenku. Paní Melicharová, tady máte navštívenku.
1: Pěkná. Moc pěkná.
0: No to já vám ji dávám.
1: Vy mi ji dáte? Vy jste šikovný. A co s ní budu dělat?
0: Tak snad přečíst, nebo...
1: To já budu mít přečtenou Eizweidrei. A pak jí dám k narozeninám panu Jonášovi. On má rád tyhle ty ptákoviny.
0: Jonáš, vy jste ta Melicharová od toho Jonáše? No to mě těší. To mě moc těší. Já Jonáše znám, já ho znám, Jonáš, no. Jonáš, suchý humor. No tak já mu dám, prosím vás, kdybyste, vy ho vydáváte, že jo? Dejte mu, prosím vás, tuhle navštívenku, tohle je do práce. Ano? Tuhle si nechte, to je vaše domů, to je domů, toto je do práce.
1: A je, ten bude mít radost. Je, ten bude mít radost. On říkal, že jste moc šikovnej, abych si dala bacha.
0: To si dejte, tady máte klobouk, máte na to 5 minut, a? Bacha na klarinet. Ne, to jsou moje peníze, kuš, to jsou moje peníze, ano.
1: Zvedná měna.
0: Že jste si to všimla takhle hned. Jo, opravdu, to je nějaký...
1: Pevná měna.
0: Opravdu, to by se mělo zachovat, vidíte.
1: Na vás bacha si mám dát.
0: To jsou fóry. To jsou fóry, obraťme list, slovní hříčka, bach, list. Pojďte, sedněte si mezi lidi. Vezmete ji mezi sebe, lidi. Já si na vás musím dávat majzla. Vy si sedněte a buďte divačkou, dívejte se. Co to?
1: Kam mě to posílá?
0: Ona si sedne, já budu... Vážení přátelé, milé divačky, potřeboval bych jednu z vás jako svou pomocnici zde na nějakou jevištní práci. Vidíte, peněz mám tady dost. Potřebuji štíhlou, mladou, vysokou, nymfu. Potřebuji štíhlou, vysokou, krásnou, mladou dívku. Mě připomíná, tatínek mi říkal takový for, že v Německu se nemůže hrát pantomima, poněvadž tam člověk nemůže zvednout ruku výš než takhle. Takový předválečný humor. Takže. Pánové, doneste, prosím vás, doneste tu desku. Je to velmi jednoduché sečno, pojďte třeba vy. Vysoká, štíhlá. Pánové, tu desku, tam dejte desku, pojďte, no. Jste hodná. Vy jste vypadala větší, když jste seděla. Ne, pojďte, pojďte, to je velice jednoduché. Pojďte, podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce. Postavte se tady k téhle desce, já vás budu obhazovat. Nebojte se. Slečno, tady se postavte k té desce. Ne, zády. Vy se chvějete úplně, to je jednoduchý. Já umím házet. Já vás budu obhazovat. Podívejte se, já umím házet. Vy, kam utíkáte? Vy tam prostě byste stála, já bych takhle prostě hodil, rozumíte? To je úplně jednoduchý. Melicharová, pojďte jí příkladem. Pojďte jí příkladem.
1: Teď jsem vám dobrá, že jo?
0: Dobrá jsi a dobrá budeš. Tuto si odlož. Odlož si ty věci. Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce. Ano, vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. My spolu budeme, Melicharová, pracovat. Budeme si tykat. Navržni tykání, jsi ženská.
1: Žofie.
0: Bolek. Tak pojď, Žovko, pojď.
1: Volku.
0: Co? Co?
1: Volku, chybí ti zub.
0: No nezabili byste jí. Ruce, jak jsem ti říkal.
1: Nechcete si kousnout?
0: Ale ne, já teď musím pracovat. Já potom, ono mě to možná zbude celý. Ne, nechoď po tom chlebu! Ty nemůžeš se takhle mě cukat, ona se mě cuká! Jako ta! Teď mě nenapadá to vulgární přirovnání. Jsem nervózní. Ona prostě jde o život. A ona po chlebu. Jde o život, ona jde po chlebu.
1: Ale já myslela, že spolu budeme hrát víckrát.
0: O tom jsem teda opravdu nepřemýšlel. Ty se chvěješ. Prosím tě, ty jsi jenom příkladem tady, když se ti nic nestane, ona potom bude slečna. Ty tady zahříváš prakticky desku, tu slečinu mě dej. Zahřívej a tykej hezky. Zkus napodobit tu slečinu, jak nehybně, ona tam na tebe čeká. Zkus napodobit svačinku, no, zkus. Ruce dej, kam máš dát? Počkej, ty hraješ sakra na ten klarinet taky, máš pravdu. Jo, potřebuješ ty ruce. Dej si je tady za hlavu. No, tam budou v bezpečí. Žovko. Co se vozíš? Zahřívej a nevoz se. Podívej se, já ti udělám ještě jeden ústupek. A je to poslední ústupek. Já ti dám tady tenhle nos. Ono ti to dá, jenom všecko bude takové připadat komické, víš, že? Že jo? Vidíš to? A už je veselé, co? No? Víš co, já ti udělám ještě jeden ústupek. Pánové, dejte mě křídu, pánové. Jo, tak podívej se. Tady se pěkně, tak já tě obkreslím, rozumíš? Já tě obkreslím. Dítám, palec ti udělám. Jo, já tě prostě takhle obtáhnu tady. A ukážu ti, jak já. Mě to stěžuje, Žovka, teda. Já ti ukážu, jak já umím házet.
1: Co? Vylechtáte.
0: Nezabili byste ji. Tykej, Žovka, tykej.
1: Ty lochtáš.
0: No jíš, to je to za náma. Tak, teď se dívej, Žovka, co já umím s těma nožema, abys neměla strach. No teď tam nemusíš být, já ti chci ukázat, jak umím házet, víš? Tak teď se dívej, třeba.
1: Jo, to je úžasná malba. Vy malujete jako nějaký malíř.
0: Já jsem tě maloval svlečenou, víš?
1: Ale
0: ne, ne, to je tady do pusy, to bys cvakla zubama. Rozumíš? Že se nemůže nic stát, vydáš jenom hotovo.
1: Au, do hlavy!
0: Dívej se na to, ani nůž neudržíš.
1: Suroče! Suroče!
0: Co jsi teď říkala?
1: Surovče, jeden nešikovná.
0: Tuhle urážku, Žovka, tuhle urážku zajíš.
1: Au!
0: A máš to!
1: Jo.
0: Máš to v podbřišku. Máš to schtěla. Prosím tě, ty se vůbec nemusíš mě bát. Ty přece, kůň na děcko nešlápne. Tak si tam stoupni a jdeme na ostro, pojď. Vy se sešlo, dívejte.
1: Říkala bych si dala bacha.
0: Počkej.
1: Že jsem ho neposlechla. To je můj konec. Pane, aaaa, on mě snad zabije ten hajzl. Jsem se vlezla.
0: No a máš to za sebou. No.
1: To je konec.
0: No jo. To je
2: když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak 3stupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
3: Babičku pokousal jelen. Vážení, je doba hanzelkovsko-zigmundovská. Často se cestuje. Ráno snídáš v Praze bulharská rajčata a večer polikáš v Sofii pražské debrecíny. Ty debrecíny si musíš v Sofii ovšem nějak objednat. Posunky a zvuky, jako třeba hej, baf, baf, baf. Pingl, baštiť, baštiť. Menáš, menáš. Tím tak na nejvýše upozorníš na sebe přítomného lékaře, psychiatra, ale obsluhujícího číšníka určitě ne. No a aby se vědělo, jak přivolat v cizině personál, co a jak v tramvaji, co s hezkou dívkou, jsou cestovateli k dispozici takzvané konverzační slovníky. To je výtečný nápad. Na jedné straně česká věta a na druhé pěkně foneticky věta v cizí řeči. Žádná gramatika, žádné der, die, das, ich bin, esel, du bist, esel, nic. Vyhledáš, přečteš, řekneš a je konverzace hotová. Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku, no, jako obláče. No přímo silnová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, pastojte moment na fleku. Oslovím jí nejdříve mezinárodně a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. A jako naschvál se mi plete před očima výrazivo k hovoru s mladou dámou velmi nevhodné. Tak třeba nevíte, kam se poděla má jalovice, kterou jsem vedl oklikou do jatek? A nebo mívá ctěná, váš manžel častěji kurděje, nebo štítnou žlázu? Zavrhuji manželovu štítnou žlázu a již nervózně listuji slovníkem. A nalézám zajímavou větičku. Zavolejte drožku, babičku pokousal jen. Snad se v tiskárně spletli a místo psa vytiskli jelena, uvažuji. Dívka smutně přešlapuje. Rychle se chytám první, trochu přijatelné věty a hlasitě slabikuji. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěný. Rychle co si drmolí, a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Objedval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdím. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16-letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slov. Ta dáma je však vaše manželka, nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi 6x zmateně vyhrkl. Nein, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč! Zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku. Ano, mládenec si odplivl a rychlým krokem nás opustil. Nevím, zda z úcty k cizincům či z čistých sympatí odvedla mne ta krásná dívka do parku. Sedli jsme si na lavičku, protože klouzat se v listopadu ještě nedalo. Konverzační slovník jsem nechal zavřený a špitali jsme mileneckým esperantem. Ťuťu. Ťuťu, ťuťu. Ťuťi, ťuťi, ťuťi. Ťuťu. Vyléval jsem si k ní svůj oběd. Ňu, ňu. Ňu, ňu, ňu, ňu. Mrkala na mne zase ona veselé. Ty. Dělal na nás penzista od naproti slavičky. Báječně jsme si rozuměli. 2 hodiny jsme dělali ťuťu. Ťuť, až k nám odkud si přiběhlo hejno slepý. Odehnal jsem je a dívka se smutně zdvihla z lavičky. Byl již pozdní večer. Doprovodil jsem jí k tramvaji. Nasedla. V poslední chvíli otevírám konverzační slovníček. Má milá, má milá. Volám a ona se vyklonila s jedoucí tramvaje. Má milá, nezapomeňte dát kanárům semene. A zmizela mi v dáli. A já dodnes nevím jasně proč, když jsem tak hezky a upřímně dělal ťuťuťuťu.
4: Josef Škvorecký ze života lepší společnosti. Společenský život v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 2. obecné školy Chlapecké v K. Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem 2. B obecné školy Chlapecké v K. Jest to průmyslové město na Kladském pomezí. Také jest staroslavné. Starší můj bratr jest Petr. Jest studentem 6. B státního reálného gymnázia v K. Moje sestra jest Blanka. Jest studentkou 4. B téhož ústavu. Můj otec jest majitelem firmy Rudolf Krátký a spol. Export, import. Též jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest milostivou paní. Rovněž máme paní, jež myje schody a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Máti pravila, že jest běhnou. avšak ona nikdy neběhá, nýbrž pouze chodí. Moje sestra jest Blanka, 16 let stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré jest její kamarádkou Jitka Skočdopolová, jež se mně líbí. Její bratr jest Přema, jenž jest můj přítel. Jejich otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neumannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré rodiny. Tak pravila máti Blance, neb jest jejím přítelem. Máti pravila, že se má ho držeti. Pročež Blanka vždy drží se ho za ruce, avšak když se nikdo nedívá. Avšak já se dívám vždy. Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek. Nesměl jsem tam, avšak pozoroval jsem klíčovou dírkou. Byli tam Jitka Skočdopolová, Hana Neumannová, Eva Vejvodová a Jaroslava Cuceová. Jest to dívka zamilovaná do mého bratra Petra, jenž tam byl rovněž. Jest to dcerou hotelierovou. Ve svém pokoji líbali ji, avšak neviděli mě. Avšak já jsem je viděl. Taktéž tam byl Jaroslav Celta, jenž hraje na klavír. Taktéž tam byl Vratislav Blažej, jenž chce se státi hercem. Taktéž Pavel Minc, jenž chce se státi černošským trumpetistou, a Josef Kopanec, jenž nechce se státi ničím. Taktéž tam byl Aleš Neumann, jenž soudce bratrem Hany Neumannové přinesl Blance Puget. Zpočátku jedli řízků, svíčkové a dortů. Poté na klavír hrála Blanka, avšak neuměla. Avšak přesto tleskali. Poté na klavír hrál Jaroslav Celta. Poté Petr přinesl víno a na zdraví pili Blance. Poté spustili gramofon a tančili. Poté stále pili. Poté Jiřina Mourková opila se. Poté opil se Josef Kopanec, jenž zpíval anglicky. Poté opila se Hana Neumannová. Poté tančili spolu upadnout se na zem a Josef Kopanec vrhl, jenž poblil nám koberec. Poté Blanka zavolala naši paní, jež šla to utřít. Přitom pravila prasata, avšak velmi tiše. Avšak slyšel jsem to. Poté otec v knihovně se zlobil, avšak máti pravila, i nech je, Rudolfe, vždyť jsou mladí, to každý jest pouze jednou. Pročež otec nechal je? Taktéž Jaroslava Cuceová pořádala večírek. Tehdy Petra přivedli domů Josef Kopanec a Vratislav Blažej, avšak chyběla mu jedna bota. Můj otec jest divadelním ochotníkem, jest výborným hercem. Vždy hraje s milostivou paní Bohadlovou. Jest to manželka pana profesora Bohadla, jenž vyučuje matematice mého bratra Petra. Avšak nemá ho rád, tudíž má Petr vždy špatný prospěch z matematiky. Ač chodí na soukromé hodiny k panu profesoru Vaňasovi, jenž rovněž ho učí ve škole, avšak zeměpisu. Tudíž letos bylo mu dělati reparát. Pan profesor patrně na něm sedí. Jednoho dne byla u máti milostivá paní Mincová, jež jest její přítelkyní. Musel jsem jíti si hráti do svého pokoje, avšak za dveřmi poslouchal jsem. Avšak nerozuměl jsem. Avšak poté máti plakala, pravíce nahlas, kdyby alespoň na tom dítěti se nemstil. Pročiž myslím, že mínila Petra, jenž avšak není více dítětem. Tudíž má patrně špatný prospěch z matematiky, neb pan profesor Bohadlo mstí se mu. Minule dávala se hra Hamlík. Byl to kus nadmíru dlouhý. Můj otec hrál Hamlíka.

Tento pak má šlapací auto a rovněž tank, jenž srší. On má holou hlavu a jest majitelem obchodního domu. Rovněž s námi byl Aleš Neumann, jehož Blanka se nejprve následující rad držela za ruce. Poté Aleš něco ztratil, neboť hledal to pod sukněmi Blance. Avšak nemohl to nalézti, nebo hledal to stále, avšak Blanka mu nepomáhala. Poté přestal, když otci odlepili se vousy, pročež máti pravila, to jest mi kulturní obecenstvo. Rovněž před námi seděla Marina Kónová, jež jest veselou vdovou. Stále tleskala, máti netleskala. Rovněž otec šermoval s panem Heislerem mávajíce meči, avšak nemohli se do nich strefiti šermujíce opatrně. Taktéž jsem usnul, avšak máti vzbudila mě. Poté šli jsme domů. Druhého dne hrál jsem si pod pianem. Tu zvonice telefon, otec četl Národní listy. Zvedl jej a pravil, ano? Ne, Marino, dnes nemohu, dnes opravdu ne. Poté štěbetalo to v telefonu. Poté otec několikrát ještě pravil, ne, ne, ne. Poté však nakonec pravil, nuže ano, tedy přijdu. Poté vstal, chodíce po koberci až do večera. Tehdy pravil, jdu na schůzi. Máti pravila, opět? Otec pravil, ano. A šel. V noci vzbudil mě křik, rovněž i Petra. V saloně máti naříkala. Pravila, ach já nešťastná, ach nešťastné děti. Na mě ohled míti nemusíš, avšak na děti. Poté pravil otec, ach Ellen, nech mě vysvětliti. Avšak máti stále naříkala pravíce, nic mi nevysvětluj, neboť vím vše, nejsem slepá. Na mě si nemysli, avšak dětem život nekaz. Co řeknou lidé? Poté otec znovu pravil, ach Ellen, vysvět. Avšak máti pravila, co děti budou si o tobě jednou mysleti. A pravila ještě mnoho. A mnoho. Avšak já jsem usnul. Avšak jsem se opět probudil a otec pravil, Ellen, ach Ellen, odpusť mi to. Ještě pro tentokrát. Jsem bídák, jsem bídák, jsem bídák. To pravil třikrát. U snídaně pravil můj bratr Petr mé sestře Blance. Myslím, že otec opět máti zahnul. Načež Blanka chichotala se. Otázal jsem se, co jí zahnul. Avšak Petr pravil, drž hubu, nepěst sprostý. Pročež poté netázal jsem se. Též hrál jsem divadlo Naši furianti. Jest to český kus, vlastenecký. Jest dlouhý. Hrál jsem vesnickou mládež. Hráli jsme v hospodě. Museli jsme křičeti pališ, pališ. Načež jsme poté dostávali u pultu opravdovou limonádu. Na jevišti, kde byla jakoby hospoda. Stále jsme pili, neb byla chutná. Stále ocenil, chtěl ještě, neb jest chudý. Poté nechtěl odejíti z jeviště a stále chtěl píti. Pročež otec vzal ho za ucho a vyvedl ho. Za kulisami pan učitel dal mu pohlavek, jenž hrál se slečnou Čihákovou, jež jest dcerou pekaře. Slečně Čihákové slušelo to velmi, neb jest mladší než milostivá paní Bohadlová. Pročež hrála dříve ve spolku divadelních ochotníků Mladá scéna? Jest to jiný spolek než ochotníci městští, avšak naše Blanka nesmí tam hráti. Máti pravila, kde hrají holky z kašparáku, tam nemůže děvče tvého společenského postavení choditi. Avšak Blanka pravila, avšak Vlasta Čiháková tam také chodí. Avšak máti pravila, ona jest pouze dcerou pekaře, avšak ty si dcerou velkoobchodníkovou. Blanka pravila, avšak Petr smí tam hráti. Avšak máti pravila, Petr jest hoch, avšak ty jsi děvče. Avšak Blanka smí tančiti na majáles. Jest to slavnost studentská. Tu tančila černošský tanec. Avšak otec neviděl jejího kostýmu dříve, nýbrž teprve až ve světle ramp. Tu zlobil se velmi, neb Blanka tančila v plavkách, jež skládali se

dvou kusů. Tu otec pravil máti. Jak si jí to mohla dovolit, ti Ellen? Vždyť jest to tak nemorální. Má dcera a takto ukazovat se. Avšak máti hájila ji. Vždyť sluší jí to. Vždyť jest mladá. Avšak soudím, neslušelo jí to, neb měla veliké prsa. Jež jí bylo hodně viděti. Též házeli se jí. Též Vratislav Blažej pravil, jenž seděl za námi. Kozy má prýma Aleši. To pravil k Aleši Neumannovi, jež to on chodí s Blankou. Avšak Blanka nemá žádné kozy, neb bydlíme v činžovním domě. Tudíž nemůžeme pěstovat i koz. Též smí Blanka tančiti na Sokolské akademii. Tu muži cvičili na nářadí. Tehdy rozhrnula se opona a koně měli uprostřed. Tu přišli muži, majíce napnuté kalhoty, též majíce trička. Tu započal bratr Vejvara, jenž jest prokuristou banky pro obchod a průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se držíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmital bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmital bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spořitelny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nejmenší z nich, avšak nejlépe kmital. Poté začali se houpati na bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhejn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. Tudíž spadl, avšak opět zvedl se. Ku konci započali se točiti na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Pořízek, jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kruhem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávali se dárky chudým dětem, jako kupř, odložené hračky a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj oděv Vocenilovi, jenž jest synem chudé vdovy, jenž dochází každého čtvrtku k nám na oběd. Brzy poté začaly se blížit i Vánoce, svátky křesťanské, svátky lásky. Tehdy obchody naplněny jsou různým zbožím a prodávají se stromky. Na náměstí stojí veliký strom, jenž jest stromem republiky, avšak neprodává se. Letos opět jsme psali, co má nám přinesti Ježíšek, avšak není Ježíška, avšak dárky kupují nám rodiče. Tu přál jsem si loď mající plachty, taktéž přál jsem si kopací míč. Taktéž přál jsem si lyže, avšak nebylo sněhu. Taktéž přál jsem si laternu, avšak nepřál jsem si šatu, aniž bot, rovněž ne košil, rovněž ne svetru, avšak dostal jsem je. Avšak nedostal jsem šlapací auto, ačkoliv přál jsem si ho. Avšak ocenil, přál si svetr, avšak nedostal jej. Taktéž ponikl, přál si nových bot, jenž jest synem továrního dělníka. Avšak nedostal je, nýbrž obdržel boty po bratrovi, jež mu byly velké. Já nikdy nepřeji si takových věcí. Avšak není spravedlnosti. Od rána držel se půst. Poté všichni měli hlad. Poté uzavřel se otec v ložnici s trojice stromek, kde však rovněž tajně jedl uherský salám z papíru, což věděl jsem, neboť dělá to vždycky. Domnívá se, že věřím na Ježíška. Tu táhlo se odpoledne strašně. Konečně však jsme večeřeli. Tu nejprve modlila se máti, též otec, majíce sepnuté ruce, bručel. Poté jedli jsme třeboňského kapra. Po večeři otec zazvonice vešli jsme do ložnice. Tam stál stromek, který zářil. Pod ním rozloženy byly jsou dary, jež dostal jsem. Vše dostal jsem, avšak šlapací auto nedostal jsem. Avšak dostal jsem nový oblek, jež nepřál jsem si. Avšak není spravedlnosti. V noci odebrali jsme se na půlnoční. Můj otec zpíval na kůru. Tu započal pan ředitel Hejda hráti, avšak falešně započal. Všichni ohlíželi se na kůr, kde viděti bylo pana učitele Štoudvy, jak nesouceho za límec pohlavku je ocenila, jenž měl šlapati měchy.
Avšak majíce vztek na pana ředitele Hejdu, jenž jest na něho velmi přísný, pročež vyměnil mu píšťaly na různá místa, aby špatně hráli. Což zdařilo se mu. Avšak dostal velmi. Poté píšťaly vyměnili a pan ředitel Hejda krásně započal. Rovněž velebný pan Meloun zpíval krásně. Rovněž otec pěl s milostivou paní Bohadlovou, velebíce Hospodina. Tu všichni hleděli naň a on byl velký. Tak lidé vždy měli by se milovati, avšak nečiníce to, není to správné.

Pozoruhodný jev chemický. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy Chlapecké v K. V zdravém těle zdravý duch, učil doktor Miroslav Tyrš a též můj otec soudí v tom smyslu. Tělo má veliké a velmi zdravé, měřící 197 cm a vážící 115 kg. I zaplál v útlém již věku pro myšlenku sokolskou. Též já jsem zaplál, avšak zlomíce si nohu při přeskoku roznožmo přes kozu nemám již tak zdravého těla. Petr pak, když byl dospěl, odmítl býti více sokolem, neboť dorostenci sokolští nucení jsou vystupovati v krátkých kalhotkách s třásněmi, pro něž Petrovi, jenž jest potápkou, nebo též dle jiných gejblíkem, bylo vytrpěti četná příkoří od Jaroslavy Cuceové, která jest označována za jeho sajdu. Poté odepřel nositi sokolský kroj Řkouce. Jsem potápkou a myšlenka sokolská nesnáší se s myšlenkou naší. Vaší myšlenkou jest chlast, prohlásil otec, jenž ustrojen byl již v kroji, schystán na župní sokolské cvičení. Jiné myšlenky nemáte, kdežto slavnosti naše sokolské jsou rej zdravého ducha. Poté odebrali jsme se s průvodem na župní cvičení, kde zúčastnil jsem se závodu v pojídání koláče. Nezúčastnil jsem se závodu ve šplhu za vůřty následkem dosud zcela nezhojené nohy. Závod ten konal se na tlusté tyči namydlené mídlem, již bylo závodícím slésti. Načež povoleno měli strhnouti zuby jeden z velikého množství vůřtů nahoře zavěšených, avšak pouze jeden. Avšak když ocenil dospěl k vůřtům, jí soudce synem chudé vdovy počal trhati a pojídati oproti zákazu větší počet vůřtů. Takže bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem, musel vylézti za ním a donutiti ho sestoupiti. Tou dobou však již byl požil 7 vůřtů. Rovněž konal se závod v pití piva, k němuž však ocenil pro přílišnou nezletilost připuštěn nebyl. Zde pak Vavřín vítěze odnesl si bratr Buližník, jenž jest nejtěžším sokolem Jiráskovy župy podkrkonožské, vážíce 135 kg bruto, bez oděvu. Též otec cvičil v cvičeních sprostných, při nichž ráznými rozmachy paží i nohou ukazovali sokolští muži tělesnou zdatnost, ku konci zborově skandujíce báseň znějící. Po zemi české slyšet čilý ruch, jenž jaře proudí z vesnic měst. Jest v těle zdravém zdravý duch, hyb hurá, nazdar, vlasti čest. V podvečer pak konal se zmíněný již závod v pojídání koláče, jímž slavnost sokolská vyvrcholila. Za tím účelem upekly sokolské dámy koláč borůvkový s vící téměř 2 metrů v průměru. V pečivu tom skryli více než 20 kovových korun, poblíže středu pak 1 stříbrnou 5 korunu. Cílem závodu byla tato mince, k níž bylo závodícím se projísti. Bohužel sám odpadl jsem záhy, neboť pojivši toho dne větší množství tureckého medu, zmrzliny, suku, sladké vaty, párků, vůřtů a okurek, byl jsem již příliš sytým a projedl jsem se na vzdálenost pouhých 20 cm od okraje. Jiní borci projedli se dále, tak Alois Wagner, syn kováře, projedl se na vzdálenost 60 cm, spolknout se při výkonu tom 3 kovové koruny a vylomivši si zub. Ještě dále projedl se Pavel Bošek, ten však počal se dusiti mincí, jež zaskočila mu do dírky tzv. Koláčové a musel proto být dopraven na ošetřovnu, kde ranami dozad byla z něho tato vypuzena. Tak jeden po druhém borci vzdávali závod, až setrvali v něm toliko 2, kteří projídajíce se z opačných stran ocitli se již zcela blízko středu. Tito pak byli Berta Minc, syn velkoobchodníka, a uvedený již ocenil, syn chudé vdovy.
Nepatrný toliko prostor vyplněný borůvkami dělil oba soupeře od stříbrné pětikoruny, když tu ocenil počal jeviti známky únavy, též majíce vztek, neboť po celé délce projedené dráhy nebyl dosud narazil na jedinou minci. Naproti tomu Berta Minc narazil již na 7 a vidouce soupeře umdlévati počal se projídati zvýšenou rychlostí, nezdržujíce se již polikáním mincí, nýbrž plivajíce jimi okolo sebe. Již zdálo se, že syn obchodníkův odnese si palmu vítězství, když tu ocenil v posledním úsilí, udeřil jej pod koláčem pěstí do žaludku. Ihned Berta Minc, zezelenavši, počal vrhnouti a zdržení toho využil zákeřně ocenil, projedl se ke středu a pozřel stříbrnou pětikorunu. Avšak bratr Minc, jenž je soudce otcem vyřazeného závodníka, protestoval proti výsledku, v skutku rozhodnutím starosty bratra vévody byl vítězem prohlášen poražený Berta Minc. Pětikoruna však nebyla již po ruce. I nařízeno Vocenilovi by minci tu, až z něho vyjde, předal pravoplatnému držiteli. A tu druhého dne, když Berta dožadoval se stříbrné pětikoruny, odevzdal jemu Vocenil z nařízení pana učitele Pika 2 kovové koruny a 50 haléřů řkouce, že více spožité pětikoruny z něho nevyšlo. Pan učitel udeřil na ní velmi, včetně rákosky, avšak Vocenil stál na svém. Pakliže mluvil pravdu, nemá tuším tento pozoruhodný jev chemický obdoby v historii sokolských závodů v pojídání koláče.

Kterak Petr opatřil si saxofon. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy chlapecké v K. Na reálném gymnáziu založili symfonický orchestr. Též můj starší bratr Petr chtěl tam hráti pod taktovkou pana ředitele Hejdy, avšak klavíristů měli z dostatek. Požádal tedy Petr otce, by zakoupil mu oboe nebo fagot. Avšak má ti pravila, lidé na fagot hrající stávají se hloupými. Nástroj chvíje se a s ním i mozek. Poté lidé blbnou. Pročež otec věnoval Petrovi pouze klarinet. Tu však Petr záhy zanechal hraní v symfonickém tělese a věnoval se jazzu, jejž tajně založíce s několika spolužáky hráli vždy v sobotu večer v baru u Modré kočky, nalepujíce si za tím účelem vousy, by nedošlo k odhalení. Avšak došlo k odhalení pomocí pana profesora Kadeřávka, jenž v baru tom kontroloval věk přítomných dívek. Tehdy Petr obdržel zákonnou známku z mravů a načas byl mu odňat klarinet. Tu neděli poctil nás návštěvou pan Rada Prudivý, jenž jest městským radním. Vyslechnuvši, kterak potrestal Petra, schválil otcovo opatření a pravil. Dnes mládež jest samý jazz, samá hudba cizácká. Avšak co jest to jazz? Vždyť nelze na něm rozpoznati lahodných melodií, jaké vydávají ku příkladu národní naše písně české v podání kapely k Mochovi. Jaká pak také může to být i hudba, když k jejímu provozování stačí 5 či 6 hudebníků? To naše dechová hudba městská zaměstnává 40 hudebníků a o státních svátcích i více a může proto veřejnosti posloužit nejlepším z nejlepšího. Já sám vyžaduji pouze nejlepší z nejlepšího, neboť pouze to jest pro mne dosti dobré. Šunku kupuji výhradně u chmela, šiji toliko u knížete a obrazy na stěnách mám pouze a jedině od mistra Brožíka. To jest malíř. Jest zcela jiný než ku příkladu onen Fila, jehož obrazy jsou pouhými mazanicemi. Vlastním mistra Jana Husy před koncilem Kostnickým. Zde mistr Brožík vymaloval jednomu kardinálu v popředí takové boty, že jsou v skutku jako živé. Jejich lesk jest tak přirozeným, že oku lahodí. Takové má být i umění. Též Hus stojí hrdě, kdežto kardinálové, metajíce ulistné pohledy, jsou přikrčeni. Co jest naproti tomu jazz? I v hudbě vyžaduji toliko nejlepší z nejlepšího. Zejména operu, neboť při ní zaměstnáno jest nejvíce nejlépe placených umělců, kteří všichni ve spolek tvoří úchvatná díla člověka povznášejíce. Z oper pak nejlepší jest Smetanova Prodaná nevěsta. A já, řídíce se zásadou, že dosti dobrým pro mě jest toliko nejlepší, navštěvuji pouze Prodanou nevěstu. Skvost ten vyslechl jsem již 78krát a než se rok s rokem sejde, vyslechnu jej Bohdá po 80. Tu pravila máti, vždy říkám, jak kulturním jste vy člověkem. Ještě nikdy neviděla jsem sako takto padnouti. Dudy, pravil dále pan Rada Prudivý. Dudy, dudy. Národní český nástroj náš. Na ten měl by ses učiti hráti, chlapče, pravil, obrátíce se na Petra a nikoli ony kakofonie, jenž vydávajíce na svém klarinetě slušným lidem bolí z toho hlava. Dudy, dudy, chlapče, dudy, dudy. Avšak na dudy stěží lze hráti chromaticky, bránil se Petr. Český národ obejde se bez chromatiky, odbil ho pan Rada Prudivý a tehdy pravil otec. Ach, dnešní jazzy. Jest to hudbou koček. Za mého mládí drnkával jsem na citeru. Bývala to hudba, jež brala člověka přímo za srdce.
Röslein, Röslein, Röslein rot, ku příkladu. A nebo onen valčík, o Heimat süß, grüß Gott, auf Wiedersehen. Vždy slzel jsem a navléknuv si na palec trsátko, trsal jsem krásně. Avšak Petr pravil, já však jazzu nevzdám se. Rovněž trsati trsátkem nebudu, krásně ani nekrásně. A tehdy otec už klíbnuv se pravil, potom zarazím tobě apanáž. A na to Petr pravil, milejší jest mi jazz než tvoje apanáž. Poté odešel a tajně prodajíce otcův sokolský kroj a sbírku gipsových císařů zakoupil sobě saxofon tenorového ladění.

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová?
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožeralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzča, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
3: To je dnes krásně, Toníčku.
4: No.
3: Tak pojď, co se tak vlečeš.
5: Sedneme si tady třeba. Ano. Tady pod tím šípkem je chládeček.
4: No, ale a proč si chceš porád sednout?
3: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
4: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
3: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
4: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
5: prosím tě. Maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
4: Co, jako co to je, jako jo a ne?
5: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
4: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to... takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak, děsně to.
5: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
4: Co by jinej?
5: No!
4: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
5: A kdyby?
4: Já bych s ním.
5: Podívej se na sebe.
4: No co?
5: Jsme tu sami. Sami, no.
4: No.
5: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
4: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
5: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
4: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
5: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebo jdu domů.
4: Tak jo, pojď.
5: Sedni si, jo! Nebo jdu domů na věky.
4: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
5: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
4: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
5: Okej, víš co?
4: No.
5: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
4: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
5: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
4: No.
5: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
4: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
5: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: Ale ona brečela?
5: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
4: No, jde to.
5: Takže bychom to zkusili, ne?
4: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
5: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je
4: lepší. Je 3:30 odpoledne.
5: Jako, rozumíš?
4: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
5: Koukaj, nech ty straka pout, já dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
5: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
4: Schvacuju tě!
5: Ty těsně lechcáš.
4: No a kde máš orosený oči?
5: Na to vedro to je až šáš.
4: Co je fakt?
5: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
4: Co?
5: Víčka.
4: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
5: Já už to nevydržím.
4: Co?
6: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děte odusíš.
7: Ano, Ježišna Maria, Osečinko, udělal vám něco?
5: Právě že nic.
7: Jaj.
5: Když on byl takovej nesmělej. No,
7: takový jsou najhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
2: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické.
8: V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žestových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků.

0: ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi, vzdálené asi 1,5 kilometru. Co? Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda Kukačky, no a někdy od souseda Nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. Ano, to potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
1: Sekunda.
0: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se podívá třetí věta, soudí, že kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
2: Váš kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
0: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Frey nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka, a možná, že by se dalo říci i pane profesore.
1: I pomalu.
0: Ano, tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický Špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšněnízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Zdivo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
3: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
0: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
3: Ale ona je k věci náhodou.
0: Je krátká aspoň.
3: No tak to není. Tak, ale já se ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
0: Dobře, no.
3: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové hole.
0: Ano, tak už to radši neskracujte, prosím.
3: Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář, byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
0: Jo, tak to je o kováři Jirsovi, no tak to jsem měl říct.
3: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost.
0: Asi nerozumíte, pro její úžasnou vtipnost.
3: Okamžitě zapsal do svého poznámku.
0: Do svého poznámkového sešitku. To bylo jen citoslovce smíchu.
3: Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec, jo, prostě takhle, jak mě tady si říte, to jste divný chodec, když vám chybí bodec.
0: Je to celé, pane profesore. Ano, skončil jste?
3: Ano, ovšem takových příhod mohu vyprávět.
0: Ne. Já... Jo. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
3: Tam byla ještě taková věc, jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo? To mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
4: Velice cené dámy a velice cení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věc. Teď je to perfektní.
0: Capisci italiano.
4: Sponovando, struňajzno. Dirigendo italiano, sono in Klepaisni, Klepaisno. Capenico? Dirigendo? Lasciato andare.

0: Jak jsou starý děti teďko?
1: 12 a 10, to si pamatuju.
0: No a oni tam, vy jste ve Špindlu nebo kde?
1: No tady chodí...
0: Tak tam chodí do školy?
1: Sika, nejsem jistý, jestli to můžu říct nebo ne.
0: Jestli může říct, že chodí do školy? Aby se to jako bulvár nedozvěděl?
1: No ne, no oni... Oni do té školy
0: no,
1: právě...
0: No mám hned Zádrhel, že jo? Tak jak je to s dětma?
1: No...
0: Takhle, kde jsou teďko? Jsou v bezpečí?
1: Teď jsou ve Špindlu.
0: Jsou ve Špindlu.
1: No.
0: A tam chodí do školy?
1: Tam ne.
0: Tam ne? Aha, a kam chodí do školy, když jste ve Špindlu?
1: Musí to dohánět.
0: A jak to dohánějí?
1: Doučej se to.
0: Ale kde pak?
1: Doma.
0: Můj se tam učí doma?
1: No. Když nemají trénink, aha, tak se učí doma.
0: Čili oni do školičky nechodějí?
1: Ale jo, chodějí. Ale v Praze.
0: Čili v Praze chodějí a když jste pak 6 měsíců tam na horách,
1: my tam nejsme 6 měsíců.
0: Tak ani ťuk, jo? A nebo se učí doma?
1: Učí se doma.
0: S maminkou? Jako
1: a s tatínkem.
0: Jo?
1: No, taky no.
0: Ty se taky s nima učíš?
1: No.
0: To budou mít pěkný vzdělání. Na co je učíš?
1: Ne, to je jako... No, oni potom přijedou, vedou si ty sešity, jako...
0: Tak to je hezký od vás, že to tam děláte úplně jako ve škole.
1: No.
0: Čili mají sešity.
1: A občas prostě přijedeme do Prahy zkontrolovat, jestli jsme správně s tou látkou. A potom...
0: Tak to, vy jste hodně takhle jako odtržený, to se nedím, že ten bulvár po tobě nejde. To vy jste hodně schovaný.
1: A potom tady to přijdou do školy a zjistí se, že všechno umějí, tak jo. Jako kdyby tady chodili, no.
0: A co jste teď probírali naposled, jestli se můžu zeptat?
1: No, Jonáševěka začala angliština, tak tu si jim dělám já, protože jinak mají němčinu a tu já neumím.
0: No, my se učí jenom jazyky, ne?
1: No. No ještě potom taky matiku, že jo?
0: Matiku,
1: ještě, no. Na matiku zatím stačím, ale jo. Myslím, že tak ještě půl roka už to bude.
0: No a jaký mají další předměty ještě?
1: Má ještě vlastivědu.
0: Jo? No. Co jste brali teď z vlastivědy?
1: No, my jsme brali Přemyslovce naposledy.
0: Přemyslovce jste
1: no,
0: brali?
1: No.
0: Ve vlastivědě?
1: Aha. No ne, no to je, ale jako to je
0: záleží,
1: látka.
0: Jakou máte vlastivědu.
1: Jsem teďka...
0: Kdo to napsal?
1: Je to ve vlastivědě. Přemyslovce,
0: takhle, Přemyslovci ano, jsou v pořádku, to je no. Jako dobrý. Ale tak záleží, kdo tu vlastivědu píše. To píšeš ty?
1: No je fakt, že já jim to vyprávím...
0: Takhle, ty vlastně to vyprávění je vlastivěda.
1: No, aha. Ale máme knížky, máme normální
0: máte
1: učebnice.
0: Máte knížky, no tak to je dobrý. A paní je taky učí teda.
1: Jo, taky.
0: A ta je učí co? Písanky nebo?
1: No tak ta je učí všechno to, co je nestihnu naučit já.
0: Aha, a co to je?
1: To je většina toho.
0: No ne, tak ale, počkej, zatím máš angličtinu, němčinu, matiku, vlastivědu.
1: Češtinu.
0: No. Co jste měli z češtiny teď?
1: Kde známky.
0: Ne, kde jste? Jako?
1: No, kde jsme?
0: V Osnovách, myslím.
1: No, já jsem zjistil třeba, že vyjmenovaný slova jsou prostě jiný, než jsme měli my. A vzory jsou jiný. Se zmizela nůše, tam růže.
0: Nůše je pryč, jo?
1: Žena růže píseň. Žena růže píseňkost.
0: Žena růže píseňkost?
1: A víš proč?
0: Ne.
1: Že cizinci nevědí, co je nůše.
0: Tak... Já to taky skoro nevím už. No. No. Čili žena růže píseň kost, no, no. Jo? To možná vylítne i kost časem.
1: A potom zmizelo tenhle Bidžov vypad, Přibyslav zůstala.
0: Si asi Přibyslav koupila. Bidžov na to neměl tak letě.
1: Bidžov už tam není.
0: A ty je umíš, ty pobo?
1: No, to bych dal dohromady. Mám to udělat?
0: Zkusíme to, no já, že bych si to připomněl. No,
1: já si právě pamatuju ty starý Bík, Babika, Bidžov, Bidlit.
0: No, no, to já taky.
1: No, a teď tam ještě, oni tam ještě...
0: A bylo tohle stačí pro děti to pár aspoň, ne? No. Aby věděli vlastně, o co jde. Taková ukázka. No, ale, čili oni tam do školy nechodí, by tam se učí doma, v Praze to pak jako takhle zkontrolujete, jak jste daleko. Aha, a jakou máš, teďko chodí do který třídy?
1: Šestá, pátá.
0: Pátá, šestá. Čili takhle byste udělali tu základní, no ale pak asi už budou muset někam chodit, ne?
1: Asi budou mít individuál.
0: Pořád? Čili oni by si s tebou mohli udělat i práva, takhle myslím?
1: To se dá dělat dálkově?
0: No nedá, no, ale jako může to být těžký pak už. Jako oni taky ty děti si můžou odvyknout od lidí úplně, že jo?
1: A my je pouštíme normálně do kolektivu.
0: Jo. Aby se pak nevyděsili, když uvidějí lidi pohromadě.
2: Jak jsem si volil povolání? Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce jsem se i učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšší vzdělání dvojitřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velice tvrdě. Dědeček, ač známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky Ej, ou, mě za neznalost počtů napínal skřipec zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mne trestal pravidelně a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se ke znalosti pěti písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na třetí pokus, pročiž byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, namátku ukázal na otázku, v níž se vyskytla písmena, jenž důvěrně znal a řekl Čekám, tupče. Odpověděl-li jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděl-li jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuji. Pak mi nařídil přines globus a do ranních hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jež kdysi chodila do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do 8. třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládal také za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky. Ale na toho jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam se schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kostky do obrazců rovnat? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata z jemné sobolí kůže, ale tak nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno po zazvonění vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl. Přijdou soudruzi z Ostravy pozvat tě mezi sebe. Mnoho štěstí! A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a o kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak myšlence zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedl ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl. To je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní si mé práce povšimnete a osvobodíte mne od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pan ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil. Břeťo, vím, že máš své mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak řekl, sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal, ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji ti, premiante, zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali. Ať si kdo chce, co chce říká, mamka slzy utírá, já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. V majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pytlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem: dřív měl horník suchou skývu, dnes má Břeťa lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem: kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne,

0: barvu brčálu v letním slunku zvolal. Co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení.
1: Vím,
0: pravil jsem. Od vás a pana ředitele mám samé jedničky. Kazí mi to pouze dvojka z kreslení a hudební výchovy. Ale i tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.

0: Nechcete, kolegyně, mentolový bombonek?
1: Je, to já ráda.
0: Z krabičky, tak si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
1: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
0: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
1: Poleno, co?
0: No, až do Bůh ví, kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
1: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
0: Jo.
1: Jo, abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
0: Prosím vás, dejte pokoj.
1: No nedělejte pokoj. No, neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte, Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
0: Prosím vás, to je zajímavý.
1: Takhle se otočil.
0: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
1: No, na co by říkal Bohdal, když za ním stál Bohdal.
0: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
1: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
0: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
1: Víte?
0: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
1: Rostáku! Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
0: Že bych se mejlil?
1: No, jistě.
0: Kdy jste se narodila, podle vás?
1: Co je vám potom?
0: No, jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste... Totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
1: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let.
0: No,
1: a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velké.
0: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
1: Proč?
0: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
1: Z čeho? Z toho dortu?
0: Ne, z toho horka, z těch svíček.
1: No, teda.
0: Víte,
1: že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
0: No, ale právě kdy. No,
1: co kdy?
0: No, kdy a kde jsme se seznámili.
1: Ale to je právě to, co já nevím.
0: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
1: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
0: Nebo tu kupku jetele, ano.
1: No.
0: A teď je to jedno, prosím
1: vás,
0: jednou
1: se
0: známe.
1: Ale mě to mrzí.
0: Jednou se známe a hotovo.
1: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se mnou

0: seznámil, jo, kdybyste mě neznal.
1: Těžko, víte, a já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
0: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
0: No já to vidím takhle, jako já se tady budu jako procházet, jo?
1: A
0: vy mě najednou uvidíte,
1: no
0: nebo
1: jo,
0: vy mě
1: jo.
0: Uvidíte, no to je... A oslovíte mě, jo? Jo, tak
1: no jo,
0: já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
0: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju,
0: ano.
1: Paní, ale já vás neznám vůbec. A právě jste. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
0: Já vás taky neznám.
1: Vy se prostě neznáme.
0: Ne, myslím.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
0: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůmě.
1: Švagr.
0: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No.
0: No.
1: No jo. Tak... No, on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
0: Jste pravděpodobně štverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
0: záminka
1: madam,
0: já
1: abych
0: chápu,
1: se s váma mohl seznámit, rozumíte? Ano, takže už se známe.
0: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
0: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
0: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
0: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat?
2: No tak,
1: jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
0: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
0: Třeba mě znáte z biografu.
1: To je možný, z biografu, do kterého chodíte.
0: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu,
0: ano.
1: Jenže nevím, z kterýho teďko.
0: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
0: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
0: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Ukončete výstup a nástup,
1: dveře se zavírají. Ne, tak
0: no, prosím vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho,
0: se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
0: Vy jste Novák, víte, nebo Horá. Co?
1: Dvořák.
0: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
0: Ano, prosím. Když budete tak lehká. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit, víte. Já mám totiž, abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte?
0: Jo.
1: Moje babička byla rozená black and whiteová.
0: Black and whiteová, jo? Tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky,
1: no
0: že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko.

Dostal jsem pozvánku z Oravského podzámku. Radostně jsem s hýkou. Hý! Vraj je tam výstava, vraj je tam výstava všeludových zvyků. Vystoupil jsem v podzámku, predložil jsem pozvánku a oni mi kikiriki ukázali naše zvyky.

0: a tu zrazu jajže bože, už mám v chrbtě 4 nože.
1: Na tom strážnej veži zlomili mi vezi a potom mi v zadnom trakte rozgňavili oba lakte. Keď bol koniec vizity, tak ma kopli.
0: Tak som s flajstrom na brade v primeranej nálade absolvoval výstavu zvykov nášho ľudu. Asi to dám k súdu.
2: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
3: Cože?
2: K vašim 80. narozeninám.
3: Jakých 80? Mně je teprve 70.
2: Ano, vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda.
3: No, 1906, to jsem se narodil.
2: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
3: 70.
2: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
3: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
2: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
3: 3.
2: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
3: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
2: Ano, ano, vaše lordstvo. Já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
3: 3 ženský.
2: No tak, vaše lordstvo. Já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
3: Co to?
2: Kolik tygrů jste ulovil?
3: No tak asi tak 150.
2: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
3: No, prosím, tak jednou přihodilo.
2: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
3: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
2: Aha. A vy jste neměl pušku?
3: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
2: Ano, a co se stalo potom?
3: Koukal na mě. Já na tygra.
2: Ano, ano.
3: Dlouho se žádný z nás a potom náhle krve lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
2: Zařval, ano.
3: A kráčil blíž a blíž.
2: Ano, blíž a blíž.
3: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
2: Do vás?
3: Ne, do mě, do země. Povolil očima, chystal se skočit a
2: potom, co se stalo?
3: Potom skočil.
2: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
3: Co to? No, co to?
2: Něco jste musel udělat.
3: No, jak on skočil?
2: Ano.
3: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.
4: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
5: Musí tady být každou chvíli, Jane.
6: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
4: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
6: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
5: Hlavně, aby nesmrděla.
6: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
4: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
7: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
5: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
6: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
4: To nikdo neví, Baru.
6: Ani ona sama?
4: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínky.
7: Spíš tatínka.
5: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
6: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
5: Mě víc chutná zemldědek.
4: Prosím vás, jaký je v tom rozdíl?
6: No, zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
4: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
5: Tomu se říká blevajs.
6: Je, myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
5: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
6: Ne, proč?
5: Protože máš ucho v kravinci.
4: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchat, je to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
6: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
5: To je divný, to by dřív stávala, než chodila spát.
6: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
5: Viktorku kladívkova, proto je teď pako.
6: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
4: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
5: Jako kdyby letěla na koštěti.
4: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
7: Asi má koště s plochou dráhou letu.
5: Co to zase kecaj za kraviny?
6: Je, na čem to babička přijíždí?
8: Ahoj, děti.
7: Ahoj,
4: ahoj. Babičko, co to pro boha má?
8: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
5: Ty asi čuměli, co?
8: Ty čuměli, no.
4: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
8: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
7: Ne.
8: Žádnej, šlápneš a jedeš. No. Viktorko, že by ses na tom ráda projela?
7: Spíš tatínek.
6: Ale dobře vypadáš, babičko, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
4: Ty vůbec nestárneš, babičko.
8: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
5: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
8: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
6: No teď ne, ale před 10 minutama.
8: No, to celá maminka.
4: Barunko, to tady necháme s nebou. Babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
8: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
5: Co ti udělal tak hroznýho?
8: Se neptej, umřel hovado.
6: Přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
8: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče? Kde máte maminku a tatínka?
6: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
8: Tak Proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože. Víte co, už mi to tady nějak začíná štvát. Asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí. Tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná. Potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají. Hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím. Pozdravujte rodiče. Ať si ten bordel po vás uklízej sami. Ahoj.
4: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu, ty vole. Dupry, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
5: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš aláhový paty, ty vole.
4: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
6: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
4: No, krtka nedostihla.
5: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čeličko a zabil bych i babu.
8: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať jí nakrmí slepice. A Barunko, ty jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
7: Spíš tatínek.
8: Ježišmarja, tak je spíš tatínek.
9: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit 4. třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat, tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch, u macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí, on medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
1: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a od kobyci jsem se probouzel v Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí ze souboru ví. A jednou se stalo si, představte, že jedu tím autobusem, zima.
2: Jirko, jsi host.
1: No já to zkusím, ale...
2: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
1: Tak to bylo pomalečku a jedu. A já vždycky samozřejmě autobus tam se sedí po dvou, že jo? A většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy. A jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima jedem a já spím. A já mi se občas stane, že křičím ze spaní. A si představte, že takový ten tichý raný autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, na práci. A najednou se na to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mě probudí takový jako... Když se proberla, tak mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď? Vy jste tak strašně křičel ze spaní, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, jak jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, ano. Je ta hostka, já jsem rudnul a teďka šovali, ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to ta hostka, když se smáli, pochopitelně.
2: Tak ještě říkal, tak ještě řekl jsem, že tak rodí chlap.
3: Tak nespíše určitě na to.
1: Na to jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak slyním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, například jsem se tam takhle klimba, taková zase starší paní se jela vedle mě, že jo? A já vždycky takhle jsem na ní přepad, takhle se, jo, no, promiňte.
4: Jen si odpočiňte, mladý muži.
1: Jsem ještě mladý muž, jo. Děláte se to, nezlobte se. A zase jako ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, a zase takhle.
4: Já jsem říkala, odpočiňte si.
1: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, tom spánku, jak takový vám jdu, a na její svetr, jo, takhle. Tak jsem to také rafinoval, jak jsem to v tom spánku tak jako rozpňahňal.
5: Ale to můžu jenom potvrdit to. Jirka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před 2 lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty. Takže
6: na Krku to bylo.
5: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtverečních a bylo jich tam hodně a samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovýmto borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak to, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápětí zase.
7: Přestaň, Jirko.
5: Jak nevěděl, co má, co se mu opravdu děje. Tak tam teda asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
8: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize Přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně, protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce s Rajský Jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od desátého okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, hodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvodčího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, tak opnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba, zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně, nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená, 2 koruny 15. Facka s rozbijem, 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!

0: Jak to jediná?
1: Jediná máma.
0: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
1: Opravdu? Tady sám víte, pane Leitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
0: Poslyšte. Vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
1: Byste museli mít tinky.
0: Počkejte, jde ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
1: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Udělal jsem hnedle každou chvilku, pane Leitner, sirote, tři otcové.
0: Poslyšte, buchta. Není vám to nějaký podivný, tři otcové?
1: Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, dítě co dítě.
0: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
1: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jede všechno, pane Leitner.
0: Poslyšte. Tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
1: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
0: Poslyšte, buchta. I to je přece proti přírodě.
1: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane Leitner, který od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
0: Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnáře, vy zakuklenej anarchisto.
1: Sám jste...
0: Co jste měl z přírodopisu?
1: Co je to? Já z přírodopisu! To se bude divit. Jsem... Dvakrát jsem, propatej, jednou jsem neprošel.
0: Jednou jste co?
1: Neprošel.
0: Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel.
1: Ano.
0: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
1: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout.
0: Porozumíte velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Že vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
1: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane Leitner, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já byste mi taky umřel, pane Leitner.
0: Tak se uklidněte, buchta, uklidněte se.
1: Tak jsem to právě udělal tak,
0: co jste udělal?
1: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, už byl.
0: Tak se mě to líbí, buchta,
1: no,
0: tak se mě to líbí.
1: Můžu jít, pane Leitner?
0: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
1: Ještě jednou mám připravený.
0: Cože?
1: Na Vánoce.
0: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
1: Děkuji, pane Leitner.
0: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
1: Můžu jít, pane Leitner?
0: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi. Je to tak?
2: Od pane Leitner, oni mají paměť, no, pilkli. Dneska na den je to tři neděle.
1: Oni tady tak sedí, furt nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
0: Jaký nevlastní dědeček?
1: Jak to nevlastní dědeček?
0: Já tomu nerozumím, buchta.
1: No on se nám utopil.
0: Cože?
1: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
0: Poslyšte, buchta.
1: V rybníce.
0: On že se utopil.
1: V rybníce.
0: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
1: Vidíte, to on se utopil. V rybníce spadnu.
0: Jak to je?
1: To stalo v telegramu.
0: To stalo v telegramu. Vylžete, buchta.
1: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
0: Podívejte na mě.
1: Pane Leitner, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se nahambáka, že se nehambějí.
0: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
1: A můžu...
0: Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
1: Mohu opakovat?
0: Opakujte.
1: Aby něco nespěl, aby se nebyli potom tak kryty. Půjdu k feldwebelovi, tomu dá, nechám se zavřít se všema fotrama.
0: Řekl jsem podstama.
1: Se všema podstama, ovšem, pane Leitner, může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
0: Po žádným pohřbu, bude to hned.
1: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
0: Vaše bába, ať kouká jako suva, když má takovýho nezvedenýho.
1: Co?
0: Tohle.
1: Vnuka.
0: Vnuka, to jsem chtěl říct.
1: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekl i zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam by jsme přišli, pane Lajetna? Pustěj mě, pustěj mě.
0: Buchta, soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Dolive, už jí mám.

0: Ucho do ucha. Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy? Bochta?
1: Ty se koukáte hned jako čelný myslivec.
0: Bochta?
1: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
0: Kdo vám to posílá?
2: Ty telegramy mě posílá teta.
0: Ha! Teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
2: Já... Teta má příjmení, ovšem to by vám na nic nebylo, pač víte, to stejně neznáte, ale jako já říkáte, to neposílím už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
0: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
2: Pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávě.
0: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
2: To byla vaše sestřenice.
0: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
2: Vy jste říkal, proto jste pána moje ne.
0: No pochopitelně.
2: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pahrko, když Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamsi, jakože je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
0: Na tím prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, buchta?
2: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
0: Tak dost, povídám, buchta. Já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
2: Ha, no, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vybíjí.
0: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat. Je to tak?
2: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
0: Jezdíte se tam miliskovat.
2: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem ušetřené. To je všecko.
0: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s ním vůbec nic společného, že ano?
2: S mýma příbuznýma?
0: Pochopitelně.
2: No právě naopak, pane lejtnant. Zvlášť teď jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mi dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
3: Moje jméno je Rěbrotěsov, podplukovník. A tady má být můj nejmilejší přítel.
4: Bože, tady.
3: Ruda Pružinský, zástupce okresní?
4: Ano.
3: Okresního hejtmana.
4: Prosím.
3: A už tady má být ten malý...
4: Ano, ano.
5: Pojďte.
3: Náš malý člověk, rostomý a... Elegantní dvojetočie. Inspektor. Inspektor čeho?
6: Klášterní školy.
3: No, tak. A takový si lidi tady vyhodí z hospody, jen to fikne. A ještě nám tam dali kromě vody než čaj s mouchami.
4: No.
3: To je možný než tady, v tomhle tom městě, jak se to tu jmenuje.
4: Jakhle.
3: No. A když si člověk zajede do Saratova, tak dostane aspoň večeři teplou. A nejvíc nenávidím, když člověk se napije a pak to nemá čím zapít, totiž zajíst. A zapít taky to.
4: No, jsem.
3: Jej, to by bylo mě zapomenout. Nemluvím o tom, že... Pánové, co byste říkali večeři?
4: Já mám hrát.
6: Ne, teď máme 2 hodiny, hospody jsou zavřeny, ale já vám řeknu, pánové, takový...
3: Co?
6: Slaneček. Já, nebo to takové houbičky. Mm, to by nebylo špatné. Nebo něco na způsob toho.
3: No.
6: Jak se to řekne?
3: No,
6: víte, co myslím?
4: Včera jsem jedl u Holopesova senzační chrůtu.
3: No.
4: Že si vzpomínám, pánové, byl jste někdo ve Varšavě?
3: Ne.
4: Tak tam dělají tohle. Lemou karasy.
3: Karasy, ryby.
4: Docela obyčejný karasy. Živý, ještě se třepou. A šup s nima do mlíka.
3: Do.
6: Kyselýho.
3: A do smaženýho, ne?
4: Do syrovýho. Ty potvůrky si tam den poplavou a potom. potom je pečou na másle, na pánovi, bublajíc.
3: A smetanu nalejou, ne?
4: Taky se
3: no,
4: no já vám řeknu, kam se hrabou ananasy? A když si na to takhle dáte jeden nebo dvě štamprlátka, no, no to se necítíš, to úplně vomdlíváš, vůní.
3: A k tomu by byla, nepeste, k tomu by byly nasolené okurčičky.
4: Může být.
6: A
3: teď vám řeknu já. Co jsme jeli, když jsem byl ve Varšavě?
4: Byl ve Varšavě.
3: Kdo říkal, že nebyl? Já byl ve Varšavě.
6: Byl ve Varšavě.
3: 200 taštiček jsme nasoukali do sebe, jedna, dvě. 200 taštiček. Ale no, tedy vařený těsto, žáno, taštička a vevnitř mleté maso. Masíčko. Dáte navrch to. Petržálku nebo to, posypete pepřem, nebo se to zaleje i octíkem a pojída. A když už mluvíme o rybách, co říkáte rybí polevce ze sterledě?
6: No, oho,
3: sterled, nebo je to sterled? Sterled. Taková dlouhá.
4: Sterled.
3: No, to je přeci, já jsem to jídával 1858. Toto letí ten
4: čas.
3: A tady mluvíme o jídle, maříme čas a já mám takový hlad. Já půjdu domů a já si udělám bene doma. Poté taky, poté. No poté vy dva. Každý vypijeme štamprličku, zajíme tím, co pán budal, třeba okurčičku. Nebo salámeček. Podpálíme pod samovárkem, co říkáte, páni?
6: Já s nadšením.
4: No, velice rádi.
3: A můžeme si povídat třeba o nemocech, nebo o starých, dobrých, zašlých časech. A nebo si moje paní spí, ale tu nebudeme budit. Vy to tady obsaďte. Já zbudím služku. Tady. A řeknu, aby připravila samovár. A ze sklepa, aby přinesla okurčičku. A řekl je.
4: Černou. To je moje.
3: A černou. A slanečka.
7: Loupanýho.
4: A zmradlavýho.
7: Moje žena je dnes nějaká nemocná. Doktor Gusin říká, že je to od postní stravy. No, je to možné, ale dušičko, říkám jí, strava není to hlavní.
4: Já tě poslouchám.
7: Není důležité, co do úst vchází, ale co z úst vychází, říkám jí. Postní jídlo to jíš, ale zlobíš se jako jindy. Lépe bys udělala, kdyby si děla svého neničila, raději se nerozčilovala a nekázala. Ani slyšet nechce, no. Už od dětství nás tomu učili, říká.
4: Sakra, kde s těma okuličičkama? Já tě poslouchám, povídej. Těla svého neničila, no.
3: Je tady menší komplikace. Ona, služka spí a moje žena má všechny klíče. Ona služka nespí, ona je venku někde. Ale moje žena má všechny klíče, to tak tady prostřete a já ji zbudím. Já ji nebudu budit.
7: Na co, jo? Hej, ty klíče vemu.
4: Co děláš?
3: Ale, Mášenko, to jsem já. To jsem já, Mášenko. Já jdu vzývat ty klíče. Od špižírny, od sklepa potřebuju je. Okurčičky potřebuju. Mášenko, ty můžeš klidně spát, nebudeme tě obtěžovat. Já vemu ty okurčičky a ani za kopějku víc neutratím, jakože je pánbu nade mnou, jenom okurčičky.
7: Komu chceš dát okurčičky?
3: Já jsem ti to neřekl, ale dvojtočiev je tady. Dvojetočiev a Pružina Pružinský. Pružina Pružinský. No znáš je přece, celé město si jich ukrutně váží. Jeď o tobě dobře hovořej. No, Pružina Pružinský má přeci řád Vladimíra. Čtvrté třídy, no, ale každý řád je dobrý.
8: Kde jste mohl takhle zežrat ty dobytku, Jaro?
3: Tak ti teda pěkně děkuju, to jsem si pěkně vysloužil. Já myslel, že jsem podplukovník. Když se porad jenom zlobíš a neumíš nic jiného, než se zlobit, co mám dělat? Přišli, no, přišel dvojetočně, přišel Pružina Pružinský, jako kobylky vpadly, jak zhubné, dvě kobylky. No já říkám, spí a to zas jdi. Jsou to známí a hodní a pobožní lidi oba. A jak hezky o tobě mluví, kdyby si slyšel, jsme zavedli řeč. A ten povídá Pružina Pružinský, povídá Marie Petrovna. To snad není ani žena. Já koukal, co ti myslí. A ten dvojetoče se obrátí, pan není. To je snad... Poupě, povídá, poupě. Nebo Jaro. Takový hezký slova. A ten povídá, ano, ale ona je světlo našeho okresu, jako ty, řekl on. No, to okresní. Zástupce okresního, zástupce jiného. A ten to ví, že o tobě a nic je nezná.
8: Hele, lehni si a nežvaň. Namáže se to v hospodě s ukecanými kamarády a pak to celou noc bouří. Mohl by se stydět. Máš děti?
3: Ano, ano. Mám děti. A mám je rád. A tebe mám taky rád, krasavice moje. A babičku mám rád. Dědečka jsem neznal. A postarám se o vás, o všechny. My tě dáme do gymnázia a postarám se o něj. O tebe se postarám, krasavice moje, lásku má, aby bylo všechno v pořádku. Než vydechnu, naposled. Až naposled vydechnu, tak já bych nechtěl nic od vás, než abyste mě dali na hrob vrbičku, tenonkou, prouteček smuteční a chodili ho zalejívat. Já bych tam pod tou vrbou se na vás těšil, abyste chodili a zalejívali a vrba by rostla, byla by veliká, takováhle by byla tlustá a to už by byl Míťa profesor a ty by si byla, už u něj by si bydlela. Ale teďka, Mášenko, teďka já potřebuju ty pokurčičky, já přeci je nemůžu je vyhodit.
8: To je trest boží. Hospodine Bože můj, co jsi to na mě seslal? Kdo to jak živ slyšel? Hosty v tuhle dobu ožral u manžela. Dobře, ale i s tím.
3: A můžeme křičet, a můžeme zpívat. Mášenka je zvůr. Ale rozespala. Jej. To je rozespala. Znáte ženy, ne?
4: Rozespalí? Já hlavně.
3: Bude všechno. Mášenka má klíče, Mášenka je hostitelka. Mášenka více ve sklepěce na půdě. Se vyšpíří. Mášenka, i kaviár bude, já se sadím. I kaviár.
8: Mohli by se stydět. Copak jsem nějaká hospoda? To bych byla husa, abych jim něco dávala. A nedám. A ty klíče jim nedám. Nedám.
4: Ale kdy bude kaviár?
3: Že by nemohla nalézt klíče? Promiňte. Tak,
7: si mě mohla říct hned. Já jsem se nemusel před tebou tolik ponižovat. Tohle to má být manželka, opora svého jediného manžela, jak praví písmo. Já pravím, zmije zůstane zmijí. Merci. Tak je asi pravda, co jsem četl před lety, že žena je svému muži andělem před veřejností, ale doma je mu satanášem. A jak vidím, satanáš zůstane satanášem. No hoď.
8: Uhoj.
7: Kluč mě, mrať mě, křezej do mě, kopej do mě, rozemel mě. No, dělej něco. Uhoď svýho jediného manžela, který si o tebe stará. Leta letoucí a stará dobře. Uhoď. Když máš potřebu, mrať mě, ale nedělej mě postudu před veřejností. Ty řveš. Vidíš, co děláš? Ty jsi něco slyšela?
8: Ne, ty jo.
7: Taky ne. No právě pro ně potřebuju okurčičky a ty klíče. Já ti dávám čestné slovo důstojníkovu. Že už nikdy nikoho nikam nepozvu. Kdyby to byl biskup, tak ho srazím se schodou, ale snažně tě prosím. Mášenko, já tě snažně prosím. Teď víš, že tě miluju. Teď tě mám rád, Mášenko.
8: Nech si to. A tam přijdu.
4: My vás vyrušujeme, ne?
7: Hraň vám vůbec ne. Všechno je v pořádku. Mášenka je zhůru, je milá, je ochotná.
6: Fedore Akimiči, co to máte u toho? Vy máte u oka slzu? Vy pláčete?
7: Ale Mášenka mě dojala tou svou ochotou. Tady ji máme.
8: Pěkně vítám, pánové. Já jsem ráda, že vás vidím. Odložte si přece. Jsem moc vděčná manželovi, že vás přivedl. Aspoň v noci, když ve dne nikdy nezavítáte. Já už jsem spala, nejen uslyším hlasy. Kdo to může být? Říkám si. Feďa mi poručila, abych zůstala ležet, ale nepak já jsem to nevydržela. Já hned všecko připravím. Feďo, pojď.
4: Vidíš, jak je to krásné, když je člověk ženatý. Jíš, kdy se ti zachce, napiješ se, kolik se ti zachce. A hlavně víš, že existuje člověk, který tě miluje.
6: Tak, tak, tak. Tak, šťastný Rjebro Těsov. Já, když přijdu domů, žena na mě spustí, nedupej mi tady v botách, chomouty ani spát mi nedáš, ožere se to v hospodě, pak to dělá Rámus a moje žena neumí nic jiného, než nadávat. No. Ta by měla vidět, jak si žijí Rjebro Těsovovi.
4: Tak, tak, tak. Už při prvním pohledu má člověk chuť dojet jim zaplakat.
8: Prosím, panstvo, poslušte si.
7: No.
8: Tak. Počkat. Nejdřív přípitek. Tak. Féďo.
7: Mášenko, přátelé, na šťastná manželství.
9: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
10: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
11: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
10: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
11: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: James!
12: Prosím, pane.
4: Už přišla jar, James?
12: Nevím, pane, stromy ještě nekvitnou. James, ty sibírská samohonka. Já se tě nepýtám, či už kvitnou stromy, ale či už přišla jar.
13: V tom případě jar ještě nepřišla, pane. Iba vaša pošta.
12: Aj s poštárom?
13: No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri strelbe harpúnov, tak sa to už neukázal.
12: No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše.
13: Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať.
12: Nehovor, James. A prečo?
13: Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane.
12: To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland.
13: Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti.
12: Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. A čo je tam ešte, James?
13: Akási ponuka, pane. Firma Hegedish a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia.
12: No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu.
13: Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane.
12: Kojeneckú vodu? A preko?
13: No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane.
12: Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James.
13: No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok.
12: Preháňadlo?
13: Áno, pane.
12: Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú?
13: Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok.
12: James!
13: Áno, pane.
12: Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma nechceš poučovať.
13: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
12: Veď preto, James, môžeš čítať ďalej.
13: No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane.
12: Zo Slovenska? Ukáž to, James.
13: Prosím.
12: Aha! Hardy!
13: Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane.
12: Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli.
13: Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať.
12: Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom, už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný.
13: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane.
12: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
13: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. Jej píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
12: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
13: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
12: A my máme polia, James?
13: Mali sme, pane, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po nich chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pani.
12: A teraz tady už dúfam nechodia.
13: Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
12: James? Ty tiež platíš dane?
13: Ale pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
12: James! Ano. Ty mongolský kozmonaut! Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
13: No, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
12: Tak ty neplatíš dane, James.
13: No, de.
12: Mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú tak tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem.
13: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
12: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
13: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
12: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o siedmých trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
13: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa ako obvykle.
12: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.

0: Dobrý den. Je zde volno, prosím.
1: No, prosím.
0: Děkuji vám. Pivo? Pivičko si dám jedno. Jaká značka?
2: Desítka.
0: To je značka kvality. Promiňte, nemůžu vypnout kašlátko, nejsem v hlasaterně. Něco mě tady tlačí. Zápisník zahraničních dopisovatelů.
3: Ty tři měneš, máš tady kolem něče.
0: Kolik pak asi bude hodin? Jak se na své hodiny dívám, je... No, za chvíličku se ozvou polední zvony. Schutí se napít toho dobrého moku. Nakonec k polednímu obědu to patří. Možná, že vám můj hlas někoho připomene, možná, že nezáleží na tom, jestli sledujete pravidelně programy Československého rozhlasu, zvláště stanice Praha. Pokud sledujete televizi, pochopitelně v televizi nevystupují. Obličej vám asi nic neříká. No, nabíjí se ještě. Stávají se takové komické situace v rozhlase, kdy se kolikrát hlasatel přeřekne. Říká se tomu žblepty, nebo brepty. To záleží na tom, jestli je to velký žblept nebo malý žblept. Například jsem jednou řekl, to bylo tak komické, řekl jsem místo setrvalý stav, setrvalý srab. Bylo to v době hluboké totality, to si dovedete představit tu nepříjemnost. Třídně jsem nesměl za mikrofon. No ale to už je všechno dávno, nechci dělat falešnou hrdinu. Jaké asi bude zítra počasí? Mělo by být jasno, rajně teploty 12 až 14 stupňů odpolední až dokonce 36 stupňů. Budou to dopravo... Promiňte, to byl zrovna tam žbleb. Budou to asi doopravdy tropická vedra. No vidíte, kašlátko by vám teď pomohlo v této situaci. Jste udělal a hlasatelně bych udělal. A teprve potom. Fakt, takhle. To je taková speciální věc, když se vám zahlení hlasivky, že... No, tak si říkám, že mě asi nepoznáváte. Za chvíličku bude odpolední blok, začíná kolotoč. To je pořad, který sleduje opravdu velké množství posluchačů, přátelé. Jestli byste řekli, kolik posluchačů sleduje pravidelně kolotoč, pořad kuriozit z domova i ze zahraničí, asi vám můj hlas opravdu nic neříká. No, tak se asi budeme muset loučit, protože se přihlásím ráno v 7:15 prvním ranním zpravodajským blokem. To je opravdu ale vrchol. Vám asi opravdu stanice Praha nic neříká, no nedá se nic dělat. Tak já pomaličku půjdu, jídlo taky nenesou. Tady asi rozhlas neposlouchá v této psi nikdo. Kašlák. Já teď se maličku odmlčím, protože bude technická přestávka. Tak, přátelé. Jednou provždy vám hrát a zpívat Plzeňáci už nikdy mezi 16. a 17. hodinou neděli nebudou. To si pište!
4: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
5: No, tak to byla velice ochechulózní situace. Protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle. A ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
4: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek, Dalibora Nouze.
5: Nouze, no. Tak
4: já jsem taky se učil na hudební nástroj.
5: Ano.
4: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
5: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
4: Si dáváte do trumpety?
5: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už, prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak prostě říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě oholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova. A moje žena, ta subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta subreta, tam u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pán, ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mně. A o mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pánu, ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
4: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
5: na nohách.
4: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
5: No, to je horší.
4: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
5: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zřejmě si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všem dálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Tam tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já mám, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se tam jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to pracoval. A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjdala, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pán, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
4: A po vojně jste nastoupil do divadla?
5: Zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stát, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesmířitelný na tenhle ten čas. to byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi jako, když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kg. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mě sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A pojď sem, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní, a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on říká, proč, jak budete hrát na housle? On říká, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, no to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem novej ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
4: Nevyužívají pracovní dobu.
5: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. krásný bylo na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pátý si to nepochopil, no protože tě vůbec nevidím.
4: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
5: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to, prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej, ona, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát, a hrál jsem skutečně na housle, jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima, a všecko se mu líbilo v životě, všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to, ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a, jo, a on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel a dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic, tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné, oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co, tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě. Jo. Ten Lála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
4: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
5: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti ho. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista, jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba es, pra, da, da, da, da, da, da, da, jo. A on dirigoval, veselý a tohleto a naduje pořád, tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zbyl blíž, jo, tak jsme prostě jeli, pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápady, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, ode všad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli a to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten za frak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední.

nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, že on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, pač byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň, pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský fór, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na tři a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, pač potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to, takže co, a ty lidi koukali jak šílený, ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus, pač ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až by aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jseš známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo. Ten, prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo, takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pač jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pač jsem vyl vysoko příšerně, pač tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pač je na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš, ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic.
přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já

0: rakovinu jízdírku. Já mám rakovinu hlasivek. Já mám rakovinu hlas. A nemám. Teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, veď, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabe, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch Budějovských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No.
1: Strašný. Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu.
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval, a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně, já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo? A řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je Ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. A Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom Budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jedinej směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pomprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možný. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou. A ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil. My jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. A my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. On. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je páč, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, lid máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, a mladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad byla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějakej byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jste pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvoškliví a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán no neviděl, ne, no, akorát, že se vidím ze zvonem, ale vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím,
2: šup tam s tím. A hop, a hop. A nezlobně, jen tam vlez. Hop, tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to? Dívej se, hele. A je tady, u vysoký pece, kamaráde. To už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chavej. A pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď, se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten lidi už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja. Pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živý, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, ježiš, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, promiňte, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
3: Parejko, ambulanska, my letíme nahoru.
4: A zrychlujeme. Ale a k tomu ještě navíc, ty vole, já mám fougla 30 cm dovnitř, to je přetížení.
3: Já jsem to asi udělal pod sebe.
5: Nie potřeba do skafandru, já těž, už ako som si sadal.
4: Jak se to letiště vzdaluje?
3: Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy.
5: Jaj, ty kokot, Slovensko má druhého kosmonauta, ale nikto sa to nedozvie.
4: Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů.
5: Teda, pokud je to vejtřaska.
3: Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na tý cisterně srosvítily a ještě debilně blikají.
5: Ježiš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vybehly.
4: No tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo, nebo co, ale k tomu se ještě...
3: Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivá.
5: Lebo ti hovno vybehlo do helmy.
4: Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o který nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku. Nejen, že ty obrázky svítěj a blikaj a vylezli z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí.
3: No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme. Hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichty o 30 centáků.
5: Aj ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom mojí, idem od vás. Neublížil som.
4: Koukněte z okýnka, to je pohled. Země.
3: Země. Ještě kus vyběhnul. Ale neva. Už je v druhý botě.
5: A prečo sa vraví modrá planéta, však nie je modrá, a je celá dojebaná.
4: Aha, a to už je měsíc.
3: Amici tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. To taky vysvětluje ty vaše protažený držky.
5: Otváram helmu, či je tu vzduch.
4: Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě...
3: Tak co? Je tady nebo ne?
5: No, troška smrdlavý, ale já si hej.
3: Rup!
4: Tak ukaž, otvírám. Je tady!
3: Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bestíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu.
5: Pozri, co jsem našel, ha? To jsou vrecka s kosmickým jedlom. Jaj. A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal.
4: To bych pak rád ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo.
3: Ty tě tam mají na každým krachu.
4: No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpok ochutnat hned po vyrobení jako od Bači. Ale k tomu se ještě dostaneme.
5: A čo, jste nenašli Bačovu, alebo čo?
4: A našli, ale šli jsme v různým vedru z kopce do kopce, z kopce do kopce. A když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako... Aspoň oštěpok a on, že prej taky má, ale že nedá, no. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce a když jsme byli na kopci, tak on řve Česi, pojďte sem, pojďte. Tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce a když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám.
3: No to jsi tak vymyslel.
4: Jo, ale k tomu se...
5: Jsi kokot.
4: Máš štěstí, že jsem připoutaný.
5: Já čo keby si nebol.
4: No, tak bych byl nepřipoutaný.
3: Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc.
5: To asi nebylo jedlo, teda možno bylo, ale tak včera nebo předvčerom.
3: Co to meleš?
5: No toto vrečko som mal na hadici, čo mi gryti vedie. A keby že si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme.
3: A ťa zabijú, dobytko!
4: Hele, mrknete se z okna. Rudá planeta.
5: Ty kokoť, to je Mars.
3: A zpomalujeme.
4: A rozblikala se zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma.
5: Takže je to marťanská cisterna. Jaj, a já len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku, navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou.
3: Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si něco nekáknul?
5: Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran, nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa ABCD učí.
4: Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádně otrlý nátury. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut seš kosmonaut a seš jako první na Marsu. A ještě tě veze marťanská cisterna, která se 20 let učí ABCD. Aniž bys jako chtěl, hele, zažil někdo z vás větší nářez?
3: Já? Zapil jsem prášky na spaní. Šaratici!
5: No a když se stretním s Marťanom, bude mať skafander plný kosmické stravy.
3: Ani mi to nepřipomínej, ty hovado!
4: Pánové, ale evidentně přistáváme, ale k tomu se ještě dostaneme.
5: Na Zemi se všetci dohadují, či na Marsu je voda, nebo nie je. No a já už vím, že to najebeme do rybníka.
3: Ježíš, držte se!
6: Ups! Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
7: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
8: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
7: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
8: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
9: Dobrý večer. Děkuji moc krát za přivítání. Já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. Ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všecko se zvládnout nedalo a taky jsme to všecko nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani omylem. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. To. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, já umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal trhnout ty schody. A Ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, posem, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš štít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takovej večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, co jste říkal láčkovci, ježišmarja. Člověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comment sujet avec le sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl zcizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
10: No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku. Trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Berili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva, Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělej pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu podat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Říkám, no dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku, prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo. Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo. Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu. která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Řík se s váma, normálně, s váma mrzknem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu. A co nejby ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Čak kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, bystrydě Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip? Princip, ty ti to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. No dobře, no to bysme všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem. Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to. A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle, vykoukne, rekognoskujete terén, odrazí se a hopne. A hopnul, skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce. Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopí z vlaku. Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo, já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo. Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus matčině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo? Jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou. No pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A Já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš ti do tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme. No a jak se tak bavili o těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, teď ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovým divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, mi vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 000, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel, než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 1:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě... Najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo. Ale stalo se. No jo, to jsou horší věci, protože ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřuj mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. A nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom říct. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso hl. Hl nebo nehl. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď A lidi kouchali za chvíli. Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. A říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný člověk, říká, to seš ty, co hrál toho psa? Říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost? To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci bejt. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska. Ale já bych se teď, jestli dovolíte, zmínil aspoň slůvkem o dvou velikánech Brna, kteří neodmyslitelně patří nejenom k Brnu, ale k celé naší kultuře vůbec. O básnících Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi. My jsme měli tu ohromnou šanci a tu ohromnou možnost se s těmihle dvěma pány potkávat. Potkávat ať už v hospůdce u Číšky vína, nebo přímo na představení, což pro nás byla velká podsta, nebo jenom tak na ulici, ale vždycky to byl nádherný zážitek a vždycky to byla krása s těma pánama posedět a povykládat si, poslouchat. Jenom sedět a poslouchat byl zážitek. Oldřich Mikulášek byl neuvěřitelně společenský člověk. Ti z vás, kteří ho pamatují, tak to dobře vědí. A v největším fofru uprostřed hospodské Vřavy vlastně dokázal napsat tu nejkrásnější, nejmilostnější básničku. A taky se traduje jedna taková historka, která se mi strašně líbila. Já na ní strašně vzpomínám vždycky, když je mi trochu míň veselo. Oldřich Mikulášek se opíral o své francouzské hole a šel nočním Brnem. A víte sami dobře, že v noci málo koho potkáte v Brně. A šel přes náměstí Rudé armády okolo toho pomníku, toho rudoarmějce. Tam bylo vždycky spousta růží a kolem něho, kolem toho Oldřicha Mikuláška poskakovala nějaká 20-letá muza, protože Oldřich Mikulášek byl vždycky krásný chlap. A tak ty holky se na něho lepily a my jsme mu to hrozně záviděli. A on chtěl té dívce natrhat růže. A tak natrhal kytici těch růží a ve chvíli, kdy jí to chtěl předat, tak spoza toho pomníku se vyloupnul esenbák, který to tam hlídal. A ten pan Mikulášek ani na chvilku nezaváhal, vzal ty růže, poklekl k patě toho pomníku, položil je tam a vydechl hrdino. A já jsem přesvědčen, že jestli ten člověk, ten esenbák, on určitě ještě žije, on byl mladý, že? Akorát se mu změnila uniforma, ale jestli je, tak ten tam někde stojí do dneška. Možná až dneska budete někdo tudy zpátky, že ho tam potkáte. Jan Skácel naproti Oldřichu Mikuláškovi byl introvertní povaha, byl to člověk uzavřený a dlouho třeba mlčel a slůvko z něho vypadlo, ale vypadlo-li, tak stálo za to. A já si vzpomínám, jak jsme v divadle Na provázku dělali hru, která byla výhradně složená z jeho veršů. Jmenovala se Na dávném prosu a já od samotného začátku protestoval proti uvedení této hry a nemohl jsem se s tím dlouho smířit z jednoho prostého důvodu. Já jsem si myslel, že prostě servírovat lidem poezii tak, jak my si představujeme, není správné, že by si člověk měl sáhnout po knížce s poezií právě ve chvíli, kdy cítí tu potřebu a přečíst si právě tu báseň, na kterou má chuť. A pan Skácel mě v tomto úsilí podporoval. Mně se to hrozně líbilo, ale já jsem nevěděl, proč on to vlastně dělá. Že jo? On se strašně ostýchal, on říkal, já to nemám rád, když ty moje věci na veřejnosti, když se to recituje. Už to slovo recitace, že jo, to je samo o sobě. To by měli pochopit ti lidé, že ty moje verše se musí vyprávět a ne recitovat. Jak to někdo recituje, tak já jdu pryč. A proto jsme si pokládali za velkou čest, že vydržel na celém představení hry Na dávném prosu, které mimochodem dopadlo skvěle, protože Eva Talská prosadila svou a udělala to výtečným způsobem, tuhletu věc. A já jsem po tomto představení měl moc rád. Ale já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše a dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce Thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo. Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem. On měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo ljup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácen. Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze, to je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme, mějte se a odešli. Já na tyhle pány nikdy nezapomenu a myslím si, že nikdo z nás. Já vzpomínám na Zdeňka Pospíšila, který bohužel už mezi námi není, tragicky zemřel. Jenomže to byl takovej blázen, takovej fanatik divadla, že to bych vám přál aspoň jednou zažít. To bylo něco neskutečného, jak ten člověk dokázal strhnout pro to, co dělal. Nejenom pro divadlo, ale pro všecko. On strhnul třeba pro jachtaření. On dokázal nadchnout toho člověka, že prostě jedině jachting je nejdůležitější, jo? A teď mu to vysvětlil, kde, co, jak, tohle posadka, natáhne se všecko, tohle, musíš to... Za týden ho to přestalo bavit, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. A stejně tak další prostě obory lidské činnosti.

Děkuji. V téhleté písničce, jestli dovolíte, vám něco řeknu. My jsme tu inscenaci Balada pro banditu nejprve, než jsme ji točili jako film, točili v rádiu tady v Brně, jako rozhlasovou stereo inscenaci z brněnského rozhlasu. A tahleta písnička podmalovávala milování Ržíky a Nikoly Šuhaje na Seníku. A to jsme si nedovedli představit, jak se to bude praktikovat v rádiu. Jestli tam přivezou seno a na něm budeme a budou nás snímat, naopak nás vyvezou někam na Seník a tam přivezou mikrofony a budou nás snímat. No, dopadlo to tak, že já jsem vešel do jednoho studia, dali mě na uši sluchátka. Iva Bitová, která hrála Eržiku, šla do druhého studia, taky dostala na uši sluchátka a do ruky nám vrazili seno. Řekli nám, budete v těch sluchátkách slyšet ten milostný dialog, uslyšíte tam i tu písničku, která to podmalovává, a budete žvachlat to seno a to vyvolá tu atmosféru. Tak my jsme v rukách drželi to seno, takhle jsme to žvachlali, že jo? Teď já jsem slyšel, Nikolko, lásko moje, to jsem ráda, že jsi přišel. Ano, Ježíko,

0: jako moje, já tě miluju. Ano, miláčku. Nemám jsem se dočkat, ještě zase uvidím.
1: Stop! Teď si pojďte poslechnout, co jste natočili. Tak jsme přišli do té režie a tam jsme slyšeli. Heržiko, lásko moje. Miláčku, Nikolko. No takhle si teda nepředstavujeme lásku na seníku. Nám říkali v té režii. My si to taky tak nepředstavujeme, jsme říkali, my si to představujeme mnohem avantgardněji, ale k tomu nás asi nepustíte. A tak jsme se tam chvilku jako dohadovali a dopadlo to tak, že nám ubrali sena. Ve výsledku to vypadalo asi tak, že já i Iva jsme měli každý v ruce jedno stéblo, na uších ta sluchátka, to stéblo jsme takhle žužlali prostě, já byl rád, že ji nevidím.

to už byla taková rychlejší, jak se ten Nikola naštval. Tak, teď vám zahraju jednu takovou písničku, děkuji vám, teď vám zahraju jednu takovou písničku, která sice původně Milošem Štědroněm nebyla složena do Balady pro banditu, byla složena do inscenace Než jsem se narodil a potom. Ta inscenace se u nás v divadle hrála spíš Než se narodila, než potom, protože nám ji zakázali po první repríze, ale ta písnička byla natolik hezká, že potom, když se točil film, tak Jirka Stivin si ji vybral vlastně jako leitmotiv a pískal ji tam na pišťaličku, jmenovala se Jeřáby.

Teď udělám jednu takovou malou odbočku. Jak jsme tak jezdili po těch různých zájezdech, tak jsme jednou přijeli do Itálie a tam se nám líbila jedna taková italská ukolébavka, protože v té době byl v Itálii i po světě vůbec v Evropě v módě zpěvák, který se jmenoval Drupy, tak jsme z toho za pomoci Miloše Štydroně udělali takovou drupovku. Z části ta slova patří originálu, z části nepatří, ale to už je jejich problém. Já vám teď, jestli dovolíte, kousek zahraju.

0: Grazie tanto. No a poslední takovou odbočku mi dovolte, to je písnička takový retro na 30. leta.
1: Vám, madam, sametovému žubanku, zpívám tuhle selanku, sentimentální. Vaše oko jako zralá je hněda, rozdráždilo by i samotáře medvěda, a tak spí.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejméně hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu, ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku. Dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně, co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale ty tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, ano. jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la. La la la.
1: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. V naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže... A, pardon,
2: Seďte. No. Seďte, to je dobrý.
1: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
2: No, tak to už bude záležet na nich, no, jestli se nechají chytit příčinu. No. Paní...
1: Slečna.
2: Slečno...
1: Netečná.
2: Netečná, ano. Já jsem neužil.
1: No to já taky ne.
2: Ale já se jmenuju Neužil.
1: Jo, vy se pardon,
2: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přijít na závěrečné zkoušce?
1: Neměla jsem příležitost.
2: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
1: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. Jo? Jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních řad.
2: Ano.
1: No, tak například tady jsou kasaři.
2: Ano.
1: Tady bytaři.
2: Ano.
1: No, tamhle už jsou tuneláři.
2: Ano.
1: No, pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
2: Ano. Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
1: Nevypadají, víte.
2: No, ale no. To je samozřejmě předpoklad úspěchu. No, nenápadnost.
1: To jo.
2: No, vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě pobrat 1500 cizinců,
1: no,
2: víte?
1: No.
2: Jakže vám to galerka říká?
1: Ručka šmátralka.
2: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
1: Jo, dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
2: Vyberte, koho chcete.
1: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
3: Tady, ano.
1: Ano, tak prosím.
3: Dovolte, prosím vás. No. Děkuji.
2: Ano.
1: Brožíková Jolana, to je šikovný děvče.
2: Jo, no. Se tam tlačí na někoho. Ne, mrška. Ahoj, Brožíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
3: Ne, já už jsem tu po třetí.
2: Nebo? Ale, a na čem pak si vyhořela?
1: Ale ne, jsem... na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně. Poskytování služeb. No. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
2: A proč si toho nechala, Brožíková?
3: No víte, mě vadil ten přechod. No.
2: Hraniční přechod Cína?
1: Ne, přechod na euro, no. Víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama furt máro, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
2: No, jako já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
3: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Hmm. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
1: No, tak já nebudu, já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili. Tak, kdybyste šel kousíček,
2: ano,
1: tak. Že, no a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
3: Ano.
1: No, tak začni.
3: Tak, no. Takže.
1: A klid.
3: Jo,
1: no to.
3: Tak.
1: Že jo, to.
3: Guten Tag.
1: Helejte, tato lidi.
3: Entschuldigen Sie bitte. Aha. Ich suche Wenzelplatz. Doch. Haben Sie Feuer? Aha. Du bist schön, schmeichlig.
2: Helejte, Hrostomila, ale nevím, co říkala.
1: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientel.
2: No, tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
3: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
1: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Já jsem, mě to trošičku ulítlo, no. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl, jo. A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jako pracovat jako rukama, aha, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Aha. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
2: Teda?
1: Brožíková, no.
3: Už to jako, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
1: Nemůžeš, no.
2: Ale, ano.
1: Můžeš.
2: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale mám podmínku.
3: Ano. To já taky, na 2 roky.
2: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, té recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
1: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
2: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši, já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
3: Ano. Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
2: Ale jako lidi, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
1: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Brožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
2: Můžu?
1: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné. Jo. No, Brožíková, klid, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
3: Aha, no. Takže to je, to je. Čmajská, no. Jo, pak spojka, pak pryč.
1: Ale já můžu tím vůbec. Dvě spojky.
3: Jo, jasně.
1: Čmajská spojka,
3: jo,
1: pryč.
3: Jo, já jsem přece, jsem blbá. Čmajská, pak je to spojka.
1: Spojka, to je spoj. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka,
3: jo.
1: Spojka, no a já jdu v klidu pryč.
3: Ty.
1: Protože já nic nemám.
3: To je fakt úžasný. Panišelko, vy jste opravdu, opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
1: Mě to no, baví, to je, mě to baví.
2: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
1: Panečku, ty budou koukat, to, tam se bude krásně to víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Pane inspektore, tak kvalitně, jako u nás, se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
3: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
1: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka, teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
2: Udělala vám, co chcete.
1: No tak počkejte, tak.
3: Jo, tak já...
1: Helejte, tadyhle, tak. Tady,
2: jo, dobře,
1: no, pomoz panu inspektorovi.
3: Ukažte,
1: on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
3: Ježiš, orgáne, vy jste teda Kafka.
1: No, už šmarda trošku, pačko. Já se vždycky tak rozčílim.
2: Ne, a to se nevomlouvejte. Ano. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
1: No.
2: Takže, co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
1: Ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí.
2: Jo.
1: A díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, mm-hmm. jo? Mm-hmm. Protože za chvíli půjdou panáčkové.
3: Jo. A ty mám taky obrat?
1: Ne. Panáčkové jsou nahoře a kunčovti jsou dole. No, a protože koukají nahoru, tak... tak nedávaj co? No pozor!
3: Aha.
1: A protože když nedávaj pozor, tak ty musíš mít co?
3: Antikoncepci.
1: Hovno postřeh! Pro Krista pána!
3: Nebo ne? Že jo?
1: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
2: Tak já začnu.
1: Tak
2: koukám. To
1: jsou zkoušky.
2: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde. A bude poledne.
1: Co bude, Brožíková?
3: Bude 12. Bude?
2: Kvůra má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
1: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to Brožíková, to je takový koupito, jaký jsem tady v roční kvůli. Ještě neměla.
2: Ano.
1: No, ještě neměla. Brožíková, kdy si stoupnou tamhle?
3: Za to nemůžu.
1: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No. Tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
2: Ja.
1: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo? A velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo? Hodinářem, to byste neřekl. Hodinářem Hanušem.
2: Hanuš,
1: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo. Vpravo. Tam je Týnský chrám.
2: Týnský.
1: Bim Bam House.
2: Bim Bam House.
1: No, a uprostřed toho náměstí je socha Jana Husa.
2: To je jedno.
1: A tadyhle, když se koukněte tamhle, počkejte, abyste viděl dobře, tam se koukněte, jo, a tam je staroměstská radnice. A teď, když se kouknete dozadu, tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic. Tak vidíte, ale takhle se to dělá, Brožíková tlačenice.
2: No, brilantní, teda netečná. Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju!
4: U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou, neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezúvu. Také otec alkohol nesnáší, zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě, a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peníz koupili si švihadlo a potýrali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na jenu omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potýrali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v deseti boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finish, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky, tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.
5: Haló, pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
6: Jo, už letím. Moment.
5: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
6: Už letím, šefe.
5: No.
6: A, tak co si dáme, šefe?
5: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
6: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
5: A vy máte jenom jeden?
6: No tak to vám snad stačí, ne?
5: No, tak jeden mi stačí.
6: No tak už
5: hlavně, když mi ho dáte.
6: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízej?
5: No tak to já ještě nevím, já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
6: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
5: A co vy víte, co já bych si dal? No.
6: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
5: No.
6: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No vidíte, tady je, hlejte. No podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
5: Děkuji.
6: No.
5: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady?
6: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
5: No a no. To je všecko.
6: No samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
5: No jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
6: Jaký
5: tady...
6: ptáček, ale...
5: Ptáček.
6: To je vedoucí ptáček, vy to nejde.
5: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
6: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
5: Jo a počkejte, ono, no. Vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
6: Něco ostrýho na povzbuzení?
5: Jo.
6: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
5: Celerový salát?
6: No.
5: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
6: Celerový salát?
5: No všem, že ne.
6: Je.
5: Co? Ale ne, to jsou pověry.
6: Mně to pomáhá, no.
5: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
6: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
5: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrus. Samej drobek, jo, mi to vám, tak
6: samozřejmě to vám trošičku.
5: No ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
6: Ne, to je
5: smetávat,
6: v pořádku,
5: no.
6: Trošku takhle to uděláme.
5: Ještě taky ten popelník, kdybyste
6: no,
5: odnes
6: tady. Zase tady, no, tady, nechali to tady, to jsou lidi tady.
5: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
6: Pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíků, to je v pořádku. Podržte, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší,
5: pane,
6: víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
5: to
6: trochu
5: stačí,
6: takhle to. Ne, já to udělám
5: to
6: takhle.
5: Dobrý.
6: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
5: To je dobrý, no,
6: z téhle
5: stačí,
6: strany,
5: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
6: Řízeček, samozřejmě, ano.
5: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
6: Aha.
5: Jedno pivo by to
6: pivečko, chtělo, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, jste, samozřejmě, hned to bude.
5: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
6: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle. Restaurace u nudle. Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, jde pak, kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
5: Pane Vrchní,
6: jo, takhle,
5: prosím vás, to pivo.
6: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to bys si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo,
7: A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
5: No, to je dost.
7: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak Bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
5: No, to je dost, to vám řeknu.
7: Můžete se hned do toho pustit.
5: No, děkuji.
7: Tak.
5: To pivo má ale divnou chuť.
7: Pivo?
5: No, to vám povím.
7: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
5: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
7: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
5: No a to má být jako ten řízek tohle?
7: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
5: No jo, ale toto teda ale vypadá.
7: No jak řízek, no co, jak
5: no, to... No ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
7: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
5: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
7: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
5: Ale pane vrchní, no. To je úplně studený.
7: A co je studený?
5: No všecko, brambory.
7: No to je takovej druh.
5: Ale
7: no.
5: Ten řízek je taky studený.
7: Řízek?
5: No ovšem.
7: Ten je teplý, šáhněte si, no teplý řízek.
5: No šáhněte si, no teplý
7: řízek.
5: Teď mě
7: umastíte. Umastu,
5: no, no. Tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej, hele, tak se jdu najíst naproti.
7: No hovej, víte mi to, no, to je. No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
5: No ale to nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
7: No jiný řízek, šefe, teď když už to takhle ohnul.
5: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
7: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
5: No vidíte, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
7: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůž, budete
5: ale
7: vidět,
5: ne,
7: to bude
5: když tam krásný, přineste ne, jiný příbor.
7: Nebojte se, ten bude, jiný ostrý. Nebojte se. No
5: tady já nebudu.
7: U nudle?
5: 20 korun.
7: Restaurace u nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dám mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestr, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď, zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit, zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidí, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře, každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. A také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21.45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírají se na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu! Odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.

0: O všemohoucí a vševidoucí, jestli opravdu jsi, pak vyslyš moji vroucí modlitbu. O Bože, nedopust, aby přišla kontrola na moje konzervy, které jsou armádní zakázkou, protože jen ty a já nejlíp víme, co v nich je. Konečně, je to přece jedno. Takovýmu vojákovi je lhostejno, jestli dostane koulí z děla, anebo skoná po naší masové konzervě. Po konzervě značky Smith a Lloydní. Vždyť lidi je na světě jako much a mnohým je to vůbec jedno, že existují. Zatímco, pane můj, o, mně to jedno není a proto ráčíš mě zachovat ti při zdraví a já ti děkuji. O.
1: Tak je to jasný. Toho profesora zavraždil zrzavý Fred. Já jsem ho podezřívala hned od začátku.
0: Cecílie, když se modlím, řekl jsem, stačí, že máš puštěnou televizi. Neotravuj!
1: A Jamesy, to tvoje modlení je jenom ztráta času. Minule jsi se modlil 2 hodiny a příští den klesl dolar o 7%.
0: A už se vůbec neplej do mých obchodních záležitostí, když tomu nerozumíš. To už jsem jednou byl vždycky řekl. O, pane Bože, neodvracej se, jen protože nás ta ženská věčně otravuje. Už jsem tu zase sám před tvou jasnou tváří a dovol mě, o veliký, abych přičinil ještě takovou malinkou prosbičku ve věci mého společníka Toma Smise, takového dareváka a podvodníka. Prosím, pane Bože, prosím tě velice snažně a upřímně a vytrvale dej, ať se do rána oběsí, nebo aspoň oběsí, nebo něco takového. V případě, že to udělá, potom mu přeji věčné světlatí, svítí na věky.
1: Ach jo. Tak si představ, tím vrahem byla nakonec ta malá Kety, tomu bych nikdy nevěřila, vypadala tak seriózně.
0: Poslechni, Cecilko, upřímně, mě ty tvoje blboviny vůbec nezajímají. Já teď musím jít za chvíli spát, abych byl ráno fit, protože mám jednání se svým společníkem Smithem a kdybych nebyl fit, tak mě ten můj společník zase pěkně namydlí.
1: Jak je pak jednání, Jamesy, když se Smith do rána oběsí?
0: No dobře, ale znáš to, něco mu do toho přijde a budu namydlený.
2: Promiňte, pane, ale nějaká dáma si s vámi přeje mluvit.
1: Oh, teď o půlnoci? Jamesy, ty čekáš dámskou návštěvu?
0: Jo, řezníka od naproti, aby mi dal pusinku před spaním, ty. Kolbíka si čekal, když si to přeští, to je nějaký nesmyslný žert.
1: Michael, anděl strážný, 34. okres.
0: No.
1: Co to je za tajný šifry?
0: No to já neznám, hlavně ta madam mě vůbec s tím jménem není povědomá, nevím, o koho jde.
1: Uvidíme, Jamesy. Ah. Jane, ať dáma vstoupí, uvidíme, kdo bude do rána viset, Jamesy.
0: Co?
1: Zdá se mi, že jsi trochu nervózní.
0: To se ti nezdá, jsem nervózní a ne trochu a hodně a hlavně s tebe, miláčku, po celý den.
2: Dobrý večer, madam. A dobrý večer, pane Landne.
0: Promiňte, madam. Ale opravdu nevzpomíná si, kdy jsem měl už tu čest. Stejně mě těší, chci říct, tedy potěšení je na mé straně. I když přiznám se, tahle ta doba se mi nezdá zvláště příhodná pro takové návštěvy. Prosím, račte dál.
2: Jsem tu služebně, tady je má pověřovací listina.
0: Ano, děkuji.
1: Jamesy, drahoušku, opravdu musím uznat, že vám to sluší, ukažte ty bodky. No ne, ty plácačky na zádech, ty bych nenosila, ale jinak jste si módní salon zvolila náramně. Můj manžel je takový tajnůstkář, co jste zač?
2: Anděl Michael jméno mé, od včerejšího dne povýšen na anděla strážného 34. okresu, tedy i rajonu, ve kterém bydlíte vy a váš pan manžel.
1: No tak a teď s pravdou ven, ve kterým klubu jste se seznámili. My jsme u nás takovým andělkům z ulice říkávali...
0: Cecilie, ovládej se! Já vím dobře, co chtěla říct. Já vám děkuji za vaše pověřovací listiny. Ji omluvte, prosím, pěkně. A teď mě dovolte, abych vám pogratuloval k vašemu povýšení, jak jste ráčila, nebo ráčil. Já tady jsem, prosím, pěkně v rozpadcích, mám vám říkat... Anděli nebo andělo, já totiž nedovedu odhadnout, jste-li on nebo ona, pač ta košilka mě v tom nijak nepomáhá, nevím, čeho se chytit, paní.
2: U nás andělu to není důležité.
0: To není důležité, zvlášť, když sem jdete služebně, že ano, hlavně, abychom si rozuměli.
2: Ano, tak, no, tak rozuměli.
1: Je to. To mě říkával slečno taky, kdysi, ale polovina akcí patří mně.
2: Ale ta druhá je vázána na souhlas pana Smise.
1: Informovaná je dokonale.
0: Já vám radím, těhle poznámek si nevšímejte. Ona to, víte, co myslím. No, hlavně, teď se vás dovolím zeptat, jakou jste měla let?
2: Špatné povětrnostní podmínky.
0: Tam je to furt.
2: Velká tlaková výše nad Mexickým zálivem.
0: Ano.
2: No, takže... Navíc jsem se musel vyhýbat kosmickým raketám.
0: Tak musel, přece jenom musel, ano.
2: Nemohl bych si sednout.
0: Prosím, a vy máte na co? Já právě nevím, jak jste pro sezení vybavená, vybavený. No prosím, poslete, že židlí je tu dost. A dovolte mi, abych vám taky na důkaz přízně nabídl takové malé pohoštění. Ceci, skoč pro konzervičku.
3: Ale pane Lanzo, neváš výrobek, že byste se nestyděl.
0: No, odpuste, já myslel, že jenom tak lítáte, vy jste taky vševědoucí. Ale stejně koukám na vás, madam, takový dálky, takový dálkový lety a takovýhle fórový křídílka, malinký takový, jak to tam...
1: Jaycee! Udržuji odstup.
2: Ano, zbytečné tady. Obavy, madam, mám přece křídla.
1: Ovšem, můj manžel nekouká jenom na ty křídla, oči mu svítí jako baterky, vidíte si.
0: Miláčku, já se ti řekl už dneska několikrát, neotravuj, buď tak hodná, andílek, andělka, pan anděl přiletěl za mnou, tak buď tak laskavá, ty si dělej něco, nebo jdi spát. Řekla si, že chceš jít spát, tak jdi spát a nehrás tady, abychom spolu pěkně jednali.
1: To snad nemyslíš váš?
2: Přicházím úředně.
0: No prosím, tady to
2: ve věci modlitby pana Landona.
0: No, vidíš to, ve věci mé modlitby, tak ty si někam za tohleto a... Nech nás tady vyřizovat obchodní věci, abych tedy přešel k tomu, o čem jsme hovořili. Já jsem se modlil ve věci, vy víte, jistě jste informován.
2: Zajisté, ano. Je tady ovšem určitý nedostatek.

0: to snět, ten plakal, dva dny plakal. No a lidem ho bylo líto, dávali mu dvakrát tolik, to byl vlastně dobrý skutek, že ano?
1: Výborný.
0: A nebo podívejte se, není to tak dlouho, co jsem musel propustit polovinu svých zaměstnanců, 4 000. A já jsem to snížil, já jsem jich, protože mám dobrý srdce, propustil jenom 2 000.
1: Výborně, no. To si hned zapíšu.
0: A to nejsou
1: tu druhou polovinu propustil jeho společný smysl.
0: Poslední, ty nedáš pokoj. Já už jsem ti něco řekl, neotravuj mě, buď tak hodná. A ty tvý blboviny není nikdo zvědavý. Zítra jdeš k lékaři, k zubaři, tam se vydovádíš a teď dej pokoj. Běž, šupni si do postýlky a nás tady nech úřadovat.
2: Červenci jste žádal, bylo to 24. ve 22 hodin 5 minut snížení ano. Dělnických mest o 10%.
0: Ano, když jsem se 3 dny modlil, ano.
2: Vaši žádosti se na moji přímluvu vyhovuje.
0: Je, děkuji. Vy jste zlatý a svatý, dovolte, abych vás, andělí, ano, andělko, přivinul na svoji bratrskou hruď. O, dovolte.
1: Ale tam se hledí! Jamesy! Jamesy, nech to, chceš pát face.
0: Co to povídáš, prosím tě? Kontroluj se.
2: Milostivá paní, na mě to stejně nemá žádný účinek.
0: No nepovídejte, já tam koukám, tam je něco ještě víc než křidílka.
1: Jistě, že já už nevěřím ničemu, no. Ani andělu.
0: No jistě, nevěř. Budeme pokračovat, prosím, v jednání. Tady bychom se domluvili. To je tady moc zájemců a málo těch, co poslouchají. Podívejte se, kdybyste byla tak laskava, já jsem taky měl takovou modlitbu a pěknou modlitbičku, sám jsem si ji složil a několikrát jsem si ji modlil ve dne, v noci, ráno. Jakmile vždycky jsem měl trošku času, jsem se modlil ve věci svého společníka, smise, toho padoucha, toho podvodníka.
2: Ano, víte? Já vím, pane Langne, no, ale co je v téhle věci vás asi zklamuje, mě hrozně líto, ale...
0: Jak pak to?
2: Váš společník, pan Smith, byl právě před hodinou zastřelen v jednom baru.
0: Je, no to je lepší jako pro vás. Cizí to! Cizí to! Cizí! Smith natáhá bačkory, to barva je naše!
1: James, přestaň s tím šišláním a řekni si mu ještě o něco, než ti ten anděl ulítne.
0: Než mi ulítnete? Já si na nic nespomínám. Jedině byste mi radšil zachovat jí dlouho, když je teď moje továrna zcela při zdraví, abych si ji užil hodně.
2: Bohužel k tomu nebudete mít příležitost. Vaše přání, abyste byl dlouho zdrav a živt, tím jsou potíže.
0: Jaký potíže?
2: No, za nedlouho vás totiž, pane Landne, trefí šla.
0: Ty si děláš...
1: Slečno!
0: Ty si děláš legraci!
1: S prominutím smím vědět, kdy to bude?
2: Co nevidět, madam, přijměte moji sousedu.
0: Prosím tě, neposlouchej ho. Takového divného skřídla má, prosím tě. Já jsem nejlepší letek, co by mě to, pane, já mám peníze. Já si můžu cokoliv zajistit a zařídit, já si můžu stát čímkoliv. Paní, já můžu být i guvernérem, nikdo vás sem nezval, jděte.
2: To je mi hrozně líto, pane Langne, ale aspoň jedinému přání musíme vyhovět. A aby vás trefil šlak, to bylo poslední přání pana Smise. Navíc jsem vám zapomněl říct, že vaše továrna na výrobu konzerv právě dohořívá.
0: Já jsem věděl, že nikomu nemůžu věřit.
2: Já už nebudu zdržovat. Na shledanou, já tyhle scény nemám rád.
1: Haló, redakce New York Times. Pište, prosím. Mladá, citově založená, inteligentní a velmi hezká vdova se seznámí s mužem stejných kvalit. Značka, jakou značku?
0: Značka lochneská potvora s natáčkama.
3: Mladík Hippolyt miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hippolyt, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
4: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý a jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
3: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
5: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
3: Hippolyt se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
4: Halt, halt, halt, halt,

0: polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, tez knihy Polit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka. Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
0: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
1: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis.
0: Pan Kosinka zaržal. Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
1: Anakleta nemá obrázek, kterak se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smutem netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
0: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
1: Hipolitovi se rozzářil zrak.

0: Peťasku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, Jiříku, můžu. Jsou nervy, co?
0: Ty vole, přece se z toho tady neposerem, viď? Co?
1: Ty vole, Jiříku, jseš tam?
0: Jsem.
1: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady. Jseš šikovný kluk, ne?
0: Musíme to nějak zrežírovat, co?
1: Ty vole, to si píš.
0: Kolik je tady platících?
1: Ty vole, ani si neptej, Jiříku, tady je lidu. Ty vole.
0: Ty vole, to jsou nervy. Ty vole.
1: To nehrajem po první, ne?
0: No, hrajem to po druhý.
1: Ty vole, to mi vůbec neříkej.
0: Přece nejsme nějaký malý kluci, co?
1: To si píš. Hele, Jiříku.
0: No?
1: To zvládnem, ne?
0: To víš, že jo, vole.
1: Ty krávo.
0: Ty vole.
1: Jirko?
0: No?
1: Jseš tam ještě?
0: Jo.
1: Víš, co se říká u nás na vsi?
0: No?
1: Jirko?
0: No?
1: Že silnější pes mrdá.
2: Pondělí.
0: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, jsem sám. To jsi ty, Milane.
0: No nazdar, kamaráde, ta, to jsou nervy.
1: Nazdar, ty krávo.
0: To vole, Ivane.
1: To jsou.
0: Hele, to je jedna velká hádanka. Co říkáš?
1: Ty vole, to mi povídej.
0: Ale ono to nějak dopadne, co?
1: No jistě.
0: Rád tě slyším, ty vole. Tak jaká, hele?
1: Ty vole, ani se neptej, Milane, to je v prdeli celý, ty vole. No. To je konec, ty vole, Titanic se potápí, bárka jde ke dnu, rozumíš? Já jsem v prdeli, Milane. Ty vole, já už nemůžu. Jestli mi rozumíš.
0: Ale já myslím, že to klapne, když se do toho nebude teda nikdo srát, víš?
1: Ty vole, Milane, já říkám, že to stojí všechno za viliš prdel, ty vole.
0: No.
1: Rozumíš, ty vole, mě bolí hlava jak střep.
0: Ty vole, čet si noviny.
1: Ty vole, to se nedá číst. No. Z toho by ses posral, ty vole. Rozumíš, to jsou čuráci mediální, ty vole, že v novinách píšou, že by si žasnul, ty vole.
0: No to jsou svině, hele. To je zase rejpání, hele, to je Ivánku všecko jenom o rejpání, víš, na to oni jsou mistři, ale na to ty se vyser, víš, ale vy potřebujete vyhrát, ty kluci se musí odrazit, mě ty vole tečou vždycky nervy za vás.
1: Ty vole, to mi povídej, hele, viděl jsi tu píčovinu s tou štyrkou, ty vole, co tam no. Rozhodčí vyrobil za píčovinu s tou štyrkou, ty vole, já myslel, že mě jebne,
0: no,
1: Milane.
0: No ty vole, přesně. Ty vole, oni nastavují 4 minuty, vole. Já když viděl tu štyrku, já povedám, ježišmarja, vole, proč se do toho serou?
1: No. Ty vole, já nevím, rozumíš? Já když jsem to viděl, tu štyrku, já myslel, že mě odvezou, Milane, jestli mi rozumíš.
0: Ivanku, ty vole, já neříkám, viď, ale ty vole, kam ten fotbal jde, to je v prdeli, no, no to mi ho teda vyjde.
1: Člověk to musí mít furt pod kontrolou, nebo se z toho posere, ty vole. Víc se to neudělá samo, ty vole. Hele, co teď s tím Evženem, děláte něco vůbec?
0: No hele, já teďka dělám akci teda a nechci, aby to jako nějak vylezlo, víš, jako...
1: Ty vole, Milane, ty jsi chytrý kluk, ty divochu, ty vole.
0: Ty vole!
1: Si na mě nesmíš vysrát.
0: No, hele, ten Evžen, tak zatím to nikde jako neto, jo.
1: No
0: to
1: jasně.
0: Jako, jestli mi rozumíš, ty vole, já to nechci říkat tady do telefonu, ale pro Evžena je tam 30 na kříž a padíka, když vyhrajem. Tady jestli mi to rozumíš, jo? Rozumíš? Tak to je ošetřený.
1: No to já vím, ty vole, ty jsi byl vždycky chytrý kluk. Hele, to musí klapnout, ty vole, nebo se z toho bomrdám, no. Hele, Milane,
0: no?
1: Vždyť mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne?
0: A podstatný jsou nějaký body, ale na zbytek se vyser. Podstatný jsou body a jedno, jak už, jo?
1: Vůči, jako komu jde, viděl jsi ten čurák na tiskovce?
0: Ty vole.
1: To je z toho blesku, ty vole, rozumíš? On ti řekne, vám se ten fotbal jako líbil? Ty vole, Milane, co to je za čuráky, ty vole? Rozumíš, na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
0: Ty vole. Ty vole, jdou do prdele. V životě nebyli v krizi, ty vole. O to právě víc. Vole, když se nedaří a zlomí se to, že jo? Když se daří a padá to tam, to umí každý blbec.
1: Ty vole, přesně tak, Milane. To ale oni nikdy nepochopí, rozumíš? Na to oni nemají, vole, to jsou mrtky.
0: No.
1: A ještě se ti potom směje do ksichtu. Prej dobrý den, pane Horník.
0: Ty vole.
1: Vám se, pane Horník, ten fotbal jako líbil? No. To by člověk blil, Milane.
0: Ale tam je nějaký čurák, já tě zavolám, jo? Čau.
1: No, brinkni.
2: Úterý.
1: No tady Ivan Horník, můžeme mluvit?
0: Jo, čistý vzduch.
1: No zdar.
0: Ty vole.
1: Ty divoku, ty vole. Milane, si říkám, že tě při úterku prozvoním, ty vole, jak jsi dorazil, draku, dobrý,
0: no,
1: co?
0: No asi o půlnoci, no cesta na hovno.
1: Ty vole, tady je taky sníh, to mi vyliš prdel teda, ty.
0: No, ty vole, tady to právě taje, no na hovno, no.
1: Ty vole, hele, Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
0: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
0: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš. Ty vole, rozumíš, já ty noty mám v ruce na papíře, to bych zase musel přepisovat, ty vole, to je vohovně, jestli mi rozumíš, Milane.
0: Jo, jasně.
1: Však to myslím, ty vole, já ti ty noty snad dovezu, hele. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jo, jasná to situace, vole.
0: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je mi jasný, super. No.
1: Hele, my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty vole, to je potřeba nacvičit ten los. Tak máme trošku pohodlí, rozumíš, se rozkoukat na place, ty vole. To je prostě celý o počasí, Milane. Ty vole, jestli bude chcát, tak jsme v prdeli a ty to nacvičíš, vole. To chce vybrat si stranu, ty vole, a pak je to v pohodě.
0: To jo.
1: A ti píšu s těma kartama, vole, že Luboš, rozumíš, ten má 7 koušků, to je konec, vole, tam jako to je z té sranda, jo. Ale Němej, vole, ten má taky 3, toho nesmíš vyžlutit, ty vole, kdyby se dělo cokoliv.
0: Ty vole, hele, ale dělá si to sám, ale já ti řeknu, hele, já ho párkrát pískal, ale rozumíš,
1: ano,
0: když
1: jo.
0: Mám nějakou strategii a on se mi do toho přisere s nějakýma gestama, tak je celá naše režie v prdeli prostě. Ty vole, on minule, ty vole, tleskal nad hlavou, já dělal, že nevidím, ty vole.
1: Ty krávo, ty vole, tak ho nech nějak vycukat, ne? Já vím, že to je blázen, že do toho se půjde, ty vole, pro mě nepostradatelný, ty vole. Ty kluk, vole, srdce, z který to tmelí, rozumíš? Já si říkám, ty vole, v 37 letech ty skluzy, rozumíš?
0: Ale já můžu chránit, jak chci, a on mi pak dá takovou čočku, teda, víš, Janko.
1: Ty vole, ale počkej, když si to umíš při týkře říct, ne? Když si ho chyť, ty vole, a řekni mu, pane Němec, ty vole, já mám stejný zájem jako vy. Rozumíš? Ty vole, to není blbej kluk, ty vole, tě starý na to dost, ne? Tak to pochopí, ty vole. Tak mu zavřeš hubu, vole, a konec. A uvidíme, jak to bude vypadat, rozumíš?
0: No, to nějak ošetřím, hele.
1: Hele, když oni mají všichni bodů jako máku a my máme úplný hovno.
0: No já mám taky hovno, hele.
1: Ty vole, Milane, ale počkej, my nespadnem ty krávo do druhé ligy, rozumíš? Ty vole, tam je to vohovně celý.
0: Zase nemluv mi vohovně, buď tak.
1: Ty vole, Milane. Ty to já bych nepřežil, ty vole, to jsme v hajzlu.
0: No já už hajzlu jsem, hele. Takže, že mám mobil, tak dlouhý kabel nemám, no. Ale něco vymyslíme, vole.
1: No dobrý, nic, draku, no tak ty ryby půjdou na účet, jako vždycky.
0: Inkognito, vole, čau.
1: Čau.

0: No tak já doufám, že teď už je vám to přísloví jasný. Jiný kraj, jiný mrav.
1: No jistě, a okresy do toho nebudem míchat, že to je.
0: To je přísloví, no, rozumíte? Jako je přísloví třeba s čím, kdo zachází, s tím taky schází.
1: Je tak tomuhle tomu přísloví já rozumím. Já totiž znám jednoho vedoucího skladu, který moc pěkně zachází s jednou skladnicí, takže většinou v tom skladu scházejí oba.
0: Tak to jste tohle přísloví jste taky nepochopila.
1: Jak to zachází
0: skladu? S čím, kdo zachází, s tím taky schází, to má širší platnost. Vemte si tu paní Adamsovou, jo, co hejčkala lvy celý život, psala o nich knihy,
1: ano.
0: No a nakonec jí lev sežral.
1: No, a to není pravda. To byla kachna.
0: Jo.
1: Jo.
0: Kachna sežere ženskou.
1: To ale ne, novinářská kachna.
0: To taky ne. Helejte, já vám to přísloví osvětlím pomocí takový jedný anekdoty, výborný,
1: dobře, no.
0: Jo. S čím to zachází, s tím taky schází.
1: To...
0: Tak to, tu anekdotu, jo, tak jo, to přijde takhle k lékaři na středisko, přijde pán, třeba pan...
1: No Kubánek, kdy je to jedno.
0: Třeba Kubánek. Pan Kubánek přijde a doktor říká, co vám chybí, a pan Kubánek říká, pane doktore, já mám nervy úplně nadranc. Kam se podívám doma? Krokodýl, já už nemůžu spát, já se bojím. Lékař říká, tak to je banální, to já měl taky před lety, dal mu recept, jo. Dostanete prej pilulky, pane Kubánek. Každý večer jednu pilulku a za týden se přijdete ukázat, jo. Jenomže, co je?
2: Má telefon ve vrátici.
0: Telefon, no teď nemůže paní Bohdalová.
1: Důležitý, ale to přeci... Vy musíte na chvilinku omluvit, já jsem tu hned.
0: Ale no,
1: To je moment.
0: No je to možný tohle? Viděli jste to někdy? Já ne. To je ještě štěstí, že nedáváme nějaký kus, že jo? Dramatický dílo ucelený, teda nevím to. Třeba Marišu. Si odejde k telefonu a... Já, abych se tady sám otravoval a kafe si vařil a sýrky do toho škrábal, to by trvalo. No, tak abyste nezapomněli tu anekdotu, aspoň vy, jo. Tak ten pan Kubánek dostal recept, že si má vzít pilulku každý večer a za týden se přijít ukázat. Jenže on, ten pan Kubánek, za týden nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny. A tomu doktorovi to bylo divný.
1: Tak jsem tady, to právě, jak jste říkal, ten pan Kulík,
0: tohle
1: že jo,
0: o tom,
1: tu,
0: Kubánek.
1: Nebo Kubánek, to je jedno, tak on mu dal ty tabletky,
0: no,
1: ten doktor, si, a že se za týden
0: má vzít večer jednu
1: ukázat.
0: Pilulku, no a za týden, že se má přijít ukázat. Jenže on nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny.
1: Jo.
0: No a tomu doktorovi to bylo divný, tak si našel jeho adresu a že se na něj půjde podívat, na Kubánka. Tak tam šel, že jo. V tom domě v přízemí potká nějakou paní, povídá, prosím vás, kde bydlí pan Kubánek, ona povídá ve třetím patře, ale bydlel už nebydlí, on pan Kubánek už je 14 dní neboští.
2: Telefon ve vrátici,
0: tomu doktor...
2: paní Bohdalová.
0: To ale skutečně tedy...
1: Ale to bude skutečně v momentě,
0: já
1: jsem tu, ale opravdu tentokrát ne.
0: Tohle to já zatrhnu, tohle nevím teda jak ještě, ale nějak to zatrhnu, paní. Zase k nevíře. Abyste mi nestratili nit, prosím vás. Ten pan Kubánek teda byl, teda on byl neboštík, jo? 14 dní. Říkala ta paní tomu doktorovi. A teď ten doktor se divil, pochopitelně říká, prosím vás, a co se mu stalo? On myslel si, o něco přejelo nebo tak. A ta paní povídá, ale on pan Kubánek byl na montáži v Africe.
1: Jsem to ale stihla fofrem, víte. Tak ten Kubásek byl neboštík.
0: Kubánek.
1: Nebo Kubánek, byl neboštík. Tam jsme skončili.
0: No, on právě byl 14 dní neboštík a ten doktor se divil a povídá, co se mu stalo. A ta paní povídá, ale on, pan Kubánek byl na montáži v Africe. To ale už přestává všechno. To
2: pro pana Božáka.
0: Jo, pro mě, pardon, to je pro mě.
1: No je tohle to možný? No to vím, já jsem vůbec ten konec. Ale, že jo, povídá ta paní, on pan Kudrna byl
3: Kubánek,
1: na montáži...
3: Kubánek!
1: Ano, no, Kubánek, to je jedno. Byl na montáži v Africe. Jo, vy to znáte, jo? Vy to znáte. Tak kdo mi poví konec? Vy třeba. Jo?
3: Ta paní povídá, ale pan Kubánek byl na montáži v Africe. Přivezl si domů krokodýla a nějakej trouba na středisku mu dal prášky na spaní.
1: On vlastně ho sežral krokodýla, Kubánek byl sežraný. To je dobrá, kdyby to nebylo tak rozsourané, tak to bylo... Je, ale prosím vás, Teď, kdybyste mi udělali jednu laskavost, až bude kolega říkat konec té anekdoty, tak se nikdo nezasmějeme. Zůstaneme naprosto vážní. No, my tady jsme celý zvědaví,
0: co má koupit na neděli.
1: To nevadí. Hlavně, abyste nezapomněl ten konec.
0: Ne, já to dopovím.
1: My jsme celý...
0: Jistě, žádný, tak on byl nebožtík a ten doktor povídá, co se mu stalo, a ta paní povídá, ale...
1: Jo, to, tam jsme zůstali u toho, ale...
0: No, já bych šel dál.
1: Dál
0: ale povídá ta paní, on, pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivez si domů krokodýla a nějakej trouba na středisku mu dal prášky na spaní. Jo. Jako pro spaní.
1: Jo.
0: Rozumíte, ty pilulky byly na spaní a on si vzal... To je zajímavý, tomuhle vtipu se všude smáli.
1: Ale no nepovídejte, to snad není
0: možný. Říčané v Sokolovně plakali.
1: No plakali to jo, ale to
0: teda smíchy.
1: Smíchy. No
0: to... Rozumíte, ten vtip je v tom, že... Mně nějak není dobře, já... Já mám, promiňte, já mám v meprobamátě v kabátě.
1: On má v meprobamátě kabátě a mně už je teď to přísloví naprosto jasný. Holt, s čím kdo zachází, s tím taky schází.
4: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
5: Dobrý večer.
4: Lenka Filipová, dobrý večer. Tak. Jdeme tu hejzánku. Ano? Oui?
5: Oui.
4: Mohu vás představit?
5: Ano.
4: Herečka, francouzská, Chantal Puno, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
5: Enchanté. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
4: Jako Linka?
5: Linka, ano. Linka.
4: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně zajímavý. Taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jak byste byla? Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějací Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
5: Samozřejmě, že to vím.
4: My spolu hrajeme několik her.
5: Ano, viděla jsem.
4: A třeba
5: jednou... Šaška a královnu. Do toho taky. Třikrát, dvakrát česky, jednou francouzsky.
4: Věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju šaška.
5: Ano.
4: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku šaška, ještě trošku šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá. Ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Ne? Co? Král? Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
5: Deformátor.
4: Anglicky, nevím, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Puno, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátor, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně. Vidím. Sympatická tvář.
5: Ano.
4: A teď se pomalu začíná na něnit. A na něni se. Tak a teď, Lenko, Lenko, musí,
5: v žádném případě,
4: musíte, jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
5: Ano?
4: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
5: Ano?
4: Ano.
5: No, aha, takhle.
4: Tak, a Lenko, tady máte kliku.
5: To jak u zubaři trošku. Ježišmarja.
4: Opatrně?
5: Ano.
4: Tak, kamera je tam, Lenko.
5: Tam?
4: No můžete, ještě bych, já bych ještě deformoval, ano.
5: Ale slin tam trošku.
4: Já to nevadí.
5: Není to vidět?
4: Není vidět, zadní řady nevidí. A krásně, a takhle. Krásně, Lenko, takhle, hejte už tak, krásně.
5: To ne, nebude moc zpívat takhle. Tak?
4: Že nebude moc zpívat?
5: Co?
4: Hele, ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
5: Já to si nevím.
4: Ano, prosava.
5: Ça me déforme pas trop? Tu crois pas? Ça tire un peu.
4: Mais je
5: me sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois?
6: Non.
5: Oui, c'est un peu mal.
6: Louis Franzos. Ça a grandi la
5: bouche,
6: ça fait mal.
5: Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça? Mais non, ça m'a frappé, hein.
6: Parce qu'il aime déformer les autres.
4: Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlapík. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
6: Co kecáš, ale?
4: Já překládám, co říkáte.
5: Ne, my toto vůbec neříkali.
4: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
5: No.
4: Francouzsky. V mém deformátoru.
5: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
4: Lenko, ale
5: ne,
4: to by byla...
5: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání. Kdybyste mi uvedl francouzsky.
4: To mohu.
5: Ale v deformátoru.
4: Co? No, uděláme kompromis. V deformátoru, abych neskazil legraci.
5: Ne.
4: V deformátoru, ale česky, ano?
5: No dobře.
4: To jsem nevěděl, že před tolika lidma...

0: se budu deformovat. A tak už se pomalu deformuji. A je, položte. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Fin. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Linda Philippe va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
1: Karle, styďte se. Máte slovo.
2: Ano. Vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
1: Karle, nestýďte se.
2: Děvkař.
1: Karle, stýďte se.
2: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
1: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
2: No jo, ale jak?
1: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
2: Ale to se nechte toho, jo.
1: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy? Kam jdete?
2: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
1: No tak to každý, no, máte po té hygieně. Kam jdete?
2: No na snídani.
1: Ale kam?
2: No do hotelové restaurace.
1: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch. Je dobré jitro, pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? No, co?
2: Ne, já bych prosil minerálku.
1: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co?
2: Ale ne.
1: Kyselou vokurčičku tam máme. Nebo ne. Že jste to vy, 2 deci láku?
2: No, já bych prosil Matonio kyselku a prosil bych kávu.
1: Kavičku. No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že? No tak, to by byla matončička a kávička.
3: Jo, snad mi, to je Černoch. Karličku, kucí, Černoch je tady. Co, ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? To máš...
1: Dáš si se mnou panáka.
2: Ne, já už ano, mám objednáno.
1: Dáš si se mnou panáka a tady něco, pak to můžeš otočit.
2: Ne.
3: Kajeličku, dáš si panáka, jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Kajeliček Černoch je tady.
1: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
2: Ne, přece to ne.
1: No, my to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černo. Vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme po snídani, že? Ten je před vámi. Co děláte potom?
2: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
1: To se vám nedivím.
2: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
1: Číst, co číst, dobře.
2: Přikoupím kousek salámu.
1: No salám to známe, prosím. A je poledne, kam jdete vy?
2: No na obě.
1: Kam?
2: No do hotelové restaurace.
1: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže, pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady
2: můžu kávička. Si něco objednat k jídlu?
1: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to, abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, no. už to máme.
2: No, moment.
3: Ježiš. Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš.
1: Kaličku, popojedem, co tady?
3: Karle, tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to s bíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si, pojď ke klukům. Karel se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
1: No, takže se to nese. Pane Černoch.
2: Já jsem si objednal něco k jídlu.
1: Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jako zatím taková pozornost podniku. Už
2: ne, to tam. Ne.
1: Jo, moc maskovská stalička.
2: Ne, ne, to ne, já to nepiju.
1: Já bych si tady napsal. Laskaň dvě vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si schodíte, jatýrka uděláme, co by dup. Tak, Karlíčku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak no, vám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
2: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
1: Co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
2: Do hotelové
1: restaurace. Tak. Pane Černoch, jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
2: To ne.
1: Vy si s tím poradíte.
2: Ano,
1: já si napíšu archivní. Ta společnost ve Výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
2: Pane Vrchní, ale...
3: Je, Černoši! Kdy se budete vy, kuci mourovatý? Vy jste si tady tak zvyklí, vy kuci. Je, pojďte, musíte zahrát Marusce ve Výčepu ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
2: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
3: A kuci, tam máte na točíno. Ano, pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
2: Vrchní.
1: No, prosím. Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonio. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
3: To je hrozné.
1: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás.
2: Jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
1: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský, prosím vás, ženský.
2: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
1: osvětlit a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen svoje divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu, ještě jestli by mě vůbec nějaký potom zůstal.
2: Já přece nejsem žádnej...
1: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
4: Unavený zpěvák, který jde o koncertě spát se Šiškou salámu.
5: Růžovou ti krinolínu koupím tě mé.
6: Pytlík,
5: zadina,
6: konobrž, ink medulína, vejvara, cákňás.
7: Co?
6: Cákňás.
7: Jo, to není hezky jméno.
6: Budeš ticha?
7: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
6: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
7: Jdi, neříkej.
6: No, podívej. Tak tadyhle.
7: No.
6: Raimund Pytlík.
7: Pytlík.
6: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
7: Aha.
6: Čekatel Pytlík. Pánové.
7: Jo.
6: Herko Matildo.
7: Co?
6: Nech ten svetr. Do Vánoc času dost.
7: Ale no
6: jo. Tak ten schod.
7: Pytlík, no. No samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
6: Dobrý. Co s tím...
7: Počkej, no.
6: Profesorem Zadinou.
7: Zadinou. Počkej, jak je starý?
6: 1,80.
7: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
6: Ale on neporád. To je prosina.
7: Jo tak.
6: Přikládá foto.
7: Aha. Dovolíš, tatí.
6: Počkej.
7: Ukáž, jaký je.
6: No, ne. Buď zrovna sebou cuknul, no, nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
7: Podívej se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
6: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, jo?
7: No a říkám, že ne.
6: Co teda vlastně po mně chce?
7: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
6: Tak zadinu, zadinu pryč.
7: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
6: Hleda kružítko. No. Ale Matildo, no. Matildo, ale tadyhle, tadyhle, no. Poslouchej.
7: No.
6: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, je to bude asi žádosti.
7: Jo, tak.
6: Ten chlap teda drápe,
7: jo, drápe.
6: Ale sloh.
7: Má, víš?
6: Sloh má.
7: No, je to fajnový.
6: Vina smažím, vina.
7: Co?
6: Vina snažím se, jo. Bych jako...
7: Manžel?
6: Nesklamal důvěru, jo. Ve mě skladenou.
7: Jo, skladenou.
6: Skladenou.
7: Jo, tak.
8: S projevem.
6: S projevem nejhlubší úcty. Jo. Ink, medulína.
8: Inženýr, mám inženýr.
7: No, to je prýma, inženýr.
6: Inženýr, no. Medulína Ivo, civilní geometr.
8: Geometr, taky.
7: A ty tomu nerozumíš.
6: Co nám do toho poláka fráš?
7: No jo, počkejte, počkejte. No. Civilní.
6: No.
7: To je teda takovej ten...
6: Civilní, no.
7: V civilu.
6: No, když to sám píše, tak je to civilní.
7: No tak to nic, ne. Kde pan honem, pryč od civila. Nechcem.
6: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala tahle nad štábním kapitánem.
7: Ale teď on měl nohy do ob...
6: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
8: Ale vlastně bys napal na javy.
7: Ale mlč ty pořád.
6: Ty jsi ale vychovala fracka.
7: Dolores, nebuď drzá, ty.
6: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
7: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
6: A prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
7: No jo.
6: No se opováží nabídnout to... sňatek mý dceři.
7: Jo.
6: Dceři velkou zedáře.
7: No jo.
6: Špatně polkná je v troubě.
7: My máme holku.
6: Řeknu tě, ať tě probírám, jak ty, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
7: Prekekec?
6: Jo. No. Tovární výroba klozetových míst, Engros.
8: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo ostuda.
7: Než to, počkej, to artikl, je náhodou prýma existence.
6: Artikl, který frčí porád.
7: Ano, ano. To je prýma.
6: No jo. Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
7: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu? To je...
6: 650, vdovec, dceru má vadnou.
8: Vadnou.
7: No to by...
6: Danou, pardon.
7: No tak,
6: danou.
7: Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
6: Dávno se vybláznil, to je
7: hotový. No, aspoň by se Dolores držel doma.
8: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
7: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
6: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mi každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
7: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
6: Abych si taky býval medil, paní příliš závišlová.
7: A to je hezký.
6: Tak poslední slovo.
7: No.
6: Rekekec nebo ne?
7: Rekekec ne! Počkej!
8: Nebo si zabiju.
6: Rucinál! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
7: Dobře.
6: Ale naposledy, Dolores.
7: Jo.
6: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo.
7: Trdlo.
9: Babička mojí manželky zemřela. Byla to velice stará babička, asi 89 let. Tedy věk, kdy se truchlení mění na vděčnost, že se dožila tak vysokého stáří. Horší ovšem bylo, že umřela uprostřed zimy. A to v zapadlé vesničce na Šumavě. Jezdí tam sice autobus, ale tomu menší závěje vzhledem k jeho váze nevadí. Když se mi podařilo utěšit žal manželky do té míry, že byla způsobilá převozu na pohřeb, vyjeli jsme z Prahy. Tehdy jsem měl Moskviče. Za neustálého probírání babičiných dobrých vlastností, viděl jsem ji asi dvakrát, jsme ujížděli k hranicím. A tam se stalo to, co mě děsilo od okamžiku, kdy jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu. Asi po 100 kilometrech jsme vjeli do sněhové bouře. Jelo se čím dál, tím pomaleji. Viditelnost se zmenšovala, stírač nestačil stírat. A nakonec se málem zastavil ovůz, který se vzdal. Stálo jich to v závěji už celkem 5. Andulce jako manželce se opět zalili oči slzami a projevila obavy, že nestihneme pohřeb. Proto jsem směle vyrazil do bouře řešit situaci. I když kožich na mě byl značně dlouhý, dědictví to po strýci, přesto jsem byl okamžitě jako by nahý. Po několika orientačních větách se stejně postiženými kolegy jsme začali společně vyprošťovat vozy. Dílo se nám celkem dařilo. Pomalu jsme vytlačili ze závěje všechna auta. Když ovšem došla řada na mne, na můj vůz, a já se u něho obrátil, abych dal příslušné pokyny, jak tlačit, s hrůzou jsem zjistil, že tam stojím sám. Hořce jsem pocítil tuto samotu a ke všemu mi ještě začal kornetět zvlhlý kožich. Za několik okamžiků se mi v něm pohyboval jako v obrovské rouře a vichr nepřestával. Naštěstí byla okna auta zapadená, takže Andulka krizi ani nepostřehla. Mám zvláštní vlastnost. Maličkost mě dokáže rozuřit, ale čím je průšvih mohutnější, tím nabývám více klidu. Z mého kožichu už v té chvíli bylo takové menší oplocení, takže i kdybych byl chtěl Andulce cokoliv okénkem vysvětlit, nemohl jsem se ohnout. A v tom přišla záchrana. Zprvu se mi zdálo, že je to Krakonoš. Ale kdepak. Byl to autobusák a z okénka na mě křičel, co se děje? Postěžoval jsem si na osud, konče slovy, nevěk světem vládne. Opáčil, třeba se domnívali, že tím Moskvičem projedete sám. Ale v žádném případě daleko nedojeli. Mám lano, přivážu vás. Počínal si bleskově a já v něm spatřoval přímo nadpřirozenou bytost. Nevím, kolik lidí ví, že prokázáním laskavosti v podobné situaci je záchrance povýšen do polohy hrdinů, na které se nezapomíná. Cesta dál byla velice milá, i když to nebyla jízda, spíš pluhování autem. Do cíle chyběly už jen 3 kilometry. Přibližně uprostřed jsme narazili na skupinu nevděčníků, kteří tentokrát bez mé pomoci bojovali s další závějí. Místo škodolibé radosti mě napadla myšlenka, kterou jsem později realizoval. Obstaral jsem si lano.

0: No, tak...
1: Já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťáčku, jestli nenese první ohlasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda. A nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám Už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu ji k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři, o farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další Novoty se budu dívat a vaši kapelu si už s fešákama nikdy plíst nebudu.
2: No, tak mě tu máte. Ano. Jakmile jsem dostal váš list, tedy nevím, tvůj nebo
1: vy? Milan písal.
3: Ano. Písal jsem já.
2: No jo. Já jsem vám od začátku vštěpoval, ano, že základem umělecké dvojice, aby aspoň jeden uměl psát.
3: Ano, a to jsem
2: to je u vás, seš to ty. Ano.
1: A já zase vím čítať. Čítám
3: po něm. Ty no. Jistě věš, proč jsme tě pozvali však.
2: No tak proč? Já jsem přemýšlel proč a říkal jsem si, z důvody můžou být dva. Buď potřebujete umělecky poradit.
3: Ano.
2: A nebo máte dojem, že potřebuji umělecky poradit já.
3: No tak jdeme ten první.
2: Tak poraďme si, no tak. Poraďme si navzájem. Já jsem, jakmile jsem dostal list, tak jsem přerušil své umělecké turny.
3: Ano, ano.
2: Podařilo se mi získat první letadlo, ovšem byl to nervák, protože ve 3 hodiny ráno to mělo startovat, bylo namrzlý všecko a všichni cestující jsme museli ven tlačit. A? Roztlačovat, jen jsme to roztlačili, jemu to zapnulo, odlí, tak jsem vzal to turny.
3: Takže proč to vyzeráš takže taky nevyspatý?
2: Jsem nevyspatý. A to není momentálně, Milane. To ne? Není momentálně. Já jsem nevyspatý chronicky, člověče. To už je u mě takový... Jen jsem se vyhrabal ze zimního spánku, byla tu předjarní únava. Ta pominula je tady jarní vyčerpanost. Já jdu z jednoho do druhého spím. Já spím všude, já spím. Já usnu kdekoliv.
3: Dokonce na scéně se ti to děš stane, keď hráš.
2: Myslím, že jo. Ano, si jinak nebývám, jenom když hrám.
3: Ano.
2: A tuhle jsem čeče byl na jevišti, nebo jsem hrál, já nevím, jak tomu říkáš, tady byl na jevišti spíš. A najednou se mi zdálo, že spím. Tak jsem se lek, probudím se, že jo, a byl opravdu na jevišti a opravdu jsem spal. A nebo tuhle se mi se zdálo, že hraju divadlo, si říkám, Hrko, co to vyvádíš, lek jsem se. Probudím se a nehrál jsem spal doma v posteli. Já už si to pletu, mi to prolíná všecko, já mluvím s někým, člověče, a na jevišti je nejhorší to, že dokud to jde na mě ten spánek, to jde, ale jakmile vidím, že usínají diváci, tak je zle. Že vidím, tamhle pohřimuje pán, tamhle si manželé schrupli, tamhle si sež nahází šlofíka. A to potom je nakažlivý a to už cítím v té roli, jak ta hlava mi klesá a klesá.
3: A tak někdy to jde na teba.
2: Mluvím s někým a... Ty odlítáváš někam?
3: Já zkoušám, že či jsi hore, víš?
2: A to jo! Tady jo, to já v televizi to... Já jsem svěží v televizi.
3: Ale nepůsobíš příliš svěžím dojmem.
2: Zase nákaza. Myslím na ty diváky, miliony diváků u televizorů, všichni... Takhle koukají a je to nakažlivý i na mě. Je to chytlavé.
1: Na mě, když jde spánok, no. Tak já vždy začnem rychle myslet na jedlo.
2: Na jevišti.
1: Ano.
2: Velice správný.
1: Že?
2: Velice správný.
3: No,
2: to je i moje metoda.
3: No moment, ale ty dokážeš současně hrať a aj myslet, teda na jedlo samozřejmě.
2: Samozřejmě. Já ti řeknu, že jenom špatný herec na jevišti nemyslí na jídlo. Jenom vážně? Špatný herec myslí jenom na svůj výkon, špatný herec.
3: Tak to budem s tím muset něco
2: udělat. No to budeš muset. Vždycky si vedle role zopakuješ jídelní lístek a pak myslí na oboj na jevišti, to je důležitý. Já taky, já dokonce na jevišti, Julo, myslím na jídlo, abych tak řekl, dvěma směry. Jednak myslím na to, co jsem snědl před představením.
1: Poznám.
2: A jednak myslím na to, co mě čeká po představení, rozumíš? Já třeba hraju a najednou taková tíha ve mně, jo? Tíha. Teď se řeknu íha,
1: ano.
2: To bude ten španělský ptášek, proč jsem si k němu dával knedlík a ne rejži? A nebo proč jsem si vůbec něco dával, jo? Proč jsem vůbec jedl před představením? Ale jak tak hraju a se i pohybuju při hře, že
1: ale.
2: Třeba přejdu tři kroky, se pohlídnu, jestli nejde kozina, když hraju lomikara třeba. A i rukou hnu a tak si udělám pohyb takový nějaký najednou, že... Takže trávím, já při představení trávím. Ty ne?
3: Já ne, a ty trávíš...
2: No jednak nic, a jednak lidi.
3: A tak.
2: Aspoň tak vypadají. Velice ne vytrávení, otrávení. Pardon, abychom si jako rozuměli. Čili já myslím na to jídlo, který ve mně klesá dolů a současně myslím na jídlo, který v tom uvolněném prostoru zaplní tu díru, rozumíš? Doma, kousek síra nebo šunčičky, až se vrátím, nebo husu, že bych si dal. A tohle dvojí napětí, ta vzpomínka na jídlo a ta naděje na jídlo, to je to, kdy ožívám na jeviště a najednou si lidi říkají, jak bohatý je vnitřní život herce. Co on tam všecko prožívá.
0: Už troubějí. Už troubějí. Na horách jelení.
2: Ne, to bude hned.
4: No to je dost.
2: Dobrý den.
4: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
2: Přijete
4: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
2: Přijete si.
4: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
2: Zde.
4: A kde máte být?
2: Zde.
4: Ne, nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
2: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
4: A co předtím, pane, co předtím?
2: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocný, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
4: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
2: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
4: Prášky?
2: Ano.
4: Jaké prášky, smím-li se ptát?
2: Superpirin.
4: Superpirin. Na spaní.
2: Na pocení.
4: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno,
2: ne,
4: adresu...
2: Ne, předepsal jsem si je sám.
4: Sám?
5: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
4: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
5: Taky nejste nemocnej.
4: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
5: Haha, Máte smůlu, nemám teploměr.
4: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivý, pane, poctivý. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky to podpaží, tam co je ta jamka. Teda žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
5: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
4: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
6: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
4: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
6: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
4: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
6: A je chřipka?
4: Chřipka, to je nějaká nemoc.
6: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
4: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
6: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
4: Nestěžuji si, pane, každý musí nést statečně svůj úděl.
6: A kdo kontroluje vás?
4: Jak to, kdo by nás kontroloval?
6: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
4: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.

0: A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
1: Tak berte schody podmohou.
0: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
2: Jste přece imunní.
0: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocnej, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
2: Přece nejste hypochondr.
0: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
2: Co?
0: Že mám 3 šedivý vlasy.
2: Stárnu?
0: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
2: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
0: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
2: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
0: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
2: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
0: Nikdo?
2: Zůstanete sám se svou chorobou.
0: Tak, tak.
2: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
0: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp. Stačte takhle v posteli, jako vy tady teď.
2: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář. Ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
0: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
2: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
0: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
2: Nepovinujte.
0: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník,
2: čepici,
0: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
2: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstují Jagellonským. Že my tu mrtvi ležíme,
0: jo.
2: Jak zákony kázali nám.
0: Jo.
2: Někde v Polsku, u Termopil to myslím,
0: jo? Jo. No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
2: Nevypadáte dobře.
0: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubejvají, spíše naopak.
2: Neměl bych vám udělat culifindu?
0: Ne, hlíte takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
2: Na tlak.
0: Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mě vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
2: Hrdle.
0: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
2: Můžu.
0: Tak co říkáte?
2: No jo, teda.
0: To je co?
2: Poslyšte teda to.
0: No.
2: Nic neslyším.
0: Co?
2: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
0: Srdce
2: tik,
0: jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky.
2: Stopky.
0: Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď?
2: Teda?

0: Já vám řeknu, to jsou teda pecky. No. To je buch, no, hotová kovadlina.
1: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
0: to jsou pinzetky, no, přímo teda to.
1: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, a to jsou celý uzle.
0: Železniční.
1: No, takhle to mám rozesetý tady. No, není divu, tolik schodů nahoru.
0: A dolů.
1: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají, víte? Bobtnaj. Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
0: A co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
1: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale děte.
1: Já věřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromě. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromě, dálkově takhle, medicínu. No jo. Já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt. Pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
0: Kolik?
1: 222 naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte. Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
0: Ale to teda
1: ale úplně, já, každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte. Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
0: Zkuste stát na hlavě.
1: Tady, na mé hlavě?
0: Ano.
1: Jo.
0: Odkrivíte si nohy.
1: Jo, a vomdlím.
0: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také, tak začal jsem v září s jogou.
1: S kým to?
0: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
1: Jo, pozor, ne. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
0: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
1: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud. Já jsem pes, to, hotová doga.
0: Yoga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
1: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
0: Ano.
1: Podívejte si, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
0: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
1: Hned?
0: Chce to svůj čas.
1: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
0: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
1: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
0: Já bych vás nahodil, vy jste.
1: Já sám. Vy sám, když se zakousnu, to já.
0: Já vím, doga.
1: Hej. Op.
0: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
1: Jo, tak, no tak, já už raději půjdu.
0: Vy odcházíte?
1: Musím, pane, no vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku, zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho, než
0: jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Tak to byste byl moc laskav.
0: Pozor, a co? Dobrý?
1: Výborný, ano. Tak děkuji a nashledanou.
0: Odcházíte?
1: Musím, pane, povinnost volá.
0: Nechoďte ještě.
1: Musím.
0: Zůstaňte.
1: Nemohu.
0: Příteli.
1: Co? Vy jste řekl příteli?
0: Zlobíte se proto?
1: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
0: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lávinku.
1: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
0: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to, ale hloupej, mám lásvěte.
1: Nejste naopak. překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
0: Ano, yoga.
1: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka ano, při mém to... privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
0: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
1: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema já na lida, co snarazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
0: Já vím, doga.
1: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
0: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
1: Karma, ano.
0: Radža yoga. Bhakti yoga.
1: Bhakti yoga.
0: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
1: Já se nestačím divit, co vy víte.
0: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
1: Asi zde.
0: Ano.
1: Pardon.
0: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
1: Asi zde?
0: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
1: Tady asi. Ano.
0: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
1: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
0: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
1: Jo.
0: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
1: Jo.
0: Sice nevím jak, ale zachránilo.
1: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
0: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
1: Skutečně?
0: Určitě ho seženu.
1: Skutku?
0: Skutku určitě.
1: Velice laskav.
0: Skutku určitě seženu.
1: No.
0: Zůstaňte, příteli.
1: Zůstan.
0: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
1: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec první.
0: Já vám dám tu cilifindu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
1: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
0: Já vám věřím.
1: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
0: Věřím vám.
1: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
0: Já vám věřím.
1: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak, ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
2: Otevřete, příteli.
1: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
2: Jedno.
1: Ne, neměl byste raději sám.
0: Já ti věřím, věřím ti.
1: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí, 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
3: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
1: Dobrý den. Přejete si...
3: No, mám pro vás rekomando.
1: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
3: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
1: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
3: Vy neumíte psát.
1: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
3: No, tak to vám nedám nic.
1: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
3: Přítele?
1: No, a zpívá si tam.
3: Vy tu žijete dva chlapy.
1: Ano.
3: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
1: Ano. Příteli, máte tady návštěvu poštovního doručovatele Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
3: No jste doma, ne?
1: No, ano. Vlastně jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
3: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
1: Ne.
3: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
1: No, složitý.
3: Zatraceně složitý.
1: Složitý.
3: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
1: No.
3: Škoda mluvit.
1: Tak, že bych to podepsal?
3: Tady to podepište.
1: Tady, prosím, no.
3: Tady máte dopis.
1: Děkuji.
0: Tak, už se to nese.
1: No,
0: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čajík. Dáte se také?
3: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramech.
0: Jo.
3: Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, aby viděl
0: děti.
3: Nějakou kačku.
1: Vy,
3: trojčata.
1: Dokonce.
3: Jako schůdky.
1: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
0: Od koho?
1: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
3: Tak se tu mějte.
0: Naschledanou.
3: Ať vám to klape, hoši.

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám a přál bych si, abyste se bavili stejně dobře jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jevištěm, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic, a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář u ROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem. Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl. A nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně. Nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své pondělní výrobky písmenem M, podle slova Montag nebo Mandy, a prodávají je s určitou slevou, protože tato auta jsou poprávě přes stálem víkendu osazenstva závodu ještě o něco kazovější a mizernější než normální. Já prosím, žádné písmenko M na těle nemám, a pak já jsem ryze český výrobek. A ten, prosím, to se nezlobte, aspoň podle televize a podle tisku, nesmí být kazový už principiálně. Dále, narodil jsem se 19. prosince, což spadá do znamení Střelce, prosím, nepodezírejte mě z nějakého okultismu kosmopolitního. Jediný tedy okultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kuchař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavných kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala. No tak jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě, jakože třeba Střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč bych, že příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že Střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, Střelci přibývají zůstat státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku.
a až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent SAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři, herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer, dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Tak začátkem července dostal Majer na prázdniny odjel a dostal za 3 dny dopis, úřední dopis lavičkou divadla, kde stálo: vážený pane kolego, jedině provozní nutnost mě nutí, abych za vámi poslal knížku Shakespeareova Macbetha a požádal vás, abyste se titulní roli během prázdnin naučil. Se zkouškami počítám koncem září, s premiérou začátkem listopadu. A dovedně napodobený podpis šéfa činohry a Majer, jak se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách po návratu do Prahy v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude, a vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram: Přijeďte neděle 16:00, Revnice nad Razy, pretacíme jednu scénu ze zimního filmu, vlastní kozich, Lize a Sanky sebou. Podpis produkce filmu. No a tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu, 30 ve stínu, peron v Řevnicích lidu prázdnej a po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který váčel na jednom rameni, sáňky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majerovnou k Řepovi a povídá: Ježíš Maria, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalínu někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, a co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty vole. Tak tohle je, řekl bych, dobráctví normální. A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení, to znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z Národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra, a hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Steinmar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla, nafilmovávala. Najednou řekli: Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popad. Otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda
abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přišel říjen, listopad, nic se nedělo, až na hod boží přišla Skořebka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát, tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty, a pak ta nestyda, to teda pánové, to už přestává opravdu všecko. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku a povídá, a víte, že mě to kluci bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu, to šla dát vyvolat do kšeftu. Povídám tomu vedoucímu, pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se tam, říká, moc krásný, paní Skořebko. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tykánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudební divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení a obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena. Autor Míla Zavřel, úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, který když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menčíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMU. Zrovna on, že jo? Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menčík vypadá, tak musel študovat nejméně v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stal opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma, víte, že mám k cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň. Ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatný. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v lóži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, tak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí i vy jedna mlsoto, což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň Matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně, a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. On kromě tedy toho režírování foukal na pohřbech a na různých tancovačkách taky basbombardón. A ten měl jednu režijní připomínku, která mě utkvěla. Kdykoliv se mu zdálo, že se na jevišti nic neděje a že je to otrava a nuda, zařval na ubohý ochotníky. Je to mrtvý! Chodit! Chci říci, že správně cítil a věděl, co je to jevištní život, ovšem chyběly mu výrazové prostředky, jak právě to mrtvý odstranit. Pane Bože! Kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště. Ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, si nemám dostatek odvahy.

Tak kdo nebyl přátelé katolického náboženství tehdy, které bylo povinné, měl jednu hodinu týdně volno, říkali jsme tomu okénko. A toho jsme my, ateisté a jinověrci, využívali k návštěvě velkých poutí na Karlově náměstí. No to byla nádhera. Celý Karlák, od Faustova domu dolů k Spálený ulici a nahoře od Novoměstské radnice až k nemocnicím, byl pln krámků, stánků a bud, kde se za pouhou jednu jedinou korunu předváděly nejrůznější atrakce, tedy drobné podvody. Celý Karlák laholil, ampliony, hrála se jedna podrhovačka za druhou. Tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomickýho lidi se má, jak správně ekonomickýho lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten k holičovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extra speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je metla lidstva. Lezde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček. Žena přijde z pole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku v divadle strašného hunda, jak se tomu divadle říká. Měla papundeklový plout ve polepený volezlými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice a tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcírovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, Stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně Stejskalová. Tak jeden čas, asi tak před dvěma a půl lety, jsem byl doslova zaplavován dotazy ke znovu otevření Národního divadla. Já myslím, že všechny ty dotazy v podstatě zodpověděl čas. Na tu novou budovu si už lidi zvykli a pokud si nezvykli, tak si zvyknou dodatečně. Mně osobně bylo jasné hned po uzavření Národního divadla, že bude znovu otevřeno. A taky jsem věděl, čím bude otevřeno. Není třeba přílišného dramaturgického citu k uhádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření Národního divadla. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také na, co soudím o Libuši. Já se přiznám, nebyl jsem si zprvu jist, o kterou Libuši jde. Zda jde o činoherní kolegyni Libuši Havelkovou nebo operní kolegyni Libuši Domanínskou. A nebo, to jsem ovšem vyloučil hned od začátku, že by mohlo jít o paní Libuši Pospíšilovou z Československé televize z pořadů pro kulturní améby a prvoky Bakaláři. Z holého titulu jsem pak jaksi usoudil, že půjde patrně o operu Bedřicha Smetany a řekl bych k tomu toto. Podívejte, Libuše se nehraje tak často, protože se divadlo taky tak často nezavírá a zase nevytvírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, určité dny ve státní svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo. Což je důsledek potom v tom, že
poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla shlédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich, a sice jak pan Štern potká pana Kona, říká: pane Kon, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty? Říká: ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká: operu. A kterou? No, Libuši. A jaký to je? Pan Štern se zamyslí a pak povídá: no, v půlnoci jsem se podíval na hodinky a ono bylo teprve půl devátý.

Tak, abyste mi nezeslavnostnili, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přezíkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. Řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská, i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. A že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když její pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Sedávala třeba odpoledne Důlská, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník. A paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Feces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou. A Bušek vzrušeně křičí na toho Bláhu. Cože ty mě, prvnímu rádnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval, a taky ani nemá podle Stroupežnického, tak vyksik. Cože ty mě, ponocnýmu, budeš vyhrožovat? Tak smáli jsme se jistě. Smáli jsme se na jevišti i potom pauze v šatně. Jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje, ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky, dával se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkovi. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne nahoře Žižkově, a v posledním, v pátém obraze hrál epizodní postavu Jana Roháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistu blíže, cero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, takový ty uhlazený, měl takový jemný, larmojantní rejstříček. Jeli bo ještě šálek kávy, milostivá paní? No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak. A přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou. Najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A paní Čínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nadspal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje. Ale Paničínský se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej patetický to nechal bejt, nasadil ten jemný konverzační rejstřík
jako v saloni ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, koranda roháč.

Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká umilosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábolil své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježiši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala. A chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá zkoumá, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel.
No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod. A sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač. Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nema je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény, a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nema je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda spráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archívu. A zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí. Četníci odvádějí Juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak je nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku,
zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči a opakoval jak gramofonová deska: žaluji ředitelství, pana režiséra a všecky pány herce.

Před 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se na pozvání britské odborové ústředny zaměstnanců v textilním průmyslu zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tím vzdali poctu vynálezci manchesterové látky v skutku důstojným a zároveň vtipným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru, původně Cimrmanšvestru. Ano, tak nazval Jára tuto látku, když ji poprvé utkal pro svou nevlastní sestru Václavku. Stalo se to v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu, kde si Cimrman přivydělával již jako důchodce ve vývojovém oddělení na konstrukci vodotryskového stavu. Jo, sestra žila tehdy ve Vídni v bídě a neměla co na sebe. Aby si mohla skočit aspoň pro noviny, rozhodl se Jára, že jí utká něco z odpadového materiálu. Během tkaní ho však co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, že pokaždé leknutím přerušil tkaní, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické mezery, bez nichž by Manchester byl možná něčím jiným, ale rozhodně ne Manchesterem. Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Járu Cimrmana k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu ozubeného soukolí, svištění transmisí a pomleskávání převodových řemenů, se zrodila Cimrmanova jazzová balada Našli ho v jiném stavu. Zaujímá stěžejní postavení v zábavně textilním průmyslu hned po symfonické básni Josef Kajetán Textil. V melodramatických pasážích jazzové balady použil Cimrman při sborové recitaci poprvé takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýdlandské posádky. Nyní vás seznámíme blíže s obsahem skladby. Pan velebný poeta Klaskafa ujme se hudební složky a zároveň role voice bandu.

Úvodní věta je v podstatě pastorále, objevující idylickou přírodu ojzerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí. A jejich strážce, německý vlčák Wolfgang, ostrým štěkotem zahání drzou kunu. Je bezvětří, z komínů chudých horských chalup se vine hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí a stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež, nevědouc, co s volným časem. A do této idyly posléze zazní sytější tón komínu textilky Tannenbaum a syn, krlící černé kukvalce, pochmurnou přes zvěst příštích událostí. A tu ještě zdůrazňuje podrážděné Brumendovo jizbem.

0: Velké barevné show. Proto jsme k natáčení přizvali Frenka Sinatru,
1: Gilberta Beckona,
0: Muslima Magomájeva,
1: Charlesa Aznavoura,
0: Dina Martena,
1: Mireille Mathieu,
0: Bruno Oju,
1: Toma Jose
0: a Karla Gota. Přejeme vám příjemný večer. Show! Come on, baby! This is my umbrella! Hello, boy! Come on!
2: Dovolte mi, abych vás důrazně upozornil, že naši dnešní nahrávku nikdo pozvání nepřijal.
3: To nepřijal nikdo?
4: No, vůbec nikdo.
3: Coca-Cola show. Tak usmívejte se aspoň.
5: No v tom případě si připadám jako blbec.
4: Já trošku tak.
3: Já vyloženě.
5: A co budeme dělat?
4: No nic. V klidu dotančíme. Divák by neměl nic poznat. Milo, hraj! Show! Come on, baby!

0: komunistická práce. Takhle nemáme rušit, utečou, já tam s těma rumbakujem jako hotel. Kdo tam teďka bude zpívat?
1: Teď musíme všichni, oni, my dva, vy taky.
0: I já.
1: No teď budeme zpívat i
0: vy. A kdo začne, já ne.
1: Tak začneme my, ale vy si to ohlásíte.
0: Prosím, já to ohlásím, ale to trapas.
2: Vážení přátelé, jak jste si jistě povšimli, na naši veřejnou nahrávku pozvání nikdo nepřijal. No ale nic se nestalo. Jak již leta velmi vtipně a pohotově podotýkám, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Takže, jak... Ano, děkuji. Děkuji, vidím, že jste mě pochopili. Takže, jak vidíte, budeme zase vařit z toho, co dům dal. Hod tam cikána.

0: Ale o té láce rád ať sebe víc, mu srdce pláče zrývá. On písně své ti, já to tady přetřu trošku, všecky dá tak.
1: Vážení přátelé, já myslím, že z nejhoršího jsme venku. Tu atmosféru, která je pro nás tak důležitá, tu jsme, myslím, celkem pevně chytili, takže můžeme přejít, abych tak řekl, k hlavnímu tématu, k besedě nad nejzajímavějšími dotazy, které se nám sešly za posledních 5 let. Já bych prosil své 2 pány kolegy, jak se familiárně říká, vezměte místo.
2: No, děkujeme.
1: A já se ztratím.
2: Pojďte tak vlastně. No. Kolego, ty se toho umíš.
0: No tak, vážení přátelé, já to již nakousnu. No podívejte, tak zde je například dotaz první. Ano, přátelé, adresa je přesná. Ovšem dotaz chybí.
3: To snad ne. No. Takhle bychom si nerozuměli.
0: Tak tohle to je nějaký tučný dotaz, tak se podíváme. No, tak to snad ani není dotaz. Tak to je svačina. Ano, je to tak. Slávkovi máma.
3: Ah, tak jsem se nemýlil. Je to moje, promiňte, přátelé, já jsem to nechal na almárce, maminka mi to posílá, já mám hodnou maminku.
0: Ano, tak čili mamince Slávka děkujeme, že? A necháváme, jestli dovolíte, my ji necháváme zahrát. Ty dáda, čili děkujeme. No, a nyní k dalším dotazu. Tak, jestli dovolíte, tady nám píše Jiříka, tak když dovolíte, já se do toho již pustím.
3: Já konečně taky, děkuji, maminko.
0: Děkujeme, paní Šimková. Tak, pánové, velice si vážím vaší činnosti, píše Jiříka. Klid, kolego. Vypadá, že ani si 14 dní nejde. Vaší činnosti, především pak vaší činnosti. Vy jste skutečně, píše Jiříka, pravým myslitelé.
4: To je Šunkovej, hele.
0: Zasloužili byste Šunkovej. Zasloužili byste cenu, ano. Sršíte nápady, koukám, že já bych ti podržel Šunkovej, kolego, myslím, adresováno též tobě, já bych zatím podržel Šunkovej. Děkujeme, maminko.
4: Nefalšovaný přístup k lidem, bezvadné oblečení, pohybové nadání se snoubí s inteligencí.
3: No to všechno víme. Zátele, to já přeskočím, dotaz bude asi až na konci dopisu. Hodně plodných let. Moje děti jistě o vás budou číst ve slovníku. PS, promiňte, musel jsem vám to napsat, bylo to ve mně jako v koze. Někdy chvála zdržuje, přesto děkujeme za milý dopis a já otvírám další obálku. Tady, jak vidím, podpis chybí a jak zní otázka. Vysičáci nedoštudovan... No takhle. No klid, to je omyl. To já vezmu další hned tady. Ano, tady je konečně konkrétní situace, kterou s Gustem vysvětlíme. B. Zoubele se ptá, má se ve vlaku zapřádat rozhovor se spolucestujícími? No tak, kolego, kdyby si se k tomu vyjádřil laskavě.
2: No tak... už polikám.
0: No, já myslím... To nevím.
3: Kolego, já myslím, to nevím. Tak co děláš besedu, když nevíš? Když nevím, tak přemýšlím, ne?
2: No, když nevím, tak nemusím.
3: Jak to? Já taky nevím a přemýšlím.
2: No, vidíš to, asi je ti to platný.
3: A ti moc ne, ale alespoň myslím, že vím, jak na to, kolego. Přátelé, to bych chtěl, abychom se teď společně zvedli, odešli někam na opuštěné nádraží, na vedlejší kolej našli odstaven vagón, usalašili se tam v kupé a na místě si ten problém rozřešili. Co říkáš, kolego?
0: No já musím, kolego, už abychom salašili.
3: No, takže, kolego, nebudem to prodlužovat. Pojď, kolego.
0: Prosím vás, já bych si vzal tu organizační stránku na starost. Přátelé, vy, kteří sedíte uprostřed svých řad, že ano, vy byste šli nejprve.
5: Teď to je nesmysl, kolego, prosím tě. Přátelé, neposlouchejte ho, jak jste přišli, tak odejdete, ostatně já jdu příkladem.
0: Ano. Ještě jedna organizační připomínka.
5: Co je zase?
0: Prosím vás, peronky má kdo?
5: Ale peronky mám já.
0: Peronky máš, jak se jmenuješ?
5: No Šimek se jmenuju.
0: Prosím vás, Šimek, když tak peronky
5: tak prosím vás, pojďte vy, prosím vás, třeba, no třeba. Musíme všichni, přátelé.
1: Prosím vás, zastavte tu akci, co je to za nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně, nechoďte nikam, zatáhnu vás na Tišnov. Co to je? To je přece ryze jevištní akci, já to kupé tady postavím sám. Já mám ruce jako bagr, hrabnu do těch židlí, já to tady postavil. Kam byste, prosím vás, chodili? No podívejte se, je to tady. Příčná ulička, podélná ulička, tamhle jsou okna, takhle je vagon, tamhle to jede a hrajem.
6: Tak jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka, to se nesmíte zlobit.
1: No prosím, prosím, tak sedíte u okýnka. Stejně jdeme pádní krajinou, samý tunel jako do Vranýho.
0: Já se ještě koupím na peroně busta.
1: To si kupte busta, ať vám to neujede.
0: No, já si pospíším.
1: No to si prosím pospěšte, nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
0: Já už.
1: No, my pomaličku budeme moc začít, že?
3: Co jste mi říkal?
1: Že budeme pomaličku moc začít.
3: Co začít, já už dávno jedu. To bude veselo, on tady padá. Co je? Vy se neudržíte na židli, co je? Co je?
1: No co by asi bylo? Vyjíždíme z ranžíru šíblou vexler.
3: Se musíte zvyknout, to přeci dělají voda, oni vůbec neberou na lidi ohled.
1: Halejte se, nechte si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, jak chci spát.
3: Takhle, to je hezký, to mám za teplý slovo. No dobře, tak si zpěte, zpěte. Oni vás stejně zbudí.
1: Kdo?
3: No kdo asi průvočí, nepřijde vám štípnout líste.
1: A průvočí chodí až za Kolínem.
6: Co jste to říkal?
1: Že průvočí chodí až za Kolínem.
6: Za Kolínem. Víte to jistě.
1: Jasně.
6: Člověče, já jedu jenom do Kolína. Vy byste mě nemohl poradit. Vy byste si nekoupil ode mě líste.
1: Hejte se.
6: Zbytečně utratil peníze.
1: Já vám povídám. Ten loket pryč, to koleno pryč. Já to znám. Nejdřív teplý slovo, teď se vlezete celý. Já vám říkám, že chci spát.
3: Ne, spěte si, spěte si. Vám bych ho stejně neprodal, vy se mě nelíbíte. To je prvně co cestu s mrožem, jestli to chcete vědět. 16:20 já vyhodím za lístek. Komu já bych ho střelil? Já se obtám ještě jednou, možná bude povolnější. Čoče, probuďte se. Vy kdybyste viděl, jak vypadáte, když spíte, tak stejně prodáte postel.
6: Vstávejte, lístek, co by bylo požíčany, ale tady je jiný problém. Lístek do Kolína, vy byste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
1: Necháte mě spát.
3: Ano, když si zpěte, no jistě.
1: Je nesnesitelný.
3: Ale no proč?
1: Já se má zvakrát.
3: Ale klidně si lehněte, dneska máte volno v kupé.
1: No výborně, teď si lehnu, teď jste to za ksik. Plný kupé lidí, ještě takové ksichty sem lezou.
3: Já jsem nemohl tušit, že vám nastoupí příbuzný.
6: Ale stejně víte, co si říkám. Vy byste měl upozornit, že jste ospalej, aby vás potom nebudili.
1: Je to možný.
6: Aby se chovali tíše.
1: Je to možný, že s váma budu
7: jít stále. Dovolením, dovolíte, prosím vás. Jede to na kolí do
3: Lesko. Ale jede, Čeče, kam se hrnete? Nevidíte, že je tady plno?
7: No vidí, právě proto se chci. Já mám strašně rád lidi.
3: No je tak
7: na kolí.
3: Dejte někam tu diplomatku.
7: No jo, ale kam? Kam to mám dát, když tady nejsou regály?
3: Ale vy si pomůžete.
7: Já si pomůžu, hejte se, něco padá, dejte ruce nahoru. Já jsem ti pomohl.
3: No, hodí vám tej držejku, proto se mě líbí.
7: Vy jste takový srdečnej, dílnej, teda ještě se jste řekl, ale já vám za to řeknu toho hodně. Hejte se, já mám rád sympatický lidi.
3: Von
7: já jsem taky upřímný, já jsem otevřený a tak si nás pokoumě. Se mnou lidi rádi jezdí, ve vlaku já s nima sedím vedle nich. Hejte se, já byl
3: na chatě. Je, on si mě vybral.
7: Já jsem si vás vybral, já byl na chatě. Kamarádičku, tam už to kvete.
3: Já vám věřím, ale nezajímá
7: mě to. Ty begony! Já jsem to zalejval celý den.
3: Kdybyste laskavě se zalejváním přestal. No,
7: tak já jsem si tam nechal přivízt humus. No, to je hnus, víte, teda humus. Od starýho Procházky. Takhle, počkejte, já to řeknu každým, aby z toho každý něco měl. Já nejsem sobecký.
3: Tak vidíte, tenhle člověk se vám moc nelíbí, že jo?
6: Řekněte mi, že ten vypadá. Já jsem rád, že jste si sem sedl.
7: Že on s takovýhle obličejem leze do vlaku.
6: Takový má jezdí v uhláku ještě ve spod. Ten musí mít protekci.
7: Já to, že ho strojů se pustil do vlaku.
6: Já vás nechci hecovat, ale zvedněte to si.
7: Boblu do jedna. Je to možný tohle z toho. Vy si sednete takhle, vy takhle, já takhle. Je to možný a s takovýhle obličejem. Je úplně z toho šoufr. Ale koukej se. A už je tady
1: takhle.
7: On si sedne, vidí z té strany, kde jsem já. Ty si sedneš takhle, ty takhle, já takhle. No viděl jste ho? No ne, teď byste si vyvedleně být na mým místě, ne? Marko, tak mi tak...
1: Ale co to děláte? Já mám normální nárok.
7: Vy takhle, já takhle, no?
1: To jako každej, ne?
7: Co večer?
5: Už ho nechte bejt, už je vidím.
7: Takhle to mohlo být od začátku. Jak to bylo předtím? No, ale vy jste mi stejně sympatický. Vy máte takový vlastně jako vodník. Hej, se, já vám něco řeknu. Nedal byste si jádu a já vám dostal takový hlad, jestli ten čerstvý vzduch v tom vlaku, jak jede tou krajinou, vlak jede krajinou, hele, nedejte se stry, nedal byste si taky, třeba kuře.
6: Co jste to říkal, kuře jsem rozuměl
7: před... Koko, dáte, jestli jste si nedal kuře.
6: No dal bych si, jestli máte kuře.
7: Mám, tak si dejte, ale svoje, víte, já si dám taky svoje, helejte se, dovolíte, dámo se, co? Dovolíte, prosím vás. No tak ona nedovolí, sakra, ona tady zřepí jako krůta. Ukažte, zkuste mi tělo, sedněte si, takhle si vlezte, vidíte? Já si vás podložím vaším vlastním tělem. Děkuju vám.
6: Počkejte, co se to děje, já se nechci mailit a vy po mně lezete. Čeče, no. Já vás cítím na zádech. Kdybyste si ode mě nekoupil lístek do Kolína.
7: Koupil? No. Na kolik by to přišlo, takovej lístek?
6: 16,20.
7: 16,20, dobrý by byli. No, podívejte se. Kdybyste mi to dal na splátky...
6: Kolik by byla první splátka?
7: 20 korun.
6: No to beru, lezte dolů, no, prosím. Au! Takže vy jste mě dupnul na ruku.
7: Vy jste mě jako v obličem do nohy, čověče. Vy si to můžete ochladit z bok. Vy si to můžete ochladit z bok. Vy si to můžete ochladit z bok. Vy si to můžete ochladit z bok. Vy si to můžete ochladit z okna.
6: Myslíte?
1: To nedělejte.
6: To je to lepší.
1: No vidíte, to byl semafor, máte po ruce.
7: No a... Tady máte dvacku.
5: Tady máte lístek, jo. A už o vás nechci slyšet.
7: Hele, ale já o vás jo. Je, vy jste mi stejně tak sympatický.
5: Čověče, když jste chtěl to kuře, dejte si kuře.
7: A takový lidi jsou sympatické. A helejte se, chápete to lidským rozumem? Oni mě drží řídí kufr nad její hlavama.
6: Tak na ně zažvejte.
7: Ten kufr dolů, ať to můžu jít. Je to možný.
1: No člověče, co pak jsem služební sedadlo.
7: Kdo mě houpe, jak malý dítě.
1: No co pak jsem houpací kůň, dejte toho. Vážení přátelé, já myslím, že jako pregnantní ukázka toho, jak takový rozhovor v kupé, respektive ve vlaku, nemá vypadat, by tohle to úplně stačilo. Podívejte se na to, jak to tady vypadá.
6: Slyšíš to, on to ukončil. Místo, aby dal do placu kuře a mohl se hrát dál, tak on to ukončí. On šetří na kuřeti. Tohle neuvěřitelné.
1: Já jsem to ukončil. Já šetřím na kuřeti.
6: Samozřejmě.
1: Tak pánové, já vám něco řeknu. Nikdo nic neukončil, nikdo na ničem nešetří, ten vlak existuje, jede pěkně dál, my v něm sedíme, Holenkovi, já vás ještě vytrestám. Malej moment. Revize, Jízdenek!
5: Podívej se, on jezdí revizor.
1: A rychle. Revize, Jízdenek, slyšno. Nedělejte, že čtete. No, moc se nesmíte, už taky hodně dlouho jezdíte na ten poloviční, že? Revize, Jízdenek! Novou fotografii. Máte rok 77. Revize, Jízdenek.
7: Dobrý den.
1: Dobrý den. Poslyšte, vy ještě s někým spolu cestujete?
7: Je teplo.
1: No
7: to je teplo.
1: Teplo,
7: víte?
1: No je teplo, no.
7: Když se zatopí, no. Tak je teplo.
1: Co mi řeknete ještě, no.
7: Ale já byl na chatě, tam to kvete. Teďka já jsem si tam nechal navíc humus. Vy byste nevěřil, jak taková
1: ale begonie... Ale dejte mi pokoj s hnojem, mě to nezajímá. Já se vás tam zdali, ještě s někým spolu cestujete.
7: Spolu cestuju, jo.
1: Co to máte z ústy?
7: Spolu cestuju z ústy. Já tam mám... Já jsem... A zdáli spolu cestuju. Vy jste to říkal dobře, čověče. Já cestuju zdáli do blízkosti. Abych byl brzy doma a tam bude taky teplo. Je, to je teplo.
1: Hlejte se, jedete solo.
7: Solo, do Sušice nejedu.
1: Tak jedete sám.
7: Sám, vždycky sám své koníčky osedlám.
1: Tak proč máte dvě jízdenky?
7: Ha. aby mohl sedět vedle sebe.
8: Člověče, nedělejte ze mě hlupáka.
7: Ne. Helejte se, proč mám vějdeky, rychle vykoupejte mě z toho.
6: Kdybyste jednu ztratil.
7: Kdybych jednu ztratil.
8: No to je vaše věc, že podporujete železnici, že?
7: Jo, buď zdravej.
8: Vašte slova, bez stykání jsem úřední orgán. Mohl bych vám zatrace zkomplikovat život.
7: Já už jsem si ho zkomplikoval sám.
8: Revizej, Zdenek.
5: U mě je to zbytečný, já žádnou nemám.
8: Výborně, vy nemáte žádnou. Ne. A proč?
6: Proč já nemám žádnou?
7: Kdybyste nějakou našel.
6: Kdybych nějakou našel.
8: To je dobrý, ale žádnou jste nenašel.
6: Ne, já ji nehledám.
8: Tak zaplatíte pokutu.
6: Přestaň kokrhat, máš po sezóně. A běž domů, já si na tebe budu stěžovat, ty tady nemáš co dělat, ty máš přijít až za Kolíne. Neprovokuj.
8: Malá Mírka, která bude stát veliké peníze, průvočí má přijít až za Kolíne. Já jsem revizor, maličko mě vidíš, maličko mě nevidíš. Teď jsem tady, dostanu 325 korun.
6: Já mám pochůz.
8: Ale ne, ne, ne, ne. Na tyhle ty ptáčky má železnice háčky. Dostanu 325 korun.
6: Kolik?
8: 300 korun pokuta, 20 korun manipulační poplatek, 5 korun je obslužné, je to zrychlený.
6: Nestačilo by obslužné?
8: To v žádném případě.
6: A vy byste mi nepůjčil?
8: Nejsem vůl.
6: Tak tolik nemám.
8: Nemáte. Ne. Takže vy nemáte jízdenku, vy nemáte peníze, takový občan samozřejmě nemá ani doklad. Jménem železnice pete se mnou. A jdeme.
5: Kamarádičku, zachraň mě.
6: Co? Já zrovna?
5: Ano, zachraň mě.
6: Toho Prahy. Neboj se, kamarádičko, já si zatočím, že to v životě neviděl. Posen.
5: Co?
6: Co? Co? Do. Do. Ty s tím temerem.
8: Nic na mě neskoušejte. Mám revizorský sebezáchovný kurz České Třebové. Jsem dvojnásobný přeborník výtopy v Nymburce. Špatný pohyb a udělám z vás lampárnu.
6: Nastav šraňky. Kolik jsi říkal?
8: 325.
6: A teďka dávej bacha. 100, 200, 325. Je to tam?
8: Jo, sedí.
6: Tak, ty. A koukej maza. Koukej maza a paní voze.
8: Jsem říkal, že je to hlupák, dal to bez potvrzení.
7: A kamarádičkové, a ještě nám tady zbylo pěkně 3x60 a já vás všecky zvu, jdeme do jídelňáku.
9: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
10: Pokládám redaktore doktor Capec.
9: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
10: Ano. Ano.
9: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
10: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
9: A milujeme národ, že?
10: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
9: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
10: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
9: No například, které sporty, tak namátkou, že?
10: Například ta gymnastika.
9: Gymnastika, to je krásný sport.
10: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
9: Nebo rozkročení přes kladinu.
10: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
9: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
10: A dost se opomíjí.
9: Podívejte se, já třeba, já chodívám mnohdy...
10: Na kladinu?
9: Ne,
10: na hodiny, ne? Nechodíte se
9: právě, no tak já jsem právě, kladinu? Nechodím, ale že chodí...
10: Já znám třeba jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
9: Chodí do kladiny jako na hodiny?
10: Do kladiny, jo.
9: Jako se chodí.
10: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
9: Jako je třeba do houslí se chodí,
10: ano,
9: že jo?
10: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte.
9: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
10: Kladiny.
9: Ano.
10: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
9: Nešla jí kladina, no.
10: Tak ta jí dává kondice v kladině.
9: No, kladina je těžká.
10: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
9: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
10: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
9: Ano.
10: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je ano. Zas bez madel.
9: Ano, bez madel, ano, jistě.
10: tam mají několik koní s madlama.
9: Ano.
10: A kozy bez madel.
9: Kozy bez madel.
10: A ty se skáče zase.
9: Bez madel, ano.
10: Ano.
9: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
10: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
9: Kruhy, ano.
10: A kolovadla.
9: A proč se vám to tak líbilo?
10: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní.
9: Ano.
10: A houpal se,
9: ano.
10: Sem a tam.
9: To se vám líbilo?
10: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
9: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
10: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
9: Ano.
10: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama. Ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
9: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
10: to bylo pochopitelné.
9: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
10: Žádný kruhy nemáme takový.
9: Jistě, takové
10: kruhy. Prosím.
9: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
10: Jako hrazda.
9: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
10: No to je pravda.
9: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
10: Hrazdu nemají.
9: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
10: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo kdy jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
9: ano.
10: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
9: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
10: V žádné rodině, víte.
9: Já
10: pro ani vás... gorodky už nemají doma lidi?
9: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
10: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
9: Třeba celý chov.
10: Ano, všech třeba 40 gorotek.
9: No.
10: To nemají.
9: Ano.
10: No,
9: já jsem
10: tak byl... taky už ani nikdo
9: u
10: neví,
9: jednoho doktora
10: jak se to hraje.
9: A ty měli griotku doma.
10: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte.
9: Ano, ale gorodky to...
10: Gorodky jako... to prosím, no.
9: A nebo, ani... nebo třeba, třeba stůl, takový ten...
10: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
9: Tako na obědvání to mají stůl.
10: To mají, v obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
9: Ano, takzvaný skákací stůl.
10: Skákací stůl, to je no. Málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý
9: no, nebo
10: lidi,
9: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
10: na
9: že?
10: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat. Teď, no. Taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
9: Že by se prostě koupil skákací stůl.
10: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky, víte?
9: Myslím si, že jako...
10: Já jsem znal takovou jednu gorodku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
9: No. No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
10: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
9: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
10: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
9: to je obdobná
10: do toho topůrka.
9: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
10: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
9: No.
10: Aby měli doma takový ty hole.
9: Ano.
10: A strefovali se do těch dírek, víte?
9: Nebo jamky.
10: No, do jamek, no.
9: Ano. Protože jako...
10: Nemají tak, udělaný jamky, no.
9: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
10: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
9: Ano.
10: Udělíte si jamky.
9: V bytě si udělíte jamky.
10: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
9: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
10: Nebo hokej.
9: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
10: S hokejkou.
9: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
10: No ten taky je.
9: Tak děkuji vám.
10: Prosím.
9: Naschledanou.
10: Naschledanou, děkuji.
9: A prosím. Jo, děkuji. No.

Já jsem se s Frantou seznámil, to je hrozně vlastně dávno, před jeho smrtí. A to on hrál taky v Mahenově divadle, že tam byl takovým gladiátorem, tam hrál jedno z takových bojovníků. Šermoval tam dokonce a potom přišel do divadla na Promázku a tam jsme se začali znát líp, protože jsme spolu pracovali, ale už tehdy vlastně si pamatuju, že o Frantovi kolovaly různé historky a vlastně takové legendy a mýty. Že on už byl mýtem vlastně předtím, než jako většinou se mýtus rodí teprve až po smrti toho hrdiny. Že? A Franta vlastně byl mýtem už zaživa, byl jakousi legendou nejenom brněnskou, ale vlastně českou. A když jsem už jako mladý kluk někomu řekl, odkud nebo kde žiju, že žiju v Brně, tam už tam je ten Franta Kocourek. A ten mýtus a ta legenda vlastně by nějakým způsobem pokračuje teď, když už Franta tady není mezi námi. A v takové ty rovině vyprávěcí vidím, že už i poslouchací, pojď o Frantovi desky vznikají i v knížkách, taky jsem tam se objeví Franta a známe jeho poezii a tak dále. Takže vlastně vždycky si říkám, že ta legenda a mýtus, protože jsem ho měl moc rád, tak se musí nějakým způsobem, musí se v ní pokračovat, musí se předávat dál, na komu, dětem, že jo? Nebo těm nejbližším mladým děvčatům třeba, co bych asi to o tom Frantovi řekl, jaký vlastně on byl, co vlastně bych chtěl udržet těch vzpomínků, protože vzpomínky vlastně vadnou s těma lidma, kteří vadnou a potom ty vzpomínky pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až třeba v té třetí generaci už o Frantovi třeba nikdo nebude vědět nic, čemuž ovšem nevěřím. Tak já tomu mýmu klukovi, třeba tomu Vladimírkovi, kdyby měl vyprávět o Frantovi, jakože mu vyprávět o něm budu, tak určitě mu řeknu, že Franta vlastně byl klukem, jako je on. Jenomže klukem o mnoho starším a že ten kluk v něm prostě zůstal. Franta si strašně rád hrál, jako hrál si se sebou samým. A to není jenom, že bych chtěl předvádět svoji sílu, nebo co všechno dokáže, vůle a trénink a síla, ale taky, že vlastně si sebou pohrával a pohrával si sám se sebou a taky si pohrával se svýma kamarádama. Prostě by zůstal pořád klukem, i když obalený jako takovým tím silákem, že? A to je strašně důležité, jestli zůstat tímhle klukem. A proto asi si pohrával potom se svým milým kamarádem, s tím Rudým, že? Protože Rudy byl nádherný, zase další kluk. On trošku byl vlastně intelektuálně nesmělý, že? Ale byl strašně příjemný člověk a Franta ho měl skutečně rád. Já na začátku si pamatuju, když jsem je znal, a tak jsem si říkal, to je teda těžký zneužití. Jako ty podstaty lidský, ty nevinnosti toho Kovandy. Ale postupně, když jsem to poznal, tak oni měli k sobě hluboký vztah a velice rádi se měli a oni si spolu hráli opravdu jako dvě děcka. Oni zůstali dítě, nebo zůstali klukem, což strašně se mě líbí.

I v tom klukovství si pamatuju jednou, když jsem nějakou tu knížku udělal předčasný portrét, se to jmenovalo, tak tam je taková dost, taková větší kapitola o Frantovi, protože Frantu jsem už tehdy považoval za umělce, který dělá třeba ten body art, což byla velká avantgarda ve výtvarném umění. A tak jsem vlastně, že ten Franta je vlastně body artista, akorát, že to o sobě neví nebo nechce vědět, protože chce zůstat vlastně v té naivitě a v tom něžným prostě chlapectví. A když jsem jednou přišel do Venuše, tak Franta tam seděl a už po nějakých fernetech říká, Kojále, to já jsem hrozně rád, že jsi na mě tam vzpomněl čuče v té knižce. Najednou já vidím, jak tomu Frantovi slza, jako slza siláka. Jo. Tak jsem byl svědkem, že myslím, že Frantu nějak brečet, plakat, nikdo moc neviděl, jak se řekne jedna slza a druhá, najednou ty slzy toho siláka, tak tam v té Venuše byla plný, jak se tam plná slz, a potom ty slzy tam šly dolů do toho sklepa tam a teď ty lidi začali v těch slzách brodit a teď šli nahoru jako na tu Venuši a to, vlastně ty slzy toho siláka vlastně nás všechny vytěsnili ven z té Venuše. Jako. To třeba přeháním, ale bylo to pro mě hrozně dojemný, že takový prostě takový člověk, takový silný člověk, takový mýtus má třeba takový v sobě takovou něhu a vlastně takovou, zase bych řekl, takovou nevinnost, takový chlapectví. A takový to jeho pohrání s mám, když jsme zkoušeli komedii d'arte, tak tam byla mladá umělkyně, jsme jí říkali Janička, tak jsme vlastně tak chlapácky a mladícky oni soutěžili a předhánili jsme se ti kluci, ti provázkoví herci, jsme, kdo je roztomilejší a kdo je čílejší a kdo má kdo nějaký básničky a kdo na kytaru zahraje něco. A já ležím a odpočívám po zkoušce, měli jsme takový pódium a ona ta Janička sama, aniž bych já nějak moc přemlouval, ona přišla a tak mě začala tě vlasy hvízkat. A ona mě hvízká v těch vlasech a já si říkám, tak to je na dobré cestě. To je vážná známost na jednu noc, v přírodě se to vždycky hodí, rozumíš? A tak tě hvízká, já mám zavřený ty oči a najednou slyším takový chychotání smích a otevřil oči a on, potvora Franta, on se s ním vyměnil a hvízká mě on, tak já jsem byl těma rukama prostě hvízkán a vůbec jsem nerozvěřil tu něhu. Ty dívky od ty nemotorné něhy toho siláka. No tak to víš, že jsem mě měl srandu, on mě vždycky říkal Kojál, tu přezdívku razil, Kojál, asi protože Kojál je vysoký, nebo protože vysílá tak pozitivní signály. Takže toto bych všechno asi vyprávěl svému klukovi a vyprávět mu to budu. A hlavně potom bych si vzal to pouštění z Franty, které bychom si měli asi vzít všichni. Prostě zůstat tím klukem, i když jsme potom už trošku obalení těma dospělýma, nezapomenout na toho kluka v sobě a vlastně potom, až budeme ještě pod potažením mechem toho stáří většího, tak pořád jde si toho kluka v sobě mít a cítit a to bych radil tomu Vladimírkovi. Tak jo, jinak vzpomínky na Frantu jsou strašně příjemné. Takže jsem rád, že jsem si tady mohl takhle hlasitě improvizovaně zaspomínat, protože tady na tom tácku, na té disketě z té hospody pivovaru Janáček mám jenom Franta, legenda, hrál si kluk. A to je všechno, co jsem si tady napsal, protože je zbytečný si něco o Frantovi psát, protože ty vzpomínky jsou pořád tak živý a krásný. Myslím, že tenhle mýtus a tahle legenda pozoruhodná bude žít dlouho a dlouho. A já mu to ze srdce přeju. Tak ahoj, kámoši.

0: pozval bych na pódium Nestora brněnské skupiny Los Brňos, Lam Železo, moderního gladiátora, Františka Kocourka se svým svěřencem, Zlatým Slavíkem roku 75, Rudy Kovandem. Františku, a přímo do toho.
1: Dovolte, abych uvedl nejprve teda skutečně skupinu Los Brňos jako takovou a potom Rudyho Kovandy jako zpěváka taky takovýho. No. Je tomu již pěkná řádka let, co přišel v brněnském Panton klubu za zpívajícím Michalem Polákem neznámý mladík, aby ho požádal o umožnění interpretace také tehdy neznámé Blues Juice. A Míša Polák, vidoucí nejen dychtivé oči neznámého, ale i pikantní zevnějšek, snad z pouhé zvědavosti tedy nabídl svoje AKG. Nikdo by nevěřil, že v tomto okamžiku se synkopy 61 a skupina Los Brňos nevědomky stávají matkou hvězdy, které pak za několik pouhých měsíců Brno bylo otcem a já manažerem. Nyní po letech nám připadá, jako by Rudy byl mezi námi odjakživa. Nepředbíhejme však událostem. Již po třetím výročí přeříznutí pupeční šňůry, kterou byl Kovanda k synkopám a skupině Los Brňos zvázán, mu přestali stačit omšelé klubovní místnosti a mramorové sály a objevil se na širém prostranství například nedávný Rudyho koncert na hokejovém stadionu v Kroměříži. Když měl Rudy podchycené Brno, zajel si do okresní Prahy, kde rušil představení v Národním divadle tímto zpěvem. Rudy?
2: O, Franty.
1: Dobrý. A hle, jaký div. Ctitelé vážné hudby nahlíželi na Rudyho s tichou úctou. Po tomto prvním výrazném úspěchu se objevil i v našem městě a s ním i jeho písničky. Řada rádoby kritiků však v nich viděla jen laciný kravál a módu, která brzo přejde. Za nějaký čas se však ukázalo, že jeho písně v sobě skrývají i něco víc a mnohá k nám mluví i uměleckou řečí. Jak směšné byly pak v porovnání popěvky typu Očmavy k Tatrám nebo Už troubějí, smutné to výplody brněnských potměšilých textařů a hudebních excentriků. Už v Kovandových začátcích bylo zřejmé, že jeho píseň je pro pobavení a máte-li čas, můžete se nad ní i zamyslet. Vždyť v jeho skladbách je cítit čerstvý vzduch, například zívání užovek v Lamaňském průlivu.
2: Děkuji.
1: A nebo vynalézání, například skladba o lodní šroub. O Rudy, Rudy, Rudy jen.
2: O Franty, Franty, Franty jen.
1: O za každičky plynujem.
2: O za každičky plynujem.
1: Uvolnil bych lodní šroub.
2: Pojedem hloub.
1: To jsme dřeli půl roku. Nakonec výsledek jasný. I když Rudy zpívá anglicky, nezůstává nic k našim písničkám lhostejný. Například O Baby Dej Mi. Nejen prokomponovanou plochou, ale i úderným rokem dokazuje, že pozoruhodnou a hodnotnou skladbu lze vytvořit i v půlminutovém rock'n'rollu, jako je Jak jsem na poušti přemohl dva.
2: Wow!
1: No prosím. A co je nejtypičtější pro Rudyho Kovandu, neopírá se jen o výkony členů doprovodné kapely Los Brňos, ale neváhá použít smyčců a elektronický efektu ostatních kapel. A když jsme svědky vyprodaného Kovandového koncertu, slyšíme, jak sladký sbor skupiny Los Brňos zpívá konějšivou ukolibavku Usamělá hyena na poušti. A Rudy za světel halogenů loučí se tím, co je nejvlastnější, pozdravím Viktoria. A slovy, řekněte, já budu zpívat o lásce, kterou sobě mám.
2: O, řekneme o lásce, co mám rád.
1: No prosím. A 15leté posluchačky si odkapávají slzy do aluminiových kyblů s hlubokým povzdechem. slyšíme slova, která v Biblii nejsou. Zvuk skupiny stahuje hudební nástroje pianissimo a božský rudy okořenuje na závěr skladbu slaboučkým pípáním.
2: Pip, pip, pip.
1: Myslíme, vážení přátelé, že Rudy si nemohl vybrat lepší cíl, než přibližovat posluchačům právě hodnoty tohoto druhu. Utichlo také kuňkání kritiků. První místo Rudyho Kovandy v soutěži o Zlatého Slavíka jejich kalkulacím udělalo čáru přes rozpočet, ovšem jak by ne, vždyť takových osobností nebude mít pop music nikdy dost. Na závěr si připomeneme slova známého brněnského, nedávno zesunulého básníka Jana Nováka, že Rudy je jediný jako měďák, univerzální jako soustruh a absolutní jako hrachová polévka. Já bych uvedl, nejprve to bude, myslím, blues, blues juice, je to přímo zdejmenovaná blues juice, a potom to bude rock and roll, sud kulatý rystupie.
2: Sedělo dítě a poslouchalo blues. A ptala se mamince,

Guite, pijus, a Coca-Cola, a Conforu. Odíte pomdalouš, maminkouš, já půjdu pít džus, je to konzerve, a budu pít aj Coca-Colu.

0: A je to známý rock and roll Elvise Presleyho.
1: Tut kulatý restupie, tu je karatentorie.
0: Dobrý, tak to Ruda řekl, jak se to jmenuje, a ty to budem zpívat.

je kar, pro lucho nemije. Ahoj.

0: tu je kára, tento
1: je. A teď ukáž, jak to dělají. Sud kulatý, Kristu pije. Tu je kára,
0: a tento je.
1: Oh je.
0: Oh je.
1: A teď zaspívej anglickou verzi.
0: I'm in love.

0: Ristupie. Tu je káva, ten to je.
1: Děkujeme vám, skupina od Brna se s vámi loučí a krásný poslech dalším skupinám.
2: Pane Kovanda, co říkáte na ochranu životního prostředí?
3: Na ochranu prostředí je čistota a pořádek vodou.
2: A jaký je váš názor na akci Brontosaurus?
3: Že dobře zbrají ty papíry a tak dále.

Když mám zaspomínat na démona Rudinga Covandu, musím zatápat ve své stařecké mysli. To znamená asi zhruba 30 roků zpátky, když jsme s kapelou Syncope 61 hrávali na nedělních čajích v kavárně Maj nad barem Tabarín. A tam jsme hrávali vždycky odpoledne nějak od 4 do 8 do 10. Takže jsme vždycky zahráli tu taneční trojku, pětku, šli jsme odpočnout ke stolu. A jednu neděli jdeme na vál, jak se říká, v muzikantské hantýrce. Na Češke mě přistoupil tehdy ještě ne tak korpulentní Rudinek, tehdy už ovšem se svou pověstnou blondětou hřívou, a říká: pane Polák, mohl jsem si s váma zaspívat? Já nic zlého netušil, říkám, proč ne? Ovšem Maruda nečekal, vyrval mě tamburínu, vyrazil na vál a říká: Borci, aby si dal nějaký rock'n'roll. Kapela znejistila, co by to mělo být. No něco tam spustili, takže Borci z kapely spustili dvanáctku. Ruda začal mlátit do tamburiny a spustil tehdy už pověstný hit. Přišla maminka z práce domů a doma byly dvě děti a měli velký hlad a říkali: maminko, co nám připravíš na jídlo? No a tak dále, nebudu to dál komentovat. Načež my jsme byli naprosto v šoku. Takže to bylo moje první setkání s démonem Rudou. Ruda to dospíval, celá kavárna stuhla, ale posléze zjistila, že to je přesně ta alternativní muzika 60. let a že to je největší maso. A od té doby jsem se Rudy nezbavil.

0: Další hezkou příhodu mám také z doby, kdy už Ruda byl slavnější a začínali ho znát i různé slavné osobnosti z Prahy. Seděli jsme, jak se tehdy scházívala na přehradě sestava sportovců, hokejistů, fotbalistů, basketbalistů, muzikantů. A tehdy tady měla zřejmě nějaký koncertní turné Helenka Vondráčková, která využila parného letního odpoledne a přišla si osvěžit na brněnské Prigl. My jsme seděli pod pergolou na Sokoláku a Rudinek ve svých typických plavkách pod prsa a ve svých černých botách s ponožkama čísla 13 a někdo vykřikl Helenka Vondráčková. Rudinek vyrazil k Helence a říká, mohl bych jsem si, prosím vás, paní Helenko, s váma zaspívat, načež ona se lekla, že se blíží nějaký jurský park. Takže 100 metrů za 10 vteřin a rychlými kroky zmizla v dáli. Rudinek zklamaně přišel a říká, duet nebude.
1: Takže toto jsou asi moje velice skromné vzpomínky na velkého kamaráda Rudu Kovandu a nikdy na něho nezapomenu.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych na chvilku teďka přerušil naše představení a vysvětlil vám, co se bude dít. Jistě jste si všimli, že tady jsou mikrofony, které směřují nejen směrem k nám, ale i mikrofony, které směřují směrem k vám, a to je proto, že tady teď natáčíme vlastně takovou nesnad desku, ale takové podklady k případně k desce. No a potřebujeme živé reakce publika, protože to bude živá deska. My ji potom teda dotočíme ve studiu, ale ty živé reakce budeme potřebovat natočit, takže si teďka s vámi natočíme. Takže teď, jak jste se takhle zasmáli, tak to je, myslím, první věc, kterou bychom potřebovali. Takový kratičký smích, jestli můžete, prosím vás, aby jsme si neskákali do řeči, aby se v tom dalo stříhat, tak vždycky, že by byla chvilka klidu a namávnutí, že byste udělali tu reakci. To pár věcí, které budeme potřebovat, já myslím, že nás to nezdrží. Tak. Tohle bylo velmi pěkné. Ano, ale takhle, jak to děláte všichni, je to lepší ještě, jo? Takže jenom by to bylo potřeba, kdyby to bylo opravdu velmi krátké. Takový jako kratičký smích, ale plné publikum, ano? Takže se prosím připravíme. Utište se, prosím. Tak. Dobře, vysmějte se hezky. Tak, už je klid. A teď pozor, kratičký. A jakmile udělám takhle, tak nasmějte. A jakmile takhle, tak skončíte, ano? Takže pozor. No to bylo úplně špatně třeba, že jo. Dobře, tak tohle to už máme. To nebudem natáčet. Dobře, tak pojďme dál, co tady potřebujeme. Teď bychom potřebovali takové jakoby pochvalné mručení. Jakože se tady někomu něco povedlo, ale není to zas tak vtipné, ale zase stojí to za takové pochvalné zamručení. Zkuste někdo takové jako... Zkuste někdo? No, to je dobré. Tak, výborně. Tak se prosím nás připravíme. Tohle už natočíme, jo? Výborně. Jenom bych to poprosil ještě jednou, abychom to nerušili těmi smíchy. Místy jsou v tom smíchy. To je dobrá verze, tu si necháme, ale ještě uděláme jednu verzi toho zamručení, takové Tak prosím, pozor. Jste hrozně rozjívení. Dobře, pojďme dál. Teď bychom potřebovali, jakože se nám tady něco nepovedlo zase vůbec a až takový jakoby výsměch, takový jakoby šklep, jakože to opravdu bylo špatné, co jsme tady předvedli, a nebylo to hodné vaší úrovně, ano? Takový jako z vrchu se na nás díváte a vysmějete se tomu spíš v takovém krátkém výsměchu. Tak pozor. No to bylo takové neuspořádané. Já bych si to představoval jako takový výsměch, jako může tam někdo i třeba říct si, no tohle třeba, nebo může tam zaznít i nějaký takový výkřik, jeden, dva, jako no toto, nebo tak, jo? Takže prosím, pojďme na ten výsměch, ať to máme za sebou. V pořádku, to bylo výborné. No a teď... Teď už jenom si uděláme takové špitání, jakože se tady na scéně stalo něco, o čem nikdo netuší, co to vlastně bylo. Jestli byste tak mezi sebou mohli, co to bylo, takový šum jako nejasný, jako co to bylo, nebylo to tohle, jako mezi sebou, nakonec zase, jo. Já vím, je to trochu složitější, ale já myslím, že představte si, že jste takové inteligentní publikum, já vím, dá to práci asi, ale... Prosím vás, už jsou před náma jenom dvě nebo tři věci, takže takové to špitání, co to bylo? Připravíme se. Se pořád smějete, opravdu, to je strašné. Děkuji, to bylo krásné. A teď už na závěr jenom bychom od vás chtěli, to dáme asi na závěr té desky, kdybyste skandovali, protože tam budeme mistři, mistři, mistři.
bez potlesku, ať je tomu hezky rozumět. Mistři, mistři, mistři, ano? Tak prosím, připravíme se, já vám to odmávnu a jedeme, pozor, teď. Určitě nepoužijeme. A teď takové jednotlivé výkřiky, to už je poslední věc, co po vás chceme, takové jednotlivé výkřiky, bravo, bravo, sklepy, sklepy, bravo, sklepy. A tím skončíme. Takže prosím, poslední zkuste jeden, dva začít takhle a ostatní se přidají, bravo, bravo, a pak už takový celý dav, sklepy, sklepy a na závěr potlesk ještě, ano? Tak prosím, teď dáme do toho všechno, je to poslední věc. Pozor. A jednotlivé hlasy, já pak říkám. Bravo! Báječně, děkujeme. Takže jestli si koupíte tu naší desku, tak se tam pravděpodobně uslyšíte, pokud to tam dáme. A vy, kteří tam účinkujete, ji dostanete samozřejmě se slevou. A pokud se to tam nevejde, tak za ní zaplatíte ještě víc než normální lidé. Tak děkujeme a představení pokračuje.

0: Cirkus Bush, tak si dělat, jasné.
1: Haló, clown!
0: Vás je ten los.
1: Volám clown.
0: Vy jste na mě volal clown?
1: No na vás, proč?
0: Na mě dlouho nikdo nevolal.
1: No, já už to taky dlouho na nikoho nevolal, ale vy jste mi tak připad.
0: Já jsem vám připadala, co?
1: No.
0: Vy jste taky klaunová, ne? To jsi klaun, co?
1: Byl bych rád. Já totiž mám pocit, že jsme spolu...
0: Spolu někde dělali.
1: Že jo? Ha?
0: Ale ne jako klauni, jako herci, já vím,
1: hráli.
0: Kde. Bylo to v lese.
1: V lese,
0: v Ardenském hovozdu, já jsem hrál vévodu.
1: A dobře.
0: Vždycky.
1: Vévody.
0: A krále, a stál jo. Jsem pod takým rozsochatým stromem.
1: Ano, rozsochatý strom to byl, no jo.
0: To je krásné slovo, rozsochatý. Rozsochatá žena. No, tady bylo prostřeno, ta byla
1: tabule,
0: já jsem takhle stál a v ruce jsem držel pokál.
1: Pokál, pardon.
0: A vy jste přibíhal z lesa?
1: Jo, jo.
0: A říkal jste, že jste potkal klauna.
1: Šaška.
0: Šaška, ještě jste říkal, že se opékal na slunci.
1: Jo, opékal se na slunci a já vám k němu přišel a povídám mu, dobré jítro, blázne. A on na to, to nejsem. Kdybych byl blázen, měl bych více štěstí.
0: A tak to byl klaun.
1: Klaun?
0: Takovouhle moudrost se v novinách nedočtete, pak mě připomenete, jak výbornou a nevětšinou.
1: Jo. A pak vám vytáhl hodinky, jo? A dívá se tak na ně a povídá mi, tak, a máme 10. Z toho je vidět, jaký je ten svět. A ještě před hodinkou bylo 9. A za hodinku bude 11. Tak od hodiny k hodině si žijeme.
0: Tak od hodiny k hodině si hníjem.
1: Jo, tak to řekl, přesně tak. A já mu záviděl to slunce, tu pohodu, nápad. A hlavně jsem mu záviděl ten jeho strakatý kabát. Já vám řeknu, strakatý kabát není šatu nad něj.
0: Strakatá kazajka, to je taky moje stižár.
1: A k tomu volnost mít tak úplnou, tak naprostou, jak vítr, jen si fouká na koho chce.
0: To je svaté právo bláznu.
1: Strakatý kabát, dejte mi a volnost pravdu říct. A pročistím skrz naskrz tělo zkaženého světa. Bude-li trpělivě brát můj lék.
0: Mou medicínu.
1: Můj lék.
0: Mou medicínu.
1: Ne, můj lék.
0: Váš lék, mou
1: medicínu. Kdo to napsal, tahle ta moudrá slova? Kdo to dal tak plnou důvěru bláznu, šašku?
0: No, kdo je schopen dát důvěru?
1: No?
0: Básnu.
1: Jedině básník. Ha. Ovšem tohle musel být dobrý básník.
0: No to byl Shakespeare.
1: To byl Shakespeare? No to byl Shakespeare. A to byl dobrý básník?
0: 2 zámky plný spisovatelů. To byl genius! V dobách, kdy to slovo nebylo obnošen. To byl obr!
1: Obr.
0: Obrovský básník, a to je taky to jediné, co dneska můžete svobodně říct na obou polokoulích této nemocné planety. Aniž by vás tam nebo onde považovali za někoho, kdo přichází o tamta. Můžete svobodně říct, Shakespeare byl obrovský básník. Dejte si
1: to. Můžu, jo?
0: Jste věděl, co to je za pocit říkat pravdu bez bázně a hany, dejte si.
1: Můžu naplno,
0: jo? Naplno!
1: Naplno, hej! Shakespeare byl... Aspoň jak on říká, prosím.
0: Dojal jste mě, že jste zůstal Čech.
1: No jo. Vysvětlete mi, jak je to možný, že tenkrát byli klauni, byli šašci a už nejsou.
0: No, já bych si nebyl taky stej. Tedy, klauni nejsou, ale šašku je. A šaškem se může stát leckdo.
1: No jo, no.
0: Aniž by chtěl, aniž by to tušil.
1: Aniž by to věděl.
0: Klaun, no to je řemeslo, to dá práce.
1: Makačka, no jo, ovšem tenkrát. Byli klauni i v životě, tedy myslím v životě běžným,
0: no,
1: společenským.
0: No, protože přirozenou cestou vyvěrali z toho života. Jak víte, svět se neustále mění.
1: No, pochopitelně.
0: Svět byl daleko větší než jedno, svět je menší.
1: No, že by se srážel to.
0: No ne, no přeci ty komunikace, ne? Tady...
1: Jo tak, tím, že to prokrátilo rychlost.
0: No, no, samo sebou, aeroplán je.
1: No jo.
0: Tenkrát, když král poslal druhýmu králi, poslal by mu vyzvěděl, že je vůlno, to trvalo. Pane, dneska to máte toto víc dřív, než to řeknou. Ovšem... Pravda je, že dneska nejsou tak hákliví, to je pravda. Ale rozumíte, tenkrát ten klaun měl své poslání společenské. Když tenkrát ten král vládl národu, obklopen kamarilou, odloučen od toho národa, chtěl vědět pravdu. A kdo mu tu pravdu měl říct? Rádio nebylo, noviny nebyly, kdo mu měl říct pravdu? No tak poslali klauna, klaun mu tu pravdu řekl, král ho za to nakop, protože za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta. Že? Král věděl, co vědět měl, klaun dostal, co mu patřilo a jelo se dále močálem černým kolem bílých skal.
1: Takže to klaunství tehdy byla, no dá se snad říct, že to byla vlastně určitá instituce.
0: Instituce kulturně politická.
1: Ovšem tedy instituce, řekl bych já, typicky středověká.
0: No já bych na tom slově středověk tolik neopěl. Co to je středověk?
1: Co to je? Samo jméno praví, že to je střed věku mezi staro a novověkem.
0: No střed věku, já sám tedy nemám technologického vzdělání.
1: Ne.
0: Ještě oběť humanistické blbosti, ale prosím, i tak filozofickou cestou bych se mohl dopracovat definice středu. Laicky ovšem. A řekl bych, že střed je bod.
1: No.
0: Tady je od obou konců stejně vzdálený.
1: Jo.
0: Za předpokladu, že ty konce jsou konstantní, neboli neměnné. Ovšem, u našeho věku se to nedá říct. Náš věk nemá oba konce konstantní. Jenom začátek. A to jenom proto, že nevíme, kdy to vlastně začalo. Když to ten novověk, a ten konec se neustále mění, tam na každou vteřinu navazuje nová vteřina, nová minuta, nová hodina, nový den, nový týden, nový měsíc, nový rok.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže nové to... desetiletí, století, nové tisíciletí, sto tisíciletí, to letí. Takže ten středověk, jo. Aby se udržoval pořád ve středu, ten taky musí pořád dopředu, rozumíte? Středověk si vymysleli lidé, žijící v novověku, aby si odreagovali svůj Mindervertigkeitskomplex. Aby jak si... se jim dostalo... poct a uznání, které třeba... by se jim dostalo až po smrti, oni nechtějí čekat. Tudíž teda... zesměšňují způsob myšlení a práce svých praotců a pradědů a nazývají to středověkem a zapomínají, že touto metodou konsekventně jejich pradědi a pravnouci se jednou budou dívat zpátky z jejich novověku na jejich středověk a budou říkat no. Všimněte si, jak jsem tolerantní.
1: Tolerantní, ale pesimista.
0: Ne, já nejsem pesimista, já jsem ponocný. Ponocný, který měří čas a zjistil, že měří něco, co neexistuje.
1: Moment. Cože neexistuje?
0: No čas neexistuje.
1: Čas?
0: Čas jako takový.
1: Jak to jako takový?
0: Die Zeit an sich. Už jste viděl někde čas? Na moři jste viděl čas?
1: Moment.
0: Nebo v lese jste potkal čas? Nebo někdo zazvonil a vyšel čas? Čas existuje jenom v lidské představě. Čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to.
1: Ovšem, jestliže si takto zrušíte pojem času, tak nemůžete přistoupit k ostatním důležitým pojmům.
0: Ako čo?
1: Ako život.
0: Ano. To je pravda, jako tedy doživotní majitel jednoho života, musím říct. To je zajímavé, že jediná věc, kterou máte doživotně, je život. To mě nenapadlo. jako doživotní majitel jednoho života musím říct, že o životě se málo píše.
1: Ano.
0: Málo hraje divadlo.
1: Ano.
0: Málo myslí.
1: Já myslím. Občas. Já myslím rád. Já totiž... Já totiž si myslím, že myšlení má budoucnost.
0: No doufejme, doufejme.
1: A já si právě myslím, že vy vůbec tady nemůžete o životě mluvit, protože lidský život probíhá v čase. Ale vy, který jste si ten pojem času zrušil, tak nemáte pro ten život prostor, základ, míru.
0: No, třeba je to textil. No. Abych šel někam, řekl, dejte mě 3/4 metru života a 10 cm na zálož. Já sám sobě připadám, že mě 129 let. Podle toho, co jsem zažil. A nebo podle toho, co jsem nezažil. A někdy si zase něco přečtu a připadá mi, že mě 8. Já vám to řeknu jináč. Bernard Shaw. Víte, kdo to byl Bernard Shaw?
1: No ovšem, nic jsem raz.
0: Bernard Shaw byl živ 100 let, řekněme. Byl to krátký nebo dlouhý život?
1: 100 let, dlouhý život.
0: Krátký život, protože Bernard Shaw tady mohl být ještě 250 let, no. Protože pořád měl co říct.
1: Takhle jo.
0: Zatím, co v této chvíli po celém globusu je roztroušeno, já nevím kolik, 30-letých, který tady už 450 let nemuseli být.
1: Klidně.
0: Takže vidíte, že délka života je pojem... Argo, teď mě to slovo vyklouzlo.
1: Pojem?
0: Pojem! No!
1: To je pojem.
0: Ale no, ne. A celá teorie se jmenuje tím slovem, vymyslel to ten vlasatej, ten hral na housle.
1: Fibich!
0: Co?
1: Fibich!
0: Ne, fyzik, ne.
1: No ne, ten vymyslel pojem.
0: To byl pojem a ne pojem. Tohle byl slavný filozof, fyzik, no, hrál na housle, teorii celou tak nazval, no, jak se jmenoval, hrál na housle, Švabinský ho nakreslil nedávno, jsem viděl ho portrét.
1: Fyzik?
0: No.
1: Že kreslil Švabinskýho.
0: Ale ne, Švabinský ho nakreslil.
1: No to se ptám, proč se Švabinský dává kreslit fyzikem.
0: A to je blbo, Švabinský se nakreslí zadarmo a líp, než by ho nakreslil.
1: To říkám já, tak vy neříkejte,
0: já říkám, Švabinský kresl... oddech ho, oddech nakreslil, a... tečka.
1: Švabinský ho.
0: No.
1: No to je ten, já vím.
0: No.
1: Einstein.
0: Já si nikdy nemůžu vzpomenout, jestli to bude to s tím německým nastupovat.
1: Einsteigen.
0: Já vím, Einsteigen, Einsteigen, ale já neumím dobře německy, tak si to pletu.
1: Einsteigen nikdy Švabinský nemaloval.
0: No to nemusíte říkat, to je známý.
1: No já by bylo úplně jasno.
0: No ne, to bude jasno, i když to neřeknete, právě nevím, proč by Švabinský...
1: To nic nevymyslel Einsteigen.
0: To by nevadilo, Švabinský namaloval víc lidí, co nic nevymysleli.
1: Tak se neplejte Einsteigen.
0: Já jsem neplejte.
1: Dobře, já jsem taky pletu s železnou rudou, ale netahám to sem.
0: To je Eisenstein, co
1: vymyslí. Já vím, že to je.
0: Eisenstein, to byl režisér, filmový režisér Eisenstein, slavný Eisenstein, umřel.
1: To vím, dávno, přece ho probodli v Chebu.
0: To byl Waldstein, co vymyslí.
1: Waldsteina probodli v
0: Chebu. No všem, že jo.
1: A protože hrál na housle?
0: Waldstein se hrál na housle, to nevím. To je blbost, jak mohl v bitvě hrát, ale volově. Prosím vás, jak on může ladit a oni, to by nemohli střílet, kdyby ladil.
1: No ne, to by nemohl ladit, kdyby střílili.
0: No ne, no to když on je vrchní, tak oni musí přece střílet, když ladí, ne? Waldstein, blbost, ten měl čas hrát na housle, ale prosím vás. Ten měl jiný, ten měl velký koncepce. On chtěl přeříznout Evropu od Švédska takhle na Sicílii a nebyl to blbej nápad. Proto ho zabili. Za velký nápady se zabijí, za blbý nápady se nezabijí. Když se zabilo za blbý nápady, to by bylo bytu volných.
1: Tak tedy, Einstein hrál na housle. Chebu.
0: Prosím, když myslíte, tak hrál Chebu, ale proč by, já nevím, proč by měl.
1: No ne, já se Einstein. Ptám, já nemyslím, já se
0: jo,
1: ptám.
0: No, jo, no to já nevím, ale pochybuju, že by Einstein hrál Chebu na housle. No i proč by Einstein, světový fyzik, filozof, profesor, princ na univerzitě jezdil do Chebu hrát na housle?
1: Proč by profesor fyziky z Princeton nepřijel do Chebu zahrát na housle?
0: No a proč by přijel?
1: Aby si přivydělal třeba. Já nevím, co oni mu dávali v Princeton za fyziku. Ale tady se platí líp muzika než fyzika. Kromě toho...
0: To je pravda, taky tu není žádný Einstein.
1: Kromě toho, on mohl mít víc za fyziku a mín za muziku, jo. Ale jestli radši dělal tu muziku než tu fyziku, tak vzal radši mín za to, co radši. Co jsem to řekl?
0: No, řekl jste pravdu, ale zní to blbě.
1: Jsem se lek úplně. Ano, vzal, ano, správně vzal radši mín za to, co radši, protože ty požitky jsou relativní. No! A mohl klidně dělat tu muziku, cože?
0: To je to slovo. Délka života je relativní pojem. No, teorie relativity, Einstein, já jsem nemohl vzpomenout.
1: Jo, to je to.
0: No.
1: Slovo, co jste chtěl prvé říct.
0: No.
1: Délka života je pojem.
0: Relativní.
1: Říct prvé a mohli jsme vejít dál.
0: No, já si nemohl vzpomenout.
1: Délka života, vzpomenout. Délka života je pojem. Relativní slovy, každej přece říct. Relativní
0: já jsem
1: znám.
0: Si nemohl vzpomenout.
1: Délka života je pojem, rád, když si nemůžu spanout, jak se zeptám.
0: Délka... Já jsem se ptal.
1: No jo. Délka života je pojem, relativ, jste se ptal, ale špatně to.
0: Délka... Jsem se ptal dobře, ale blbý ho.
1: Délka života je pojem, ještě že to blbej věděl.
0: No blbý vědí, ty mají čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet.
1: Jde o to, co je líp placený. Délka života je pojem...
0: Nepamatovat.
1: To je nejlíp placený. Délka života je pojem relativní, no! A právě protože délka života je pojem relativní, tak vy vůbec nemůžete o životě mluvit. Vy nemůžete život popsat, vy nemůžete život charakterizovat, vy nemůžete život... Definovat.
0: A ono není žádná definice života, oficiální?
1: Jo, oficiální.
0: No měla by být přeci tolika tisíciletí si lidi snaží zlepšit život, tak by tady měla být nějaká oficiální definice života.
1: No tu, ovšem, že by tu měla být.
0: Jako Sprungbrett.
1: Ano. A já myslím, že jestli není, já pevně věřím, že se na ní pracuje.
0: Určitě, to určitě.
1: Přece nás nenechají tápat.
0: No právě. Určitě je někde nějaká komise, která shání budovu, určitě. Ale já si myslím, že jestliže není ještě nějaká, tedy ještě oficiální definice, takže snad by bylo hloupost, abychom přerušili tuto diskusi, která je plodná. Velice plodná, já si myslím, že když není nějaká tedy oficiální definice, takže abychom mohli pokračovat, já bych nabídnul třeba svoji definici, ne, že bych se nějak vnucoval, nebo...
1: Ne, to chraň pán.
0: Prosím, já... Jestli má někdo něco, nějakou lepší definici, já mil rád ustoupím, já se nechci tlačit dopředu, chraň pánbu, a totiž chraň příroda, já... Jenomže... Jak mi bylo řečeno, že ano, abych si hleděl svého, takže mám víc času teďka. A byt mám.
1: No.
0: Ano, a velikou knihovnu potom, co měl ten byt přede mnou. A děti nemáme, moje paní neměla příležitost přijít mezi lidi. No, tak, a tak právě si myslím, a kdyby právě, a není nutno, aby se, protože teď konečně se, co chci vlastně říct. A já, definice života.
1: Jo, definice.
0: Ano, moje definice života totiž to, že jsem si všiml, že život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil.
1: To jo.
0: Ono s ním totiž víc dělat nedá. A to už bych tak nezdůrazňoval. A museli se mnohdy dívat na život. Ha! A lidi sem chodí kachny, prosím. Musíme se mnohdy dívat na život. To je krmená, jo?
1: Normální svitáček.
0: Aha, normální svitáček. Laterna Mažíka. No, musíme se na život dívat tak, konečně jako z kterého hlediska právě, anebo i jinak. Mnohdy stojí za to podívat se na život jako na velkou, starou, vzácnou knihu se zlatou obřízkou.
1: Prosím, obřízkou.
0: Já měl na mysli starý zákon. A uvědomit si, že byly doby. O, doby byly. A byly doby různé, různé doby byly. A byly doby i jiné. I jiné doby byly.
1: Ano.
0: Než různé. Byly doby i hrůzné. A v takových dobách a zalistovat si. O takový Absalon. Kdyby byl plešatý.
1: Jo, tak neobjevil maco.
0: A ovšem. Já jsem tenkrát chyběl. No a jiné byly i doby, kdy pršelo, kdy chtělo. Ano. Kdy jsme nemohli poručit, aby pršelo. Lidstvo tedy. To najednou padla kapka. Padla si, ona si padla. A co takový Noé v té době? V té době takový Noé!
1: Moment.
0: Ten musel...
1: Moment, já mluvte dál, já to vysleduju tady. Tady někdo volal totiž, jak jste mluvil, tak někdo tady volal. Oe!
0: Já neslyšel, já když mluvím, tak já se poslouchám. Abych neřekl něco, co...
1: Co nesi, jo.
0: Nechci slyšet. A většinou se mi to daří, no ale... Takový nule!
1: Zas, teď to bylo markantní.
0: Já teď taky něco zasle.
1: Jo!
0: Karle, vyzkoušíte něco? Co? Jestli to není vedle. Od Rahňovského, z Variete. Tam obyčejně, tam dole se pije, nahoře se cvičí, jo? A někdy ten cvičenec spadne do piva.
1: A zve?
0: Ne, to zve ten host.
1: A, no, pochopíte, má ve voku pěnu, jo.
0: No, všem. Takový Noé! To dělám já. Já se nachytal.
1: A co to je?
0: Noé! No, to je jméno.
1: Ne, lidský?
0: No, biblický.
1: Noé,
0: Noé! Píše se to Noé.
1: Jo, tak.
0: No.
1: Noé.
0: No.
1: No a?
0: Ne, no a. No e.
1: Já vím, to je jméno.
0: No, jméno.
1: Píše se to no e.
0: No.
1: No a?
0: A vy neznáte no a?
1: Ne e.
0: No to byl přeci no e, to byl ten takový ten... Takový ten člop, co mu hospodin. Mu dal pokyn.
1: Pokyn?
0: Aby vylez na kopec a postavil tam loď.
1: Co aby?
0: Aby na kopci postavil loď.
1: A Noé?
0: No, Noé ji postavil.
1: To je přece blbost, loď na kopci.
0: No, to je pravda, všichni blbí se mu smáli tenkrát.
1: Ovšem,
0: když loď,
2: tak především na kopci.

0: už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak by vyžel holuby plnovou svůj z paluby vlád.
1: Nuže, program se nám rozjíždí, vidím, že se bavíte dobře. Všichni tady v sále, bavíte se dobře?
2: Haló.
1: Jste volala?
2: Haló, tady haló. Tady nahoře haló.
1: Co tam děláte nahoře?
2: Držím se, abych nespadla.
1: No a jak jste se tam vůbec dostala?
2: Ale já jsem se původně začala houpat, rozumíte? Dole.
1: Jo.
2: Jo. A houpu se houpu a najednou to se mnou fofrem vyjelo nahoru.
1: Nahoru, nahoru.
2: Už je, vy tady odsud vypadáte strašně legračně.
1: Ale prosím.
2: Víte, jsem takhle blíž, takhle.
1: To je, no.
2: Víte, že se vám dělá pleť?
1: Podívejte se, okamžitě slezte dolů, já jsem slíbil vaší mamince, že vás přivedu domů celou.
2: A nevíte asi tak, po čem bych měla slíst?
1: No po čemkoli.
2: No, to je právě to, já tu žádnou čemkoli nevidím.
1: Tak skočte.
2: Co to?
1: Abyste se skočila.
2: Já jsem vám říkala, že jsem se původně chtěla jenom zhoupnout.
1: No a?
2: No, takže jsem si sebou nevzala padák, víte?
1: Prosím vás, těch několik metrů, to přece není problém.
2: Ale já se těch několika metrů nebojím.
1: No.
2: Já se spíš bojím toho dopadnutí.
1: To jste mě připomněla, Jiřinko, výbornou anekdotu, jak se ten lupič smekne na
2: římce
1: 21. patra.
2: Vy se ale dovedete vybrat chvíli na vyprávění vtipu.
1: No. A tak se smekne na to, na tý římce a teď padá podél těch 21. pater se řítí a zoufale křičí.
2: Haló!
1: Haló, počkejte, on křičí, zadržte mě lidi, zadržte mě, já jsem lupič.
2: Já dobrý. Se už neudržím, mně se točí hlava.
1: No bodeď by se vám netočila hlava, když jste se takhle vyšvihla. To je,
2: já vám hlásím, že spadnu.
1: Vidíte, ale to by byl taky způsob, jak se dostat dolů, spadnu. Ale já bych doporučoval, kolegyně, kdybyste spíš se skočila, poněvadž je to aktivnější.
2: Nechte toho.
1: A taky jste mi připomněla znova, vidíte, jste hodná, anekdotu, jak ten artista, znáte to?
2: Ne.
1: Ten artista nabízí řediteli cirkusu číslo, skok z kopule cirku, to ještě vejš, do flašky od vodsta. A ten ředitel povídá...
2: Já slítnu, já se neudržím.
1: Počkejte, až to dovyprávím, to je moment. A ten artista říká, skočím do flašky od vodsta a ten ředitel, v tom musí být nějaký trik. A ten artista povídá, no malej trik v tom je, pane řediteli, já si do té flašky dávám trichtýř.
2: Já spadnu.
1: Teď už můžete, už jsem to dovyprávěl, ale helejte se, já si myslím stejně, že by bylo lepší skočit. A nebo víte co, já se ženu lano, umíte šplhat?
2: Ale na co šplhat, já se potřebuju dostat dolů.
1: No to se taky dá šplhat dolů, ono se šplhá, víc, co už se chce nahoru, to je fakt, ale... Já se ženu žebřík, to je nápad.
2: Ne,
1: já
2: jdu pro...
1: Počkejte, vydržte.
2: Počkejte.
1: No.
2: Co kdyby, zrovna tak, jak mě vytáhli nahoru, že by mě spustili dolů.
1: Vy máte nápady, prosím vás, oni vám, on vás... Ačkoliv to není tak hloupej nápad tohle. To není... Halo, je tam někdo, prosím vás, mohli byste spustit tamto s tou dolů?
2: No mě tady.
1: No mě, teda jí. Šlo by to nějak spustit?
2: Už to jde.
1: No prosím, to jsem měl nápad, no vidíte. No vidíte, tak pojďte.
2: Je.
1: Co je vám?
2: No tak moc dobře mi nebylo, to víte.
1: To víte, to někdo udělal žert. No. Boxete se takhle o mě. To je taky nápad, prosím vás, taková klukovina houpat se. A ještě v takovýmhle tom, co to máte vůbec dneska na sobě?
2: No dovolte.
1: No ne,
2: to je poslední výkřik módy.
1: Tohle to?
2: No jistě.
1: Poslední co?
2: Výkřik módy.
1: No, doufejme, že je poslední opravdu. Já jsem rád, že jste tady, co je do partnerky, která je v luftě.
2: No a co je do partnera, který mě v tom luftě nechá? Víte co? Mohl byste pro mě něco udělat?
1: Chcete nahoru zase?
2: Ale.
1: Ne.
2: Mohl byste mi přivést muže, který by mě přivedl na jiné myšlenky?
1: Který by vás přivedl na jiné myšlenky? Takovýho já mám po ruce.
2: Ne.
1: No jistě, ten vás přivede na cokoliv, protože pozor,
2: ne.
1: To je kouzelník. To je neuvěřitelné.
2: Co?
1: No tohle je taky zajímavý. To byste nevěřila, jak zajímavé věci já tady čtu.
2: Tak se nevytahujte. Já jsem četla taky zajímavé věci. Já například vím, že španělský král Juan Carlos ovládá karate. To je...
1: Třeba si myslí, že to bude jednou potřebovat.
2: No nebo jsem četla, a to vás bude zajímat, že Napoleon spotřeboval měsíčně 60 lahví kolínské vody.
1: No a co, stejně v Evropě nikomu nevoněl, ale já nevím, proč sem taháte tyhle ty pitomosti, já tady čtu
2: současnou...
1: No, že čtete, ale já čtu současnou konkrétní lidovou prózu, já čtu totiž dopisy některé, které přišly na náš minulý pořad do televize.
2: Jo, a co tam stojí, co?
1: No, spousta zajímavých názorů, nápadů, taky je tady několik nabídek pro vás.
2: To je zajímavý, tedy ne, že bych se chtěla ještě jednou vdávat, že jo, jak to tam je?
1: No ne, to taky nejsou nabídky k sňatku.
2: Ne.
1: To jsou nabídky na místo uklizečky. Posledně jste se strašně líbila s tím smetákem, ne. Víte? Ale nevěžte hlavu. Ne. Třeba major Zeman znovu ovdoví, co víte. Ne. Tady nás jeden divák zve.
2: Jo, oba.
1: Oba, on, co říkám zve, on nás přímo někam posílá.
2: Oba, jo?
1: Oba. A sedm diváků nám nabízí na prodej psa.
2: Ale na prodej,
1: tedy sedm psů různých, že nám to s tím voříškem posledně nevyšlo.
2: Yeah.
1: Sedm psů nejrůznější, knírače, pudla, jesetera.
2: To není pes?
1: Není, víte?
2: Ne.
1: Takových šest jenom. Ovšem tady například jezevčíka za 1000 korun nám nabízí jedna důchodkyně.
2: 1000 korun za jezevčíka? No. Kolik může stát kilo?
1: To nevím, ale jezevčíci strašně podražili. To je v důsledku rozvoje naší populace.
2: No jak to souvisí s populací, no, prosím
1: vás? Protože je hodně dětí a jezevčík je velice výhodný pes do rodiny s hodně dětmi, protože se nepoperou, můžou ho hladit všechny najednou.
2: No jakože...
1: Že je dlouhý.
2: Je dlouhý, no jo, ale... Já nechci krátkýho ani dlouhýho, já nechci psa ani za nic, víte?
1: Za nic nám ho nikdo nenabízí.
2: No já si totiž teď cvičím šimpanze.
1: No jo, to je lepší samozřejmě.
2: No, nebo šimpanzici.
1: Pardon, co říkáte, že cvičíte?
2: Šimpanze. Si nejsem jistá, jestli to není zrovna šimpanzice. No to je jedno.
1: No.
2: Ale šimpanze. To je tedy šimpanz.
1: No jo.
2: No ten má srst. To víte, on je z Tuzexu, z dovozu.
1: No jo. Vy cvičíte, to můžete vykládat někomu jinému, víte. Vy, která se bojíte komára, cvičíte šimpanze.
2: Já taky necvičím komára, já cvičím šimpanze, nebo šimpanzici.
1: Podívejte se, kolegyně, jestli vy máte šimpanze,
2: no
1: tak já nevím, já sním tkaničku z vlastní boty.
2: Jo?
1: Jo.
2: A máte šněrovací?
1: Ale no tak prosím
2: vás. Máte, no tak... Já bych skočila pro toho šimpanze.
1: Jo, klidně, ano. Skočte, prosím vás.
2: Pardon, ještě mě teď napadlo, má taková tkanička, není zrovna lahůdka, co?
1: Podívejte, Jiřinko, já jsem...
2: Co?
1: Já jsem naprosto klidný.
2: Já taky.

0: teď už jsme zase z výletu doma, vážení přátelé. Dovolte, abych vám uvedl další číslo dnešního pořadu. Bude to číslo, které je skutečně velmi... Co se děje? Co se děje?
1: Hop, hop, Tereska, hop, no hop, no Tereska, pojď, no hop, hop, Tereska. Ruku, hezky ruku, dej ruku, Tereska, ruku, dej ruku, dej ruku,
0: Co Tereska. Co to máte, prosím vás?
1: No hop, no hop. No vidíš, řekni strejdovi, že by nám měla víc věřit. Víš, že by nám
0: hele,
1: měla
0: hele, dej, Tereska, odveďte to zvíře, ono to mývá blechy, tohleto, dejte to. Odejděte s tím. Je to možný, ona má šimpanze. On ji teda moc neposlouchá, ale šimpanze má. Kolegyně, já se vám skutečně omlouvám.
2: No, vidíte to?
0: Já jsem vám nevěřil, já se omlouvám za svou nedůvěru.
2: No.
0: To bylo překvapení. No tak pobavili jsme se, užasli jsme, půjdeme dál. Já jsem právě chtěl říct, že další číslo našeho pořadu
1: bude světová atrakce polikání tkaničky.
0: Já se to snad každý pochopil, že jsem žertoval samozřejmě.
1: No já, jak jste viděl, jsem nežertovala. Já jsem, ona je to šimpanzice, já jsem šimpanzici přivedla.
0: No dobře, ale já jsem to, rozumíte, já jsem to tak plácnul, já jsem
1: no,
0: vám nevěřil.
1: No se nedá nic dělat, tak
0: budeme
1: polikat tkaničku.
0: Ale neblázněte, no tak prosím vás, co je? Co to je?
1: Tohodle taky cvičím, ale líp.
0: Co, jak?
1: Prosím, no tak rozvazovat, nedá se nic
0: ale
1: dělat.
0: Ale no, nebláz...
1: No, ten je perfektní. No. Chcete k tomu vodu, nebo příbor, co si přejete?
0: Dobrá, nedělejte hlouposti, mě bude špatně.
1: No to určitě.
0: Příbor ještě, prosím vás, já to...
1: Tak vodu?
0: No vodu bych
1: vodu,
0: snad, v každém případě to...
1: Tak prosím, moment. Tak, děkuji vám. Já vám ji zatím podržím, teď ji nepotřebujete.
0: No to nemůžu rozvázat. No to nejde.
1: Dobrou chuť.
0: Oni to dělají bytelný strašně.
1: No to...
0: Ne, Jiřinko, prosím, neblázni teď, podívejte, jak je to tlustý a tlustý nerad.
1: No tak.
0: Nechcete ochutnat, že by vám odstřih kous?
1: Já jsem vydatně večeřela, děkuji vám.
0: No já bohužel taky, víte. Teď mě napadlo, Jiřinko, každý... Můžu něco říct? Každý odsouzenec má právo na poslední přání před vykonáním rozsudku.
1: Jo, to má.
0: Tak já bych taky měl poslední přání.
1: Jo, to znám. Vy se budete chtít naučit finsky, kde
0: ne,
1: pak.
0: Ne. Já bych si přál jenom takovou hloupost. Já bych si přál, abyste mě k tomu jídlu, pokud se to dá tak nazvat, abyste mu k tomu zpívala.
1: Já?
0: No. Pro mě to půjde líp.
1: Když jinak nedáte, ale já... Od většiny písniček neznám slova.
0: Ne, mě jde o ten váš hlas, libozvučný.
1: No tak prosím.
0: Slo by to, děkuji vám.

0: Udělal stačí. Děkuji vám.
1: Pojďte sem. Pojďte sem na světlo.
0: No.
1: Udělejte A.
0: A.
1: Jste tu tkaničku vážně snět?
0: A řeknu vám, že, že děláme takovýhle tkaničky.
1: Jak jste to dokázal?
0: Já to dokázal jenom vaší zásluhou, kolegyně.
1: Mojí zásluhou?
0: Vaší zásluhou.
1: Jak to?
0: Já jsem si řekl, dokud to nespolkneš, bude pořád zpívat.

0: A představte si, že ten panenka stál na malém vápně s balonem
1: ale
0: na noze.
1: No, jo, pořád. A ne,
0: co je vám?
1: Ale no nic.
0: Se na mě nemračte, já vás mám rád.
1: Ale já vás sem tam taky snesu, ale umíte vy o něčem jiným než o fotbale?
0: No jak to no. Já...
1: Tvrdíte, že mě máte rád, no, no tak mám. Prosím. Tak by mě zajímalo, jestli víte, kdy my dva jsme se seznámili, třeba.
0: Aha, to, no. Vím, to vím úplně přesně.
1: Jo?
0: Tenkrát jsme vyhráli s Bohemkou 3-1 a všechny góly padly v prvním poločku.
1: Já jdu.
0: Počkejte.
1: No.
0: Pojďte sem pomalu. Pojďte sem ke mně.
1: Co je?
0: Pomalu sem, pojďte.
1: No.
0: Zastavte se.
1: Co si?
0: Nevrže vám sukně?
1: No, dovolte.
0: Ne, já...
1: Počkej. Ale fakticky tady něco šustí.
0: No, tady šustí něco jako když kočka.
1: Ano, správně, kočka. Tamhle.
0: Neukazujte.
1: No.
0: Já vidím, tamhle ta...
1: Ano, tak no, neukazujte.
0: Slečna no. Šustí tam něčím. Slečna má... Jo, slečna má pokroutky.
1: No jo.
0: Cukrlátka, patrně no. Osvěžující.
1: Ano.
0: Abych se taky osvěžil.
1: Si řekněte.
0: Vy jste mi nabídla? Já děkuju vám, jste hodná. Jste z Jičína nebo odkud? Já vám řeknu, to budou děti koukat jo. Na Mikuláše.
1: Já vám řeknu, to jsme si pomohli.
0: Jak to?
1: Teď vám zase šustí kapsa.
0: Pane, slečna má něco jiného ještě. Co to máte?
1: Jo, smažený brambůrky.
0: Smažený no brambůrky, slečna se zásobila jako na vejlet.
1: No má pravdu, hlad je prvít. Jíst no. Je potřeba, která se nemá zanedbávat, víte?
0: No jistě, taky no. U nás ji nikdo nezanedbává, naštěstí. No. Já vám řeknu, my kdybychom se do toho dali pořádně, tak je. Jsme schopní projíst 4 dálnice.
1: Tak ale to jste neměl říkat, podívejte se, jak se slečna tváří provinile, jako by mohla za ten úsek z Mirošovic, víte?
0: Ne, to... To nebylo na vás,
1: stejně
0: už to už je v pořádku, trošku později, ale to nebylo na vás, to ne, jen si křoupejte dál. No,
1: budete sice obézní.
0: No a co? No a co?
1: Od
0: čeho máme zdravotnictví? Lázně, docenty, kůry, procedury.
1: Jazz gymnastiku.
0: Sauny.
1: Akupunkturu.
0: Aku.
1: Taku.
0: No a těch redukčních diet, no. Co se vydává, všimla jste si? Vezmete obrázkový časopis kterýkoliv a divné na titulu, už je nová redukční dieta,
1: no,
0: zaručeně
1: každý týden.
0: Spolehlivá. Znáte tu japonskou? Ta je výborná.
1: Ne, to neznám.
0: Za 3 neděle 10 kilo dolů.
1: Ale ne.
0: Jíte jenom čistou slepičí polívku.
1: To by šlo.
0: Ovšem hůlkama.

0: No co, s tím?
1: Bysme...
0: co bys... Že bysme tak... něco dali, že by si to doma uklohnili.
1: No!
0: Už je co... něco nízkokalorického.
1: Leč biograficky hodnotného, že?
0: Biologicky.
1: No to je jedno, ale hodnotného.
0: Já bych doporučoval špenát, to je velice zdravá věc.
1: Dobrý na oči.
0: Ano, a na noc zelený. Je to dobrý. Výborný na noc špenát, to máte jo. Zelený sny potom. Mně se zdálo o 100 korunách tuhle po špenát. Ovšem teď, kdo jim to dá, že jo? Když
1: no
0: my
1: to
0: tam
1: je
0: máme
1: právě
0: ještě...
1: to, já nevím, kdo.
0: Já bych, jednoho bych věděl.
1: Jo.
0: Františka Čecha.
1: Já bych věděla druhýho.
0: Koho?
1: Jiřího Schellingera.
0: To je nám.
1: Prosím.

0: A to je, vážení přátelé, pro dnešek všecko, všecko, všecičko.
1: Skoro všecičko, ano. Řekl bych, ještě třeba se rozloučit.
0: Tak nashledanou, mějte se fajn.
1: Já myslím s diváky se rozloučit samozřejmě.
0: Pardon, to já. Tak divák. Nashledanou, šťastnou cestu.
1: Kolegyně, prosím vás, já myslím s televizními diváky, pochopíte.
0: Promiňte. Vážení přátelé, loučíme se s vámi a děkujeme vám za milou pozornost.
1: A já bych ještě dodal, pokud jste se bavili, napište nám.
0: A pokud jste se nebavili, nerozmazávejte to.
1: Naschledanou.

0: Přestože naše zatím poslední hra Afrika byla natočena už v éře kompaktních disků, nevešla se na záznam celá. Chybí tam jediný příspěvek. České koloniální výboje.
1: Jiná zajímavá kapitola afrického deníku popisuje Cimrmanovu snahu o získání kmene Duruburu pod českou koloniální nadvládu. K tomuto kmeni dorazil Cimrman společně s inženýrem Rudolfem Holím, s nímž se seznámil už na stavbě železniční trati. Byl to trpasličí kmen, nikoli co do počtu, ale co do vzrůstu. Největší z těchto domorodců byl velký asi jako kolega Smoljak. Toto etnikum malých kučeravých Afričánků nezvolil Cimrman náhodně. Byl přesvědčen, že malým českým poměrům nejlépe odpovídá. A přičleněním této africké državy k českým zemím chtěl posílit naši pozici v rámci Rakousko-Uherska a uskutečnit tak svůj dávný sen, aby se monarchie konečně přejmenovala na Rakousko-Uhersko-Česko. Jak Cimrman toto území získal? Na rozdíl od velkých imperiálních mocností, které uchvátily své državy vojenskou silou, získal je silou pouhého slova. Náčelníku kmene vyprávěl o Praze tak poutavě, že ten okamžitě zatoužil, aby se stala i jeho hlavním městem. A když mu pak inženýr Holý ukázal ještě pohlednici se zlatou uličkou na Hradčanech, lemovanou rozkošně malými domečky, neměl náčelník o začlenění do české koloniální říše už ani nejmenší pochybnost. Příslušníci kmene Duruburu měli řadu pozoruhodných schopností. Vydrželi třeba dlouho pod vodou, dokázali spát na dlouhé tyči zabodnuté do země a byli také skvělými norníky. O tom, jak by se těchto vlastností dal v Čechách využít, neměl tenkrát ještě Cimrman jasnou představu. Za to o uplatnění jejich jiné cenné zvláštnosti jasno měl. Duruburujci měli totiž fenomenální jazykový talent. Dokázali se naučit za týden německy, za dva týdny česky a pouhý rok jim stačil na zvládnutí maďarštiny. Cimrman si sliboval, že masové nasazení takových vynikajících tlumočníků na území Rakousko-Uherska by přispělo k porozumění mezi národy mocnářství. Náčelník Hake Debe, což česky znamená malý u krku, měl několik žen. Nejmenší a nejmilejší se jmenovala Malá domů. Záchvatu náklonnosti k velkému Čechovi nabídl malý u krku Cimrmanovi malou domů jako společnou manželku. Jenže Cimrmanovi se malá domů moc nelíbila, to spíš pošilhával po jeho dceři malá dává. Ale protože nechtěl náčelníka urazit, snažil se pod nejrůznějšími záminkami svatbu aspoň oddálit. Za nejpádnější považoval argument, že sňatek by se měl konat až ve chvíli, kdy bude území kmene na připojení k českým zemím připraveno novým místopisem. A tak začalo počešťování místních názvů. Pohoří Mula Ula bylo přejmenováno na Malé Krkonoše a osada, v níž sídlil náčelník, dostala jméno Malá Praha. Inženýr Holý, moravský patriot, prosadil pak přes Cimrmanovy protesty pro osadu Zumba název svého rodiště Malé Velké Meziříčí. On se ostatně inženýr Holý s Cimrmanem nepohodl častěji. Vnučka inženýra Holého, paní Marie Huňatá, rozená Holá, ve své knize Vzpomínky na dědečka například uvádí, že vratké přátelství obou Čechů zcela ukončila žárlivost. Inženýru Holému se totiž ostatně stejně jako Cimrmanovi líbila náčelníkova dcera malá dáva. Jenže ta jednoho dne zmizela, marně se po ní oba sokové scháněli, domorodci jen krčili rameny. Třetího dne večer pak inženýr Holý neohlášen a bez zaklepání vstoupil náhodou do Cimrmanovy slavněné chýše ve chvíli, kdy se malá dáva ze svého stanu právě pronorovala pod Cimrmanovo polní lůžko. Když Holý viděl, že malá dává přednost sokovi, jeho moravská krev prý vzkypěla a vrhl se na Cimrmana se slovy Jarine, to si já nakrkl. Oba zápasící muže od sebe otrhl až francouzský četník, který na kole dorazil do Malé Prahy s vyhláškou o sčítání obyvatelstva. A tak se Cimrman dověděl, že jeho malé Čechy jsou už 80 let součástí francouzské rovníkové Afriky. Děkuji vám.
2: Tak se daj, šéfe.
3: Dobrý den, co si přejete?
2: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
3: Já?
2: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
3: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
2: Ne, jak to, já mám objednávku, že mám, jak vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych přece to... Moment.
3: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
2: To je mi jedno, co děláte, ne?
3: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
2: Jo tak, klid k tomu potřebuji, to klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsanou objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo? Jste to vy?
3: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
2: Vy jste tady dva?
3: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
2: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mně je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice... Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte, no.
3: To je v pořádku, ale já jsem nikdo
2: nevěděl. Třikrát zvonit, no.
3: Aha, ale vy jste nezvonil.
2: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
3: Takže vy jste se taky mě vloupal vlastně.
2: Ale ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak se...
3: A co, kdybych nebyl doma?
2: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
3: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
2: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
3: No tak nerušte a jděte.
2: No, počkejte, někdo mě objednal musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
3: Jaký doktor?
2: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
3: To jsem já.
2: To jste vy, tak ten profesor mě třeba Hamrlík, no.
3: Já jsem vás neobjednával.
2: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
3: Dcera emigrovala do Albánie.
2: Ty rány?
3: Ano, to jsou rány.
2: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuzního, ne?
3: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
2: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
3: Do sousedů mi nic není.
2: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
3: No, sousedí jsou moc starostliví.
2: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí.
3: Co tedy chtějí sousedí?
2: Sousedí, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
3: Cože mi kape?
2: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne, no. Povídali sousedí asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedí nezavolali, no. Řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
3: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
2: klidně odejít. No moment, ale neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na stůl, a jaký oni jsou?
3: No. Starostlivý! No.
2: To, To, že jsou starostliví a jsou promočení. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
3: A jo, tady žádná voda není.
2: Ne, když je to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat.
3: No, vidíte,
2: no, vidíte, už to kape, no.
3: Nekape.
2: No.
3: Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
2: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
3: Až to začne kapat, já vás zavolám.
2: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím. No.
3: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
2: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
3: Proč?
2: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
4: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jiného? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ti něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ta domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No. Pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potuček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Je člověk domů, teď tam slyší.
5: Ježiši, když se to tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, jak to tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se samých oblíká. Nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitomče, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jaká ta doma sousedí, když mě nepomůže, ani trošku, ty neměj

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, je kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný, letní, teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočily do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto 2 barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí a dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám mít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to u štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina. Řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourá a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat se matam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám pozemšťanům přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu košti a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Sázka. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádech.

0: Jo, dělat do hajzlu, co? No. Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozhlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin. A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co? Ha? S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš. No, jenže žíce je hliníková, triumfoval Plešatec. Co? No. Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněly oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3,50 m.
1: No, 3,50 m nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý.
0: No, když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3,50 m.
1: Hele, už mě nesér, zvolal Plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A.
0: Řekl, zase se posadil a dodal.
1: To je hrozná vejška, vole.
0: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda.
1: Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával.
0: Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
1: Udělej tam značku, poručil Plešatec. Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva.
0: Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
1: Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekačkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný?
0: Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený. Seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl.
1: Kodiak, co?
0: A? A napil se piva. Z výčepu se ozval ragtime a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Dědci seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z Plešatce.
1: Zataj dech, co?
0: No, poradil mu obr.
1: Škyt,
0: vyprskl maličký.
1: A jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš porama, co?
0: Ha?
1: No, to já dokážu taky, zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co?
0: No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel.
1: O co?
0: Zeptal se pak troufale.
1: Vteřina korunu, vypálil Plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš?
0: Zaveselil se dědek.
1: Do prdele,
0: ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl.
1: Omega, mlaskl jazykem.

0: Co?
1: A. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel plešatec. Pozor! Start! Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a číšnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru. Dejcháš, konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň. Ty dejcháš, dětku! Psst! Udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy. Cože? Zařval. Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co? No. Jak bych to pro boha udělal? Vřeštil maličký. Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co? No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávali se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen dva vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl plešatec znechuceně. No zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale neblbni, ty to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obvinovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu bleskurychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešalce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě, kutě, seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Já se jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Veselil se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Ha. Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
0: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, odtud přijde, režisér Jiří Wenzel.
2: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
3: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
4: Proč jako malý? Vrchní topič?
3: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
5: Vítr
3: můj
5: sen. Vítr má dost napíli, no.
3: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
5: Doufám, najdu jednou.
3: Ale co vytrvalostní píly jsem tam nehledal.
6: Vy jste se prál někdy v civilu?
3: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
6: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
3: Jo.
6: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát na tlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
3: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
0: Že se pak není stresko.
6: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo. Překvapení.
7: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobní životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
3: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
0: No a jak to začalo?
8: Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the picture of a famous artist, Mr. Sausage. You can see it is so fine that it was made with his foot and not with his hand. It represents Suzanne in the bath.
9: Oh, now, I'll tell you that. Look at you. Look at you. I don't know what to do. Look at
10: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj čeština. Prosím.
11: Děkuju, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
10: Kolegyně, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
11: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
10: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
11: Tak, že bych zkusila dát diktát.
10: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
11: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
12: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
11: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
12: Kalhous.
11: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
12: No ale mě by to zajímalo.
11: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
12: A co tam šel dělat?
11: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
12: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
11: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
10: Počkejte, to řekl syn?
11: Ne, to říkám já.
10: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
11: Tak pilný syn pílil na lesní pych.
10: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch
11: Vír houkal a víly ve vile byly věnce.
10: Třeba.
11: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
10: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
11: Pilný syn pílil na lesní pych.
10: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. Te cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno a pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
11: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
10: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
11: Ano, všimla.
10: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně.
11: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
10: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si mladenci ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No, naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.
13: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
14: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
13: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne. Faktem je, že v této věci zůstává v mnohem nejasno.
14: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svadební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
13: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
14: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svadební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
13: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později?
14: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
13: Děkuji vám za rozhovor.

Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer, zdravím vás. Zdravím i ty, co si koupili gramofonovou desku, kterou právě budeme natáčet. Zdravím i herce Milana Nedělu, člena bývalého dua Sobota Neděla, který si tuto desku koupil také, protože co nehraje s Luďkem Sobotou, tak neví co s penězi. Já jsem Ivan Mládek a budu uvádět Luďka Sobotu. Tamhle přichází Luděk Sobota.

Ano, Luděk Sobota, všichni jsme rádi, že Luděk Sobota přijel mezi nás, že si udělal čas a přijel do Brna svým novým červeným tramvají. Všimněte si, vážní přátelé, jak Luděk Sobota září, bo když by ne, má dneska totiž velký den. Dneska ráno skládal v Praze zkoušky na Akademii muzických umění. Potlesk pro Luďka Sobotu. Děkujem. Nevzali ho. Vážní přátelé, možná se ptáte, proč zrovna já budu Luďka Sobotu uvádět, když mám svých starostí dost. Je to proto, že Luděk Sobota je můj nejlepší kamarád. Vážím přátel, Luděk Sobota mi v životě už několikrát vytáhl trn. Uvedu příklady, tak ještě když jsme chodili spolu do školy, my jsme spolu chodili už na národní školu, tak ještě když jsme chodili do školy, tak jsme jednou psali písemnou práci a uprostřed písemky mě náhle došel inkoust v peře a Luděk Sobota si to všiml a přiskočil a písemku dopsal svým perem. Nebo jiný příklad, jednou byli na honu a jednou takhle jsem šel s puškou a vystřelil jsem na zajíce a špatně se mířil a střelil jsem zajíce jenom do ramene a rozběsněný zajíc šel po mně a Luděk si to všiml a přiskočil a svou puškou zajíce odstřelil. Nebo jiný příklad, jednou jsem byl hrozně dlouho na zájezdě se skupinou a moje manželka chudák byla sama doma a Luděk se... Tak to je špatný příklad, tohle vážím, přátelé. Prostě Luděk Sobota je můj kamarád a proto ho teďka rád tady budu uvádět. Luděk Sobota se právě vrátil z cest, tak nám teďka pověz, kde jsi všude byl.

0: Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují s nadšením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamýšlený, ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavěl a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval, mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Spívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu, bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel. Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má, na rozdíl od nás, kde bydlet.
1: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Lenka Filipová, dobrý večer. Tak, jdeme tu pejzánku. Ano? Oui?
2: Oui.
1: Mohu vás představit?
2: Ano.
1: Herečka, francouzská, Chantal Poulin, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
2: Lenka Filip. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
1: Jako Linka?
2: Linka, ano, Linka.
1: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka Bytyl, no. Jako byste byla. Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějací Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No, to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
2: Samozřejmě, že to vím.
1: My spolu hrajeme několik her.
2: Ano, viděla jsem.
1: A třeba
2: Šeška a královnou. Do toho třikrát, taky. Dvakrát česky, jednou francouzsky.
1: Věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
2: Ano.
1: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá, ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Král. Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, já už nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
2: Deformátor.
1: Anglicky, nevím, deformátor. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Poulin, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátoru, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář.
2: Ano.
1: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak, no. Ne. Tak a teď Lenko.
2: Lenko,
1: musí,
2: v žádném případě.
1: Musíte. Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte jí.
2: Ano?
1: Lenko, to vám bude slušet, nemyslíte si?
2: Ano.
1: Ano.
2: No, aha, takhle.
1: Tak, a Lenko, tady máte kliku.
2: To je jak u zubaři trošku. Ježišmarja.
1: Opatrně?
2: Ano.
1: Tak, kamera je tam, Lenko.
2: Tam?
1: No můžete, já bych ještě deformoval, ano.
2: Ale slin tam trošku.
1: Není
2: to vidět?
1: Není vidět, z zadní řady nevidí. Krásně, a takhle. Krásně, Lenko, takhle hejte ještě, krásně.
2: Ne, nebude moc zpívat takhle. Tak?
1: Že nebude moc zpívat.
2: Co?
1: Ale ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
2: Já to si myslím.
1: Ano, to se vám.
2: Ne, ne, ne. Jsem deformovat trop? Tu crois pas?
3: Ça tire un peu.
2: Mais je
1: ne
2: me sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois.
3: Non.
2: Oui, c'est un
3: phénomène.
1: Louis
3: Franzos. Ça a grandi la bouche, ça fait mal.
2: Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça. Nina, ça m'a frappé, hein.
3: Parce qu'il aime déformer les autres.
1: Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlapí. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
3: Co kecáš, ale?
1: Já překládám, co říkáte.
2: Ne, ne, ne, my toto vůbec neříkali.
1: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
2: No.
1: Francouzsky. V mém deformátoru.
2: V žádném případě. V tomto přístroji nikdy.
1: Lenko, ale
2: ne,
1: to by byla...
2: Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
1: To mohu.
2: Ale v deformátoru.
1: Co? No, uděláme kompromis. V deformátoru, abych neskazil legraci. No. V deformátoru, ale česky, ano?
2: No,
1: to jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, položte. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Lenka Filip va chanter une chanson française de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir.
4: Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taký tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota druhý zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, a co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado první. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších, a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojovým zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problému uživili. Ovšem bohužel i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kg. Dále, nesměli dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohleto je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit skáčou hubatou, já mám holku z uzenářství pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si jsem čekal. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším Gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujeme. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni tramtaria, tramtara, trara, tramtaria, rara, tramtara, rara. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli 1 dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku.

0: předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Ty prokletí, co jsi učinil?
2: Naruším.
3: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
2: Po ránu, teď je 11:30.
3: No, to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
2: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
3: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
2: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
1: Já.
2: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to ve vás věčně dělat nebudu.
3: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
2: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
1: Poslyšte,
2: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
3: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
2: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom, no, jak se to plus nebo, no, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte, no vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo. Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
3: Kdo, pes?
2: Pes jsem měl, ne, pes, Dvořák.
3: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
2: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem hol dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře posanezený hlas, víte?
3: Tak už budeš
2: říkat! Ale mě to zničí,
3: já za chvíličku letím do studia, mám tam zpívání! Odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babony, dělku, to by ztratil hlas!
2: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, v Pace, ty lidi jsou...
3: Já se nebudu rozpakovat!
2: Věce, co to děláte, vy měžky to...
3: Ano! Paní Houdová.
4: Pánové, Kaiser a Labus, prosím na scénu.
3: Koldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil!
2: Nezabil! My jsme nezničitelní!
5: To je náhoda.
6: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
5: No Vrána přece.
6: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
5: No, no to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
6: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
5: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
6: No, jo.
5: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
6: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane Brabec?
5: Vrána.
6: Vlastně

0: Ano, no.
1: To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
0: No, no to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
1: Ale co pa, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte? Já jsem vám byl včera u doktora.
0: Jo.
1: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
0: No to je horší. No.
1: Něco jako z porcelánu nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
0: Ze skla? No.
1: Nějak jako sklo. Sklo.
0: Jo, tak a sklerózu.
1: Sklerózu, sklerózu, no, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
0: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokra.
1: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
0: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
1: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
0: Jo.
1: Jména, čísla. Čísla teda.
0: No a...
1: no a to třetí už jsem zapomněl, to nevím. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
0: Jak, vrána.
1: To byste ne... co?
0: Vrána.
1: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
0: Ne, já se jmenuju Vrána.
1: Já jmenujete, vrána. Má takový ptačí jméno, máte.
0: No, ne, jo, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
1: Jo, o tom ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
0: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
1: Na hlavu, že jo? No jo. A víte, už mě šediví, no jo.
0: No, taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
1: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
0: Cože?
1: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá, no to je, co mi to zase ta,
0: no, tam... ta,
1: jak se to jmenuje, co mám?
0: Skleróza.
1: Skleróza, no co mi to zase dělá, no vidíte. Zkrátka a dobře, kde jsem to přestal?
0: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
1: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
0: Jo. No.
1: No a... u jakého řezníka jsem neřekl?
0: Ne, to jste neřekl.
1: A máte, já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
0: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
0: Jo.
1: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevíte?
0: No tak asi k jídlu, ne?
1: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit, k jídlu. Jak to víte?
0: Jak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
1: No tlačenka je k jídlu,
0: jídlu.
1: To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
0: no,
1: tak
0: ano,
1: se
0: ano, správně.
1: To vy nevíte, tohle?
0: Všem, že to vím.
1: No bylo, to bych se divil.
0: Já vím.
1: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře, zkrátka, kde jsem to přestal, co jsem říkal?
0: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
0: Svíčkovou z tlačenky?
1: Co?
0: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
1: Z tlačenky?
0: No.
1: To já nevím, co to chtěla dělat, víte, asi... Do vaření nepletu, no.
0: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak... No, a kam pak vy?
1: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No. Ne, vlastně tam jsem byl včera, já jdu, já jdu dneska sem, jdu tady, jdu. Do toho jdu, tamhle, do té...
0: Do samého obsluhy?
1: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
0: Jo,
1: ne,
0: tam,
1: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
0: Já nevím.
1: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
0: Tadyhle no, máte nějaký lístek.
1: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedky... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
0: Lístek v pravé kapse saka.
1: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, tak to už nemám. U mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
0: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
1: Na tom telegramu,
0: ano, počkejte. Že tam máte něco rukou, tak...
1: No jo, tady to je, hlejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
0: Naschledanou. No,
1: jak bylo vaše jméno, pane?
0: Stehlík,
1: pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
0: Stehlík.
2: Dobrý, prostě to je dobrý, to je fajn, to je výborný. S tobou 2 LPčka, pár singlů.
3: Co hudba k té sbírce básní?
2: Ano, neblázně, to hudby je dost, poslyšte. Dejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hlála si s mojím kloboukem, mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako... víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
3: jo. Děkuju,
2: no,
3: ale, ne,
2: ano, víš, co mám na mysli, jo.
3: Tykej.
2: Tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no. Hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo. A místo toho trombónu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
3: Jo, ano, třeba já už to mám. Můžu ti taky tykat. Podívej
2: no,
3: se.
2: Jo,
3: pojď mám, milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
2: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já ti budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovnej nesmírný kluk, šikovnej kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácilo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
3: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
2: No ven s tím,
3: no. Tady, stoh už do hasína.
2: To je perfektní, no.
3: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
2: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek. To obdrandíme 5x za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost při tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá. Já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem se stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
3: tak,
2: být nám.
3: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
2: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned, to byste si mohl zkazit vkus a styl.
4: Tak, můžeme se pustit do druhé půle. Studie a zkoušky na jamu. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom, říkám, ne, pane profesore, vy se ještě že. V určitých momentech zlomu, dějových zlomů, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase, říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě měl, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, podal psát. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil. Čili někdy to bylo zajímavé. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásné. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle. Tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenuje, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací u brusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě Pedují lidi do Teliany, pedují lidi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, to jsem to slyšel. Říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, mě nic jiného nenapadá. No to jsem u vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili, Pavel Zedníček, Čmaňa, byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
5: No to nemyslíte vážně.
4: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za tři týdny, než ten zájezd skončí.
5: Fuj, to jsem si oddechl.
4: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a řekl, říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt... Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, a říká, Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, Pavel, měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu. Ale vyvrcholilo to celý v té Francii, nás pozvali Čilani, to byla čilská divadelní skupina na Mejdan do hotelu. To bylo 6 nádherných manželských čilských párů, nádherný čilský holky a kluci. A s náma šel ten prorektor pro ty věci politické a ten a Jiřinka Ryšánková, naše učitelka pohybovky, která se od něho nesměla hnout, protože on nikam netrefil a navíc neuměl ani slovo cizím jazykem. A přišli jsme tam a tak to bylo takový jako trapný, chvilku jsme nevěděli, co máme dělat a najednou ta Jiřinka měla nápad. Uděláme mezinárodní etidu, za nás Pavel a za ně třeba John McLeod, co říkáte? A tak jsme říkali, že jo, tak Pavel protestoval, ale pak se přizpůsobil a začali hrát špiony. A on začal tomu Čilanovi říkat, ty, u nás je to všechno v pořádku, v Praze to probíhá dobře, jo, černá schránka bude vybraná zítra, takže jak u vás? A ten, ještě, to jsme, ten perfetament, a ještě, já ti rozumím úplně všechno, je to dobrý. Zítra to předám na centrále, jo? Dobrý. Ty počkej, já ti dám materiál, jo? A vzal si od toho prorektora pro věci politické aktovku, ve který on nosil svoje stranické materiály, na tom on i spal, to on nedal vůbec z ruky, a půjčil si to, a protože ten prorektor zrovna pil tekilu a čilský víno, tak si nestačil zaregistrovat ten moment, kdy to bere, a předával to tomu Čilanovi. A teď to uviděl ten prorektor a vyděsil se, skočil po ty aktovce a začali se o to tahat. Čilan tahal na jednu stranu, prorektor na druhou, a Čilani si mysleli, že vstoupil profesor do etidy, tak řvali, bravo, jel profesore, bravo. A on se urazil a odešel. A my jsme tam zůstali, sami s těma čilskýma klukama a holkama. A najednou ty kluci na sebe udělali a odcházeli, jeden po druhým. A my jsme zůstali s těma nádhernýma 6 čilskýma holkama, nás 6 nadržených českých kluků v šustákách. A teď jsme seděli proti ním a ty holky na nás začaly dělat jazyčkama, očičkama, házeli nožky přes nožky. Čmaňa, tyjo, já to nevydržím. Co dívej, co se dělá, to taky neuvěřitelné. Dívej, tím jazykem, co dělá, ty, ježimaria, po ní skočí. Říkám, Čmaňo, neblbni, to nedělej, to neblázni. Ty neznáme tu mentalitu, rozumíš, já nevím, kam šli ti chlapi. Šli pro nože, nevíš, rozumíš. Tak jsme tak na ně jako koukali, dělali jsme furt. A oni na nás. A tak to trvalo asi hodinu a po hodině přišli ti kluci zpátky. A ten John se na nás tak díval, jo, a kroutil hlavou a říkal, to je neuvěřitelný. A my jsme říkali, co? No, co my víme o Československu? Že hlavní město je tam Praha, nejkrásnější prej město ve střední Evropě, hrozně bychom se tam chtěli jet podívat, že tam máte nejlepší pivo, i u nás se prodává, a za třetí, že Češi prej jsou nejlepší milenci na světě. My jsme to chtěli těm našim holkám dopřát a vy uděláte tohle. Čmaňa, co říkal? Já jsem mu to přiložil, já tě zabiju, tyjo! Takže s Čmaňou já jsem měl zážitků spousty. Upřednostňujete ženy tiché, plaché, drze, extravagantní, či stejně upovídané jako vy? Cítíte tu jemnou urážku? Já si nejsem vědom toho, že bych upřednostňoval některé z těchto druhů žen, které jsou tu uvedeny. Já si myslím, pakliže se dá vůbec hovořit v případě žen o druzích, protože žena to je někdo, koho já absolutně uznávám, komu se hluboce skláním, v tomto se podobám panu profesoru Švejcarovi, kterého považuji za převlečenou českou feministku. Já mám strašně ženy rád z toho důvodu, že se mi jednak líbí. Až se mi líbit přestanou, tak se budu pomalu muset zamýšlet nad tím, jak naformulovat parte, ale taky proto, že nám zpříjemňují život, nám mužům. A nebýt toho, že jsou, tak nejsme ani my. A nebýt toho, že jsou s námi, tak nás to tak nebaví, i když mnohdy nás to nebaví s nimi a říkáme si, jaké by to bez nich bylo. Nebylo, nevěřte tomu. Čili já neupřednostňuji žádné ženy, ani tiché, ani plaché. Já upřednostňuji takové, které si to v tu chvíli zaslouží, aby byly upřednostňovány, aspoň v mém pohledu. A pokud si toho všimnou, tak jsem šťastný. To mi úplně stačí. Pane Nudile, máte nás rád? No, mám vás rád. Kdybych vás neměl rád, tak bych tu neseděl. Jestli mám na divadle někoho rád, tak je to především publikum. Vždycky jsem tvrdil a tvrdím to pořád, že publikum je konečným soudcem. To, co napíše nějaký kritik, je sice do určité míry, je-li to kritik fundovaný, ovlivňující, ale není to zavazující a není to směrodatné, aspoň ne pro mě. Ale vy pro mě směrodatní jste. Vy jste určující. A mimo jiné mě taky živíte. Ještě, když jsme u vás, u diváků, jsou diváci taky oblíbení, jsou speciální diváci. My jsme jezdívali s provázkem do Pardubic a tam chodil nádherný divák, my jsme mu říkali Kropenka. Ten vždycky přišel a svým smíchem strhl všechny. To byl úžasný divák, to je divák k nezaplacení prostě. Jo. My když jsme přijeli, první starost vždycky byla do Pardubic, tak jsme nakoukli, Kropenka je tam, je to pořád. Ten se rozdřechtal a všichni byli úplně hotoví, my nemuseli nic dělat. My jsme vešli, udělali jsme takhle a Kropenka už... A už to jelo, jo. A jednou jsme tam zase přijeli a zase jsme něco řekli a Kropenka udělal... A podíval se vedle na paní, která vedle něho seděla a ta paní ho sjela takovým... šerným pohledem a Kropenka zmlkl a od té doby už se nikdy nezasmál. To byl jeho poslední smích, který jsem slyšel, pak se oženil a tím skončil. Pane Nutil, zajímalo by mě, jak dopadla vaše první zkušenost s alkoholem a cigaretami. Mockrát dík za vaši odpověď. Co se týče cigaret, to byla první zkušenost. To nás vzal jeden náš starší kamarád, který znává sice... Pak já mám ty zkušenosti s alkoholem za sebou, ale tamhle madam začíná. Řeknu vám, madam, když vám vypadne první sklenka z ruky, nejlepší čas pro to přestat. Jinak zvuk to je nádherný. A sklenička podle zvuku zůstala celá. Zkušenosti s cigaretama jsem měl takový, že první, že můj otec kouřil lípy, to byly výborné cigarety. Na ty moc rád vzpomínám, lepší už byly jenom Bystrice. A já jsem letky, že jo, ty byly takový, samý z takový význačný značky, že to byla Bystrica, letka, pak přišly startky, to už byly američky trošku, ty startky. A pak už to šlo dál, to byly Visantky, Kleopatry a tak dál. To už jsme kupovali jenom, když jsme opravdu se poskládali celá třída dohromady. Ale první zkušenost byla s lípou, to jsem doma tátovi čornul, tu jednu krabičku a šli jsme do lomu, kde nám starší spolužák, který se s náma chodil do třídy, ale byl výrazně starší, asi o 6 let, ukazoval, jak to s tou lípou máme dělat. A tak jsme to udělali dvakrát po sobě a měli jsme takový ten pocit, který každý kuřák, který s tím začíná, zná. A kdy by měl poprvé a naposled tu cigaretu odhodit a už nikdy v tom nepokračovat. A přesto se stane to, nevím, kde se to v člověkovi veme, že se to zlomí a člověk v tom pokračuje a ničí si zdraví dál a je blbej a ještě blbější. Tenkrát to skončil dost drasticky, to si pamatuju. To jsme přišli, takže ty kalhoty rovnou šly do pračky. A přesto všechno jsme v tom pokračovali. No, bylo to, je to smutný, ale opravdu doporučuji všem, kteří s tím začínají, aby to hned po tom, co to zkusí, tak aby se nechali inspirovat tím prvním dojmem. Ten první dojem je otřesný, je třeba ho využít a už nikdy v tom nepokračovat. Zachráníte sami sebe. Můžete nám říct ještě nějaké zážitky ze studií? Já se ještě, jestli dovolíte, jednou vrátím k tomu prorektorovi pro věci politické, protože to byl opravdu zážitek na celý život. A velmi určující. My jsme přijeli do té Francie a tam tenkrát zrovna jsme byli v době 1. máje a byla demonstrace. A my jsme to do té doby nezažili, že šly všechny možné politické strany. Vedle sebe šlo desítky názorových seskupení a teď se to sešlo na čtvercovém náměstí v Nancy a uprostřed byl pomník. A náš jevištní mistr řekl, hoši, musíme vylézt na ten pomník a odsud budeme mít nejlepší výhled. Tak jsme tam vylezli a potom jsme pochopili, jak byl výborný a geniální a předvídavý. Ze všech těch uliček, z každého rohu toho náměstí se vyhrnuly ty názorově odlišné skupiny, postavili se tam, z prefektury vypochodovali policajti, postavili se za štíty, dali si helmy a kouřili. Potom někdo vzal dlažební kostku a hodil to proti těm policajtům, ten jeden policajt to dostal do té helmy a v ten moment oni ty helmy zakládali. zaklapli, zaklapli štíty, vzali je do ruky, vzali do druhé ruky obušky, ozvalo se od velitele těch policajtů. Hudá, mluv! A oni vyrazili a ve vteřině to vyčistili, to náměstí. Jediný, kdo tam zůstal, jsme byli my na pomník. A tak jsme to pozorovali, zase se to náměstí zaplnilo a zase tam ti policajti se postavili na to místo a zase něco naštvalo, tak zase hudá, mluv! Zase vyrazili, zase to vyčistili a my jsme tam zase stáli a v té chvíli se objevil v jedné té uličce prorektor pro věci politické se zbytkem výpravy, která se neodvážila jít s námi a teď nás uviděl na tom pomníku, zešílel a šel nás zachraňovat. Jenomže přesně v momentě, kdy se ozvalo hudá, mluv! A tak prorektor pro věci politické byl jediným zraněným z celé demonstrace. A my jsme z pomníku viděli ty jeho salta a přemety a byl to úžasný pohled. Když si na něho vzpomenu, jak se nám ztratil, jo? Jednoho dne, on nikam netrefil a jednoho dne Jiřínka Ryšánková zmizela ráno, utekla, aby se ho nemusela držet pořád celý den a on zmizel taky. Přitom jsme chodili jenom 150 metrů rovně na oběd do menzy a to bylo všecko a on tam netrefil. Jo? A vrátil se za dva dny, to už jsme měli trošku starost, pak jsme si říkali, to bude pěkný nářez doma. A on se vrátil, měl takovýhle kruhy pod oči. Jo, přišel a říkal, svolávám chlapce do haly hotelu. Přišli do haly hotelu a on řekl, řeknu vám, jestli chcete problematiku západních hodinových hotelových domů. Vyprávěl mi kamarád, který zde dlouhá léta žije. Odvyprávěl nám problematiku západních hodinových hotelových domů a usnul. A ten potom, když jsme chodili po Paříži a naše holky se dívali do výkladu a říkali, to u nás nikdy nebude. A on říkal, v 6. 5. letce u nás všechno bude. A pak už propadl taky zmaru a říkal, nebude, nebude, nikdy to u nás nebude, to je katastrofa. A když se na to dívám, co oni všechno mají, Eiffelovka je tady. To taky bylo krásný, Šmaňa uviděl Eiffelovku, když jsme přišli do Paříže a řekl, ona tu stojí. A on taky, on by nejradši Eiffelovku přestěhoval ten prorektor a všecko a teď chodil a plakal, že to nebude a že my jsme to udělali špatně všecko a on to ještě učí, jo. A byl takový jako celý z toho špatný a přijeli jsme domů a na nádraží nás vítal rektor a on vystoupil jako první z vlaku a řekl, soudruhu rektore, nad propastí. Nad propastí. Setkal jste se při práci s panem Mariškou? Tady nějaký známý Zdeňka Marišky, no prosím. Zdeněk Mariška samozřejmě se setkal, při práci moc ne, ale setkali jsme se poprvé tak, když jsem já chtěl dělat přijímačky na JAMU, tak jsem ve Slávii naproti JAMU, tam se dost často chodilo studovat, tak tam jsem potkal studenty 4. ročníku, mezi nimi Zdeněk Mariška seděl. A já jsem byl tak naivní, že jsem se jich ptal, prosím vás, jak se to dělá, jako já bych chtěl na tu JAMU, jim říkal, že se vás mám tady zeptat. A Mariška mě říká, to je jednoduchý, podívej se, běž naproti na katedru, tam je doktorka Pavlincová, řekni, že tě posílá. Já teďka na rok odcházím, půjdeš místo mě. Já byl tak blbej, že jsem šel a zeptal se. Tam mě vysvětlili, že to teda je hrozně hloupý nápad, že musím udělat přijímací zkoušky a talentovky. Tam jsem pochopil, že si ze mě Mariška vystřelil, ale já jsem mu to potom vrátil i z úroky. My jsme jednou byli se Sváťou Skopalem v Praze na divadle a šli jsme za jedním naším kamarádem do divadla Otomara Krejčí, do divadla Za branou a věděli jsme, že Mariška tam chce do angažmá. A tak jsme vzali hlavičkový papír a hlavičkovou obálku a napsali jsme, vážený pane Mariško, přijímám vás do angažmá, váš Otomar Krejča. A poslali jsme to do Brna. A přijeli jsme sem v úterý a Čmaňa nás potkal na chodbě a říkal, víte, co se stalo, Mariška jde ke Krejčovi. Neblbni. Už tam je, no, ježišmarja, kdy? Včera. Je, no ten s náma rok nemluvil a pak nám to teprve popisoval. On tam přišel, Krejča něco psal a Mariška říká, dobrý den, Mariška. Která Mariška? Zdeněk Mariška. Zdeněk a Mariška, já nevím, co chcete. Já jsem Zdeněk Mariška, herec z JAMU, vy mi nabízíte angažmá. Já vám nabízím angažmá? Vyloučeno. Nikomu angažmá nenabízím. Mám plný stav. Tak aspoň v mimickém sboru. Nemám mimický sbor. Vypadněte, nezdržujte. Rok jsme spolu kvůli tomu nemluvili, já jsem se mu nedivil, to byl velmi krutej žert. Ale potom jsem přijel do New Yorku, kde Zdeněk potom, když emigroval, pracoval v hotelu Waldorf Astoria. A já jsem si ho nechal zavolat k telefonu a říkám, to je pan Mariška, dobrý den, tady je Krejča, nabízím vám angažmá. Taky jsme se jednou teda při práci setkali, to je pravda, to bylo v brněnském dabingu. No a to si řekneme jenom tak mezi sebou, že jsme tady v Brně, no. To takový, tak trošku. Tam s náma seděla naše kamarádka Silva a ona se nám hrozně líbila. Neměli jsme co dělat, no my jsme ji ošahávali, no. A to jde v tom dabingu, ten čas plyne, no tak jsme to dělali. No. A teď vyletěl Mesány, pač ona řvala, režisér, jo. Nevím, proč to dělala. Vyběhl ven a řekl, co blbnete? Mě kazíte záběr! Jo. A my jsme jako mlčeli a ona nás hned práskla a řekla, no nutila, Mariška mě šáhají na kozy. A Mariška se postavil, zachoval ducha přítomnosti, říká, nemáš je nosit do dabingu. A bylo vymalováno. Fakt je, že on tam taky jednou ten Zdeněk přišel do toho dabingu v takovém stavu, že to moc nevnímal, že je v dabingu. A říká, když si to prohlídnul jednou, Zmičko říká, vyhoďte zvuk. Tak mu ten zvuk vyhodili. On pokračoval směle dál, vyhoďte obraz. A v zápětí se pozval od režiséra, vyhoďte Marišku. Jak se vám líbilo na mistrovství v balónovém létání v Lysicích? No, fakt, mně se tam líbilo, já jsem se tam dostal náhodou, mě tam vyvezl můj kamarád Ivan Martínek, já jsem netušil, že budu létat, protože do poslední chvíle říkali, že všechny balony jsou obsazený a pak najednou někdo přiběhl a řekl, chcete letět? Já jsem říkal, no tak jestli je to možný, tak poletíte tady s tím Němcem. Říkám, ježišma, s Němcem, já neumím ani slovo. Teď mě tam narvali, stáli jsme tam čtyři v tom koši, já jsem vzletěl tak rychle, že ani rodina to nestačila zaregistrovat. Najednou živitel se jim znášel do oblak, jo, nikdo nevěděl kam. A já jsem mizel směrem na Boskovice a teď jsme letěli k těm Boskovicím, já jsem nevěděl ani, to jsem tady žil takovou dobu, že v Boskovicích je zřícení na hradu. Já jsem věděl, že tam je zámek, ale že tam je hrad prostě na skále, to mě nenapadlo, Hergot. A teď jsme k tomu pluli a tam stáli lidi a mávali nám. Furt nám někdo mával, že jo, ale tam na těch zříceninách stáli nějaký a mávali tak jako strašně radostně a postupem času jim jako mrznul ten úsměv. Na rtech jako a my jsme se k ním blížili čím dál víc a jsem si říkal, to je pilot, hrad nám ukazuje zblízka. Tak jsem se k němu ještě obrátil a říkal jsem mu, super, super. A k tomu Němcovi a on mi říká, já jsem tam nechtěl. Tam jsem pochopil, že je to český mluvící Němec, což bylo dobře, ale zároveň jsem si uvědomil, že taky nemusíme letět tam, kam chceme. Což se potvrdilo v zápětí, pač nás to začalo snášet nad Boskovickou přehradu, která nebyla v mapě. Říkal, my to nemáme v mapě. Říkám, no a co to znamená? Že nás to nese k vodě. To já jsem nevěděl, abych tudy nikdy neletěl. A nás to neslo opravdu k vodě, pak to nějak vybral nad těma stromama a letěli jsme dál. A teď nastalo takový krásný dorozumívání s tou doprovodnou výpravou, která nás doprovázela po silnici a měla to bezpečnější a oni vysílačkama se neustále dorozumívali. A on říká, vypadá to, že přistáváme na louce za Boskovicema. V zápěti už to tak nevypadalo. Hlásil, přistáváme u Vratíkova. Tak jela ta zase jeli k Vratíkovu. Teď my jsme přibližovali se k té louce, říká, asi přistaneme. Říkám, tak asi nebo určitě, no, asi určitě. Držte se pořádně, trochu to drcne. To trochu to drcne, to znamenalo, že jsme málem vypadli. Byla rána, teď jsme na sebe popadali, chlap, který ležel na mě, říkal, vážím 97 kilo. Já mu to věřil. Ten to nemusel vůbec říkat. Vlastně ten konec toho nádherného plynulého letu byl takový, že jsme odsud lezli jak chrobáci. Jo. To bylo takový po čtyřech, jsme se vyplazili z toho balónu a seběhli se děti ze všech vesnic okolních a chtěli, abych se jim podepisoval na ruce a na nohy a na hlavy a tak jsem se podepisoval. A oni, kde jste se nám tady vzal? Já říkám, z nebes, dětičky, jsem přiletěl. Z nebes. A bylo to takový hezký až dojemný, jak jsme se tam všichni na ty louce bratřili a oni balili balón a v zápěti vidím, jak na kole se blíží postava a shodil to kolo a seskočil a řval, jděte do hajzlu z té louky, to je moja, jděte to podupete. Tím celý můj let skončil a byl jsem rád. Čili balónové létání se mě moc líbilo. Máte nějaké zážitky z USA, když jste tam s Národním divadlem hráli? No, to víte, že mám. Především největší zážitek byl ten, že to byl úspěch. My jsme tam hráli hru Sluha dvou pánů, což je hra velice úspěšná v Praze, řekl bych nejnavštěvovanější hra v Praze, protože jsme teď hráli 80. reprízu a na každé sedí 1000 lidí. A sedí tam až po Bidýlko, kde je to nastání a sedí v uličkách a na přístavcích, je to úžasný. Já jsem si myslel, že to ani v Národním divadle nezažiju, protože jsem měl pocit a viděl jsem tam dost veselých her, že v Národním divadle, speciálně v té historické budově, geneticky něco zakódováno, co znemožňuje divákovi se smát. Já jsem tam zažil situace, kdy se divák zasmál způsobem jako a vedle už někdo seděl a šťouchal do něho a říkal, nesměj se, seš v Národním. Že ta posvátná úcta najednou, řekl bych, jako překonala tu snahu toho člověka, nebo chuť člověka smát se. Tady se stalo něco neuvěřitelného. Probourala se bariéra, lidi se řechtají, než se smějou, plácají se do kolen, tleskají, vyvolávají bravo. Je to krásné a to tež se dělo i v Americe. Tam jsme to hráli se simultánním překladem do sluchátek. Ten překlad byl od té tlumočnice udělán naprosto geniálně. Zatímco my jsme skákali po jevišti a dělali ty špumprnágle, tak těm Američanům do sluchátek ta tlumočnice říkala, what's going on? Thank you, have a nazifer, per branch. Just a few less of sadnation, deep dread. No bylo to neuvěřitelný, prostě ten kontrapunkt toho mluvení té překladatelky a těch našich akcí v těch Američanech vyvolával záchvaty smíchu. A dokonce došlo i k tomu, já tam v jednom místě dávám puding jedné divačce do první řady, a kterou si vždycky vyberu a řeknu, já by mi ho pohlídala, a já jsem jim ho dal, a to byl první případ, předtím se to nikdy ani potom nestalo, kdy ho sežrali. Já jsem říkal, že zrovna tady se to stane, to jsem nečekal. Ale Amerika je taková, že jo, to je prostě země. Oni nám říkali, po představení budete mít pouze 3 potlesky, s tím počítejte. A my jsme říkali, proč? Protože tady je to zvykem. Tady víc potlesku nemůže být. A říkám, vy se jednou utlučete vlastní svobodou. To je neuvěřitelné. Proč by nemohli být 4? Nemůžou, jenom 3. To je konvence. No a tam byl nachystaný guvernér státu Ohio, který po 35 letech navštívil město Cleveland, kde jsme hráli a oni nám za to byli vděční. Tak ten byl nachystaný na proslov. Když odezněla třetí děkovačka, tak on našlápnul, že jde na proslov, a zněla 4., 5., 8., 9. a on furt našlapoval. Ten našlapoval jak divej a furt se tam nemohl prosadit. Pak říkal, já už nejdu, a ta ochranka ho přemlouvala, pane guvernére, kdybyste byl tam, řekněte, ten ředitel toho divadla, pane, počkejte chviličku, je to nezvyklé, nevím, něco se stalo, nevím. Naši diváci nám zřejmě nějak zblbli. Tak on asi po 16. děkovačce tam vlezl a řekl thank you very much. A tím zkrátil ten 20-stránkový proslov na minimum a my jsme byli ušetřeni těch dlouhých slov a bylo to bezvadný. Ale tam bylo krásných věcí spoustu. Oni nás pozvali třeba na recepci, nebo oni nás pozvali na barbecue, protože každý Američan dělá barbecue, jestli trochu něco znamená, když ne, tak nedělá barbecue. A my jsme šli k general sponsor toho performance na barbecue k němu, protože on sponzoroval ocelárny, tak co by si nezasponzoroval taky National Theater from Czechoslovakia, tak vlastně from Czech Republic, I'm sorry, a teď jsme u něho seděli a bylo to takový nudný, jo, nic se nedělo. Tam všichni v kvádrech mu přišli tak, teď jsme na sebe jako dělali takový nice weather. Yes, sure, of course, yeah. And it's a very, very good performance. Thank you. You know United States? Yes. Yes. You know Czech Republic? No. Tak jsme furt jako se bavili. Bylo to takový nezávazný. A Miluška Šplechtová, moje kolegyně, najednou pocítila potřebu, že to potřeba už nějak rozstřelit, zcela správnou potřebu. A tak řekla takovou větu, kterou oni ani nechtěli a nemohli pochopit, protože ona řekla, I go smoke. A teď ti nekuřáci všichni, že uslyšeli už ten způsob, jak jim to řekla, byl divný. A to, že vyzvala vlastně veřejně k tomu, co oni nesmějí, bylo divnější ještě víc. ona se zarazila, protože jsme do ní začali mírně šťouchat, říkali jsme, že to není vhodný, tak ona by to napravila, tak když viděla ty apple pie, ty jablečný koláče na stole, tak to chtěla pochválit a říkala, very good peach. Teď oni hledali ty broskve, jim to přišlo jako invektiva, že žádný nepřinesli, tak oni mazali pro broskve a už si na ní dávali pozor, že? Říkali, tato bude trochu divná. A ten general sponsor, aby to zachránil, tak nám nabídl prohlídku zahrady a Miluška to zakončila větou very good Aida. A to jsme lehli my. Co třeba něco o Zdeňkovi Pospíšilovi? No to by bylo na další večer. Zdeněk Pospíšil to byl vlastně pro mě fenomenální režisér divadla Na provázku. Vlastně mě tam přijímal do toho divadla. Já o něm hodně hovořím v tom představení, pořád se něco děje, ale Zdeněk byl prostě člověk, který se dokázal nadchnout pro věci, dokázal úžasným způsobem nadchnout i ostatní. A on byl vždycky takový, že jeho babička, ona ho krmila vždycky takovým výborným jídlem a vždycky mu nezapomněla zdůraznit. Zdenečku, je tam to nejlepší, co může být. A on, babi, já to vím. Zdenečku, je to to nejlepší, co jsem ti mohla nabídnout. Já to vím, babi. Zdenečku, to je to nejlepší, věř mi to. A Zdeneček nevydržel a vzal ten talíř s tou hustou polívkou a bum. A já vidím do dneška, jak ta polívka takhle teče po té stěně a ten talíř se pomalu veze dolů, jo. Nebo když s tatínkem stavili verandu, tak tatínek mu říká, nepoužívej Zdeňku tyhle ty hřebíky, ty dvacítky, dej tam třicítky. Tati, to stačí. Ne, já ti říkám, dej tam třicítky, tatínek byl obrovský stavitel, všemu rozuměl, že jo, dej tam třicítky, já ti to říkám. Ne, opravdu, tati, nech to bejí, to stačí. Říkám ti, dej tam třicítky, a Zdeněk vzal sekeru a rozsekal tu verandu, kterou už měli hotovou. Pane Nutil, děkuji vám. Já vám taky děkuji. Za nahrání vašich kazet. Aha, no tak to vám děkuji podruhé. Mnohokrát mi zlepšili náladu v autě při mých dlouhých služebních cestách. Chtěla bych se vás zeptat, jaké byly ohlasy lidí, o kterých ve svých kazetách vyprávíte? Iva. No, milá Ivo, musím vám říct, že ohlasy byly menší, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že spousta lidí bude se cítit dotčená, nebo bude říkat, tohle není pravda, nebo já nevím, jak si to představuješ a tak. Protože lidi se neradi přiznávají k tomu, co skutečně zažili a že to bylo takový. Musím říct, že zdaleka tolik ohlasů, co jsem čekal, negativních nepřišlo, pozitivních si vážím velice, ale důležité v tom vašem dotazu je to slovo mnohokrát jsem si přehrála tu kazetu. To je důležité, protože tím pádem, že jste si mnohokrát tyto kazety přehrála, milá Ivo, to znamená, že se vám brzo obehrají a koupíte si nové. Proč takrát vystupujete právě na Šelepce, bývalý návštěvník Šelepky? Já tady vystupuju proto rád, protože tady jsem prožil kus svého mládí. A to dost velký a podstatný kus. Ti pánové, kteří to tady vedou a nenápadně se krčí ve vašich řadách, tamhle sedí pan Jirka Sedláček, pan Bernátek ve svém kouzelném fialovém sáčku. To jsou pánové, kteří to tady řídí už 100 let, tu Šelepku, řídí to bezvadně. Ještě s nimi tady byl kdysi pan Jemelka, ten dneska řídí úplně jinou instituci v jiném městě, které se jmenuje Moskva. A bylo to bezvadné uskupení, které zůstalo z větší části díky tomu, že tady pan Sedláček a pan Bernátek a tady se opravdu, tady kráčela historie, tady zpívali ty nejpopulárnější beatové skupiny, tady se hrála dobrá muzika, tady chodili hezký holky a chodí zase. Tady se to prostě pořád, mně to připadá, že se tady zastavil čas. Že tady, jakoby člověk, když sem vstoupí, omládnul o spoustu roků a proto se sem tak rád vracím a odmítám všechny jiné sály, protože tenhle ten sál svým duchem a tím, co jsem v něm prožil, mi naprosto vyhovuje. Tak, má někdo živej dotaz?
6: A když jste mluvil o tom, jíte rád a co?
4: že jim rád, to je na mě vidět, jim cokoliv. V podstatě se nepříčím žádnému jídlu, to je pravda. Měl bych se příčit a měl bych se příčit hodně jídlům, to je taky pravda, ale o prázdninách jsem byl v Austrálii a tam jsem se naučil jíst všecko, co pochází z moře. Seafood. Já jsem to nesnášel. Já jsem to nemohl ani vidět, ani cítit jsem to nemohl. Ale tam mě přesvědčili kamarádi o tom, když jsme se zastavili v Hongkongu a tam nás pozvali na večeři a poprvé jsem uviděl, jak se to skutečně připravuje. Ono to zpočátku nebylo nic moc, teda když přinesli ty krevety napíchané na ty špejle a oni byli ještě živí a dělali na nás takový jako... No, jsem říkal, ježišmarja, tohle budeme jíst, jo? Teď na stole se hřály dva hrnce, do té vody jsme to ponořili, kreveta udělala. Zčervenala celá, masičko zbělelo, oni mě ukázali, jak mám odlomit hlavičku, vyloupnout páteř a voloupat tu krustu. V zápětí to všecko chutnalo úplně báječně a já jsem začal tomu pomalu přicházet na chuť. Ještě nás naučili ty omáčky a to všecko. A ten pán, ten, co nás tam pozval, ten to dělal jako divadelní představení a absolutně mě strhnul pro tu kuchyni a navíc tam to všecko je čerství, že jo. Tam to rybář uloví, rovnou se to přinese do hospody, rovnou to uvaří, rovnou to dostanete na stůl. Když to tady je to všecko zmražený a nemá to tu chuť, já už jsem zkusil tady ten krevetový koktejl hned po návratu a už jsem zase od toho ustoupil. Protože tady je to všecko úplně jinak, to máte pocit, jako když jíte pryš z fatry na pajedla tady. A to, čím se nechci dotknout tohoto druhu pryže, naopak já si myslím, že tam dělají dobrou pryš a v mnoha ohledech i velmi prospěšno. Co se jídla týče, tak ryby teď obohatily výrazně můj jídelníček a všechno vůbec, co se moře týká, protože teď už kdykoliv bude příležitost k tomu, abych to v čerstvé podobě dostal, tak se tomu nebudu bránit. Ještě někdo má živý dotaz? Umím vařit, samozřejmě. Vařím dobře, vařím rád. Když... Může to potvrdit moje žena, samozřejmě může. To já zase bych neřekl nic, co by žena nemohla potvrdit, protože vím, že kdyby to nemohla potvrdit, tak mi to doma přitvrdí. Každopádně, když mám čas, a to je velmi málo, tak vařím právě rád čínskou kuchyni a to proto, že čínská kuchyně vlastně, a to jsem taky trošku byl vyveden z omylu tam v tom Hongkongu a v Singapuru a v Thajsku a v Austrálii, naše představa je nasekat na kousky maso, přidat trošku zeleniny, sojové omáčky a nechat to všecko na tom tuku opražit a máme vymalováno, jo? Není to tak. Čínská kuchyně má mnoho set druhů. Je to příšerný, kolik druhů má. Nevím, jestli vám řekne třeba něco čínská kuchyně jamča. Mně to neřeklo nic. To je maso a čaj. Ale je to úžasný v tom, že tam přijedou s takovýma vozejčkama, jen tam přijdete, sednete si, už je u vás bába s vozejčkem a s šikmejma očima, tam mají všechny šikmý oči. A teď vám doveze takový dortičky různý a buchtičky a v tom je kolečko a vy to sníte a je to hrozně dobrý všechno. A oni vám dělají křížky takový, jako že jste to snědli, jo, a čím víc křížků, tím víc se blížíte obezitě. A teď to sníte, tu buchtičku s tím kolečkem a říkáte, z čeho to bylo? A my říkají, to bylo z takového tlustého mořského bílého červa. Ono to tam tak jako pluje, no taky jsem říkal. Bylo to úžasné, bylo to dobré. A to ještě zdaleka jsme nebyli ani u toho, že přinesli potom slepičí pařát, že jo. A teď ten slepič, teď je to s tím palcem takhle obráceným, jo. A je to obalený nějakou omáčkou, říkám, tohle nebudu. Jest to musíš zkusit všecko. A říkám, no tak to zkusím, no. Tak jsem jedl slepičí pařát, no. Slepičí pařát, bylo to dobrý, nechtíky jsem si dával, všechno. Úžasnou chuť to mělo. A to je čínská kuchyň. Čili čínskou kuchyň já vařím, protože poskytuje možnost pro fantazii, protože tam můžu v podstatě vrznout cokoliv a rodina to s úspěchem jako sní. A já si myslím, že to je podstatné, aby muž, když vaří, vařil úspěšně. Protože žena vaří z povinnosti, u nás je to tak zavedeno, muž vaří z libosti. Když muž uvaří, tak je to záležitost, všichni mu to musí chválit, když mě doma nikdo nechválí, já jsem nervózní, tak říkám, jak to, že to nechválíte, to je to výborný, ne? A oni všichni, ano, tatínko, že nás to nenapadlo, samozřejmě to víme. Trošku tušíte to pokrytectví, no, ale přece jenom vám to lichotí, jakože, no, když tak si to vynutíte, a to, je to dobrý, no. Pak vám syneček políbí ruku po obědě, řekne, děkuji živiteli a odejde. Tak já tady mám poslední písemný dotaz, má ještě někdo něco naživo?
6: Co říkáte na politiku, a když máte takovou skvělou výmluvnost, proč se do politiky nepřipojíte, a pokud ano, tak do které strany?
4: Vidím, že na výmluvnost se ptáte záměrně, pači, taky nemáte nejhorší. Ale můžu vás ubezpečit, že politika, pokud sám nejste politikem a nevíte to líp než já, není jenom otázka výmluvnosti. Politika je otázka činů, politika je otázka erudovanosti, politika je otázka odvahy a politika je taky špína, která se častokrát musí prát a tu neperu rád. Jaký je pro vás jako kolega Jiří Kodet? No, Jiří Kodet je pro mě báječný kolega. Jiřího Kodeta určitě všichni znáte. Znáte ho jako noblesního člověka, jako šlechtice českého filmu, českého divadla. Já si pamatuju, když nás představovali, mě představoval Jiří Menzel Kodetovi poprvé, a řekl, to je pan Jiří Kodet a to je pan Miroslav Donutil. A Jirka řekl, promiň Jiří, ale nevím, po kolikáté ti budu vysvětlovat, že nejdříve musíš představit toho méně známého a potom teprve toho slavného. Tím jsme se

akci s činoherním klubem v Anglii, tak Jirka řekl, byl by to hřích, když člověk je v Anglii, aby nenavštívil hotel Hilton. Já jsem tam šel, měl jsem v kapse 55 liber, to byly 3 měsíční platy a 2 obleky. Přišel jsem tam, sedl jsem si ke stolu, udělal jsem na vrchního protože jsem pochopitelně neznal ani slova anglicky. Vrchní přišel, já jsem mu ukázal na jídelní lístek, ten trouba to pochopil a přinesl ho. Já jsem ho otevřel, prstem jsem ukázal na jedno jídlo a udělal jsem Vrchní viděl, že jsem zřejmě nějaký bohatý podivín a odešel. Já jsem rozevřel Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině se otevřely dveře, vyjel vozík, na kterém jel 14-poschodový svatební dor. Všichni tleskali a hledali nevěstu. Já tam byl pochopitelně sám. Dort přivezli ke mně, šoupli mi ho na stůl, já jsem vzal moučníkový příbor, naštěstí s ním umím zacházet, a ze 14. poschodí jsem odebral jahodu, kterou tam umístili přímo rafinovaně. Tu jahodu jsem s lžičkou pudingu snědl, udělal jsem na vrchního ten pohunek to pochopil, přišel ke mně a se mu naznačil, že zaplatím. Vypsal mi účet na 51 liber 50. Dal jsem mu svých 55 a odešel jsem do háje.

0: Tak poslední dotaz, který tady mám. Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z natáčení při filmu Dědictví Volkem Polívkou? Vzpomenu a rád. A věřím, že i vy si vzpomenete při tomto filmu na veselé příhody, které jste si z tohoto filmu odnesli po jeho shlédnutí. Já jenom na závěr řeknu, že jsme se na ten název těšili, že jsme vždycky chtěli, aby ten název byl vyslovován celým jménem, že jsme s Bolkem si přáli, aby to v televizi zaznělo naplno. A stalo se to poprvé na festivalu v Plzni, kde paní hlasatelka řekla: vážení přátelé, dnešní večer uvidíte premiéru českého filmu Dědictví a nepomenší Guten Tag. A my jsme říkali: ne, to jste neřekla celé. A tak ona znovu se pokusila, řekla: uvidíte premiéru filmu Dědictví a nepomenší Guten Tag. Znovu to nebylo celé, nastoupil její kolega, kterýmu se to velmi líbilo, a řekl: vážení přátelé, dnes večer uvidíte premiéru filmu Dědictví a nepomenší Guten Tag. Děkuji vám.
1: Jak jsem se zklamal v ženách. Ve styku se ženami jsem nikdy nepatřil mezi smělce, ačkoliv jako dámský kadeřník jsem měl dostatek příležitostí k důvěrným dotykům, nikdy jsem svého postavení nezneužil. To kolega Backstein, co pracuje na vedlejším křesle, schválně hází dámám sponky do výstřihu a lišácky nabízí pomoc při výlovu. Minulý týden šel dokonce tak daleko, že zažádal o přiložení na pedikúru, aby si užil tvaru dámské nožky. Nechápu takové muže a často je tvrdě kritizuji v časopise pražských kadeřníků Pitralon. V posledním čísle jsem dokonale zesměšnil chlípného Backsteina těmito verši. Tímto dávám na vědomost pracovníkům hygien, že jeden z nás, a sice Backstein, je nemravná bestie. Pravda, těmito verši jsem sice Backsteina zesměšnil před svým otcem, mnichem z Emmaus, ale jeho popularitě jsem příliš neublížil. U křesla se mu tvořila fronta pohledních ženštin, zatímco na moji sesličku usedli za den sotva dvě stařeny a poručili si vystužit drdol zápalkami. Mrzelo mě to, ale v boji s Backsteinem jsem nepolevil. Decentně jsem své zákaznice obsloužil a zaslal.

do bydralnu další úderné verše. Zatímco holiči v službách jsou pilní, Backstein práci odbývá a veřejně smilní. Ani po této kritice neopadl zájem o Backsteina. Spíše naopak. Backstein teď i vystužoval a já zatím v krámku poklízl spadlý vlas, leštil okna a rovnal hřebeny podle počtu zubů. Ale jednou se i na mne popelku holírny usmálo štěstí. Dveře cinkly a vešla dáma. Moderní šatky, okojí skrné a postava jak z učebnice anatomie. Dáma si ho však ani nevšimla a elegantně se zasunula na moje křeslo. Celá holírna stichla. Backstein se křečovitě usmál do zrcadla a prstíkem nervozně vyťukával na břitvu sambu: pojď blíž, děvčátko útle. Ale všechno bylo marné. Dáma seděla pevně vklíněna. Backstein poznal, že prohrál. Zarazil sambu a vytěl mi mastný políček. Nestradil jsem ducha přítomnost a vrazil mu do nosní dírky štětku na holení, do druhé pak kamenec. Povolili mu nervy a šel po mně břitvou. Mistrně jsem uhnul. Cítil jsem, že přítomné dámy jsou už zcela na mé straně. Jedna dokonce nastavila Backsteinovi nohu. Děkuji, slečno, zvolal jsem rychle, ale vyřídím to zprosťáka sám. Backstein se na mě znovu vrhl. Metl se mu do tváře trochu šamponové pěny, aby ho poškádlil. Dámy začaly tleskat. Kvído, kvído. Backstein zrudl a sáhl k poslednímu trumfu. Roztočil nad hlavou 100kilovou pokladní a mrštil ji po mně. Jemně jsem tu ženu zachytil a vrátil do původní polohy, to jest kolmo k zemi. Řekl jsem, promiňte, Backstein se neumí chovat. A dámy opět zapláceli mému gentlemanství. Backstein se zdál vyřízen. Snažil se mě ještě sice zasáhnout výkladní skříní, ale jedna z dam, zřejmě Slovenka, mu nasypala hrachu pod nohy a Backstein se sesul jako lavina. Poznal jsem, že je hotov. Vstal a sykl. Dobrá, jsi silnější, ale vyřídíme si to po odborářské linii. Vyšel z krámu a zamířil k domu odboru. Já jsem zatím vychutnával laskání dam. Až večer, když jsem stahoval roletu, byl krámek prázdný. Pouze v ruce mě hřál lísteček s adresou mé krásné zákaznice. Políbil jsem jemně ty úchvatné řádky. Carmen Buchtová, Praha 7, jateční 66. Ano, byla to láska na první pohled. Letěl jsem domů, odložil oděv z kanafasu, oblékl sváteční bavlněné šatky a nasadil si elegantní žlutý klobouk z kopřiv i přídečky, jak se na kavalíra sluší. Cítil jsem se dobře. Na těle mě hřálo kvalitní bílé jegrovo prádlo s vlasem dovnitř a široké šle dodávaly pocit jistoty. Také společenské boty z azbestu a filcu, které jsem náhodně levně získal v hospodě od jistého moučky za 6 piv a 500 korun, mi seděly, jak se patří. Dokonce i jemně vrzaly a lidé slyšeli, že jde lev salonu. Ano, takto vybraně, vyšňořen, vkročil jsem požádat rodiče své vyvolené o poženání k sňatku. Nesl jsem sebou v dřevěné kasíce 30 000 korun urvaných od úst na diškrecích za léta mé služby, protože Carmen věděla o hezkém nábytečku a družstevní klíčce. Při jízdě do Prahy 7 došlo k jakési trapné příhodě, které jsem nerozuměl. Lidé si šuškali, ukazovali na můj kožešinový štucel z nevydělané zaječiny, kterém jsem si hřál ruce, abych nepodal tkánovi ledovou ruku, a několikrát padlo slovo kotce. No, asi mi záviděli. Jateční ulici jsem dlouho nemohl najít. Špatně jsem se v tom zápachu orientoval. Konečně jsem stanul před hliněným domkem s číslem 66.
V rychlosti jsem azbest na botách přileštil kapesníkem a zazvonil. Co je, vejde? Ozval se velmi hluboký hlas, možná nejhlubší, co znám. Ze tmy se vynořil tlustý muž ve spodkách. Oslovil jsem ho. Sluho, bydlí zde pan Bořt? To jsem já, mladíku, řekl tlusťoch a otevřel vrátka břichem. Trochu mě to překvapilo. Přestože Carmen o svých rodičích nehovořila, představoval jsem si alespoň trochu lidsky. Co chceš, paňáco? Řekl mi tchán výpadu mu do tváře. Jsem snoubenec vaší dcery Carmen, vykoktal jsem ze sebe a smekl zdvořile kopřivák. Bořt zjel. To je jiná, pojďte dál. Pak už to šlo rychle. Ještě jsem stačil zahlédnout paní Buštovou v páře unecek, vybraně ji pozdravit a nastala tma. Někdo mi diskl hrdlo a jiná ruka, rozhodně ne moje, mi vytrhla kasičku s úsporami. Pak jsem musel odevzdat kopřivák, lněné šatky i boty azbestovky od jistého Moučky. K ránu jsem se probudil na bískovišti u Vltavy. Srovnal jsem si všechno v hlavě. Moje ztráta činila něco kolem 30 000 korun, nepočítaje v to kopřivák a botky. To tak nenecháš, kvído mstiteli, řekl jsem si a běžel jako kolouch do Jateční ulice. Ku podivu, domek číslo 66 nikde nebyl, i když jsem požádal o radu okrskáře. Znovu jsem si o tom zapřemýšlel a pak jsem pochopil, že jsem se asi stal obětí podvodu nějaké povětrné holky. A dobře mi tak. Ženy nejsou pro mne. Popelku holírny. Ženy patří Don Juanům, ženy patří Bachsteinům.

0: Páni tomu tak pěkně říkají, že pánové v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A nejednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, lesa vše roští vše. A teď takhle na tom můžu a povám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle svých starostí dostanu od toho. No.
2: Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz.
3: Si uděláme co?
2: Kvíz hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž znalostí, vědomostí.
3: No prostě kvíz.
2: Ano, ovšem hudební. No. Za tím účelem potřebujeme tedy...
3: Hudbu.
2: No to jo.
3: Když hudební,
2: hudbu, ano. Prosil bych, několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se laskavě přišli, no. Orchestru Československé televize. Dobrý večer, dobrý pánové, večer. Dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu.
3: Cenu.
2: Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena.
3: To bude kvíz jenom pro pány.
2: Proč to?
3: No, vzhledem k té výhře.
2: Ale ne, to je. Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano? To, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, ano. Jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina, podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje, tedy ona se nemenuje.
3: No taky pomenujeme, ať to nezdržíme.
2: Taky pomenujeme třeba Slimáci.
3: Je, to jsem vám říkala o tom Slimákovi, jak les na strom.
2: Prosím vás, kdybyste teď nechala Slimáky líst na strom, tady bude seriózní kvíz.
3: Dost času, on les 7 let.
2: No tak. Naše instrumentální skupina Slimáci nám jaksi zahraje vždycky kousek, tedy kousek nějakého kousku a my budeme hádat, z kterého...
3: Kousku je ten kousek.
2: Je ten kousek, ano. Tak pro příklad, aby to bylo jaksi všem jasné, kdybyste laskavě zahráli cokoliv.
3: To já znám.
2: To známe všichni. Děkuji, pánové, to známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje.
3: To já taky vím.
2: No tak to řekněte.
3: Nahlas.
2: No to samozřejmě.
3: Víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pomenovat tu písničku.
2: No počkejte, počkejte.
3: No ne, já bej ta Linda, tak jaká s ním do smrti nepromluvím.
2: Jaká Linda, co
3: no,
2: to
3: jaká
2: žvaníte?
3: Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to Lindo.
2: Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň, to je zahraniční píseň a ta se jmenuje Si jeli to Lindo.
3: No, si jeli to Lindo.
2: A jo?
3: No.
2: Ovšem, ovšem pozor, to je španělsky.
3: No.
2: A česky to znamená hezké nebíčko.
3: No jo, ale španělsky si jeli to Lindo.
2: Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek. A prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím.

0: Děkuji, děkuji, úplně stačí. Kdo ví, jak se jmenuje tahle skladba, zdvihne ruku. No to vás ví tak málo. Tak víte co, pojďte ke mně na jeviště třeba tamhle vzadu, vy na kraji. A třeba vy. A vy, pojďte, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer. Pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba?
2: Blueberry Hill.
0: Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte?
3: Blueberry Hill.
0: A vy?
4: Blueberry Hill.
0: Správně. No jo, co?
1: Jenom jednu cenu máme.
0: Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon.
5: Kapitán.
0: Kapitán, výborně. Kdo je autorem?
5: Izák Dunajevský.
0: Velmi správně. A vás se zeptám, z kterého filmu je ta písnička?
4: Děti kapitána Granta.
0: Taky správně. To je po dvou bodech všichni. Já vím. No, nic rozhodne třetí kolo. To bude velmi, pánové, něco těžšího. Jo? Pozor. Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy.
4: Potopa.
0: Potopa, no. Výborně, máte tři body, pánům děkuju. Vy máte jenom dva, bohužel. Máte jenom dva. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic se, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu, jo?
5: Děkuju.
0: Děkuju vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno?
4: Libuše Mincová.
0: Těší mě.
1: Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou broš.
0: Prosím vás, zbroží laskavě, předejte cenu a...
1: Tak já vám gratuluju.
4: Děkuju.
1: Hlavně, jestli máte gramofon, že?
4: Já mám dokonce 4 rychlosti.
0: No tak
4: to je... Gramofon, to je prostě moje vášeň.
0: Jo, vy jste sběratelka desek, nebo desek?
4: Je těch já mám, no. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí,
0: ano,
4: jo,
0: no.
4: Tak to já si pouštím jednu desku za druhou.
0: Ano.
4: A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám.
0: No já vám děkuju srdečně, ještě jednou vám blahopřeju a můžete se zase posadit.
1: Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala?
4: Ne.
0: To je na, pojďte se.
1: No ale když zpíváte...
4: Tady je moc lidí, já bych měla...
0: Pojďte se, počkejte. Moment, dáme rozhodnout publikum.
4: Já jenom doma takhle, jo.
0: Chcete, aby nám vítězka zaspívala? No,
1: já vám podržím desku.
0: Pojďte, postavte se k mikrofonu, víte asi jak daleko?
4: Jo.
0: Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet.
4: Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo.
1: No.
4: When the Saints.
1: No to spíš ty Svatý pochodu, jo.
0: To je to samý. Děkujeme vám, děkujeme vám.
4: Děkujeme.
0: Můžete se zase posadit, já vás doprovedím tady. Prosím.

0: zpívala nám Libuše Mincová. A vy jste měla co na srdci?
1: Že děkujeme Slimákům.
0: Ano, těm děkujeme, ano.
1: Za doprovod, ale ano. Já s tím, jak jsem říkala, Slimáku jsem si vzpomněla ten vtip, leze Slimák sedm let.
0: Ano, to jste říkala, že leze...
1: jsem to nedopovídala.
0: No,
1: sedm
0: to
1: let leze na strom,
0: ano.
1: Vyleze, spadne.
0: Jo.
1: A říká si, no jo, to je vždycky tak. Práce kvapná, málo platná.
0: Je to možný? Černý humor? V barevném programu?
2: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
3: No já byl první dokonce.
2: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
3: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
2: Úplně první filmová...
3: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
2: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se
3: ale
2: statuje.
3: Koukejte se.
2: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
3: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná Matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji v lásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.

0: Tiner in Herr Schustermeister Kajetán. Vos kann ich dir sie machen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice, pan Ševcovský mistr, a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého sprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán, Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje netrž Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vater, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich töte dich, du Bassettl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No, moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel. Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Hausgerech, hned včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samý Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává dvě zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte tři zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává dvě zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou tři zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: Tři zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. V obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný Zachovej nám, Hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za dvě zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: Tři zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli trufnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takovej, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za tři zlatky je určitě lepší, než zboží za dvě zlatky. To dá rozum. O té původní jedné zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže tři zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, tři zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: Tři zlatky.
1: Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak sbohem, pane Mareš.
1: Sbohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir drei Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur zwei Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
2: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
2: Du Scheißkerl! Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo!
2: Du Krüppel, Fadenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben vier Gulden und Schluss damit.
3: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Gäste bringen!
4: Jak je to dál?
1: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
4: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie, ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
5: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
4: Tak co pak, co pak? Also was? Also was? Nenápadně překládej.
5: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubenisch ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
5: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkohl.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
5: Der singt die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
5: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
4: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht nachtrudy.
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
5: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
5: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek to.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
4: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do Orlingu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No, dejme to.
1: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
4: Sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
4: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
4: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
4: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
4: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgendwann dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mně by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
4: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
7: Josef.
0: Gertrudo.
7: Brzy.
0: Co? Co bude brzy?
7: Jazyk.
0: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
7: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
0: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
7: Být, býty, kobila, být.

0: Betty.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustemástr Kajetán. Náda si šen. Voní jeden starý kozel, oni se nešémujou. Voní jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Voní se domšajne jeden kůrkaj sedrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
1: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte. Bylo asi B.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerwald dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů, to dodávám jen pro úplně.
1: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerwald. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerwald, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se ostnuli na stejný úrovni s Jammerwaldem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodný. Druhý subjekt, v našem případě Jammerwald, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
1: Takže takhle, pane Mareš, 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
1: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
1: Já konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
1: Co pak vy to nevidíte, pane Bareš? Vždyť se stačí rozlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
1: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
1: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Bluda!
1: Že!
0: Ne!
1: Že!
0: Ne!
1: Aber Jose, was ist passiert? Warum weinst du?
0: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
1: Václav!
0: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
1: Jose, ich verstehe nicht.
0: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
2: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
0: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
2: Talent? Na co má talent?
0: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ře.
1: Ře.
0: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
1: Ře.
2: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
0: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
2: Tak už to nechá. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. Takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
0: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
2: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
1: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
0: Cože?
1: Einkaufen gehen lassen müssen.
0: Aha.
1: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken, und auch einkaufen. Verstehst du?
0: Ano.
1: Aber nur keine Angst. Mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich. Weißt du?
0: Aha. A když se zase uvidíme?
1: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
0: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
1: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
0: Fein, tak v úterý.
1: Auf Wiedersehen, Liebling.
0: Naschledanou, miláčku.
3: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
2: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ní hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na

0: ty noty.
1: Tak ukažte tu hudbu. Je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchej, v němčině mají Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchaj v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist
1: mein Heim? Ale ne německy, německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to budem učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci páčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlatých. Tak, na shledanou, pane Mareš.
2: Zápravmostilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen. Wälder schäumen auf den Felsen. Frühlingsflora im Park blüht. Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen. Tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schleifermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubem?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy, ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až jí budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tadík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy. Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik z dírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich Mírnichts, Dírnichts je vlastně německé Mírnichts, Dírnichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměňujou obojetnictví s univerzálností. Já bych si neprosil.
2: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
2: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: A mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
4: Nikdy.
5: Mají nechtr švígrfáta. Bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova, poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlastní.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná

0: Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v pražské čtvrti v době, kdy bylo auto dost řídkým zjevem. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nějaké projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne, přestože si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátní v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
1: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?"
0: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli. Nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí, a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí. Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
2: Vážení posluchači, hlásím se vám z grécké krajiny, zo Syrakus. V priamé reportáži odtiaľ budete za několik okamihů svědkami epochální události v dějinách Evropy a možno bez rozpaků povedať aj fyziky vôbec. Svědkami objavu, který ovplyvní moreplavbu rovnako jako aj priemysel, který ovplyvní teóriu jako aj prax, který ovplyvní život nás všetkých na této malé, hoci svojráznej planete, která, jako všetci víme, sa volá stručně, ale výstižně Zemegula. Teraz sa už pozrieme na čestnú tribúnu, ktorá je umístená nad vchodom do syrakúského bazénu. Toto luxusné kúpalisko doslova žiari ozajistným karárským ramorom. Všetky žrčky úschodíkov do bazénu sú zlatené a steny bazénu sú vykládané takými farebnými mozaikami. Joj, a teraz už na tribúnu prichádzajú velikáni fyziky. Profesor Bernoulli, teraz sa objavuje Galvani. A to nie je Galvani. To je Je to galvaný? Ne, to je hosteska! Teraz je to galvaný. Teraz Fúzati Lomonosov, Tomáš Alva Edison, Nikola Tesla Loupešník, profesor Faraday, no to se mi dobře pamätá, lebo toto jméno zní jako Paradajka. A teraz sa objavuje aj taký vlasatý Albert Einstein. No čo možno povedať o tomto Albertovi? Že mu tie jeho čupriny tak ako si trčia na všetky strany. Ako také antény, tak by som to prirovnal. Teraz prekrásný detailní záber čuprin Albertovi. Teraz to isté vidíme v zpomalenom záberu. No pojďme dál. Teraz náš chlapec, ano, je to Krížik. Majitel, objavitel oblíkov. A teraz pohled do bazénu. Po schodíkov, bela som kúpa som obleku. Pošitom pestrobarevnými flitry cháza Archimedes zo Syrakus. Nadšeně vítaný divákmi, ako aj kolegami na tribúni. Zvolna sa hýbe svedom do vody. Neponáhlá sa. Lákčom, ako by skúšal teplotu. Teraz si počuť gong. Začíná objavenie Archimedovho záhu. Prepašte, vážení poslucháči, zatiaľ, čo toto hovorím, Archimedes sa ponoril. A teraz vytláča. Ako ozajistné teleso vytláča vám kvapalinu. Môžu teda svítiť aj na vašich obrazovkách. Ako hladina v bazéne stúpa kúštiček nad pôvodnú rysku. Teda to je tá kvapalina, ktorú teraz pred námi, to už v prvej minúte svojho pokusu, Archimedes horko ťažko vytláča. No, nazdává sa, že by kvapaliny nielen mohlo, ale presnejšie povedané malo byť viac. No neviem, chlapec, či ťa táto pomerne zatiaľ malá vrstva vytláčenej vody, či ťa bude nadľahčovať. No nič, je treba bojovať. Ťažko v bazéne, ľahko v kádince. Tak to vôbec vyzerá, hej? Ale Archimedes je statočný bojovník, ale se nevzdává, vytláčá ďalej. So zachiatými zubami, a možno povedať, ako by všetci prítomní diváci vytláčali s ním. A už je to tak, voda stúpa a stúpa, a to už by aj podľa mojho odhadu mohlo stačiť. Naozaj, Archimedes prestáva vytláčať, púšťa sa posledného schodíku, je hotovo. Archimedov zákon platí. Pravda, zatiaľ je to výsledek neoficiálny. A než medzinárodná žíri vyhodnotí dáta Archimedovho pokusu, pozval som pred náš mikrofon našu expertku, ktorá pracuje v komitéte tohto pokusu. Spýtal by sa takto. Čo sa tedy predbežne očakáva od zavedenia Archimedovho zákona do najširšej praxe?
3: Ahoj. Dosavadní výzkumy nás opravňují k domněnce, že podle Archimedova zákona může být vlastně vytlačováno jakékoliv těleso. Ho ponoříme do určitého média.
2: A čo člověk?
3: Ano.
2: Člověk, keď se ponorí volat do takového média, povesme v mori, na kúpalisku, ako bude reagovat, aby bol v súlade s požiadavky Archimedova zákona?
3: Ano, máte pravdu. Na člověka se Archimedův zákon vztahuje stejně jako na kterékoliv těleso, stejné váhy, rozměrů a hydromechanických vlastností.
2: Ďakujem pekne. Tomu nie je treba veľa dodať, bez jasných strojí fakt je napokon zrejme, že keď sa Archimedov zákon dôsledne presadí do každej dediny, nebude už viac neblavcov, nebude utopený. Pravda, bude napokon tento zákon zavedený také aj u nás. Poslednú otázku. Bolo všetko v poriadku?
3: Ano. Všechno proběhlo v pořádku a všechna vylosovaná čísla jsou platná.
2: Děkuji pěkně, do počutí já.
4: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
5: To je vrchol mý kariéry tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak, jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. S klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a furt jsem je nenacházel a teď jsem nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prostě teď mluvím takhle plynule, já jsem ten říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.

0: Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. Tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: A proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
3: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl.
0: No, výborně. Tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako... Lehněte si a spěte.
0: Úpěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No? No špulíte dobře, ještě zvuky.
2: Hau, hau.
0: Pojďte sem. Jaký hu, hu, hau, hau? Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Hu. Hu. Jsem to ale zvíře.
0: Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to.
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To. Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší.
3: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
3: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, Středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, Středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
3: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
3: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, on je jich víc, jo?
2: Lidi.
3: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
3: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
3: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, Středa.
2: To jsem dostal od Ježíška.
3: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co, Středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, ale já už mám otevřený okno.
3: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, Středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridec.
3: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, Středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat, je to tak? No je to tak nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
3: No tak vidíte, ještě, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale byste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián. Dobrá. Tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
2: Teď můžete špačky. Jste si sem nevzal peřinu ještě.
3: Pojďte, já vás probudím.
4: Co je, bude se hlasovat nebo co?
3: Instruktor Sekera.
4: Já jsem Václav Letel Bedouc.
3: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
4: Uá!
3: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
4: Uá!
3: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
4: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
3: Já vám dám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
4: Jo.
3: Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím
0: dát. Pojďte se středat. Já si tady ponechám oba.
3: Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
4: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
4: Zachránce.
2: Raněný.
3: Jménem se představujeme. Prosím.
4: Já jsem Vašek Datel Vedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířata.
4: Vašek Datel Vedoucí.
2: Petr Seda Zvířata. Raněný Petr Seda Zvířata.
3: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese. Vy co děláte?
4: Já jsem vedoucí.
3: No jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
4: Jo.
3: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
4: Kvůli houbám jsem tady.
3: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
3: Promiňte.
2: A vy jste mě nespravedlivě.
3: Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
4: Jen tak bez průpravy.
3: To je jedno, že nic neumíte, hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
5: Maria!
6: Co se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Na něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
5: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
6: Tak pojde, zase špatně, vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal, syna? No, co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
4: Já jsem Pašek, bratel vedoucí.
6: Jste se seznámili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
4: Ano.
6: Sbíráme houby, ano?
4: Ano.
6: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Sbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
6: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
4: I s těma houbama?
6: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
4: A co je tohle?
6: To je prašivka.
4: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
6: Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
2: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
6: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
7: To není...

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujeme. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co vám středa?
2: No tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Takhle jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak
3: že?
2: Vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé úpět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak, jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci, v restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? Ten materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vede kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde se vzala tu?
3: Hele, já vás žádám, abyste nám vysvětlili, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmata.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, lízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A uchopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mně, tak nevím, co bych dělal. ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahoví a nashledanou.
3: Víte se, vedoucí, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
3: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Převedoucí, co je?
1: Co je? Postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem.
4: A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
4: A přišel v lese roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil.
3: To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: A vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdyby se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi.
1: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No lidi, na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: A odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čoveče, ne? No z úst do úst, dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Zvedá veze kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač po mě s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík. A mě to bude
3: šimrat. Středa, tady jde o život a vy šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo, tak.
3: Středa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
4: Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
3: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.

tak ani nevím, který den přijeli jakési dvě nové robky. Priznáme od Leoša, že by v nedělu? Ni, spíš v úterý. Karla a Dana. Jedna byla celkem šikovna, taká mladší kopia v rožové. Barbina jak cip. Akurát jak otevřela pištisko, hned jsem se vzpomněl na strika, který robil statu na šachtě a mluvil tak, že se aj foter jsem tam styděl. Druhá mluvila celkem rozumně, ale ta zase jak ten strik vypadala. Tuž jsem se zařekl, že s nimi nic. A vlastně jsem se ještě oficiálně nerozešel ze Zdenku. Tuž co? Ledva přijeli, hned začali jedna přes druhu dřistať o čímsik, co prihybe celým národem. Tuž já jsem to moc neposlouchal, bo se mnou právě hýbali ty knedle se zelím, co byly na oběd. A tak jsem robil, že mě to nezajímá. Pri jakésik reality show. Tuž, co si jsem o tým čítal, ale jak si moc mě to neoslovilo. Co jsem nepřečítal, to mi pověděli ty dvě. Pri tamten s tamtu, tamta s tým, ten šáhá na tu, ten na teho. No moc jsem se v tým nevyznal, bo jsem před odjezdem viděl jenem pár minut, jak jsem přepínal na zprávy. Na obuch bylo vidět, že tým žiju, bo o těch soutěžících mluvili tak jak o svojich kamošách. Páru lidí z partie se tež přiznalo, že to sleduju. Však čemu ní? No a nás paru, co na to nečumia, a tak se v těch Hanzách a Kačkách a Sašách a Silvách nevyznali, jsme přemýšleli nahlas, čemu do takých capín ľudia lezu. Tuž, jasné, že pro chech taky. Akurát jsme se nemohli zhodnout, jestli se dá na ty kamery po paru dňách zvyknout. Polovička tvrdila, že v žádném případě, prý by byli furt ve střehu, a nerobili by nic, za co by se doma museli pluvnout před zrcadlem do ksichtu. Druhá půlka zastvrdila, že časem se zvykneš na všecko, a i na hřeby v nohách. Debatovali jsme dlouho, jak poslanci na ČT2. Furt jsme po sobě pořvávali, až kdo si dotáhnul kameru, a prý, že nás nahraje a uvidíme. Partia se toho chytla, alespoň jakasi sranda, a tež už měli trochu v palách, a nakonec na stole leželo 5 kamer. Tomáš, ten náš macher na komputery, měl tu nejmenší. Chvilku jsem nevěřil, že to je kamera, bo to bylo velké jak plaskula ruma. Ten pajtaž musí mít vždycky to nejmodernější, co existuje. Se divím, že mu to ta jeho doma toleruje. Druhá a třetí byly stejné, bo Kamil se vždycky kupuje to samé, co Patrik. Nevím, jestli nemá vlastní názor, anebo se závistí. Čtvrtá byla od Jeníka. Sice dost obitá a divně vrčela, ale podle něho normálně nahrává. Tuž co? Pátá byla Leošová zasloužila kamera, co už roky táhá na všechny akcie. Ale nikdy nám nic z toho natáčení neukázal. Bo raz zapomeně kazetu, druhý raz nabít bateriu, po třetí točí s backlightem a podobné hlupoty. No, a jeho podezříváme, že to je jenom umělohmotná maketa z bazáru. Samozvaní režiséři rozestavěli a spustili kamery a jenom tak půl hoďky jsme dřistali o všeckým a ničím. Všetci seděli jak pošeratici a snažili se mluvit slušně. Sem tam aj kdosik použil cizí slovo, aby vypadal, jak by meškal v knihovni. No, banda cipu. Potom jsme to střídavo napíchali do bedni, krom Leoša, bo mu došla baterka. A přes hodinu na to s přetáčaním čučeli. Nikdo furt nechápal, co je také zabavné na té reality show. Tuž, jasné, půl hoďka je málo. Ale ty kazety tež nejsou nekonečné. A štab za stenu nemáme. Aspoň jsme doufali. Tomáš potom navrhnul takovou chujovinu, že pri jeho kamera má taký režim, že se sama po určité době zapne na pár minut a natáča. Potom se sama vypne a zas dokola. Jeníkovi se to moc nepozdávalo, bo ten jeho zázrak to asi neuměl. Potom on navrhnul, že bude kolem nás nenapadně chodit a natáčet zajímavé akcie. Jak už jsme měli dost upité, přišlo nám to jako fajný nápad. Baby se odskočily přeleštit pisky a my jsme trochu poklidili stůl, bo při tým předchozím sledování to vypadalo jak na smeťáku. Tomáš furt lítal kolem těch kamer, machal rukami jak mladá vrana, ať se ho nevšímáme,

A tak jsme začali debatovat. Některým už to moc nešlo, bo víno a gořálka je víno a gořálka. Dana se dokonce strčila cigaro do špičky. Tuž to mi řekněte, která rozumná roba se bere takou capinu na hory. Tomáš vyřvával, že mu to ještě nefachčí. Tuž jsme otevřeli další flašu a začali nové téma. Čemu ty aeroplány vlastně padají? Jak už byla skoro vypita, někteří dobrovolníci aj předvaděli pád takého Boeingu na ostro. Já už jsem začínal trošku dřimať, ale vždycky mě zbudil divný zvuk, jak když se startuje sekačka na travu a plantající se jeník. Zebral jsem poslední sily a zkusil stanout. Ale nic moc úspěšně, bo koktejl červené rum, který jsem pil poslední půl hodinu, mi moc nespevnil krok. A tak jsem se odplazil jak šarik po čtyřech do lůžka. Ráno, no, spíš před obědem, jsme podnikli ozdravnou cykloakciu. Tož to byl tej zažitek a na kamery jsme potom zapomněli. Sem tam jsme sice přistihli jeníka, jak kolem špehuje s tím svojím vrčícím krámem, ale naučili jsme se na něho dávat pozor a ve sprše se zamykať. Ještě, že ten jeho bebech tak vrčí a kamarád s kladívkem, který by to spravil, je tak daleko. No v pátek před odjezdem nás šoknul Tomáš. Tuž to je vůl. To mi řekněte, kdo jiný by tahal nahory taky ten placatý komputer s kompletní vybavu. Pyšný jak bez ruky na hajzlu se nás všecky sezval do zasedačky a do notebooka slavnostně vložil CDčko, na kterém bylo fixem napísané Jeseníky show. Toho vado. Ten gist. Ten pajtaž z nás zrobil notory, ožralce, co lezu po čtyřech, hňupy, co zadrhávají, furt dokola opakují jedno slovo, no bandu ichtylu na vyletě. Tež nechápu, jak se jeník dostal babám do té kupelky. A ten Leoš na hajzlu mě bude asi dlouho strašit. Jediné plus celého CDčka bylo, že jsme měli důkaz, že Karel chrape. A to, že ten gauč poblul tež on. Tomáš ale zapomněl, že Karel je nělečený cholerik. Bo se potom divil, čemu mu Karel místo poděkování to CDčko rozdupal. Ale hlupý není. Bo na Karlův hlasitý dotaz, jestli má kopiu, krutil hlavu jak v zadní řadě na tenise. Ale je tež možné, že mu v tým pomohla Karlova ruka zamotaná do jeho trika a nohy 10 cm na dlážku.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Už vyšla na nebo moja šťastná hvězda.
1: Nevím, pane, zase jich je tam najmenej 10.
0: James! Ty maďarský moreplavec! Já se tě nepýtám, kolko jich je, ale či je tam aj ta moja.
1: No, v tom případě si myslím, pane, že už tam určitě bude. Akurát nevíme, že kde.
0: Mal jsem to v horoskope, James. Dnes vyjde vaša šťastná hvězda.
1: Ak můžem nesmelo a bezočivo podotknout, pane, tak to bylo před pol rokom, keď jste to čítali.
0: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, já nechcem žltú, já chcem zelenú.
1: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorní zopár našlo. Aj s baranicami.
0: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci zo samopalmi nechceli predať?
1: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
0: Nevydržali to zasraní. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
1: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
0: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďaleko hľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
1: Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre.
0: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
1: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
0: James, ty nadopovaný šachista! Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
1: Kdeže, pane, vy to určite viete.
0: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
1: Ano, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
0: Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
1: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
0: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
1: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
0: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
1: Skvelá technika. Tuším impresionizmus.
0: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
1: Aj s krídelkami?
0: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
1: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
0: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
1: Prebačte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
0: James? Ty prechorený baleťák. Ha, Stáda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
1: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pane.
0: No, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
1: Ale najprv sa otrávil.
0: Kto? Julia?
1: Ale nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
0: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
1: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
0: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
1: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
0: No, ale to bolo od teba pekné gusto, James.
1: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
0: No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
1: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo keby ste si jednu vybrali, pane?
0: Myslíš? Ktorú?
1: A čo tamto vľavo hore, pane?
0: Taká malá! No to mi je načo? Zase si zo mňa robíš našich 9. No.
1: Žiadna nie je väčšia, pane.
0: A čo tamto tá najväčšia, James?
1: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pane.
0: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
1: To teda bude, pane.
0: No, v poriadku, James. Tak ideme domov. Aj tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?
2: Je to prosím pěkně volno, dovolíte?
3: Ne, není, to je obsazené.
2: Děkuji vám pěkně. Nevadilo by vám, kdybych si zapálil?
3: No, prosím, já taky kouřím.
2: Děkuji vám pěkně.
3: No, dovolte, pane, to jsou moje cigarety.
2: A já jsem se dovolil, jestli by vám to nevadilo.
3: No,
2: no, protože já vlastní cigarety nemáte. Vám to by se nedovolovala.
3: Tak
2: no.
3: Prosím, poslušte si.
2: Děkuji vám. Pane vrchní, jednu velkou sodu.
4: Ano, prosím.
2: S ohříváčkem. No. Trošku škrábů.
3: No dovolte, pane, vy tady klepete popel do mé kávy.
2: Co říkáte?
3: Že se klepal tady popel do mé kávy.
2: Prosím vás.
3: Roztržitý mě.
2: Ale vůbec ne. Tomuhle říkáte káva tomuhle tomu. Když chcete pořádnou kávu v tomhle podniku, tak musíte naproti do vinárny.
3: A to je pravda vlastně.
2: Ano, jistě, už to nebudete říkat. Odložil byste mi laskavě.
3: Jo, samozřejmě.
2: Děkuji vám pěkně. Koukám, něco píšete, víte?
3: Jo, tady něco. Tak
2: no, až vidím, máte pero, tak asi něco
3: ano,
2: píšete.
3: Ano.
2: Dopis?
3: Ne, to na to není dopis, to je.
2: To bych vám taky, pane, nedoporučoval, protože ve veřejné místnosti, kde je kolem zhon a tak dále, to se nevyplácí. Já jsem jenom psal dopis, víte, psal jsem, drahá Amálie, počasí je tady, no tak si to píše, že to byla tragédie, pane.
3: Proč tragédie?
2: No, drahá Amálie,
3: No dovolte, co na tom, to je krásné oslovení, drahá a má.
2: No, když se jmenuje Žofie, ta vaše drahá, to je tak. To je malér, pane, no.
3: No jo, to jo, to je pravda. Víte vůbec, člověk se v ženách málo vyzná, že?
2: Ano, ano, protože některé ženy jsou všechny stejné, jak pravý starý.
3: Ano.
2: No, tak co to vlastně píšete?
3: Ale je to taková, víte, řekl bych, taková ošidná věc.
2: A, dotazník, víte.
3: Ne, dotazník.
2: Chcete změnit zaměstnání, nebo dokonce povolání?
3: Ne, ne, ne, to já v povolání jsem docela spokojený.
2: Ano.
3: A v zaměstnání to taky ujde.
2: Ano.
3: Jenom hoď ta práce, víte, ta stojí za starý.
2: No jo, no to mě povídejte. Kvůli tomu teď si právě změní taky zaměstnání. Možná je změní povolání, no jistě, no. Že ano, no. Tak jste mi neřek, co to vlastně?
3: Ne, to je takový, řekl bych, takový test. Víte, takový test, ano.
2: Jako jo, takový kvíz, jako.
3: Takový něco na ten způsob,
2: no, poslíšte, víte, že tohle to mám strašně rád.
3: Taky,
2: člověk si na tom,
3: taky.
2: Ano, vlastně dokáže, co je, že ano.
3: Inteligence, že ano.
2: Řekni mi, co čteš a řekni mi, co kvízuješ a já ti pak řeknu, jaký? Jak jsi dopad. No,
3: ano,
2: no. Já zvlášť mám rád takový ty kvízy, takový ty, jak si můžete vybrat, víte?
3: Jo,
2: ne, je taková střela do luftu. A tam je třeba napsáno, nejvyšší hora je za A Milešovka,
3: aha,
2: za B Vezuv, za C Mont Everest, za D Mississippi. A teď uhodněte, co je.
3: No jo, to je pravda. Víte, já jsem taky,
2: ano,
3: já jsem taky jednou četl takový kvíz, jestli si vzpomenu. Jste ku příkladu úplně sám na pustém lidu prázdném ostrově.
2: To byl nějaký geografický, ano, geografický.
3: Zřejmě, ano. Ale ovšem, jak se tam budete živit? Za A chytáním lelků,
2: aha,
3: ano. Za B kanibalismem,
2: aha,
3: ano. A za C půjčováním loděk.
2: Ježíš, tohle je bifikulační. To je to, no, to je. Tohle to asi vymýšlí, víte?
3: Já nevím, to jsou velice.
2: Už tam musel být, nebo má takovou fantazii.
3: Tak,
2: no,
3: jsou velice.
2: A co tak je tohle?
3: No, tak to jsou takové rafinované otázky. Tady mám například, jestli jste, jak si zvědav, tak mohl bych vám říct.
2: No,
3: tak třeba tohleto. Jste-li se svou ženou na plese,
2: ano.
3: Za prvé, vyzvete ji na první tanec,
2: ano.
3: Jeden bod.
2: Ano.
3: Za druhé, tančíte s jinými přítomnými dámami,
2: ano.
3: Tři body. A za třetí popijíte u baru s přáteli. 6 bodů.
2: Ježíš, tohle je jednoduchý.
3: Jo.
2: Tohle je jednoduchý. To je pro nějaký začátečníky, že ano? No samozřejmě, to je co je nejpohodlnější a nejpříjemnější.
3: Jo.
2: Sednu si k baru a pařím.
3: Jo.
2: Že ano? Taneček to vás zapotí, když to tohle oblaží duši a je za to 6 bodů. Počítejte
3: no jo,
2: dobře,
3: no jo, ale co když potom z toho vyleze, že jste úplnej debil, že ano?
2: Proč byste byl debil?
3: Nebo gauner, že ano?
2: Proč byste byl gauner?
3: No pane, to jsou rafinované otázky.
2: Já tomu nerozumím, proč to rafinovaný?
3: No to je velice rafinované.
2: Že za to 6 bodů?
3: Málo platný.
2: Jo, vy myslíte, jako co když oni naopak dávají...
3: Podívejte, ano, co když dávají třeba míň bodů a vyjdete z toho pak nakonec líp.
2: Poslyšte, no ovšem, to by potom byla zhůvěřilost, vážený pane.
3: Co to?
2: No taková blbost, jako, že
3: ano, ano.
2: To by tam měli napsat, protože to se potom těžko řeší tyhle věci.
3: Jako v tom fotbale, že ano?
2: To jako ve fotbale. Prohrajete 0 bodů, remizujete 1 bod, vyhrajete 2 body a to si vemte. Co se nabíháte za takový fotbal? Jak jste okopaný, máte jenom 2 body, tady paříte s kamarádama.
3: Že... No, vidíte. Tak počkejte, tak, že bychom vzali ještě další, když nám to tak jde, že ano. Tak třeba tady, má-li vaše žena narozeniny,
2: ano.
3: Za prvé, přinesete jí květiny,
2: ano.
3: 1 bod. Za druhé, pozvete jí do vinárny, kde
2: ano.
3: Se opijete s barmankou do němoty. To je 5 bodů. A za třetí, zapomenete na to je 10 bodů.
2: Tu sodu bych prosil, podívejte se, to je velmi jednoduché. S tou barmankou v opice, to byste byl pěkný debil.
3: No vidíte, a to já jsem chtěl zrovna zaškrtnout.
2: No ne, no nemyslím, jako kdybyste se opil s barmankou, kdybyste to řekl manželce, to byste byl.
3: A takhle, ano.
2: Ano, v opice s barmankou, to je velmi příjemné.
3: No
2: co je tam dál?
3: Takže bych mohl jako zapomenout, že ano.
2: Nesmíte, vážený pane, to nesmíte, no dovolte. Manželčiny, narozeniny, to přece nemůžete zapomenout. Podívejte si, já jsem 15 let ženat.
3: Ale...
2: Ano? A vždycky 15. 15. rok co rok? Počkejte, 15. 15.
3: To je... Ne, no, 12. je?
2: Co?
3: 15. 12. se chtěl říct?
2: Ne. No kdy je MDŽ?
3: MDŽ je, tuším, 8.
2: No tak 8.
3: 15.
2: 8. 15. rok ne. Co rok?
3: No to
2: je, no prostě na MDŽ, no jistě. Rok co rok dostane moje paní krásnou kytici květin.
3: Jděte od vás osobně předat?
2: No ode mě ne, od svý závodní rady. No já to mám s tak domluvaný, rozumíte, že to je vlastně jako ode mě.
3: Aha.
2: Ještě se nestalo, aby přišla moje paní bez květin.
3: Jo.
2: Bez vědomí už přišla několikrát, bez květin. No takže
3: tak tam... že bych jako zapomenul,
2: no
3: ne?
2: No ne, no, proč byste zapomněl, když byste se připravil o 30 body.
3: A to je,
2: no,
3: to je pravda.
2: No
3: to je
2: další
3: pravda.
2: Otázka.
3: Tak další otázka,
2: to třeba... Tři body,
3: to si dám do kroužku takhle a teď je tady, ale podívejte
2: ano.
3: Se. Najdete-li v kabelce své ženy dopis nadepsaný slovy?
2: Yeah.
3: V
4: drahá Irenko. Yeah. Pozor, drahá Irenko. Yeah. Za prvé, vrátíte jej zpátky nečtený.
2: A to nikdy?
4: Jeden bod taky. No. Přečtete si jej a požádáte manželku o vysvětlení. No. To jsou 3 body. No. A za třetí, budete ji od tohoto dne tajně sledovat při všech jejich vycházkách. 10 bodů, pane.
2: Koho sledovat? Tu Irenu?
4: No ano, tu...
2: Nebo manželku?
4: No pochopitelně tu manželku.
2: No počkejte, vaše manželka se jmenuje Irena?
4: Ne, a vaše jo?
2: No moje taky ne. No tak to mi tam právě nehraje.
4: Tak se nás to netýká.
2: Ale, no proč jsme stopovali svý manželky, když neznáme žádnou Irenu, že
4: ano? No samozřejmě, ale moment, já jsem znal jednu Irenu, víte, to vám byla krásná holka, krásná, taková trošičku naivní, víte.
2: No tak ono to neškodí, no když ne,
4: já jsem jí říkal, Irenko, z vás kouká anděl, a ona mi povídá, jděte a odkud? Tak no, že by to byla tahle Irena, kdo by mohl psát, je už je 650 teďka.
2: Počkejte, víte, co mě napadlo? No. To může být chyták. Co když se manželka toho redaktora, který vymýšlí tyhle ty kvízy, jmenuje Irena? Já znám takový redaktory, který co článek, tak tam narvou skoro všechny příbuzny.
4: No jo, to je pravda, ale podívejte se, proč například by musel psát, proč by ten dotyčný nezatelefonoval, teď je to jednodušší, že jo?
2: No, jednodušší to je, ale co byste pak našel, vážený pane, v té kabelce?
4: Aha.
2: Telefonní známku.
4: Jo, tak... No. Tak to nejde. Já,
2: to nejde.
3: Tak co, tak já bych tedy třeba, já nevím co, tohle to, aby to byly ty 3 body, ne? Že bych ji tajně sledoval?
2: No.
3: Dejme to možná.
2: No jistě, neznáte ji, tak ji tajně sledujte, to je velmi jednoduché.
4: Tak já myslím, že jsme to skončili, tak já bych to sečetl.
2: Tak mě to zajímá, ty to sečtěte a vidíte, prostě
4: tady
2: to rezíme.
4: Rezultát tady. Ano. Získáte-li 5 až 15 bodů, jste vzorný manžel. Od 15 do 30 bodů, to s vámi vaše žena nemá tak zlé.
2: No?
4: A máte-li 30 bodů a více, měl byste se nad sebou zamyslet.
2: No ale kolik vyšlo?
4: Počkejte, já to mám. To je 3, 3, 3. Tak to je 9 bodů, pane. 9 bodů, já jsem vzorný manžel.
2: Ježiš.
4: Já jsem vzorný manžel.
2: To vám gratuluju.
4: Děkuji.
2: To vám opravdu gratuluju. Tedy hlavně gratuluji vaší manželce k tomu, že má tak šťastný
4: hlavu. To jo.
2: Manžela.
4: To jo. Jenomže já jsem svobodný, víte?
2: To je špatný, no jo.
4: Pane vrchní, 2 velký myslivce, ale velký.
2: No tak to se musí zapít. No,
4: každá maličko zrozčílí.
2: Když vám to vyšlo, ale nemáte tu manželku. Pane vrchní, Kdo pak nám to přišel?
5: Neruším, Karle.
2: Ale vůbec ne. To je, prosím pěkně, to je moje paní, to je pan...
4: Jsem Vokroj.
2: No posaďte, Marienko, posaďte.
5: Mě těší, pane Vokroj.
4: Těší mě.
2: Já jsem, jak bych to řekl, Marienko, já jsem šel tak náhodou kolem, víš, a tak najednou jsem cítil takovou jako vnitřní horkost, tak jsem si řekl, zajdu, ale dal jsem si to dolů, víš.
5: Ale prosím tě, co by si, Kájo, nezašel? Ty přece můžeš zajít, když se ti chce. Já potom, když zase zajdu na kafe, tak aspoň jsem ráda, že tady nemusím sedět sama.
2: Sladká.
4: No,
2: ale to je ohromný. Mně nepotřebuje žádný kvízí v manželství, protože stačí jenom, abych já doma naznačil nebo řekl, já bych tak dneska zašel na pivo. A v manželka hned, víš co?
5: Já už mu to vidím na očích. To já tak vycítím, že on chce do hospody.
2: No, to ani nemusím nic říkat, ona mě to vycítí na očích, vidí 2 piva ve očích a hned jí do hospody. A to kolik já řekne, no já bych se smí brzo vracel.
5: A to zase ne, Kájo, to není pravda. To já hned vycítím, že by to Káju mrzelo, kdybych chtěla, aby tam zůstal díl, víš?
2: No,
5: třeba ani nevrátil potom.
4: Ne, milosti, papa, já vás obdivuji, víte, já vás obdivuji. Ale my tady máme zrovna takovou debatu na podobné téma.
5: Ano,
4: jako...
5: co pak,
4: ale je to takový kvíz, víte, o šťastné manželství.
5: Aha. Jak pak ano. To dopadlo, Kájinku, jak tak mě vyšel? No,
4: výborně, ale Excelová, milostivá paní, co odpověď to trefa do černého, ano. Do šťastného manželství.
5: Vzorný manžel, nemáte tam něco takového taky pro mě?
4: Mám, samozřejmě pro manželky, tak třeba tady, milostivá paní, to je druhá půlka. Pozor, dávejte pozor. Když váš muž přinese domů křečka, za A, křečka,
2: aha.
4: Za A, vyhodíte oba, to je 5 bodů, prosím. Za B, počkáte klidně, až zvíře uteče samo nebo scepení, 3 body. A za C, uvítáte ho značením, tedy toho křečka, ale současně nalíčíte pod kanape železa, 8 bodů.
2: Taky divný, ne?
5: Toho mi nevyhovuje nic.
4: Ne, můžeme prostě, paní železa pod kanapetem, to je 8 bodů.
5: Já kdybych věděla, že Kája miluje zvířata, já bych se přizpůsobila.
4: Oh.
5: Já bych, abychom měli párek, koupila křečici.
2: Že bychom pak doma měli křeče, že ano?
4: No tak to by ovšem bylo jenom 5 bodů, milostivá paní.
5: Jo, taková, to už bodu. Jsem já. Víte,
4: a když byste dovolila ještě další dotazníček. Když si váš muž zlomí nohu, za A, zajistíte lékaře, 3 body. Za B, prosím, odjedete na kole k Máchovu jezeru, to je 10 bodů. A za C, pláčete tak dlouho, až dotyčný vykrvácí. jeden bod.
2: To je divný, víš?
5: No to, tak co bych udělala já, co bych udělala já? Zajistila bych lékaře ty hloupé.
4: No, vidíte, prosím, no. Oni gratuluji, gratuluji. No. Já obdivuji, že jste sama přišla na ten knif, že ano, že čím méně bodů, tím je šťastnější manželství.
2: Depa, pane Vochroni.
4: Vochoč.
2: Vochoč. Já jsem na Mařenku ve všem hrdý. Já svou Mařenku znám. Mařenku je si tak sladká, že já ti skočím puso pro zákusky. Ovšem stejně je divný, že vy jste měl v tom písu samý otázky po ženský a po chrastu a já tam mám o zlomených nohách. Bože.
5: Asi vám teda by pánku povedlo.
4: Co?
5: Sednout si zrovna k mému starýmu.
4: Ježiš, promiňte, Mařenko, já jsem tady seděl dřív. To on sem vpadl, ten váš 12. rák. Tady ke mně z ničeho
5: nic. Takhle, Pepánku, o mým Kájovi nemluvte, víte? To je i podle toho kvízu jste poznal zlatý člověk.
4: Ale Mařenko, on fixloval.
5: Ale já jsem vyšla, co? Jako milující a vzorná manželka.
4: Ale s tím počítám, Mařenko, s tím počítám. Přece jinak by si s váma nic nezačínal, že ano? Přece se nebudu tahat s nějakou rachomejtlí, aby mi potom zůstala viset na krku.
2: No to je ohromný. No tohle to je kvíz, no právě tohle to jsem potřeboval slyšet. Proto jsem sem šel, pač já jsem náhodou v té kabelce něco našel, víte? Ale ne o Irmě, ale o vás, o Kroulíku, víte? Pane Vrchní, vy jste to slyšel, vy mi to rozsvědčíte, sundejte si laskavě brejle, prosím pěkně, a to máte za to!
6: Ale prosím vás, on vás podvádí a mě takhle dort.
2: No vy jste dobrý, on mě podvádí a mu za to ještě budu platit za čistírnu, že jo? Teď to vyčistím.
4: Haló? Tady byt pana Procházky.
7: Pan Procházka osobně?
4: Ano, prosím.
7: Haló?
4: Haló?
7: Tady je zoologická zahrada.
4: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
7: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slono na koupání.
4: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
7: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
4: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
7: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
4: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
7: Co, vana?
4: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
7: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
4: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
7: Jaký ale?
4: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
7: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
4: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
7: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
4: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
7: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
4: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tizián.
7: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
4: Ano, prosím, tak já jdu.
7: Kam jdete?
4: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
7: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
4: A čemu, prosím?
7: To mě teda podrošíš. No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
4: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
7: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
4: No kde? Přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
7: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
4: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
7: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
8: A ale co je na tom legračního?
7: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
8: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
7: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
8: No a proč ne?
7: Poslouchejte, člověče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
8: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
7: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
8: Ježiši, a proč zase?
7: Za toho slona.
8: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
7: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
8: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
7: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
8: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
7: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu. To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
8: Ale, promiňte.
7: Jaký pak ale? Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A na liní růjti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl pro legraci.
8: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.
9: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popad do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda. Tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde skovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej, Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví, já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicem a Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem ho, říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček, já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapálil je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo, počkej člověče, tady není, on tady není, on někam utek. Tak Vátová přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košily, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
10: No ale že jsi tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdyby jsme začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdyby jsi povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
11: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil z televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil ty dárky, jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. On se měnil akorát ty letopočty a no ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakém delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní. A on, On, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a... Takže on s těma dárkama... Já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No, bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
10: Jo, takhle.
11: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže... No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo? Ten pruh není teda úplně bílej třeba a spíše tak jako vzadu než na boku a já mám kamaráda, který to takhle nosí, prostě vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný, jako... Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo... Jak to vůbec děláš?
12: Ne, já ne.
11: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
12: Ne, to nejsem, já, protože tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to... Mám takový důležitý upozornění pro děvčata. Já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A... Já jsem se s tím naučil žít a jako...
11: Tak s tím se dá prakticky jenom žít. Jako. Nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
12: Na parádu to rozhodně není. A... Ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně chřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
11: Já myslím, že jsem jeho tanga viděl a... On třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo? A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
12: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdybychom to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
11: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne. Tu od těch tank.
10: Jo, takhle.
11: A nosí tam vlasec teďka místo toho. Jako. On se Pepa směl, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo.
10: Proto budu poposedávat pořád, abyste jako...
11: No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl takový baťoh a on měl docela dobrou náladu, tak 8 boroviček a 3 piva, že jo, to je veselý každý. Takže šel do sklepa a přines takový žlutý zaprášený baťoh a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A... Takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutý baťoch, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, protože to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do módy, takže on byl šťastný z tohohle toho.
12: A jenom my si můžu, jak jsme u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dny před Ježíškem.
11: Děkujeme za informaci, Richarde.
12: No, tak já, kdyby tady seděli jeho vystě, tak aby věděli, kdy jsou Vánoce. A... A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, že dostával takový plnohodnotný dárek, jako třeba boty, džíny, mikiny, že? Protože já 20. prosince, 4 dny před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček.
11: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
12: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
11: No ty ze Sapora nepsali. To.
12: No a ještě tedy den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... Takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
10: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
11: Tak já musím říct, že... jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Já to vyšlo na stejno.
10: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku, malýho, nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
11: Já si vzpomínám.
10: Jak?
11: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
12: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to byl hodný.
11: No, on byl z dětský Romová, byl takový tichý, hodný. Hmm. Prostě.
12: Na kluky byl asi hlavně hodný, protože s tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: A nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tého z hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s Veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci. Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsme tam vytvořili takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukali to. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malej kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize a fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by si ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak si musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No, no tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den, jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba, že jo?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulérní kamerový zkoušky, nebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: No to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Český Romova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku a na zádech měl nápis Sapporo 72 a nikdy na olympiádě nebylo. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když jako... Já nevím, naši v té době stavili takový rodinný domek jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. Ale to bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem, to na zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna, že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo jako tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se o tom tu přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi třeba, tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, se pojáte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se teprve jako přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle nahoře je živo, dole už jako ne potom. A no, je takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby se z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej, a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, a říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád, prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady odtud firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme nahlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydali v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš a spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páčím to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on řekl, to a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má vlastně takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem koupil míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky vznešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky. A pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o tý už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako řekl.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A... A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlema, nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, ono se jí to vytahalo, takže ona furt byla v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně reglace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebyly.

0: Já jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný, dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
1: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Co byste si přál do nového roku?
4: Něco, aby byl klidnej, mírumlovný a zdravý.
3: Máte nějaký předsevzetí?
4: Ne, předsevzetí, mota, kreda, bilance a podobný haraburdí nepěstuju.
3: A co byste přál mně?
4: Všechno nejlepší, abyste byla hodná, aby se vám dařilo a abyste byla šťastná.
3: A rádiu?
4: Aby bylo hodný, aby se mu dařilo, aby bylo šťastný.
3: A ostatním?
4: Aby byli hodný, aby se jim dařilo a aby byli šťastný.
3: A celému světu?
4: Aby byl hodný, aby se mu dařilo, aby byl šťastný.
3: Nesmí se kouřit na zastávkách. Kdo to bude kontrolovat?
4: Když žiju v zemi, kde zatím prostě nemáme schopnost pochytat, bych řekl, a zabránit těm velkým trestným činům, aniž by to působilo na lidi jako výsměch, tak mně přijde zároveň jako výsměch honit tuhle tu drobnou buzeraci, že se nesmí kouřit na zastávkách. Ale jinak já samozřejmě si nedovolím namítat něco proti tomu, že kuřák nemůže lidi na zastávkách obtěžovat svým kouřením.
3: A druhá věc je... Budete vykouřit na té zastávce? Nebo
4: no, pojďte, já nevím, jestli to platí pro všechny zastávky. Já když tak používám železniční, na který jsem stál dneska, kouřil jsem jednu od druhý, protože vlak Intercity, který měl přijet, měl zpoždění 25 minut. No to by nekouřil, to by kouřil i nekuřák z toho nerváku. Čili na železničních zastávkách bych řekl, se smí kouřit do té doby, dokud budou mít vlaky zpoždění.
3: Churchill chtěl popravit Hitlera bez soudu. Co vy na to?
4: Moje řeč.
3: Jak to jako?
4: No to já bych ho soudil, za co?
3: No, jako to vám přijde normální?
4: No to mně přijde úplně Hitlera.
3: To je teror.
4: Hitlera bez soudu.
3: A každý člověk má právo na soud, ne?
4: Ne, to jsou tyhle ty rozmělňovači, jako vy, to jsou ty strážci pořádku. Hitler bez soudu, Hitler jenom bez soudu. Pizza, hlava by letěla. Hele.
3: No a taky chtěl Churchill vybombardovat 3 vesnice německý za lidice.
4: No tak Churchill byl razantně, nezapomeňte, že v období, kdy Churchill mluvil o tom, že všechno to vyjednávání s Hitlerem povede k válce, kdy Churchill mluvil o tom, že třeba s Hitlerem bojovat, tak všichni říkali, že je válečný štváč. Čili líbejme ruce tomu takzvanému válečnému štváči a buďme vděční dějinám za postavy, jako byl Winston Churchill. Protože ty ostatní, to jsou mraky hamrových, to jsou celý pluky hamrových, co chtějí Hitlera soudit, řádný soudy, co chtějí všechno vyjednávat a pak všichni končí na haldách mrtvejch.
3: Co proti mě máte?
4: Já? No. Já proti vám nic nemám.
3: Vláčíte mě bulvárem?
4: Já vás nevláčím, to vás vláčí bulvár.
3: Prej chcete nějakou jinou blondýnu nebo co?
4: No, samozřejmě hezčí, mladší, lepší.
3: Tu jako Pamelu Anderson nebo Simonu Krajinovou?
4: Pamela Anderson, ta už se omluvila, ta vůbec nemá čas. Krajinová, tu jsem vyřadil rovnou. A prostě výběrový řízení, to znáte, to se dělá všude. Dělá se to na všechny zbraně, tak proč by se to nedělalo i na blondýny?
3: A v čem jsou jako lepší?
4: No, to se zjistí, když tak při tom výběrovým řízení, že jo.
3: A můžu taky jako něco neoficiálně vám nabídnout?
4: No, můžete taky.
3: Máte zájem o něco konkrétního?
4: Ne, ne. To já právě nechám na fantazii těch blondýn. Fantazie blondýn je kus světa, do kterého jsem ohromně zamilovaný.
3: K zápisu do škol jde 89 tisíc dětí. No a jaký myslíte, že jsou u nás školy?
4: Myslím si, že ty školy určitě se zlepšily za těch 15 let proti stavu, v jakým byly, ale že mají ještě hodně co dělat a jeden z těch problémů je podobný jako tady s panem Rátem, to je respekt k individu jako takovýmu. My máme tendenci, aby se soudruh kolektivně zařadil, aby byl soudruh v kolektivu oblíbený a v podvědomí má mnoho lidí tyhle požadavky. Že bychom všichni měli být takový skromný, plachý ovce, který se chovají soudružsky a kolektivně. Myslím si, že i ta škola má často tuhle ambici, čili myslím si, že na vysoké škole už to bude lepší, na střední bude něco horší a u základních škol myslím budou výkyvy velký, ale obávám se, že tam bude často tendence místo školy dělat z toho něco mezi školou a káznicí.
3: Rozhodčí jsou u soudu. Co vy na to?
4: Jo, to jsou naši kočkodani zábavní. No,
3: to
4: jsou
3: je to fraška?
4: No je, no oni tam říkají, že mu nerozuměli ty nabídky. A to jsou všechno podvodníci.
3: Fajn znamená odmítnutí úplatku.

0: To prej.
1: Co? Fajn.
0: No, jo. Fajn, jako slovo fajn.
1: Ano, fajn, no, to je klasický odmítnutí úplatku. To je jako, když přijete do restaurace a řeknete fajn, tak to znamená, že chcete platit.
0: Jasně, zase nějak vyjadřuje nezájem s rozhovorem.
1: Ne, to jsou všecko podvodníci a je to taková, bych řekl, klasická česká podvodnická škola. Oni by měli být chráněni a žít v nějaký přírodní rezervaci a já bych je tam ukazoval, že by pobíhali volně za plotem jako český podvodníky.
0: A rozhodčí, ty prý nevěděli, proč se mluví o třicetnících, kapřících a hruškách.
1: No, já vím, že ne, a ty patří všichni do toho výběhu českých podvodníků.
0: To je pohrdání soudem, ne?
1: To není u v Čechách, ne, protože to je ta česká podvodnická škola, ta v podstatě to zkouší vždycky až na dřeň, Kateřino. Tady se nejdřív podvádí a pak se strašně lže vždycky.
0: Přišel ruský mráz? Co vy na to?
1: No to vypadá, že přišel ruský s kanadským a ještě s nějakým arktickým dohromady, teda s dovolením. Abych vám řekl pravdu, mě jedno, odkud přišel. Mně stačí, že přišel a toho nelze přehlídnout, tohle kouska.
0: No, na Moravě psali, neoficiálně bylo minus 28.
1: No a na Kvildě jsem slyšel minus 30.
0: No všem, co s tím jako?
1: No radujte se, že nejste ani na Moravě, ani na Kvildě, ale to je hukot, to je mráz až praští, jak se říká, a nezbývá, než se pokusit to vydržet a ještě být u nějakých zdrojů alternativního tepla. Teď už nemůžete spolehat ani na plyn, ani na elektřinu, takže je dobrý mít k tomu ještě dříví a uhlí v ruce a po kapsách.
0: No a jak mám reagovat na ten ruský mráz?
1: Vy?
0: No?
1: Řekněte spasíbo vám.
0: Zastřelili společníka podnikatele Petra. Co vy na to?
2: Jo, to je taková samočistící akce české mafie. Jak jsem aspoň to čet já, protože mně se líbí, že rovnou píšou, že to je jeden z bosů mafie, nebo byl pan Mrázek, že ho někdo zastřelil. No což u mafie je jedno z obvyklých řešení.
0: Můžete mi to jasně a krátce vysvětlit?
2: No kluci se prostě trošku střílejí mezi sebou, protože jim jde nejen o peníze, ale ještě o to, co na sebe navzájem vědí.
0: A je do toho zamotaná i politika?
2: No, tak částečně asi jo, protože tyhle kluci měli kontakty na politiky proto, aby si trošku usnadnili některé své cesty za penězma a někdy taky proto, že jim možná nějaký peníze se snažili dát, aby je získali jako svý spřízněnce a oni jim pomáhali trošku čistit cestu.
0: A na který jako politiky, na který?
2: To se neví, tady se to nikdy nezjistí, to je na cíli týhletý zatím poměrně zesláblý demokracie.
3: Jako malý chlapec jsem si přál nejprve být prezidentem, to jsme si přáli všichni, že jo? Ale potom, když už jsem pochopil, že je to těžší práce, že už na to musíte být hodně chytrej, tak jsem si přál být popelářem. Jo? K nám jezdili popeláři ve čtvrtek a já jsem si myslel, že oni mají jindy volno, ne? Že jezdí jenom... Ne, na nich to bylo vidět, ty kluci všichni opálený. Ne, jak oni zbytek týdne u vody někde. Tak já jsem si říkal, super, budu dělat popeláře. Pak ovšem jsem jednou, když jsme seděli ve škole, takhle viděl, jak kolem projíždělo auto popelářský v úterý. A to mě tedy úplně rozhodilo. No. A potom jsem chtěl být hasičem. Každý správný chlap by měl být hasičem, nebo aspoň o to usilovat. Jo. A mně se to teda nikdy nepodařilo. Ale nedávno mi syn udělal radost, malej kluk, jo. On chodí do třetí třídy. A teď tam psali takové, jako jak vždycky se píše na začátku toho školního roku, tak píšou jako, čím byste chtěl být a čím je váš otec, vaše matka, jo, a tak. Tak kluk mi udělal radost, napsal jako, čím bych chtěl být, jo, schválně, tipněte si. Ne. Kluk napsal, že bych chtěl dělat taky kretena na pódiu před lidma jako fotr. Takže to, z toho mám radost, ale sen se mi nedávno splnil. Já nevím, pamatuju si takovou velkou kampaň, byly takový ty dětský tyčinky, ty kindre, a tam bylo furt jako staňte se tváří, můžete přihlásit svoje dítě, jo, staňte se tváří. Jo, pamatujete si, jo, kinder tyčinky, jo. Tak vidíte, jo, a to je taková jedna z věcí, kdy vy můžete prostě se do toho zapojit, jo. Teď samozřejmě už to nejde, jo, protože ta smlouva už je podepsaná, už tam nějaká tvář je. A to je právě jeden z těch krásných snů, který se mi podařil. Jo, že vidíte, že prostě když potom jdete, že se tam můžete i dotlouct takhle daleko. Neříkejte mi Ježíši Kriste a úplně nechci, aby se to vědělo. Ale vidíte, že když jako potom jdete, tak mám vystaráno do důchodu. teď si představte třeba vy, až budete mít dítě, tak půjdete a vy to bude vytahovat jeho z regálu a bude říkat, chci jim tyhle ty tyčinky. Jo, co mu na to řeknete? Fuj, běž tím někam, že jo? No, ale to je dobře, protože aspoň takhle dbám na tu výživu těch dětí. Takže jenom jsem chtěl říct, sen si můžete splnit kdykoliv. A já právě bych si rád tady splnil ten sen být hasičem. Jo? Co potřebujeme, aby jsme byli hasiči, potřebujeme požár. Tak já bych možná poprosil, jestli tu ještě nebyl, tak poprosil vás tady, jestli byste mohl také krátce, tady se jenom postavte vlastně sem, vidíte si po schodech v klidu, my počkáme, nebo se tady postavte a vy budete hrát tady roli pyromana. No, vy tady založíte požár, samozřejmě vám k tomu dám věci. Vy máte za úkol teď zapálit tenhle první stůl. Je to snadný, je to prolitý benzínem, to čapne okamžitě. Co to tam dáváte? Dejte to pryč honem. Dejte to honem pryč. Vypadá to divně. Dejte to úplně dolů, skopněte to pryč. Fuj, to je hnusný. To jste přinesla z domova, nebo? Moje! Takže pojďme rekapitulace. Vaším úkolem je zapálit tenhle ten stůl, který je prolitý benzínem, chytne to okamžitě, jsme na tom pracovali. A vaším úkolem je, abyste dělali oheň. Jak to zapálíme? Vy začnete dělat ohýnek, takhle plamínky, jo? Tady se to začíná rozhořovat, jo? Rozhořávat, jo? Rozkouřovávat, jo? A až to zaplaví celou Buena Vistu, celý sál, všichni hoří potom, jo? Takže vy mi sehrajete roli pyromana, já si tady užiju ten oheň a bude to super. Připraveni? Takže můžeme začít teď. A už hoříme, už hoříme. Tak. A už hoříme všichni, všichni, všichni. Stop, výborný. Hoříte skvěle. Hoří. Prosím vás, vy jste pyroman, ne? Vás to nějakým způsobem tady uspokojuje, takže vy se prostě jak to zapálíte, hoďte tam takhle sirku pod stůl, to je samozřejmě jenom jako, a v ten moment se začnete, pojďte blíž kousek, tak, dobrý, a začnete se uspokojovat, jo. Ukažte, jak se budete, ne zády, tam se, ukažte, jak se, ne, počkejte, je to teď na nečisto, to se pak vystříte, jak se budete uspokojovat, ukažte. Takhle, jo. Co to je za uspokojování? No normálně si hoňte péro, ne, žež, ne, sem. Jenom takhle, kdyby to na vás přišlo, nestříkejte mi to do první řady, ať to nezhasne, jo. Ukažte, jak si budete honit péro. No, ukažte. No, přesně, to je skvělej chlap. Tak, zapálíme a hoříme, jo? Zapálíme, tak, jedem, jedem, jedem. Hoříme, tak, už to hoří, hoříme, hoříme, uspokojeme se, tak, výborně, výborně, výborně. Výborný, hele, výborný, výborný, výborný, krásně, pojďte, kde? Vás to nějak vzalo, ne, čověče? Zadržte. Helejte se, vy dva, pojďte sem, honem, vy dva, oba, jo, protože to musíme rychle. Pojďte, pojďte sem. Vy jste pořád skvěle, jo? Já jsem měl pocit, že vás to začalo bavit. Vy dva, pojďte blíž trošku, vy vypadáte takové jako slabší konzistence, to znamená, vy si ho vezmete na záda, jo? Pojďte si ho na záda, vy budete hasič, jo? Vteřinku. Vezměte tady houkačku a budete, vy jste kropicí vůz, jo, dole. A jak tady on to zapálí, vy přijíždíte, houkáte, ukažte. Ano, přesně, přesně, přesně. Přijedete sem, seskočíte, jo, a jak řeknu, začneme všichni, vytáhneme hadice a začneme hasit, jo? Domluveni, domluveni, výborně. Tak, můžete zapálit. Výborně. Tak a už hoříme, hoříme, hoříme, já vám potom řeknu. Tak jedeme, jedeme. Tak a hadice a hasíme, hasíme všichni, hasíme a oheň hasíme, výborně, díky.
4: Vážení přátelé, prosím, abyste nyní zachovali naprosté ticho a věnovali pečlivou pozornost zvukovému záznamu, který právě uslyšíte.
5: Tomáši, hned jsem zpátky. Musel jsem si někam odskočit.
4: Děkuji. Jistě rádi omluvíte sníženou kvalitu zvuku, když vám prozradím, že byl pořízen fonografem. Ano, pradědečkem gramofonu a magnetofonu fonografem. Hlas, který jste slyšeli, byl zachycen na tento váleček, který jsem objevil při exkurzi v bývalých laboratořích Tomáše Alvy Edisona v Menlo Parku, nyní Edisonově muzeu. Na pouzdře fonografového válečku je uvedeno datum nahrávky 17. říjen 1889 a označení Unknown Voice, neznámý hlas. Mohu vám s radostí oznámit, že se mi podařilo tento neznámý hlas identifikovat. Zjistil jsem totiž, že v době od července do listopadu onoho roku 1889 pracoval u Edisona kromě Jugoslávce Nikoli Tesly jediný Čech, Jára Cimrman. Proč tehdy zanechal Edisonovi vzkaz na zvukovém válečku, to bohužel nevíme. Patrně ve spěchu zapomněl, že Edison neumí česky. No ale díky tomu se lidstvu zachovala vzácná kuriozita. Autentický hlas Járy Cimrmana. No a není-li nám dopřáno spatřit mistrovu podobu, můžeme ho alespoň, byť jenom na okamžik, slyšet. Dopřejme si tedy neopakovatelný zážitek ještě jednou a poslechněme si mistrův hlas, tentokrát ovšem zpomaleně, abychom jej mohli plně vychutnat. Taky vás to vzalo, že? A prosím kolegu Šebánka, aby pokračoval.
6: K Cimrmanově činnosti v laboratořích Tomáše Alvy Edisona bych ještě rád poznamenal, že Jára také spolupracoval na vynálezu žárovky. Proto se také původně nazývala Járovka. Kromě toho se podílel i na řadě dalších vynálezů, nesoucích značku TAE, Thomas Alva Edison. Připomenu několik z nich. Dvojsměrná lokomotiva pro jízdu tam a zpátky. Využití ležících pacientů k pohonu dynama. Inovace pštrosů jako tažných ptáků. Kleště k přenášení žhavých meteoritů. Přenosná fotokomora umožňovala vyvolávání snímků zachodu. Vagón k vyklápění vagónu. Odpalovací rampa na přípravu vagónu pro železniční neštěstí. Cimrmanův umělý pacient Krankenstein dokázal simulovat 67 různých nemocí, z toho 9 nakažlivých. Vedle něj pro srovnání je úplně zdravý člověk. To je víceúčelový tachometr. Kromě ujetých kilometrů ukazuje krevní tlak řidiče a hladinu bílkovin v jeho moči. A nafukovací kombinéza pro aviatiky. Předchůdce padáků. Kombinéza se během pádu sama nafoukla a zajišťovala měkký dopad. Na snímku je francouzský aviatik Marcel Paté, který tuto kombinézu vyzkoušel jako první. Při druhém pokusu jako poslední.
7: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
8: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto Spojené řechtárny Národní podnik.
7: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
9: Děkuju za optání. První stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
7: Ano.
9: Ale...
7: Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Poprosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru proběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: To je zlivoté.
0: Prosím.
1: No, děkuji. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně!
3: Ano, správně.
0: Tedy soudru Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudru zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudru Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka.
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně.
0: Tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudru Šakale, soudru Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru Co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím. Pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou desítku pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ovšem dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofoláže. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Ne, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně. Ano.
5: Millerzík, ten bere.
0: Ano. Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Vodka moskovskája.
3: Správně.
0: Dětka?
5: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
5: Já. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
5: Kluku, starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No, gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Oja!
5: Francouzský koňák. Ano. Le Frasson. Allons enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišejte, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že?
5: Ano. Tak... No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... Tak se přiznal, já už nemůžu, já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka.
3: No tak já myslím, že květinku nevezmeme, soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
8: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.
9: Dnes právě důstojníci batalionu uspořádali si slavnostní večeři, složili se a koupili si prase a kuchař Jurajda dělal prasečí hody pro důstojníky, obklopen různými příživníky z řad důstojnických sluhů, nad kterými vynikal účetní šikovatel, který dával rady Jurajdovi, jak má dranžírovat prasečí hlavu, aby na něho zbyl kus rypáčku. Nejvíc vyvalené oči ze všech měl nedožera Baloun. Jitrnicový prejt, prodělávající první období zrození, jitrnicové ohromné embryo nahromadě na vále, vonilo pepřem, mastnotou a játry. A Jurajda s vykasenými rukávy byl tak vážný, že by mohl sloužit za model k obrazu, jak Bůh z chaosu tvoří země kouly. Baloun se nezdržel a zavzlikal. Jeho vzlikot stupňoval se do usedavého pláče. Co zveš jako bejk? Otázal se o kuchař Jurajda. A já jsem si vzpomněl na domo. Jak jsem býval vždycky doma při doma. Jak jsem nikdy ani svýmu nejlepšímu sousedomu nechtěl poslat vejslušku, jen jsem chtěl vždycky všechno sežrat sám. A taky jsem to sežral.
10: Jednou jsem se tak na práv i trnic jeli ta v ovaru, že všichni mysleli, že prasknu a honili mě kolem dokola s bičem po dvoře, jako když se kráva nafoukne po jeteli. Pane Jurajda, dovolej mě hrávnout do toho prejtu a potom, ať jsem uvázaný, jinak já to trápení nepřežiju.
11: A balón vstal z lavice a potáce se jako opilý přikročil ke stolu a natáhl svou pracku směrem k hromadě prejtu. Nastal urputný zápas. Stěží ho zmohli všichni přítomní, aby se nevrhl na prejt. Jen v tom mu nemohli zabránit, když ho vyhazovali z kuchyně, a mini hrábl v zoufalství do hrnce s močenými střevy na itrnice. Kuchař Jurajda byl tak rozčilený, že za prchajícím balónem vyhodil celý svazek dřívek a zařval za ním: "Nažer se, špejlů, potvoro!" V tu dobu byli již nahoře shromážení důstojníci batalionu a zatímco očekávali slavnostně to, co se rodilo dole v kuchyni, pili z nedostatku jiného alkoholu s prostou samožitnou kořalku, zabarvenou odvarem cibule na žluto, o které tvrdil židovský kupec, že je to nejlepší a nejpůvodnější francouzský koňak, který zdědil po svém otci a ten, že ho měl ještě od svého dědečka. "Ty chlape," řekl mu při té příležitosti hejtman Ságner, "jestli ještě řekneš, že ho tvůj pradědeček koupil od Francouzů, když utíkali od Moskvy, tak tě dám zavřít, až ten nejmladší z tvý rodiny bude nejstarší." Zatímco po každém doušku proklínali podnikavého žida, Švejk už seděl v kanceláři batalionu, kde nebyl nikdo kromě jednoročního dobrovolníka Marka, který, jakožto historik batalionu, použil zdržení se batalionu, aby do zásoby popsal některé vítězné boje, které se strhnou patrně v budoucnosti. Prozatím si dělal určité náčrtky a když Švejk vstoupil, tak měl zrovna napsáno toto: "Jestli před naším duševním zrakem se objeví všichni ti hrdinové zúčastnivší se bojů u vesnice N, kde po boku našeho batalionu bojoval jeden batalion pluku N a druhý batalion pluku N, vidíme, že náš NT batalion projevil nejskvělejší strategické schopnosti a přispěl nepopiratelně k vítězství NT divize, mající za účel upevnit definitivně naše pozice v úseku N." "Tak vidíš," řekl Švejk, "už jsem tady zas." "Dovole tě očuchám," řekl mile dojat jednoroční dobrovolník Marek. "Opravdu smrdíš kriminálem, jako obyčejně. Bylo to jenom malinký nedorozumění. A co ty děláš?" "No jak vidíš," povídá Marek, "házím na papír hrdiny zachránce Rakouska. Ostatně je to všecko jedno. I kdyby jsme byli potření na hlavu, jsou tady dokumenty o našem vítězství. Poněvadž v úloze batalionsgesich Schreibera jsem poctěn tím, že mohu psát." Poznovu se otočil proti nepříteli, který již se domníval, že vítězství je na jeho straně. Výpad našich vojínů a útok z bodáky bylo dílem okamžiku. Nepřítel v zoufalství prchá, vrhá se do vlastních zákopů, bodáme ho bez milosti, takže v nepořádku opouští své zákopy, zanechává je v našich rukách zraněné i nezraněné zajace. Je to jeden z nejslavnějších okamžiků. No a kdo to všechno jako přečká, víš, tak píše domů polní poštou lístek: "Dostali přes prdel, drahá ženo, jsem zdráv. Odstavila si už našeho fakana, jenom ho neuč, aby říkal cizím lidem táta, poněvadž to by bylo pro mě těžký." A cenzura potom škrtne na lístku: "Dostali přes prdel, poněvadž se neví, kdo to dostal." A mohlo by se to různě kombinovat a vykládat, poněvadž bylo vyjádření nejasné. A Švejk s tímhle úplně souhlasil. Má se vždycky mluvit jasně. Vždycky jasně a zřetelně a ne v žádných oklikách. U Brejšků byl před lety jeden sklepmistr a ten měl ve zvyku, že když byl v ráži, a tak šel po práci domů a tak se stavěl v jedné noční kavárně a tam si připíjel s cizejma hostama a vždycky při tom přípitku říkal: "My se na vás, vy se na nás." A za to dostal jednou od nějakého slušného pana z Jihlavy takovou přes hubu, že kavárník ráno, když vymetli ty zuby, zavolal svou dcerušku, která chodila do 5. obecné školy, a zeptal se jí, kolik má dospělý člověk v hubě zubů. A poněvadž to nevěděla, tak jí vyrazil 2 zuby a na 3. den dostal přípis od toho sklepmistra, ve kterým se mu ten omlouval za všechny nepříjemnosti, které mu způsobil, že nechtěl říct nic prostýho, ale že ho veřejnost nepochopuje, poněvadž ono je to vlastně tak. My se na vás, vy se na nás hněváte. Kdo mluví nějaký dvojsmyslný řeči, tak si je musí napřed přece rozvážit, ne? Přímej člověk, který mluví, jak mu zobák narost, málo kdy dostane přes hubu. A jestli už se mu to stane pokolikrát, pak si vůbec dá pozor. A radši ve společnosti drží kušnu. Je pravda, že o takovém člověku každý myslí, že je počouchlej a bůh jachy a že kolikrát taky ho zřežou, ale to už nese s sebou jeho rozvaha, jeho sebeovládání se. Pojď on musí počítat, že on je sám a proti němu je moc lidí, který se cítějí být uraženýma. A kdyby se začal s nima prát, že by dostal ještě 2x tolik. No tak, takový člověk musí být skromný a trpělivý. A v nocích je nějaký pan Haubr. Toho jednou v neděli v Kundraticích na Slenici píchli omylem nožem. Když šel z výletu od Bartuňkovýho mlejna. No a on s tím nožem v zádech přišel až domů a když mu žena slíkla kabát, tak mu ho pěkně vytáhla ze zad a dopoledne s tím nožem rozkrajovala maso na guláš, poněvadž byl ze solingenské ocele a pěkně nabroušený a oni měli doma všechny nože pilkovatý a tupý. A ona potom chtěla mít celou soupravu do domácnosti z takových nožů a posílala ho vždycky v neděli do Kundratic na vejlet, ale on byl tak skromný, že nešel nikam než k Banzetovům do Nuslí, kde věděl, že když sedí v kuchyni, že ho dřív Banzet vyhodí, než může na něho někdo šáhnout. Ty jsi se ale nijak nezměnil, řekl k němu jednoroční dobrovolník. Nezměnil. Já jsem na to neměl čas. Oni mě dokonce chtěli zastřelit. Ale to by nebylo ještě to nejhorší. Já jsem ještě nedostal nikdy Lénung od 20. Jo, u nás teďka nedostaneš, páč. My jdeme na Sokal a Lénung se bude vyplácet až po bitvě. Musíme šetřit. A jestli počítám, že si to tam strhne za 14 dní, tak se ušetří na každým padlým vojákovi i s culágama 24 koruny 2,70 halízu. No a co je jinak novýho u vás? No, předně se nám ztratil náhůd, potom důstojnický sbor má na faře prasečí hody a mužstvo rozlezlo se po vesnici a provádí nejrůznější nemravnosti s místním ženským obyvatelstvem. Dopoledne uvázal jednoho vojáka od vaší kumpanie za to, že les na půdu za 70-letou bábou. Ten člověk je nevinný, poněvadž v denním rozkaze nic nebylo, do kolika let je to dovolený. To bych si taky myslel, řekl Švejk, že ten člověk je nevinný. Poněvadž když taková bába leze nahoru po žebříku, taky člověk do obliče nevidí. To byl zrovna takový případ na manévrech u Tábora. Náš jeden cuk kvartíroval v hospodě a nějaká ženská drhla v předsíní podlahu a nějaký chramosta se k ní přitočila, poplácali, jak bych to tak řekl, no, po sukních. Ona měla moc vyvinutý sukně. A když je tak přesně plác, tak ona nic. Plácnej po druhý, plácnej po třetí. Ona zase nic, jako by se jí to netýkalo. No tak on se odhodlal k činu, ne, a ona klidně dál drhla kolem podlahu a potom se na něho obrátí plným obličejem a povdá, to jsem vás dostala, vojáčku. On ty babě bylo přes 70 let a vypravovalo se to potom po celé vesnici. A nyní dovolil bych se vás otázat, zda si za mé nepřítomnosti nebyl teď zavřen. Ale nebylo k tomu příležitosti, omlouval se Marek. Ale za to, pokud se týká tebe, musím ti sdělit, že batalion na tebe vydal zatýkač. To nevadí. To udělali docela správně a úplně správně. To musel batalion udělat a vydat na mě zatýkač. No to byla jejich povinnost. Poněvadž se o mě tak dlouho vůbec nic nevěděl. To nebylo žádný přenáhlení od batalionu. Ty si teda povídal, že že všichni oficíři jsou na faře na prasečího dech, jo? To tam musím jít a představit se, že jsem zase tady. Bez toho měl pan oberleutnant Lukáš o mě velkou starost. Švejk vyrazil k faře pevným vojenským krokem, vystoupil do fary po schodech nahoru, odkud se ozývaly hlasy důstojníků. Mluvilo se o všem možném a právě mleli brigádu, jaké nepořádky tam panují u štábu, a adjutant brigády položil též polénko pod brigádu, poznamenává je, telegrafovali jsme přece kvůli tomu Švejkovi, on ten Švejk, hír! Zvolal za pootevřenými dveřmi Švejk a vstupuje dovnitř, opakoval, hír! Meldek Horsám, infanterist Švejk, kumpaní ordonanc, elfte marš kumpaní. Vida zaražené obličeje hejtmana Sagnera a nadporučíka Lukáše, ve kterých se zračilo jakési tiché zoufalství, nečekal na otázku a zvolal, poslušně hlásím, že mě chtěli zastřelit, že jsem zradil císaře pána, pro Kriste Ježíše, co to mluvíte? Vykřikl zoufale bledý nadporučík Lukáš. Poslušně hlásím, to bylo takhle, pane oberleutnant. A Švejk počal zevrubně líčit, jak se to vlastně s ním stalo. Dívali se na něho s vytřeštěnými zraky. On vypravoval se všemi možnými podrobnostmi. Dokonce nezapomněl poznamenat, že na hrázi toho rybníka, kde se mu to neštěstí stalo, rostly pomněnky. A když potom jmenoval tatarská jména, se kterými se seznámil na své pouti, jako Halimula Balibej, ke kterýmž jménům přidal celou řadu jmen vytvořených jím samým, jako Valivola Valivej, Malimula Malimej, nezdržel se už nadporučík Lukáš poznámky, že vás kopnu, vydobytku, pokračujte krátce, ale souvisle. A Švejk pokračoval dále se svou důsledností a když přišel až k náhlému soudu a generálovi a majorovi, zmínil se o tom, že generál šilhal na levé oko a major, že měl modré oči, které po mně točí, dodal potom v Rýmu. Velitel od 12. kumpanie Zimmermann hodil po Švejkovi hrníčkem, z kterého pil mocnou kořálku od žida. Švejk pokračoval dál zcela klidně, jak potom došlo k duchovní útěše, jak major spal do rána v jeho obětí, potom obhájil skvěle brigádu, kam ho poslali, když si ho batalion vyžádal jako ztraceného, a předkládá je potom dokumenty před hejtmana Sagnera, že, jak je vidět, byl tou vysokou instancí brigády osvobozen z jakéhokoliv podezření, připomenul, dovolují si poslušně hlásit, že pan leutnant Dub nalézá se u brigády s otřesením mozku a dá vás všechny pozdravovat. Prosím o lénu a tabák z geld. Hejtman Sagner s nadporučíkem Lukášem mezi sebou vyměnili tázavé pohledy, ale v tom se už otevřely dveře a dovnitř nesli v jakémsi držberu kouřící se i trnicovou polévku. To byl začátek všech těch rozkoší, na které čekali. V jeden zatracený chlape vás zachránili jenom prasečí hody. Švejku, dodal k tomu nadporučík Lukáš, jestli se stane ještě něco, tak bude s váma zle. Poslušně hlásím, že musí být se mnou zle. Když je člověk na vojně, tak musí vědět a znát, zmizte! Švejk zmizel a odebral se dolů do kuchyně. Tam se opět vrátil zdrcený balón a žádal, aby mohl obsluhovat svého nadporučíka Lukáše při hodech. Švejk dostavil se právě k polemice kuchaře Jurajdy s balónem. Jurajda používal přitom dost nesrozumitelných výrazů. Si hodule žravá, říkal balónovi. Hodule žravá. Žral bys, až by se spočil. A kdybych ti dal nést nahoru i trnice, tak by se s nima na schodech pekelil. Kuchyně měla nyní jinou tvářnost. Účetní šichovatelé od batalionu i setnin mrsali podle hodnosti i podle rozpracovaného plánu kuchaře Jurajdy. Písaři od batalionu, telefonisti od kumpanie a několik šarží jedlo chtivě z rezavého umývadla i trnicovou polévku rozředěnou horkou vodou, aby se na ně též něco dostalo. Nazdár! To byl účetní Vaněk ku Švejkovi. A ohlodávají jeden pazourek pokračoval.
9: Byl u nás před chvíli jednoročák Marek a oznámil, že jste zase tady a máte na sobě nový mundur. Vy jste mě teďka přivedl pěkný šlamastiky. On mě postrašil, že ten mundur teďka nevyúčtujeme s brigádou. Váš mundur se našel na hrázi rybníka a my jsme to už oznámili přes batalionskancla i na brigádu. A u mě jste vedený jako utopený při koupání. Vy jste se vůbec nemusel vracet a dělat nám tady nějaký tenhle to a nepříjemnosti s nějakým dvojím mundurem. Vy ani nevíte, co jste provedl batalionu. Každá část vašeho munduru je u nás zaznamenaná a nalézá se v seznamu munduru u mě, u kompanie, jako přírůstek. A kompanie má o jeden úplný mundur teďka víc kvůli vám. A o tom jsem udělal taky oznámení batalionu. A teďka dostaneme z brigády vyrozumění, že jste tam dostal novej mundur a poněvadž batalion mezi tím ve výkazech o ošacení oznámí, že je přírůstek jednoho kompletu, tak... A já to znám, z toho může být revize. Když se jedná o takovou maličkost, tak přijedou k nám z intendantstva, ale když se ztratí 2000 párů bot, tak o to se nikdo nestará.
12: Keď už se to dostalo do této erotické roviny... Já mám tiež jednu takú krásnu spomienku, my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili v Plzeň a tak to všetko sme prejazdili. Tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz v Plzni sme, my sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu, sme dokonca mali aj tie dôstojnícke uniformy, také koncertné, bez hodnosti, lebo sme boli obyčajní vojaci. A v Plzni sme spali v jednom hoteli, Slovan, a tam boli také tie izby, bývalé apartma, ale predelili to na dve izby, to znamená, že tie spojovacie dvere zamkli, hej. A tam pri tých spojovacích dverách bola posteľ a na druhej strane tých spojovacích dverí už v druhej izbe bola ďalšia posteľ. A tam v tej izbe spal Julo a tu v druhej, na tej posteli za tými dverami spal jeden člen speváckého zboru vojenského umeleckého súboru. Bol to zhodou okolností Čech. A Julo večer po predstavení zbalil nejaké dievča a zobral si teda tam na ten svoj pokoj, na tú svoju izbu. No a už teda, ako to už býva, tak sa skrátka dostal až k tomu najlepšiemu, ale boli to také staré železné postele, ktoré tak vydávali taký zvuk, skrátka vrzgali. A keď sa ozvalo takéto teda pravidelné vrzganie, ktoré tak dlho trvalo a Julo, myslím, bol dosť rozpálený eroticky, tak po chvíli sa z tej druhej strany tých dverí ozval hlas toho kolegu, ktorý hovoril: "Střídej tempa, nevydržíš."
13: Přišli z policie, no? Že máš napsat tu zprávu o požáru, u kterého jsi byl svědkem.
14: Jo, tu zprávu? A to chceš letos, anebo...
13: No, já řekla, že to napíšeš hned. Ale no. Napiš to hned a budeš to mít za sebou. A nebo jestli chceš, já ti to sepíšu.
14: Jo, to víš, to by to vypadalo. To musí psát někdo, kdo umí psát, že jo? To nemůžeš psát ty. To musí mít nějaký styl inteligentní trošku. To nemůže psát ženská.
13: No, to taky máš psát ty. Ne já. No. Já jsem myslela, že bychom to nadiktoval a já bych ti to napsala na nečisto, stenograficky.
14: Jo, takhle, no jo, no tak to hledá, no tak, jestli chceš, tak to uděláme třeba hned.
13: No.
14: Vem si papír a tušku a já ti to nadiktuju, no to je jednoduchý. No jíš to.
13: Tak.
14: Aha.
13: Můžeš.
14: No tak. Tak napiš, třeba napřed napíšeme nadpis, napiš, jak hořel požár.
13: No prosím tě, přece nemůžeš říct, jak hořel požár. Co pak požár hoří?
14: No co myslíš, že požár dělá? Ten hoří, ne? Přece nebublá požár, ten hoří, no.
13: Já napíšu, co jsem viděl při požáru a hotovo.
14: No tak v nejhorším to taky jde, jak to tam napíš, no. Napsala jsi to tak, jo?
13: Mám.
14: Co jsi napsala?
13: Co jsem viděl při požáru.
14: No, vidíš. A začátek by byl? Ještě, že jsem to nenechal psát tebe. Oj, to vypadalo. Tak teď bych napsal třeba, kde jsem v ten moment zrovna byl, víš?
13: No.
14: Tak napiš. Seděl jsem u rybníka a pozoroval, jak na břehu Máňa dojila krávu.
13: Dojila krávu. No, dál.
14: Ve vodě to však vypadalo obráceně.
13: Co to meleš?
14: Co?
13: Máš psát o požáru.
14: No to je úvod, já nemůžu tím požárem vpadnout hned do dveří. Musím trochu pomalonku vplouvat do toho, no.
13: No jo, tak vplouvej, ale prosím tě trochu rychlej.
14: No, tak píš dál.
13: No.
14: Náhle jsem zaslechl požár.
13: Ale co pak můžeš říct, že jsi zaslech požár?
14: No samozřejmě jsem zaslech štěkání psů a těch vesničanů tam, no zkrátka jsem zaslech požár. No.
13: Ale píšeš to ty, ne, no. Já dál.
14: Tak píš dál. Píš, přiutíkal jsem blíže a shlédl, jak šlehané plameny v ohně volizovali stodolu.
13: Jaký šlehaný plamene?
14: No šlehali tam plameny, v ohně tam šlehali, no.
13: Co pak můžeš říct šlehaný plamene?
14: No když tam šlehali, samozřejmě.
13: A toto volizování?
14: No, to se tak říká, že plameny volizujou, no. Vždycky volizujou plameny to, co zrovna hoří, že jo? A. Já nevím, kdyby ti třeba hořely nohy, tak ti plameny volizujou nohy. To se tak říká, že volizujou.
13: Žvaň si, co chceš, já to píšu.
14: Tak jo, tak napiš. U okna stál Tonda Krokl, ze kterého se kouřilo.
13: Z koho se kouřilo?
14: No z toho okna se kouřilo, samozřejmě.
13: To zní, jako by se kouřilo z Tondy.
14: Prosím tě, Tony, odkud by se mělo kouřit z Tondy? Z uší nebo z nosu? Z okna se kouřilo, no. No. Tak dál píš.
13: No, píš.
14: Na střeše stál Tonda, to je jiný zase, Tonda se Štětkou a s Aneškou. Namáčeli do téru a natíral s ní střechu.
13: S kým natíral střechu?
14: No s tou Štětkou natíral střechu.
13: Ale to zní, jako by natíral s Aneškou.
14: Prosím tě, ale jak by ta Aneška by se přece nenechala namáčet do téru? Ta by do té hru nestrčila ani hlavu, jak ji znám, prosím tě, no. Tak píš dál.
13: No, píšu.
14: Když začal pukat požár...
13: Pukat? Co zas pukat?
14: Docela nevypuk ještě, začal pukat, no, ještě nevypuk. No, docela.
13: Já z tebe taky puknu, no. Diktuj dál.
14: Když začal pukat požár, Tonda s Aneškou to odskákali.
13: Jak odskákali?
14: No skákali tam ze střechy toho, na střechu toho chlíva skákali přeci, no.
13: Já nevím, to zní všechno tak nějak divně.
14: Nekritizuj pořád a píš dál, píš dál. No. Když Aneška skočila na střechu chlíva, začala praskat.
13: Kdo začal praskat?
14: No ta střecha začala praskat, no.
13: To zní, jako by praskala Aneška.
14: Prosím tě, Aneška, odkud kde by měla Aneška praskat? Ta přece nemůže nikde praskat. Střecha začala praskat. No, píš dál, no.
13: Píšu dál.
14: Pak skočil na střechu chlíva Tonda a propadl se mezi kozy paní Macátkové.
13: No prosím tě, tak to teda už vůbec nevím, co bych na to řekla.
14: Co je? Co říká?
13: Už nevím, co bych na to řekla. Ten chlív přece patří Mařeně Žejdlíkový, ne Macátkový.
14: No tak napiš Žejdlíkový, no. No. Tak. A pak píš. U požáru většinou nikdo nebyl, neb každý, kdo tam nebyl, byl právě někde jinde.
13: Jinde, no.
14: Sousedi byli nepřítomní, a sice takto. Tonda Žluklý vedl krávu k obecnímu Bejkovi, k Janu Peterkovi.
13: Peterkovi. Mám.
14: Kateřina Žluklá jela do Prahy, neb tam se hledala kojná pro našeho velvyslance do Paříže.
13: Já nevím, to zní všecko tak nějak divně.
14: Ale nekritizuj pořád a píš dál. Píš dál, kde byl Franta Feigl, se neví. Trpí na duševní poruchy. Občas se věší. A když dlouho nikdo nejde, sám se uřízne.
13: To tam přece nemusíš psát takový detaily.
14: Ty potřebuje, všechno jen píš. Píš dál, škola byla též prázdná, neb učitel zavedl děti k vodě a tam je rozpustil.
13: Rozpustil, no. A to by mohlo stačit, ne?
14: No tak to by mohlo, ještě nakonec můžeš napsat. Příčinou požáru mohla být též rvačka ve vedlejší hospodě, které jsem se sice nezúčastnil, i když jsem tam byl nevinně praštěný. Říkal jsem ti to, ne? Jak to?
13: Že seš praštěnej, to vím. Jestli nevinně, to nevím. No a to už je snad všecko.
14: No to je všecko, no.
13: No.
14: No a...
13: Tak já ti to pak přepíšu a dám ti to přečíst.
14: No již, takhle se píše hlášení a ne blbě. Tak další pán, prosím, prosím.
15: Dobrý den.
14: Vítám vás.
15: Dobrý den.
14: Tak vy se ucházíte.
15: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
14: No tak prosím, posaďte se.
15: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde raše být vedoucí, prosím.
14: Ne, já konzultuji.
15: Co to?
14: Že tady konzultuji.
15: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
14: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
15: Při čem, prosím?
14: No při té konzultaci.
15: No já jen abych milosivé paní třeba nepřekážel tady.
14: Jak byste mohl překážet, konzultovat budu přece s vámi.
15: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte, Mariáš a vole padni. No jo.
14: Posekněte, to bude nějaký omyl.
15: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
14: Vy mluvíte o kartách,
15: ano.
14: A to je právě to nedorozumění. My tady žádné karty hrát nebudeme.
15: To je dobře, ne. Já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
14: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin.
15: Jo, tak ano, to laskavě souhlasím.

0: a případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
1: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin ano. A vy mě o nich něco povíte, ano?
0: O květinkách?
1: No všem, to jedná se přece o výstavu květin, ne?
0: A to je zajímavé, co se dneska na člověku všechno žádá.
1: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle, ano. Co je tamhle,
0: no, tohle. Jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
1: Jo, u odborníků, no.
0: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
1: Tak podívejte se.
0: Ano.
1: Co je například tohle, no?
0: Jo, tak tohleto,
1: no.
0: To je nějaká kytka.
1: No ovšem, ale jaká?
0: Tohleto? Docela hezká.
1: No dobře, ale...
0: Bílá.
1: Ale mě zajímá...
0: Veliká.
1: Já chci vědět jméno.
0: Vaše starosti bych tak chtěl mít.
1: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
0: Ano.
1: To jméno.
0: Ano.
1: Tak pozor, jméno.
0: Ano.
1: Kateřina. Ale ne
0: Karel.
1: Ale ne Kala.
0: Kakala.
1: Ale ne, Kala.
0: Kalamajka.
1: Jaká Kalamajka?
0: Mik.
1: Ale ne. To je přece Kala.
0: Kala?
1: Ale ne, jenom Kala.
0: Jo, jenom Kala.
1: No.
0: Aha, Kala.
1: No, je to typická květina poko...
0: Pokolena.
1: Pokojová.
0: Pokojová.
1: A k jakému účelu se nejvíc používá?
0: Ta pokojová?
1: No.
0: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
1: Tím nevě...
0: Nevědomým. Nevěřícím.
1: Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
0: Komunální služby.
1: Že?
0: Cože?
1: Že?
0: Že, aby neměla prázdní ruce.
1: Ženich! Ženich!
0: Jo, ženich!
1: No, ženich!
0: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
1: Co pak je tohle, no?
0: Tohleto?
1: No.
0: To zelený na zdi?
1: No.
0: To je...
1: No?
0: To je něco zelenýho na zdi.
1: No ano, pne se to po zdi, no, tak je to břeč.
0: Břečka.
1: Ale ne, pne se po zdi, tak je to teda...
0: Břečka zednická.
1: Břečťan. Hedera helix.
0: No dobře, to nemusíte hned klít.
1: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hedera helix.
0: Ano.
1: No to byste měl vědět.
0: No já, abych zase tu odbornost a kormoc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, to je moc, jo? Čeho moč chodí? Moje babička říkala, co je moc, to je moc, celá koza v police, to je o nemoc.
1: Podívejte.
0: Ano.
1: Tuhle rostlinu znáte, ne?
0: Tuhle tu.
1: No.
0: A víte, že je možné, že jí znám od vidění?
1: No jistě, to je přece typická rostlina, maso, no.
0: Maso?
1: No maso, chytá mouchy, masožravá.
0: No masožravá.
1: Masožravá.
0: Sabrá, to si taky někdo doma pěstuje.
1: No ovšem.
0: To teda musí mít fůru volného času, víte?
1: Proč myslíte?
0: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka, já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
1: No dobrá.
0: Ano.
1: Tohle doufám znát budete, no.
0: Tohle to?
1: No.
0: No, jak fakt ne.
1: No.
0: To je bez.
1: No, konečně.
0: No.
1: Aspoň něco.
0: No.
1: Bez, ano. Latinsky?
0: Minus. No.
1: Tak podívejte, co je tohle. No.
0: Tohle to, jo?
1: No, podívejte.
0: Tohle.
1: Je to rostlina velice jedovatá.
0: Tohle.
1: Roste v listnatých lesích.
0: Kapra.
1: Plody jsou černé bobule.
0: Aha.
1: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
0: Bobulá černý.
1: Ne.
0: Černáš bobulový.
1: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
0: Aha.
1: Čili rulík, zlo.
0: Rulík, zlo.
1: Zlo. No, velice jedovatá, nebezpečná, zlo.
0: Zlo, zločinecký.
1: Moc.
0: Moc velký prevít.

0: Ní řany.
1: Ale ne. Rudy, zlomocný.
0: Moc velký prevít, ano, ano.
1: Zlomocný,
0: ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
1: No, to je tuška.
0: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
1: To je Hartmut.
0: No, to není Hartmut, to je tuška M.
1: Malá.
0: Ne, malá, mo.
1: Modrá.
0: Ne, tuška moje. Takže jaká je to tuška, no?
1: Vaše.
0: Ne, vaše, moje.
1: Aha, tak je to tuška moje.
0: A depak vaše, moje.
1: Ale tak už to radši.
0: No vidíte.
1: Tak to radši necháme.
0: Tak.
1: Ale kdybyste znali aspoň názvy, no.
0: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
1: Než pětiny.
0: No bodeč.
1: No ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
0: No teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
1: Jak to? Vy nejste zahradník?
0: To jsem spíš kozel než zahradník.
1: Ale já myslím, že jste zahradník, pane kozel.
0: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatý.
1: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
0: Co ty lidi?
1: Ale ne, ty květiny.
0: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
1: Z těch květin?
0: A kdepak, z pokladny.
1: Jo, vy myslíte u brány,
0: no, jasně,
1: stupenky.
0: Jasně.
1: No tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
0: No jo, to radši odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?
2: Je tu volno, prosím.
3: Jo, teď momentálně jo, před chvilkou odešel takový tlustej chlap. Budete mít teplej sic, madame.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: No poslyšte, vy nemáte na noviny.
3: Proč se ptáte?
2: Že musíte číst moje, že nemáte vlastní.
3: No, abych si mohl koupit noviny, to...
2: Tak si je kupte.
3: Když já, kdo mě bude držet? Vy asi nevíte, jak se...
2: Pálek,
3: ale ne, vy nevíte zřejmě, jak se v parku na lavičce krade, víte? To si čtete noviny, víte? Držíte si je před očima, jako vy teďko, že jo, čumíte, ne, tak koukáte do novina. A zatím si někdo přisedne, umíte rošťák nějakej, vy ani nevšimnete. A než se nadějete, tak... Teprve doma zjistíte, že co jste měla v kapse, už tam není, víte? Tak proto... No ne, o kabelku se nebojte, paní. Kabelky se na lavičce nekradou, víte? Ty se kradou v metru. Nebo na Matějský, tam se dobře kradou kabelky, no. Tady stačí úplně na lavičce si lídat kapsy, víte?
2: No, vy jste od policie.
3: Já, to no tak. Napadá. Ale vím o tom svoje, víte? Vím o tom svoje, to... Helejte se... Oni ty policajti ani nemůžou kormoc nic dělat, víte? Protože to by museli takovýho dovedu přinatrefit s rukou v cizí kapse, víte? A oni ty kapsáři, oni to jsou umělci. Jsou šikovní, velice šikovní. To si dávám bacha, že jo? No.
2: Podívejte se, teď tady sedím jenom já.
3: Já vím,
2: no tak toho vidím. Nechte laskavě.
3: No ničeho,
2: já nevím.
3: Vy jste se mě ptala, že jo?
2: Já jsem se nic neptala.
3: Já jsem slyšel, že ženský jsou v tomhle oboru ještě šikovnější než chlapi.
2: No poslyšte, co tím ale chcete říct,
3: nic,
2: co si to,
3: ne,
2: co
3: nic,
2: si to
3: než...
2: vůbec dovolujte, snad tím nechcete
3: ale
2: naznačit.
3: Vůbec nic, ale... já jenom, že ženský taky kradou, že jo, no tak já vás neznám, že jo, no tak si hlídám kapsu.
2: Pane, já vám něco řeknu, vy jste hulvát, no. Rozumíš, a rozumíte, a já nebudu tady poslouchat takovýhle nehorázný no, tak... narážky, pane.
3: No, prosím, tak si trhněte nohou, milostivá.
2: Ještě to k tomu. S Bohem.
3: Bohem.
2: To je teda...
3: Rozčila nána, přece já jsem jí neřekl křivý slovíčko vůbec. No nechala tady noviny v tom rozčilení. Tak si je můžu dočíst aspoň. A ne. Ne, on si zase, já budu noviny takhle, jo. On si zase někdo přisedne, depak, nebudu riskovat. Když mám v kapse... Kolik? 7 peněženek.
4: Moje první šaty. Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, který jim otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech co si šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toník, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla, neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na svém místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Botky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku, ať ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu nevrle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka. Má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat. Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte toho hastroše, kam patří, a netruste mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.

0: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
1: Chápu, děvenko, chápu.
0: To je veliký a abych řekla tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
1: 38 let, děvenko,
0: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
1: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
0: Prosím vás.
1: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
0: Chodí tedy pozdě domů.
1: Ale mouteli, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
0: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
1: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
0: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
1: Nebije.
0: Nehrdlí,
1: kdepak.
0: Nepije.
1: Počkat, to já nevím.
0: Jak to, že to nevíte?
1: No, když on Moutelík před 38 lety,
0: no,
1: odešel z domu a ještě se nevrátil.
2: Mo. Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
3: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
4: No tak prosím. Teda.
3: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
4: Lháři, jeze.
3: Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš pora.
4: Já dubbing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
3: Jo, to ti můžu říct.
4: No.
3: Takže tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
4: Ježišmarja, pach smrti.
3: Jo.
4: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
3: Ne, já bych potom šumloval,
4: to
3: víš,
4: já.
3: Že to já
4: jsem. No to já ne, já jsem zvyklá.
3: Dobře, tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
4: dobře,
3: nadabovat.
4: Dobře.
3: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
4: Ježišmarja, on v tom dělá Nicholson. Toho
3: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
4: No teda. No jistě, jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
5: To je jeho maminka.
4: Jeho matka?
5: No.
4: Jak on dýchol snad?
5: No.
4: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
5: Jo.
4: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
5: Čí milenka?
4: No toho Nicholsona přece.
5: A proč jako?
4: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
5: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
4: Já jsem sem vůbec lezla.
5: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady, tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
4: No vidím, tady, no.
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
4: Byl tu, byl. Tak byl nebo nebyl?
5: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, no. Jo?
4: Smrkneme,
5: takže...
4: Sluchátka si vemem, ne?
5: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten... tak, Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami. Já tě neslyším.
6: Byl tu, byl. Tak byl.
5: Můj bratr tu ještě nebyl. Není. Snad později, mami.
4: Co to?
5: Musíš rychlejc.
4: Ale no, prosím
5: musíš,
4: tebe...
5: musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
4: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
5: Ona umírá.
4: Ale no, prosím tebe, tak umírá, umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky, vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
5: Rejzo, my jsme připraveni, tak... můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
4: Mně to je jedno. Počkejte, moment, Matě. No, už.
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
4: byl tu, byl?
5: Já tě
4: tak
5: neslyším.
4: Byl nebo nebyl? No
5: to je brzo zase,
4: brzo?
5: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
4: no,
5: na ní koukat.
4: Ty?
5: No a jak to, že ona to stihne?
4: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
5: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
4: Byl tu, byl.
5: No teď si tam náhodou byla přesně.
4: Jo, no.
5: Ale s breptem.
4: No jo. Ale, no. No to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí jí to trápí. No.
5: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
4: Jo, Rejžánečku. Dobrej, koukej. Tak.
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
4: No ale já jsem teď nic neříkala.
5: No ale to musíš,
4: no,
5: ale...
4: No počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z té baby blbě. rozumíš?
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
4: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
5: Ježiš, to bylo rychle, ale
4: zase...
5: Ale
4: no, ale ty jsi...
5: To bylo
4: rychle.
5: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
4: To
5: tam
4: takhle.
5: Je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
4: Je.
5: Jo?
4: A no, ona zachroptí.
5: No, ona zachroptí.
4: No, to já neviděla.
5: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
4: Čili ona vlastně... Jo, já už vím. Nedělej. Dobrý, pojď do mě to má.
5: Rejžánečko, lásko, můžeme?
4: Rejžánečko, to se...
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl. Oh.
5: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
4: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
4: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
5: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
4: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem. Rejžo, můžem.
5: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
4: Ahoj, zlato.
0: Ahoj, zlato.
4: Miláčku,
0: všude jsem tě hledala.
5: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
4: No prosím, prosím, já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
6: Byl to byl.
4: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učej cizí řeči. Má úcta. Sprostý. Je tak sprostý.
7: Dámy a pánové, dnes jsem se vyvolil vám zaspívat jednu písničku velice smutnou, kterou jsem nazval Popletená písnička. Text i hudba je ode mě, neboť mi to nechtěl žádný dělat. Prosím vás, pánové, doprovodte mě, ano?

0: a zavinula se jak nitě. Tane.
1: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti apu apu apu Provodnul citron škatulku, až to slyšeli v kuchli. Potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
2: Tane.
1: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti apu apu apu apu. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plásek, zlomil se portír v kolena a dostal přitom pár pátek.
2: Tane.
1: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la Cvičila štěnička v posteli, pívala si přitom houpí, drval se věšák posvícen, pak lámal s kvartýrskou kroupí.
2: Tane.
1: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la la la.

0: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
1: Ano.
0: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
1: Ano.
0: A navzájem řekneme své...
1: Ano.
0: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
1: Ano.
0: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
1: I snoubenek.
0: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
1: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
0: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
1: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
0: No a přesto stále dojemná.
1: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mě je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
0: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
1: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
0: A co tedy navrhujete?
1: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
0: Prosím.
1: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít, Marie. No nic. A proto se tě táží, ženichu je nevodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
0: Děkuji za ukázku.
2: Je mým úkolem přivítat prvního hosta a s ním první problém. Poněvadž jsem si ho schoval někde mezi vás, diváky. Teď ho musím hledat. Já se trošku ostýchám. Slečno, musím do vás. Do publika. Ne. Řešení je zde. Klaunský nos, nejmenší maska na světě a pod maskou se nestydím a jdu do vás! A jdu do vás! To je manžel? Ne, bedna. Manžel je bedna. Tady je můj host. Marie, pojďte. Marie Rotrová. Opatrně. Dobrý večer, Marie. Marie, co nám zaspíváte?
3: Já můžu zaspívat cokoliv, ale bohužel tady nemám kapelu.
2: Marie, nevadí, máme klavír.
3: A máte taky klavíristu?
2: Nemáme, ale máme řešení.
3: Výborně.
2: Marie?
3: Jaké?
2: Doprovodím vás já.
3: Kam?
2: Do kterékoliv písně si budete přát.
3: Vy umíte hrát?
2: Neuměl jsem, umím. Jak se říká lidově, naučil jsem se, naučil jsem se, naučil jsem se. Tak. Teď se musím jenom s přístrojem bílá, hledal jsem střed. Marie, kterou si dáme?
3: No, kterou? Nabídněte.
2: Už ho nechce. Strážce.
3: To ne.
2: Ne? S tím trestem a minulý čas, no, taky, co? Ne. Tak tuto, Marie, tuto třeba. Takovou žízeň může mít jedině Bernardín.
3: To taky ne.
2: To ne, tam ten Bernardín. To by dráždilo. Švýcary, víte? A co takhle? Marie.
3: Co je mezi námi lásko, výborně? Tak tohle.
4: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi mikromile miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
5: Milí komoři.
4: No?
5: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
4: To je pravda.
5: Tak co je?
4: Letí k nám drak.
5: Drak?
4: No.
5: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
4: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést vlašťovkama. Vlašťovky přilétají na jaře, draci v zimě.
5: Hele, nepoučuj, nepoučuj, jo. Co je to za draka?
4: Je to blb. Ale strašnej.
5: Co to?
4: No blb je to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazen...
5: Ale prosím tě, zkrať toho, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
4: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš vole.
5: Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali.
4: No.
5: Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle, jsiš na železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, no co ještě víc?
4: No, chce princeznu.
5: Jakou princeznu?
4: No jakou princeznu, naší, teda vaší.
5: Poslouchej, komoři, dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme, já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
4: Ten drak je blb vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
5: No jo, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu?
4: No.
5: Se přece nedá stihnout do příletu toho blba. Zájmu dynastie se oženit, říct si nějakou ženskou, notabene, ta by musela pomít dceru, dcera by musela v zájmu dynastie vypočet, květno se nedá stihnout.
4: No ale proč hned tak hrozným způsobem se obětovat a ženit se, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti? Hejte, my tomu drakovi někoho nastrčíme. Hejte, ale ono už je to jedno, jaká dívka to bude. Rozumíte, hlavně ať má dlouhý vlasy, bílý šaty a na hlavě korunku. Samozřejmě z kočičího zlata, přece nebudeme drakat spát pravým zlatem z diamanty, ne?
5: Ale to je komoří dobrý nápad, to je dobrý nápad. A znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
4: To neznám.
5: A komoří, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
4: Co se mnou uděláte?
5: Že tě adoptuju. Ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
4: Počkej, já a princezna?
5: No sám si říkáš, že drak je blb.
4: Ale zas ne tak velký. Já a princezna, vždyť já na to nemám ani věk. Hej, jo, podívejte se na mě, na ten nos, hrudník, křivé nohy, hnáty křivé, vždyť jak já... Jaká já bych byl princezna, já neumím ani vařit a líbat taky ne.
5: Ale co, pokud vím, tomu drakovi přece nejde o nějaký rozkoše. Ten chce tu ženskou sežrát, no co, slupnou princeznu. V zájmu království a dynastie se nechá sežrát a koukej být na měko, ať si ten drak nestěžuje.
4: Je, a mě něco napadlo. Helejte, mě něco napadlo. Když teda budu vaše dcera, vaše královská princezna, jo, tak já taky musím mít nějaký věno, že jo? Kolik dělá moje věno?
5: Věno?
4: No věno. Máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna, taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
5: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
4: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
5: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
4: No tak to je výborný.
5: 100 000 zlatých, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak to budeš dělat potom. Až ten princ se jme hledí, nasadí si brejle. Co si nemyslíš, že si tě veme? Tele rudní křivý nohy.
4: To teda ne, to jistě ne, jenomže já si teď z toho svýho věna vezmu takových, no, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
5: Jak zastupovat?
4: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle prachy půjde nechat ochotně sežrat drakem?
6: Dnešní představení se jmenuje Ptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím. Tím si vyhrazuji, jak jistě jste z toho názvu pochopili, určitou možnost na něco neodpovědět. Vzniklo vlastně tak, že vždycky na konci představení pořád se něco děje, jsem divákům, to znamená vám, dával tu možnost, aby se ptali. A vznikla celá řada dotazů a já jsem rád vždycky na ty dotazy odpovídal, a tak jsem si řekl, že to zkusíme udělat tak, abyste se mohli samostatně celý večer ptát. A to nejenom tak, že jste napsali dotazy na tyhle ty papírky, ale zároveň se můžete ptát i přímo, živě. Můžete se obrátit s jakoukoliv otázkou, i tou nejvšetečnější, a já se vám pokusím na ní odpovědět. Tak se do toho pustíme, aby to nebylo hned tak na ostro pro vás, tak já se budu věnovat těm dotazům, které jste napsali na papírek. Prý jste měl nějaké natáčení na Slovensku. Měl jsem natáčení na Slovensku, nedávno jsem tam dokončil česko-německý film koprodukční, jmenuje se ten film Lea, měl teď velké úspěchy v Benátkách na filmovém festivalu. Ten film byl pro mě zajímavý v tom, že jsem tam mluvil slovensky a německy, což bylo samo o sobě velice zajímavý. A taky byl zajímavý tím, že jsme se pohybovali v takových lokalitách, kam se člověk normálně nedostane. Byli jsme ve vesnicích například Osturňa, o kterých nevěděli ani Slováci, že je tam mají. A byli jsme na slovensko-polských hranicích a tam se děly neuvěřitelné věci. Tam třeba dědek dojil krávu a druhý den neměl. A já jsem říkal, kde máte tu krávu, dědečku? A on říkal, medveď zožral. Já jsem říkal, no to snad nemyslíte vážně, tady je medvěd. A ty neviděl, že ještě medvěd, já pojď, já ti pokážem. No tak jsme šli na takovou stráň a tam medvěd, já jsem se vyděsil. Já jsem běžel zpátky, říkám, tady je medvěd. A dědek přišel za mnou a říká, neboj se, už jsem nažral tej krávy. A oni byli docela šokovaní z toho našeho příjezdu, protože jsme tam přijeli autama, autobusama, vším možným a roztáhli jsme se tam s cateringem, se zásobováním a já nevím čím. A oni tam neviděli auto, nikdy tam projedou koně jednou za 14 dní a jinak nic. A tak z toho byli šokovaní a my jsme točili první den, točili jsme na zelené louce, potřebovali jsme mít zelenou louku. A k večeru, když jsme dotáčeli s Christianem Redlem, s německým hercem, první dialog, tak začal takový jemný snížek, takový jemný vločky. My jsme říkali, snad nám to zítra vydrží. A ten dědek tam zase stál a říkal, těžko. A to těžko mělo znamenat, že druhý den, když jsem se v Popradu probudil v hotelu, tak jsem vykoukl ven a tam byly 3 metry sněhu. To bylo neuvěřitelné, jak rychle se to změnilo. A tak tam, kde jsme točili, se dostali už jenom rekvizitáři, kteří tam vyjeli brzo ráno a ti tam přezimovali samozřejmě, protože už je nikdo nemohl dostat zpátky. A taky jsme se tam dostali do takových krásných, my jsme se tam byli velmi dlouho, dostali jsme se tam třeba do Klačanské doliny, tam byl krásný dřevěný mlýn, ten mlýn mlel, byli byli tam dva lidi, kluk a holka, ten kluk tam kroutil vojnu a vzal si tam svoje děvče, měli tam idylickou, krásnou, dovolenou, dlouhodobou, bych řekl. A když jsme skončili v 11 hodin natáčení kvůli sluníčku a do 5 jsme měli pauzu, tak s kameramanem Láďou Smutným jsme se vypravili na vycházku a šli jsme zamrzlým korytem Horského potoka. A dlouho to bylo nádherný. A pak jsme si najednou uvědomili, protože jsme lezli po takových zamrzlých jazycích proti toku toho potoka nahoru, že vlastně už není cesta zpátky, protože zpátky, kdyby jsme se snažili sjet po těch zamrzlých jazycích, tak si můžeme taky pěkně natloust. A já říkám, Láďo, my se možná už nedostaneme naspět. A Láďa říká, no, taky mě to člověče napadlo. A jak jsme tam tak stáli, tak proběhnul rys kolem nás a tak se na nás jako díval, jo. A bylo vidět, že nikdy nikoho takového neviděl. Já jsem říkal, Láďo, tady dlouho nebyl živý člověk asi. A musíme dělat velmi rychle, aby jsme odsud odešli opravdu živí. A pak tam stál jelen. Já jsem nikdy neviděl jelena takhle zblízka. To je obrovský zvíře, že jo? To je kráva s parohama. A teď to stálo proti nám a on potom se rozhodl a šel. Naštěstí jiným směrem, než jsme stáli. A my jsme pokračovali pořád. Řekli jsme si, že půjdeme proti toku toho potoka. A uprostřed potoka najednou šutr. A na šutru bylo napsáno červenou hlinkou Ludový rezbar. Já jsem říkal, snad není možný, to se nám zjevilo. Pak jsme to objevili ještě po 300 metrech a pak ještě jednou a pak už byla šipka a my jsme vyšli ven a tam taková stráňka a tam byl takový dědek u chaloupky a řezal. Vyřezával si tam sošky a měl tam zahrádku a zahrádka byla plná těch dřevěných sošek. My jsme na to koukali, ten dědek nevěděl, kolikátý ho je, co je za den. Když jsme se optali, jak to pozná, kolik je hodin, se podíval na oblohu a řekl, teraz budu dvě. A najednou jsme pochopili, že všechno je úplně jinak a odcházeli jsme odsud a já jsem říkal, dědo, můžeme si od vás koupit jednu sošku a on říkal, proč koupit? Říkám, no, protože bychom ji chtěli mít na památku. Já vím, ale na čo peněžky, já nepotřebujem. Tak nám dal dvě sošky, my jsme odcházeli a ten Láďa říká, ty Mirku, nežijeme my nějak blbě. Já říkám, no je to člověček, to je neuvěřitelný, vidí, on tady žije sám, úplně odtržený od civilizace. My jsme se ho ptali, kudy se dostaneme do vesnice a on nevěděl, on říkal, že už tam nebyl moc let, že už neví, jak dlouho tam nebyl. A tak ten Láďa tam tak stál a říkal, zůstaneme tady. Dřeva je tu plno. Nasekáme to dříví a postavíme si chaloupku. A říkám, budeme se mít rádi, vy. Já, ty seš blbec, ty to hezky uvedeš na takovou správnou míru, dobře, no tak jdeme, no. Tak jsme došli do té vesnice a tam už stál catering a my jsme si dali kafe a cigaretku a zase jsme byli doma. A je to neuvěřitelné, jako co jsme tam všecko zažili, bylo to krásné natáčení a ten film prej dopadl, ještě jsem ho neviděl, prej dopadl dobře. Další film, co Černí baroni? No, Černí baroni, samozřejmě na ty vzpomínám rád, protože to bylo velmi příjemné natáčení se Zdeňkem Syrovým, který bohužel už mezi náma není, rád na něho vzpomínám. Musím říct, že já jsem tu postavu, kterou jsem tam hrál, toho poručíka Troníka, hrál podle dvou skutečných lidí. Já jsem je znal z vyprávění od svých kamarádů. Oba to byli vojáci, jeden šišlal a druhý měl ty historky. A já jsem vlastně skloubením těchto dvou charakterů

za mnou přišel 80-letý bělovlasej pán a říkal, dobrý večer, já jsem Vanilka. Říkám, to je krásný jméno, mně to vůbec nedošlo. Říkám, já vám gratuluju. A on, ne, já jsem ten Vanilka, co ho hrajete v těch Černých baronech. Já vám chci říct, že všecko to, co tam říkáte, tak já jsem tam opravdu říkal. Já jsem byl hrozně blbej. To bylo nádherný doznání a mě nenapadlo nic vhodnějšího, než jsem mu řekl, děkuji vám, šedý vlku. A on měl radost. On ještě nikdy v životě tu přezdívku neslyšel tak, jak si ji přál. Tak měl radost, že se jí konečně dočkal. No bylo to úžasné setkání. No. Na Černý barony vzpomínám samozřejmě rád. Vzpomínáte na dětství? No, kdo by nevzpomínal na dětství? Samozřejmě, že na dětství vzpomínám. Moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč. Tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný. Takových jmen doležal, dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to pro to, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl sedmilhář. To bylo nádherné, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já bych tam nikdy nebyl, jo, no. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic, my jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlý Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita. Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakého žita? Zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovéhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedl to velmi vtipně interpretovat, za což jsem byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úrazy. Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý

0: černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vorant toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co ti bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel a říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těmahle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala, já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu, no to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl. Když sedíte ve vaně, sedíte na špuntu. Člověče, na to ti snad ani nebudu odpovídat. Co bych seděl na špuntu? Tak daleko jsem to nedotáhnul. Já si sednu pěkně naproti a na špunt se jenom dívám. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? No, s Bolkem Polívkou jsme toho prožili hodně, samozřejmě. My jsme spolu byli 20 let v jednom angažmá, v jedné zkušebně, v jednom sále, v jednom autobusu, v jednom hotelu. De facto jsme prožili jedno manželství s výjimkou toho, co po manželství zůstává jako následek. Ale my jsme, říkám, zažili spoustu věcí, bylo by to dlouhé vyprávění, jenom si vzpomínám, že Bolek mi vyprávěl třeba, není to dlouho, takovou krásnou věc, že měli setkání po maturitě, nevím po kolika letech, a za ním přišla jedna taková ta paní, co tam přijeli a říká, tak co, jak se máš? A Bolek říká, z čeho jste nás měla? A říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. To měl velký průšvih. No. Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést. A Bolek říká, no hoši, proč ne, ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně, jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, protože to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopní. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci Komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první 4 řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl. A Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul ji a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no. Zeptám se, jestli má někdo nějaký živý dotaz. Prosím.
1: Jakým způsobem jste trénoval ten stav, který se jmenuje takzvaně obrna huby, a předváděl jste, jak mluvili někteří herci, když nemohli mluvit?
0: Já si myslím, že to je jenom praxe, je to otázka naučit se nebo nenaučit. Vždycky, když jsme byli na provázku, režisér Schörhofer nám říkal, podívej se, herec musí umět zahrát buzeranta, ožralýho a koktavýho. To jsou základy české komiky. Podle toho jsme se všichni chovali. Nedávno jsme dotočili u firmy Multisonic písničky z balady pro banditu v úplně novým hávu v aranžmá Petra Maláska. Je to vlastně generačně nový pohled na baladu pro banditu a na písničky z tohoto slavného muzikálu. A tam jsem v některých písničkách pískal pasáže. Karel Wagner, který tu desku produkoval, mi říkal, tím si připravil o práci jednoho našeho významného člověka, který se pískáním živí. Protože ne každý umí pískat. Já jsem říkal, já jsem to taky neuměl. A jak ses to prosím tě naučil, se mě ptal Karel Wagner. Říkám jednoduše, za mnou stál Zdeněk Pospíšil, režisér divadla Na provázku, a řekl, jestli to nenapískáš, tak tě zabiju. Takhle jsme se to naučili. Čili tady to bylo to nejjednodušší, naučit se takzvanou obrnu huby. To není problém. Nakonec každý z nás to v životě aspoň jednou, dvakrát zažije. A víte sám, že to, co zažijete, je možno zakódovat do paměti a odvodit to od té zkušenosti, potom v praxi použít. A jenom otázka toho, do jaké míry to umíte nebo neumíte použít. A když to umíte, no, tak je výsledkem toho, to, že tu obrnu potom opravdu jako...
1: absolvoval vzorně připraven vojenskou katedru vysoké školy do funkce sběrače raněných základní vojenskou službu.
0: No to vás musím zklamat, já jsem neabsolvoval žádnou základní vojenskou službu, protože jsem dostal modrou knížku a díky natočení filmu Černí baroni a Tankový prapor jsem ji teprve doabsolvoval potom. No? Protože tam jsem poznal tolik vzácných uniformovaných lidí, že mám pocit, že mi to plně vynahradilo dvouletý pobyt na vojně. A mezi jinými jsem tam potkal třeba člověka, který velel tankodromu, kde jsme točili ten tankový prapor, to byl Slovák, a ten byl tak neuvěřitelně ctižádostivý a tak neuvěřitelně ponořený do toho. On dokonce se nebavil s nikým jiným než s Romanem z Kamene, který v tom filmu měl hodnost majora. Skutečně. My, kteří jsme tam hráli poručíky, jsme byli pro něho absolutní prdel. Jeho největší vrchol byl, když přijel velitel východo-západo-evropského, nebo jak se to jmenuje, okruhu, a on celou tu dobu jeho návštěvy vedle něho pochodoval jako ta stráž u Kremlu. Takovým tím vysokým krokem prostě ho opochodovával pořád. A potom další vrchol měl, když jsme točili scénu s ruským generálem, s tím, co měl tu nálepku přes oko. Tam on si vymínil, že musí stát vedle něho. Byl to bezvýznamný kompartista, ale on tam prostě musel stát, tak jsme ho tam postavili. Měl dva syny, 11 a 13 let. Ti kluci jezdili tím tankem líp než všichni ti vojáci základní vojenské služby. nikomu nevadilo, kolik projeli nafty. A vždycky, když přijeli, tak se hlásili tátovi, co projeli a jaký okruh jeli. Jednou přijel ten kluk za našeho natáčení tam, ten 11-letý, a říkal: "Ocko, bolí ma brůško." A on řekl: "Nasadnuť a ještě ťašu trasu." A ten kluk musel vyrazit znovu. Byl to naprosto neuvěřitelný člověk a největší vrchol byl, když jsme mu sdělili, že bude střílet ostrejma. Tam jsme pochopili tu jeho neustálou stížnost, kterou chodil po tom tankodromu, protože on pořád opakoval: "Stále je mier." On si nikdy ostrejma nevystřelil. Jo. A teď mu to najednou filmaři prostě dopřáli. Ten nespal dvě noci. A pak seděl v tom tangu a namířil to na tu budovu v tom vojenském prostoru. A já jsem seděl vedle něho, tak jsem to viděl. A ten dělal u toho... Ten byl úplně hotový. Jaká je práce v televizi? Je to těžší než v divadle? Co takový dlouhý dialog? No co pak dlouhý dialog? To jde. To je v pořádku. Na ten se připravíte, naučíte se ho a když tam uděláte chybu, tak vám to všichni prominou. Horší to je, když po takovém dlouhém dialogu máte jednu větu. To se mně stalo tady v Brně, když jsem v televizi začínal. Pánové Karlík a Dufek vedli velmi dlouhý dialog, asi 15 stran. Já jsem přišel na konci a řekl jsem: "Pánové, pán ředitel už přijel." Tak na těch zkouškách to tak jako proběhlo, pak to spustili na Ostrou, oni odvedli těch 15 stran toho dialogu, já jsem přišel a řekl jsem: "Pánové, pan ředitel se festal." Teď se všichni zarazili, jo. Řekli: "No nic, no tak on je takový neskušený, ještě to dáme jednou." Tak jsme šli znovu na to, oni museli kvůli tomu celých těch 15 stran znovu, to víte, jak mě měli rádi, že jo. Já jsem přišel, řekl jsem velmi zodpovědně, už jsem na to byl připravený, řekl jsem: "Pánové, pan ředitel se festal." No tak to už mě měli všichni za blba a přesto všecko ten režisér byl tak tolerantní, že mě dal ještě jednu možnost, já jsem to znovu naběhnul, už jsem byl na to soustředěný maximálně, klepal jsem se a řekl jsem: "Pánové, pan ředitel, jo." Nic už ze mě nevyšlo a víc možností už mě nedali. Byla to první přeobsazená role v tom filmu, pak jich bylo víc, ale... Místo mě nastoupil můj spolužák, který tu větu řekl velmi pregnantně a čistě, ale bohužel na začátku toho dialogu. Takže to nedávalo smysl a museli to točit ještě jednou. Máte nějaké pěkné a veselé zážitky s policií? No, mám spoustu zážitků s policií nejrůznějšího druhu, ale tady v Brně se mi stala jednou... úžasná věc, jedna naše kamarádka, byla to řekyně, ona se vdala do Anglie za jednoho pracovníka firmy IBM a vrátili se sem na veletrh, shodou okolností v tomto termínu jako teď, protože i teď tady probíhá veletrh a oni sem přijeli a my jsme za nimi byli ve stánku se podívat a to víte, to bylo tenkrát něco, dostali jsme od nich napít něčeho, dostali jsme cigaretky levné a já nebo zdarma, já už nevím. A pak jsme odsud odjížděli a oni si vybrali hotel Internacional a se Internacionálu, že budeme pokračovat v Continental. A nabrali jsme to přes náměstí Svobody. Já jsem říkal, tam nemůžeme jet přes náměstí Svobody, tam nás zastaví a odsud se nedostaneme. Oni: ne, to není problém, to klidně projedeme. Tak jsme jeli. Samozřejmě, že uprostřed Svoboďáku nás zastavili, že jo. Ta naše kamarádka otevřela dveře a oni říká: "Dobrý den, dobrý večer, paní řidičko, kontrola řidičského průkazu. No, já nemám chuť vám dávat nějaký řidičský průkaz, protože mě si nezajímá teďka to, jestli vy mě budete něco kontrolovat nebo tak." "Jo, takhle, no tak vy nám dechnete do balonku, jo? Tady máte balonek, nebudu dechat, mě si nechce dechat vám do balonku. Já budu dechat tam, kde já chci, a ne do vašich balonků. Tam si dechejte vy a mě to nezajímá." "Not interesting." "No tak to nám dechnete, to se spolehně, to jsou naše zákony, tam nám dechnete a o to." "No podívej si, když lidé látě radost toho, já ti tam dechnu, mě to úplně jedno. Desím ten balonek, naštěstí já jsem žila v Brně tady dlouho, tak trochu ti rozumím, ale ti tam dechnu, ukáž, udělám fúkaráča a uděláme." No, foukla do toho balonku, to zmodralo, zezelenalo. Ten policajt na to koukal, jak vyděšený, říká: "No tak tohle ne, okamžitě vystupte, odevzdejte klíčky, auto odstavte, takhle v tomhle stavu nemůžete jet." Říká: "Ale já taky nejedu." A ukázala do toho vozu a ten policajt se tam naklonil, říká: "Tondo, oni mají volant na pravý straně." A ten... ten její manžel, ten Angličan, ten na tom volantu ležel takhle. A ona mu říká, jedeme, a ten našlápla, odjeli jsme do toho. Odjeli jsme do toho kontíku. Taky si pamatuju, jak jsme jednou točili tady s brněnskou televizí nějakou detektivku, už je to moc let, a točili to tam s náma taky tenkrát SMBáci, a my jsme tak jako mezi tím natáčením neměli co na práci, a tak jsme jim vyprávěli různý vtipy, ty policajtský, že jo, kterých byla celá řada a je do dneška. A bude pořád, protože to tak je. A my jsme jim říkali takovej ten for o tom, jak jedou ti dva policajti v tom autě a ten jeden se ptá toho druhého, prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo, znáte to, nebo bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo. A tohle to jsme jim řekli, oni se smáli někteří takhle taky jako vy, a byl tam jeden takovej praporčík, který se zamyslel, jo. To je vůbec ten nejkratší policajský vtip, tohleto. Policajt se zamyslel. Tak ten praporčík se zamyslel a potom říká, no jo, soudruzi, ale to není možný, protože my ve voze máme kontrolku. Tak tím mě dostal teda. To je takzvaný fór na druhou vlastně, to je domyšlený. Je spousta lidí, kteří vůbec neumějí vyprávět fóry, že jo, spousta lidí se o to marně pokouší celý život a nikdy se jim to nepovede. Je ten můj kamarád, režisér, já jsem mu říkal taky jeden takový policajtský vtip, říkal jsem mu, jestli ví, proč policajti olizují hodinky, jo, znáte to ten, že ten tik tak osvěží, že jo. A on to vyslechl a strašně se mu to líbilo. A přišla jedna naše kolegyně a on říká, pojď sem, to ti řeknu vtip. A já už jsem viděl, že je průšvih, každý vtip, který vyprávěl, tak vždycky zkazil. A on říká, a jestli pak víš, proč policajti olizují hodinky? A ona říká, no to nevím, ale mi to skoro urazilo, jo. A on říká, no to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. To je vyslovený talent na vtipy. Že? A s tím letím se o to marně pokouší celý život. Máte nějaký veselý zážitek s režiséry? Například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Jo? Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdu práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech, a když nás představili a tak řekli, to je pan Nutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte? Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne. Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně. Jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík jí poděkoval, řekl, jsi nádherná, gazelo. Napil se, ty krávo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obcí?
2: Ano, vím, 60.
0: No a kolik jste jel vy?
2: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti!
3: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
2: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Inspirují vás také opilci? No tak jistě, no to jsme se o tom teď před malou chvilkou bavili, že jo, jak mě inspirují opilci. Člověka musí inspirovat všecko, je-li hercem, protože se musí dívat kolem sebe a všecko to vstřebávat a v patřičný okamžik toho použít, protože čeho použijete v patřičný okamžik, toho použijete nejlíp. Máte-li hrát opilce, tak musíte vidět, jak opilec vypadá, eventuálně se do toho stavu dostat. Já mám tu nevýhodu, že nepiju už 20 let, čili musím jenom pozorovat. A věřte mi, že je to lepší, než se do toho stavu dostat, protože když se do toho stavu dostanete jednou, trošku se vám v něm zalíbí, pak to zkusíte ještě jednou a pak jste tam po 20. a někdy z něho nikdy taky nevystoupíte. To se taky někdy stává. Přece jenom si vzpomínám ještě na jednu takovou historku s tímhletím. Já jsem měl kamaráda tady v Brně, dneska dělá jednu velmi významnou funkci, tak ho nebudu jmenovat. On jezdil se mnou do Juliánova autobusem, do Juliánova tenkrát jezdila 50. a v noci tam jezdila 55. a Juliánovem jenom prosvištěla a jela dál do Líšně. Tam končila a tam taky končil ten můj kamarád. Tam on vystoupil a myslel si, že v Juliánově a odešel do těch hvozdů líšeňských prostě a tam někde zapadl a usnul. A jednoho dne se ráno probudil v té rosou navlhlé trávě, probral se z toho polospánku, polosnu, vybřednul takhle z té trávy a teď šla taková babička a nešla k rosnu na zádech a on, babičko, prosím vás, nevíte, kde to jsem? Babička zahodila k rosnu, satanáš! Tak nějak ten můj kamarád vypadal. Kdybych prozradil, co dneska dělá, tak byste tomu nevěřili. No, satanáš. Já znám jednoho kamaráda, nebudeme mu říkat opilec, ale rád se napije. A on pracuje jako hrobník. Je to velmi dobrý kluk, ale říkám, rád se napije. Jednou pomáhal stavět obecní vodovod, protože tam šlo o kopání a v tom on se vyzná. Byla jim zima, protože to stavěli v zimě. A on říká, podívej se, zajeď, on tak jako mluví takovou zvláštní mluvou, zajeď k farářovi, to je můj kamarád, a řekni, řekl řidičovi, který jezdil se Zeminou, řekni mu, ať mě pošle flašku slivovice, že je mě zima. No oni se chechtali, pak si říkali, to určitě jemu pošle farář flašku slivovice, ale ten šofér za chvilku přijel a od toho faráře mu ji skutečně přivezl, pač farářov opravdu měl rád. A vedle něj stál tajemník obecní a říká, dej mě taky trošku napít, Jirko. No, to ti teda nedám. Zkaž ti svýmu okresnímu tajemníkovi dožádat. Má někdo nějaký živej dotázeček?
4: Režisérka Chytilová.
0: Režisérka Chytilová, no, samozřejmě na tu vzpomínám rád. A rád se s ní kdykoliv setkám. S režisérkou Chytilovou mám spoustu zážitků. Film Dědictví aneb kurva hoši Guten Tag byl prvním z nich. To byl velkolepý zážitek. My jsme se do té doby moc neznali, jenom tak velmi zběžně. A první den, když jsme se potkali při natáčení, tak já jsem říkal, Věro, o vás se říkají takové věci, jako že bijete herce a tak. A vy jste zatím taková srandovní tetka.
5: Kdo vám to říkal?
0: To mi to nikdo neříkal, se na vás dívám a to tak vypadá.
5: No to je otřesný.
0: A byli jsme kamarádi od prvního dne. A my jsme vždycky po natáčení, jsme tady na Jarošce, naproti hotelu Amfone byla cukrárna. Nevím, jestli tam ještě je. A tam měli spoustu zmrzliny a Věra jí ráda. A tak jsme tam přišli, vždycky bylo vedro, že, tak jsme skončili to natáčení, šli jsme rovnou do té cukrárny a Věra tam přišla k tomu pultu a říká,
5: prosím vás, já bych chtěla jednu ostružinovou, jednu malinovou, jednu borůvkovou, jednu čokoládovou, jednu vanilkovou, jednu stračatelou, jednu oříškovou, jednu pistáciovou, jednu, už nemáme žádné jiné. No tak to stačí, no.
0: Teď to narovnali na tu mísu, ona to odnesla a já jsem to zaplatil. Ale To by bylo v pořádku, pán má platit dámě, jenomže to, co nastalo, to bylo horší. Ona začala remcat. Ona se do toho ponořila a teď říká, to vůbec není borůvková. To má chuť jak nějaká marmeláda, nebo co? To je tak otřesná zmrzlina. Nebo tady ta meruňková, nebo tady ta pistáciová. To jsou hrozný zmrzliny. Čokoládová, to jak z nějaký náhražky, že?
3: Já jsem říkal, Věro.
0: Mě to tak rozčiluje furt to remcání.
5: Já si můžu remcat, kdy budu chtít.
0: Dobře, remci si kdy chceš, jako, ale proč já to musím platit?
5: Aby ses neposral.
0: Já říkám, mě to nevadí, že to platí, mě rozčiluje tohle to, proč to furt mám poslouchat to remcání, to je katastrofa. No to jsem jí nahrál na smeč, ona.
5: A budu si remcat. To je otřesná zmrzlina. Hnusná pistáciová zelená. Vůbec není dobrá ani ta čokoládová, ani ta marmeládová. To je otřesná zmrzlina.
0: Mě to tak už štovalo. Mě vystoupal ten adrenalin takhle do hlavy. Já jsem jim vzal tu mísu s tou zmrzinou a pleskl se mi to na stůl. A ona se proměnila v batole a řekla, mi to připlesknul na stůl. Říkám, ano, připleskl jsem to na stůl. A kup si svoji zmrzlinu. A ona říká, samozřejmě, že si koupím svoji zmrzlinu. A šla k pultu a řekla, prosím vás, jeden kopeček vanilkové. Tak má někdo další nějaký dotaz?
4: Jak se vám žije mezi Pražákama?
3: To je jak v zoologický zahradě.
0: Nádherný, jak kdyby byl bizon mezi volavkama. Mně to přijde, že to je takovej dotaz, který může padnout jenom v Brně. Nezlobte se mi. Ale ta odvěká averze vůči Praze z Brna, která místama je samozřejmě i logicky podepřená, protože Pražáci v mnoha ohledech to Brno samozřejmě v jistém slova smyslu vždycky dokázali nějakým způsobem ošulit. To zase si nebudeme nic nalhávat. Ale ona, ta averze, je větší z Brna, jak z Prahy směrem k Brnu. I když i tam se najdou lidi, a když jsem nastoupil do angažmá, přišel za mnou jeden herec, který mě řekl, to víš, že herectví je trojí. Špatný, dobrý a v Brně, jo? Já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. Od té doby je nám jasná mezi náma, ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný, jako tuhletu averzi vzájemnou nějak posilovat, přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, vy co tam parkuje, jsi normální nebo co? Co je ty číšku jedin? Co tam lizneš, čuviči? Teď to máme výhražený výstřel, odsa je normální, těhozní sandál, jsi normální nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocin, co tady dělá ty? To jsou rád, že vás vidím teda. Ale no, ale počkej ti, ale mám tě pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Vidíte, to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přejedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mi nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém. Pane Nutile, máte rád Vysočinu? No, prosím, to nějaký zážitek z vašich pobytů na Vysočině. No já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo, Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi, oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem, oni tak jako až štkají, oni tak, co pa to děláš tuhle? zvláštní mluva, mi se to hrozně líbí. A byl tam takový pán jeden, hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, prosím vás, nevíte, kde tady bydlí PSV bák?
6: PSV bák? Člověče, tady není nikdo takovýho jména.
0: A to není jméno, to je pomocná stráž VB.
6: Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle.
0: To je vzácný člověk, jo. To je vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvart a nechal to jet po velkých, širých, rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil u hřbitova a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz.
6: To mě nemůžete udělat.
0: No to vám teda můžeme udělat.
6: Nemůžete mě to udělat.
0: No to vám můžeme udělat.
6: Nemůžete, já žádnej nemám.
0: Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co to máte, to vám snad sebereme, teď vy znečišťujete okolí a všecko, to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou samý trubky navařený, jak jste to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě.
6: A on, to mě nemůžete sebrat, teď já na tým jezdím jenom z hospody a do hospody.
0: Zásný lidi tam jsou. Já prostě Vysočinu miluju. Tak, má někdo nějaký živý dotaz, prosím? Chce se někdo, prosím?
7: Jaký byl váš první sexuální zážitek?
0: Já bych to obrátil, ať se trošku zblížíme. A jaký váš? Odpovíte mi na to, nebo jste taky v tom stádiu, jako já, že si nevzpomenete? Já si skutečně nevzpomenu, já bych vám na to odpověděl, i když jsem si vyhradil na začátku právo, že budu odpovídat pouze na to, na co chci. Ale já si nevzpomenu na to, jaký byl můj první sexuální zážitek. Možná je to chyba, že si na to radši ani nechci pamatovat. Ale rozhodně tak by to asi nemělo začínat. Mělo by to asi začínat nějak pěkně a nějak jako učesaně a hezky a to se mě teda nepovedlo. Já si pamatuju, že na to nechci moc pamatovat. Jako. No jaký byste měl zážitek? Pochlubte se nám, no.
7: Jaký byl vás druhý sexuální?
0: Jo, ten druhý, to už bylo lepší. To jsme si, řeknu vám, s Máňou hrozně užili. Ta z toho do dneška žije. Jestli žije, to nevím. Rozměnu nějaký smutný příběh z natáčení, ale s veselým koncem. Jo, tak to vím. To jsme točili s tím Jurajem Hercem, tenkrát u Straku v Hrsti, a tam s náma točil herec, nepamatuju si bohužel jeho jméno, ale to byl nejhubenější herec v historii herectví. Já jsem nikdy hubenějšího člověka neviděl, ten vážil tak 13 kilo. To bylo neskutečně, jak ten byl tenkej a on tam hrál dlužníka a měl jeden filmovací den. Spousta lidí ho honila jako jeho věřitelé a my jsme s Hauserem stáli v takový jámě a on nám skočil do té jámy a my jsme ho měli chytit do náruče. Nečekaně jsme tam jako ho drapli, byli jsme největší věřitelé a on nám poprvé do té náruče padnul a ozvalo se. Já jsem říkal, co se vám stalo? A on říkal, to nic, to mě prasklo žebro. Já říkám, no to nemyslíte vážně.
6: To myslím naprosto vážně. Ale z toho si nic nedělejte, já jsem takový papírák, mě se to zase dá dohromady.
0: Tak jsme to jeli po druhý, on zase doběhnul k té jámě, zase nám ho tam hodili, zase ho zvolil. Říkám, to bylo co?
6: To byly další dvě.
0: To je příšerný, když vy takhle přijete o žebra, čověče.
6: Ne, to je dobrý, já jsem na tohle to zvyklý. Nevšímejte si toho, no já jsem to nevydržel, jsem šel za Jurajem Hercem a říkám, ty Juraj, poslouchej, tomu chlapovi praskli už 3 žebra. Kterýmu chlapovi? Říkám, no tamhle tomu Hubeňourovi, 3 žebra už má v loji, to takhle nejde, on má jeden filmovací den a on jede bez žeber. On šel za ním a říká, vám praskli žebra?
8: Ne, mě nic neprasklo.
6: No tak vidíš, nic mu neprasklo, pokračujeme. Při dalším jetí se ozvalo a to už jsem nevydržel. Já jsem si říkal, že to snad není možný. Ten chlap odejel s 6 prasklýma žebrama a dostal 175 korun honorář. Co je schopen člověk pro umění obětovat, to jsem do té doby nevěděl. Uznejte, že to je smutná historka s veselým koncem. Tak, další dotaz, prosím, má někdo nějaký?
9: Jestli umíte lyžovat.
6: Jestli umím lyžovat. To jsou samý potěuchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky. Že? Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslí, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni se budou lochčit. Jo. Tak to mě rozčilovalo hrozně. A lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla. A já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili 2 krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam, tam už první den to bylo potupný, až nás rozdělili. Všechny, jo. Mě neomylně zařadili do 3. družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus. A sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů, teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a zval na mě, plužit proboha! Plužit! A já jsem mu rozuměl, zúžit! Zúžit! No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo? A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dole si představte, končilo zamrzlým potokem a protisvahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přiletěl jako sakala v nejlepší formě. A narval jsem to do toho protisvahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo? A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá! Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo. Musím vzpomenout ještě na jednoho krásného Brňáka, ještě se k tomu lyžování jednou vrátím, kterýho všichni znáte, na Gustava Broma. My jsme s Gustavem Bromem jednou šli po ulicích a Gustav říkal, jestli pak víš, proč je všude tolik hezkých holek. Já jsem říkal, no urodili se, Gustave. A on říkal, no to je jasný, urodili se, ale hlavní důvod je ten, že ty nejšerednější baby jsme si natáhli do baráku. Což se vás, dámy, netýká samozřejmě. To se týkalo zahraničních žen, které tady ani nežijou u nás, jo. To takhle Gustav myslel. No.
0: Já se vrátím ještě k tomu lyžování. Nedávno mi můj kamarád Karel Wagner vyprávěl jednu krásnou historku, kterou mám hrozně rád, protože se lyžování týká taky, tak vám ji řeknu. Nějací lyžaři, bývalí lyžaři, sportovní lyžaři, kteří to na rozdíl ode mě uměli, se rozhodli, že na Silvestra, když už se dostali do patřičného stavu oduševnělého, že sjedou točité schodiště v pražském činžáku na lyžích. A tak si vzali starý lyže, připnuli si to k lyžařským botům, že jo, a rozjel to ten první z nich potom schodiště a točitým a sjel to schodiště až do druhého poschodí, kde šla taková babka s uhlím a on tu bábu porazil. No, nestalo se jí nic moc, oni odvezli do nemocnice, kluci rychle vystřízlivěli, že jo. Druhý den nakoupili obrovský kytice, šli do té nemocnice, šli za známým doktorem, říkali, tak co? A on říká, no, kluci, je to dobrý zatím, jo, jako není to nějaký, tohle babka má zlomenou ruku, budete jí muset, no to jí zaplatíme všechno a tak. To je v pořádku, horší je, my jsme jí museli poslat na vyšetření do blázince, do Bohnic, pač ona nám tvrdí, že ve druhém poschodí jí přejel lyžař. To je s lyžováním taky hodně spojené. Tak, dáme si jednu živou poslední otázku před přestávkou. Kdo má o ní zájem? Prosím, vyslovte ji.
10: Kadence kulomet samopalů za 28.
0: Pojďte šoudru, na to vám odpovím větši. Jednoduše. Samopal T28 má kadenci ta ještě mnohem rychlejší. Děkuji vám, je pauza.
11: Dobrý večer. Děkuji vám všem, kteří jste si dnes přišli poslechnout další povídky Šimka Grossmana, tedy povídky psané nejprve pro klub Olympik a později pro divadlo Semafor. Jsem rád, že je zde také Zuzana Buriánová, Naďa Urbánková, Miluška Voborníková, Eva Olmerová, Pavel Bobek, Mirek Paleček, Michal Janík, Luboš Svoboda, Jana Svobodová, tedy zpěvačky a zpěváci, kteří atmosféru pořadů, ve kterých jsme s Jirkou naše povídky četli, důvěrně znají, protože v nich učinkovali. Zpívali v nich písně z texty Jiřího Grossmana a přiznám se, že by mi udělalo velikou radost, kdyby dneska tady mezi jednotlivými povídkami některé z těchto písniček připomněli. Třeba jen tak u klavíru, v citaci nebo i při kytaře.

0: teď nebo učíš ji k roku, či snad tamhle při procházce doupravou. Na na na na na
1: na na na na. Takhle jsem si to nějak představoval. Stejně Miluška vždycky uměla krásně šplhat, vám řeknu. Já pro vás mám taky jedno překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp a namluvili v roce 1966 Jiří Grossman právě zde v divadle Hudby.
2: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy Psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy. Řka, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl Psanec, ale nebyl to tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy no, neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříš. Ovšem, záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folkloru, a vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem, použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka, a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdosi mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spad do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil tremské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám tremskou přezdívku Asbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trempů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustlal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou. Poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
3: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
2: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
2: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
1: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
0: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
4: Píše. Oh. Ja. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
4: Ale lásko moje. Pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Dobrý den. Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
7: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
6: Ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
7: Prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
6: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
7: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem přestavoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
6: Dobře, ano. Co to je, pane Rostov?
7: Ano, takže já bydlím v rodinném domku.
6: Ano.
7: V Rožmitálu pod Třemší.
6: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
7: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domku.
6: Ano.
7: Ne, oni bydlí v panelovém domě.
6: Dobře.
7: A my jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
6: Ano.
7: Například vůsty, že?
6: Ano, kdo ne?
7: Nebo klobásky.
6: Ano,
7: maso.
6: Ano, dobře. Ano.

0: Grill právě je to takové malé zařízení kapesní, ono umožňuje, že vlastně je
1: to... Topíte v uzavřené místnosti,
0: ano,
1: a ono to
0: splodin.
1: Nekouří.
0: Nekouří, ano.
1: Dobře, ale přece ty splodiny, to se někde musí hromadit.
0: No, to je právě, v tom je ten vtip, to je vtipné využití stavové rovnice a trojného bodu, známe z fyziky, že ty... Splodiny se nám totiž hned kondenzují.
1: Ano, ano.
0: Srážejí se, znova se vracejí do celého systému.
1: Dobře.
0: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
1: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
0: To je také zajímavé. Tam se dá topit totiž úplně vším.
1: Ano.
0: Staré noviny například.
1: Ano.
0: Starý papír, že?
1: Ano.
0: Nebo nedopalky z cigaret.
1: To je dobré.
0: Ano, takže i ta nač z těch mých dřevnatých kedluben.
1: Dobře, takže provoz vašeho grilu je vlastně úplně zadarmo.
0: Ano, ano. Dá se to tak říct.
1: Dobře. Ano, dobře, tak to je dobré. No, máte to vyzkoušené?
0: No tak vyzkoušené to není, ale to musí fungovat, to je fyzika, pane doktore.
1: Takže je to spočítáno. Předveďme si to.
0: Dobrá, tak tedy já nejprve ještě tady trošku nainstaluji vůsta.
1: Ano.
0: Tak já si myslím, že to je dobré, takže nyní...
1: Zažehněme, ano.
0: Ano, velmi opatrně tady dole to zapálí.
1: Ano, ano. Pane docente, teď už když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách.
0: Možná chyba v desetinné částce.
1: Ano, povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.

přáteli. Povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybu, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV. Žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem na první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číž. Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu.

Sedm statečně, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadní, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takovej kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili na sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo. A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fakt. A co když ten kuň vyhodí? A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stájí mě vysvětlal princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říká, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, no dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu. Říkal, poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny, a co já? Co mám dělat? On říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přijde do toho klusu. Já říká, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přijde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdotě, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta, co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň, jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili v čepice a bičem mě honil po těch lukách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přes,
přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě, to bylo by na... Tak si počkáš, jde po druhý, ten kůň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kůň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kůň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kůň slábne, mizí v tom startovém poli, v tom, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kůň na něj udělá

se nedá nahrát tohle. Je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád, jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladruhech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok, překážka, je konicism. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisův příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu a za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko možný, ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kráno bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, že louky voňkol a jeteli a kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá, och, v hrdle vysychá, a chtěl by ržát, že neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč se ve v krvi nohy z olova? Ho, toč se, světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte,
prosím tisíckrát. Vše končete! Prosím tisíckrát! To dobyče se strašně umí ptát, proč nesníží ti víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vysta, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane vysta, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiriteri, šel Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila, ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergel papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera, jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predeal. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trať jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomností Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. Přijde nás a složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu, nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoší. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možné, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrčka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčeli toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem ji měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že to, co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale měl. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra,
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: ho vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější dět a jenom pro něj hodlá žít.
1: Šle já.
0: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem žít.
2: To už se stává.
3: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka, a já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný, bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, jestli zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopít to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu. A teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků. A radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo. Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo, až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy My se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou. Že? A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mě až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé, osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já na něj koukám, náš Honza, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat, tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlup. Já nevěděl, čeho se držet, kam padám. To bylo hrozný, hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám, ty Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové od židle k židli a každý se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prolovi. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo, ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že? Nikdo se na něj připojil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkal, no jo. Už je to dobrý. Říkal, to už bude dobrý, na chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říkal, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni, on jediný doletěl zdráv, jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co se obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít svý spory srdce s laskavostí duše, s láskou k bližnímu, takový krásný, chladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu, ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věřím jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky Suprafonu. A Během toho se uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty své Mariánky za Luhačovice, a já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných Mariánských Lázních, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc. Dobrou noc.
1: Neruším náhodou. Bez svýho, tak to řekněte, až to bych nerad, jak si jde. Až chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, až to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já znám, že... No jo, to se, buďte klidný. Jo. Jo, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křížovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křížovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
4: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
4: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křížovka, odsaď. Není to náhodou křížovka, pozíš ty?
4: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky nad tím.
4: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
4: Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
4: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
4: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
5: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
4: Koncovku.
1: Nebo koncovku. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já, co to vyžaduje za mozek? No, paníčku bokem, tak.
4: Tak, jo, to mám.
1: Víte vy, pane, co to chce za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, až to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její mohla nedovědět.
4: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
1: No jo, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že? Chápete, ne?
4: Chápu. Ale poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
4: No proč ne? Dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No jo, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
4: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrá. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli no, máte
4: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se můžete.
5: Chcete poradit, že jo?
4: Ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
4: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa takovýho pejska má malýho. Takhle malinkýho pejsa, a tam má jednobarevnýho dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem, a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
4: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
4: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
4: Jo?
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
4: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga dá šanci. To je kus. Jde jako bílý. Jako bílý.
4: Dost! Co to nemůžete nechat?
3: Dášo, domů!
4: To je u vás mamlas, moula, hašašíra.
6: Místo X, čas HMV na druhou. Vroucně milovaná Wilhelmíno. Sedím v jeskyni a píši vám svůj první dopis. Nevím, proč mne odvedli právě k parašutistům, ač bylo již delší dobu známo, že jsem těžký, a to nevyléčitelně těžký, neurotik a navíc ze šlechtického dědičně velmi zatíženého rodu. Potíže, které teď nastaly, mají však parašutisté sami, ne já. Ač jsem vlastně také už parašutistou. Během seskoku, předním i po něm, stále o mne musí pečovat 2 až 3 parašutisté na hlavu. Čistí mi zuby, boty, ptají se mne v pravidelných intervalech, zdali se mi nechce na záchod, a když tak na který. Přesto stále zapomínám. Otevírají mi padák. Ale stejně vždy něco zapomenu. Někdy je to kulomet, jindy samopal, ale čas od času to bývá i něco většího. Je s tím vždycky plno zbytečného běhání sem a tam, obtávání, jindy i značných komplikací. Je tomu právě necelý týden, co jsem například zapomněl v Grand Hotelu ruční granát. Když se mne ptali, jaký byl, jak vypadal, vzpomněl jsem si jenom na to, že byl odjištěný. Jeden z mých pečovatelů doběhl sice ještě včas, ale přišel celkem zbytečně. O jednu ruku. Nevím teď přesně, která to byla, ale jasně si pamatuji na to, že mu ještě jedna zbyla. Líbá vás na to místo, jehož přesný latinský název jsem sice zapomněl, ale které mi nicméně způsobovalo a snad mohu doufat, že ještě bude mnoho potěšení.
7: No, vážení přátelé, my o vlku a Vánoce jsou pomalu za dveřmi. Vážení přátelé, Luděk Sobota vás teďka připraví na Vánoce a naučí vás strojit vánoční stromeček.
8: No tak, vážení přátelé, jak strojit vánoční stromek? Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože, a hajný, kde se vzal, tu se vzal, že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme dobytek, příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už potom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září. Musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme se, seženeme si takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu, kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví. Ano, na nejvýš se objeví míza, že ano, to je tekutina kapalného stavu, vlastně kapalina tekutého stavu, kterou vylijeme do připraveného kýble a snažíme se dostat kmen peňu rozbíháme se hlavou proti zdi, tedy dolní polovinou kříže, a nejde to, a nejde. Po následující tedy několika hodinové rvačce odcházíme do železářství pro železný stojan. Dobrý den, nashledanou, děkujeme, nemáme. Podíváme se, vytáhneme pohotovostní bankovky, ano. Podíváme se pod pult a něco tam se našlo. Odnášíme si železný stojan, ano, a rveme se zase z peňukmenu a se stojanem a tak dlouho, až zjistíme, že se nedá nic dělat a že budeme muset zatočit s matkou. Donutíme ji rukama, aby jaksi svírala kmen peňů stromu až do tří králů. Potom už matku potřebovat nebudeme. Ano, vyhodíme i stromek a jsme šťastní a veselí, máme hodně zdraví, že všechno se stromkem dopadlo výborně. Ovšem, moje rada zněla, vážní přátelé, jak strojit vánoční stromek. No, při mé poradě, tato starost automaticky odpadá. Že poněvadž stromek, který jsme si uřízli v létě, když je takovej suchej, holej, nic se na něm neudrží. To je žalostný pohled. Člověk by zaplakal doslova. Takže je zbytečný.

0: vždycky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Orlíček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
2: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se, tady je to trošku jinak.
2: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
2: Tedy ne je proti České filharmonii,
0: ale tak. A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
2: No.
0: A ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
2: Tak jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo v duši,
2: duši jsem řekl.
0: Co bych vlastně nešel, a šli jsme.
2: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, já jsem milý.
2: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom víc nejčeče. Když se otvírají Petr Klíč a kdy Bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem byl za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
2: Ne, že... duel?
0: Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře.
2: A takhle, tak, a pardon.
0: To je duo.
2: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
2: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
2: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
2: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
2: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to
0: předem. Takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou, Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
2: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
2: No ne, ale on musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má to, jo. Motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
2: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
2: Ano.
0: On jim hrozí.
2: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
0: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
2: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpátil. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouška a my prej

0: že nemáme deštník.
1: A vůbec proč prej se to jmenuje fajnový odpoledne, když jak to vypadá, promokneme na kost? To šlo forte. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejívají některý muzikanti, nehrajou.
2: Nehráli, já se si všim.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
2: upravit. Na práci, ano, zrovna
1: ano, ano, no.
2: Který si nevrz za celý večer. No.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře.
2: Ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert. Pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
2: no,
1: nebo
2: počkej, čelo, že? Nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
2: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
2: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá svou práci a jde s tím ven.
2: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
2: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.
2: Jak
3: dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nijak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučil do mě jako beram, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry. A ruce má, jako já jsem celý. Je totiž 14. Ještě chodím do školy. Mám brejle. A jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Byl tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak... prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, jo, pánkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co vydělá, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Neměl smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto byl jasný, že hláska to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo jo, úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, Záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej, všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce třema stovkama a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Artur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se nárbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vypadáte, komediante. V prvních řadách to zašuvnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistěl, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Artura se zde přítomným atletem prohlašují za otevřený. Marina vykročil, šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arturovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se jen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlap. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmác. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl: Tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, čověče.
1: Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma.
3: Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby se vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátí medvěda.
1: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou si mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje,
3: Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrový pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Maríny jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval a pak jsem šel domů. Od Maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: Největším českým dramatikem všech dob byl Jára Cimrman. Je možné o tom pochybovat, je možné s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Cimrmanova dramata nebyla provozována kamennými divadly, ale jeho vlastní kočující společností Lipany. Bylo to útočiště, ten ansámbl, útočiště takových zkrachovalých veteránů, divadelní spodiny, by se dalo říct. A není proto divu, že v jejich podání Cimrmanovi výborné kusy nedošly takového ohlasu, jak by si zasloužili. My tu máme několik článků z dobového tisku, které vám dosvědčí, jak byly Cimrmanovy hry přijímány.
1: Ano, tak Rokycanský kurýr z roku 1904 ve své kulturní rubrice píše: Umělecká společnost Lipany zavítala do Rokycan prvně. Zejména školní dítky nemohly se již jejího představení dočkati. Je nám však z lítostí konstatovati, že kus je Cimrmana posvícení v rasovně byl pro malé i velké rozčarováním. Mnozí dokonce opustili sál pro nevolnost. A tak zvolání pana řídícího učitele Fraňka již nikdy Lipany přijala celá rokycanská kulturní obec s povděkem. Ještě bych přečetl druhý takový ohlas z časopisu Nové Jičínsko. Ten napsal v říjnu roku 1906. Náš venkov vítal odedávna služebníky Thálie s otevřenou náručí. Že se takového přijetí nedostalo panu J. Cimrmanovi a jeho herecké družině, nelze se diviti. Jak také mohlo dopadnout i představení Ježibaba a Zlatovláska, když si většina diváků do posledka nebyla jista, která je která. Ani ve druhé pohádce Babička se svátku nedožila, sehrané jako benefiční představení k 50. herečky EKG, nebyla jubilantka v roli Karkulky dětem sympatická. Spontánním potleskem, který se ozval, když konečně zmizela ve vlkových útrobách, neměla by se tak zkušená umělkyně nechat oklamat.
0: V takových poměrech tedy Cimrman žil a tvořil. Jiný principál by asi řešil situaci tak, že by neschopné herce vyhodil na dlažbu, ale lidský, citlivý Cimrman držel svůj soubor nad vodou silou svého vynalézavého génia. Přišel například na to, že není vhodné, aby se společnost posunovala po štacích v souvislé šňůře od vesnice k vesnici, že? Podle jeho zásady je třeba, aby se postupovalo v rychlých skocích, v bleskových přesunech na obrovské vzdálenosti přes hranice okresů, čímž zabránil prosakování informací o představení, k nímž by samozřejmě mezi sousedními obcemi došlo, že? Takže na nové štaci našli herci vždycky publikum neovlivněné a dychtivé. A také důležitou zbraní bylo to, že Cimrman měnil název své společnosti. Společnost Lipany v roce 1902 přejmenoval na Bílou horu a v roce 1907 na Kostnici. Takže pak si mohl dovolit husarský kousek jinak nemyslitelný, že mohl přijet do téže obce dvakrát i třikrát.
1: No, po představeních Cimrmanovy herecké společnosti bývali diváci často tak vzrušeni, že nechtěli herce pustit domů, dokud nebude vráceno vstupné. Tím si také vysvětlujeme, proč většina Cimrmanových her z toho období končí naprosto stejně. Totiž takovou univerzální, osvědčenou, dokonale koncipovanou scénou, nazvanou Závěrečná vichřice. Tento sugestivní dialog přednášeli vždycky dva herci, kterým v souboru říkali stihači. My bychom si vám dovolili tuto závěrečnou scénu, která je velice krátká, přečíst s kolegou Svirákem.
0: Závěrečná vichřice. Neslyšíte nic?
1: Zvedá se vítr a nebývale studený. Oba herci si oblékají kabáty.
0: Mně se všecko zdá, že to bude vichřice k Mocháčku. Podívejte se, vyvrací to stromy, kácí to domy. Technický personál sklápí kulisy a odnáší je na vůz.
1: Je to možné? Staletý dub to odneslo jako pírko.
0: A Vavákova stodola, pohleďte, uletěla.
1: Chudák Vavák, o všechno přišel. Co je proti tomu pár krejcarů za lístek do divadla?
0: Svatá pravda, to by si lidé měli uvědomit. A ke všemu ještě bouře, slyšíte? Rachot odjíždějícího vozu s kulisami a práskání bičem podporuje iluzi hromu.
1: A co to, že se tak najednou stmívá, sousede? Světla hasnou.
0: To je konec světa. Ani slunce se na to nemůže dívat.
1: Zůstaňme všichni na svých místech. Kdo se hne, toho blesk dojista zabije. V nastálé tmě oba herci opouštějí sál, naskakují na připravené bicykly a dají se do stíhání předního voje divadelní společnosti.
0: Tak to je historie společnosti Lipanie. Ona zanikla nešťastnou náhodou v Pelhřimově 5. prosince 1910. Toho dne se herci rozešli po okolních vesnicích dělat Mikuláše. Cimrman jim zapomněl říct místo srazu a tak se po tomto datu už společnost Lipany nesešla.
2: Další, prosím.
3: Dobrý den.
2: Posaďte se.
3: Děkuji. Promiňte, paní doktorko.
2: No dovolte. Já jsem lékař, paní.
3: Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně.
2: Nepovídejte.
3: Ano.
2: Sundejte brýle. Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
3: Ale prosím vás, jak bych mohl? O televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
3: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
2: Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
3: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
2: Ano?
3: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho.
2: Nepovídejte.
3: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
2: Ale pane, deprese, deprese. To se vyněla televize. No to je jasné. Neustále propaguje. Obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
3: Nemůžete ho najít. Ano,
2: no, jasné,
3: ano,
2: jasné,
3: to mě velmi deprimuje, to je pravda.
2: Ano, ano, ano, ano, nebo máte, svíte. Vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky? Sázejmate se.
3: No. Že vy to vymýšlíte, tohle televize, víte? Poslyšte, nemáte vy něco s hlavou, prosím? No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedně klidný spaní.
2: Nepovídejte.
3: Sousedí to pustí, já usnu. Tomu se říká...
2: Poslyšte, já už to mám. Já už to mám. Končí souboj z paměti, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
3: Jste podobný na Bezruče. Teď mě to tohle, promiňte, to já jenom tak pač, já znám...
2: Já se chtěl říct, poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste, vy jste Štercel. Všecko je vám jasný, všecko znáte, ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
3: Jakou?
2: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti?
3: A? To bych se taky rád zeptal, a opravdu nemá. Sežeňte mě někde vnitřnosti, no prosím, to je pravda.
2: Počkejte, a nebo už to má. Vy máte pocit, že jste hadrbalcová,
3: ale dejte pokoj pro těch vás. Neříkejte, ale kde pak
2: pěknou ploštilou postavičku, maxi sukínky, otázky spíš... střílíte od boku.
3: Ale kde pak?
2: Říkejte, pane, neříkejte. Co je to hašašíra?
3: A šašíra to nevím.
2: Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
3: A to jo, nevím. Dejte mi s tím tohleto. Poslíš, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako mešťůke. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
2: Prosím.
3: Já jsem úředník osobního oddělení, ano?
2: Prosím.
3: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak, pane. Měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. si představte, já měl jednou sen, že se nadrnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou, až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na jinou klobouk se vorátě a na mě se sypou zlatý dukáty. Já pám ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novin a koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je nadávka, ne, to jsou dostihy. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, to je vnuknutí. Večer na tebe ulítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co? Vzal jsem z pořídelní knížky, povídám, že Fingo, u vás pěkný oběd, šel jsem do kuchle, všecko jsem, pane, vsadil.
2: No a jak? Jak to dopadlo?
3: Hučka, příběh poslední.
2: No co dál?
3: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno, Sombrero. To je vzteku, pane. Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu a tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zbohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď si to představte, já už dožil život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrně, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky kola a vidím sami dotazníky, dotazníky, dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený. Prosím.
2: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny?
3: Ano, velice pěkný.
2: A za druhé jste říkal barevný?
3: Barevný, ano.
2: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
3: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapu, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám,
2: Jakub Krčín.
3: Krčín, zjače! Takovéhle otázky, vážený pane. Co děláte, když neděláte, co děláte s nicnost ma z ryb, co děláte s jejich šupinama, a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
2: No co pak děláte ve volném čase, to mě zajímá.
3: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
2: A víte, co já dělám ve volném čase?
3: Co děláte ve volném čase?
2: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onejdá jsem složil velice pěknou písničku.
3: Ano.
2: No pro pacienty, který mají ledvinový záchvat, víte?
3: No prosím, prosím, poslouchám.
2: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
3: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplně břídil. Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhle tu báseň.
2: Prosím.
3: Byli tři Japonci. Jak si traxi, saxonsone. Byli tři Japonky, cipilipi, cipilipili, cipilipilim, pompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, cipilipi, jak si traxi, saxonsone, cipilipilim, pompone. A já to přeložil do slovenštiny. Boli tři Japonci. Jak si traxi, saxonsone. Boli tři Japonky. Cipi, cipilipi, cipilipilim, pompone. Jak si vzal cipilipi, jak si traxi, saxonsone, cipilipilim, pompone. No prosím.
2: Vám říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
3: Ano.
2: Tedy skutečnou, i básnickou.
3: Ano.
2: To vám musím říct opravdu.
3: Ano.
2: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
3: Ano.
2: O těch dotazníků.
3: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky, otázka za otázkou. Otázky na mě padají, já pod nimi klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte do rybníka? Čím to hnojíte? Kde to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
2: Prosím, se stačí. Úplně stačí. Vaše diagnóza je BZ 144.
3: BZ, co to znamená?
2: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
3: To znamená dělat co?
2: To znamená, již nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
3: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
2: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
3: Co nám říká, já jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
4: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Nahliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt váš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na svém pořadu, který jsem si nazval Chvála pohybu. Proč chvála pohybu? No, to je tak. Můj oblíbený autor, Jerome, Klapka Jerome, který napsal ty báječné Tři muže ve člunu, napsal ještě jiné knihy a mezi jiným taky takovou malou, tenkou, útlou knížečku, o které moji přátelé tvrdí, že byla psána o mně. Není to pravda. Vznikla konce minulého století a já mám písemné doklady, že jsem tu ještě nepil. Ale oni tak usuzují, protože ta knížka se jmenuje Lenivé myšlenky lenivého člověka. A tam má větu, kterou jsem si oblíbil, často ji cituji. On tam píše, miluji práci, celé hodiny se na ní vydržím dívat. A já začínám tento pořad takovou obměnou té věty, já zase říkám, já miluji pohyb, celé hodiny se na ní vydržím dívat. A když sedím v pohodlném křese doma a když vidím, jak naši kluci na obrazovce jedou nebo běží vpřed a slyším ty ochozy, jak zvou tím majestátním plurálem, jedeme, jedeme, tak mám pocit, že i já jedu. Oni se pohybují, já se spadávám. Proto se na to dívám. Ale já nechci děsit přítomné dámy, že by to mělo být o pohybech sportovních. Ne, ne, ne. Já vím, že mezi ženou a sportovním pohybem vládne takové určité nedorozumění nebo neporozumění, aspoň před televizorem. Nevím, možná, že tady je to jinak. Já usuzuju jenom z vlastní osobní zkušenosti, že moje žena za 39 let manželství ještě nepochopila, co se hraje na dva poločasy a co na tři třetiny. Nepochopila. Ona se spokojí tím, že mi k televizoru přinese třeba kávu nebo víno, anebo taky podle toho, s kým hrajeme, prášky na srdce. A spokojí se takovým prostým uklidněním. Já říkám, dneska je to dobrý, dneska to máme dobrý. V brance je Lendl, to je dobrý. A to jí stačí uklidnit, odejde, já se můžu v klidu dívat. Ne, nemá to být, přátelé, o pohybech sportovních. Má to být o nejrůznějších druzích pohybu, který si člověk a lidstvo během tisíciletí vyvinulo, aby zkrátilo čas i vzdálenosti. Obojí relativně, samozřejmě. Má to být tedy o nejrůznějších druzích pohybu. Každý pohyb, který konáme, každý, i sebe menší, má tři fáze. Ta první je myšlenková v hlavě. Něco nás napadne a my to provedeme. A nemusí být v hlavě. Jsou taky takové pohyby z míchy. Nic nás nenapadne a my to přesto vykonáme. Ta druhá fáze je fyzická, tedy tělesná, to je to provedení toho pohybu. A třetí může být společenská nebo právní, podle toho, kam až ten pohyb dopadne. Já uvedu konkrétní příklad. Ještě za svobodna, když jsem se svou ženou, jak se říká, chodil, tak jsem jí vzal na operu. Proč? No, proč? Abych jí ukázal, že jsem kulturní člověk a že i po této stránce si se mnou lecos užije. Pardon, že aspoň po této stránce si se mnou lecos užije. Prostě vzal jsem ji na operu a o přestávce po prvním jednání jsme se procházeli po chodbách divadla. Zdůrazňuji slovo po chodbách a radím dobře. Když už jste na opeře, tak o přestávce projděte všechny chodby. Nikdy nevíte, kdo všecko tam je a kdo všecko vás bude považovat za kulturního člověka. Je nutno projít všechny chodby, zdravit, mávat i na cizí lidi, to je jedno. Upozorňovat, hele, jsem na opeře, vy taky, ano, jsme kulturní lidé. Skončila přestávka a my jsme se vraceli takovým postranním bočním schodištěm na balkon. A jen jsme tam vešli, tak v tom ohybu toho schodiště už za roh vcházel pán s dámou. A já na první pohled zezadu si říkám, hele, kamarád, tak jsem ho chtěl upozornit, že jsem tam taky a prostě jsem ho zezadu nakopnul. On se otočil, vrátil se o ten půl krok, vypadal velice udiveně, vypadal úžasle, ale hlavně vypadal jinak. On nejenže jinak vypadal, on to někdo jiný byl. Teď já jsem se cítil povinován se omluvit, nebo aspoň to nějak vysvětlit, tak povídám, prosím vás, nezlobte se, já jsem na první pohled zezadu myslel, že jste můj přítel. On se usmál a šel dál. Patrně i jeho zvykem bylo nakopávat své přátele v hledišti operního divadla a přítomnosti dám. Usmál se a šel dál. Kdyby tento můj pohyb viděli tři odborníci, dejme tomu psychiatr, choreograf a právník, no tak psychiatrovi by byla jasná ta první fáze, že? Choreografovi ta druhá, ten by ocenil tu druhou, protože když uvážíte, že on byl o 4 schody vejš a skoro už za rohem,
a že moje noha tedy musela obsat oblouček a obsala, no tak choreograf by byl nadšen tím provedením. No a právník by si počkal, kolik vám bude požadovat, kolik já zaplatím a kolik vám by z toho mohl mít. Je samozřejmě, že při takovéto akci vždycky fandíme tomu menšímu, slabšímu, ale chytřejšímu. Vždycky fandíme Davidovi proti Goliáši, Charlie Chaplinovi proti tomu Hromotlukovi těch jeho filmů. Já už nevím, kdo z nás dvou na tom hledišti operního divadla byl menší a kdo slabší, ale jedno vím bezpečně. Vím, že chytřejší byl on. Proč? Protože se usmál a šel dál. A udělil mi tak celoživotní lekci, jak přijímat kopance omylem. Usmát se až dál. No, a pak opera slavně pokračovala. Nádhera, miluju Traviatu. A vůbec celýho Puccinio, celý. Ale vraťme se k pohybu. Přátelé, první pohyb, který konáme, je chůze. Začínáme chůzí. No, chůze. Napřed se batolíme, o tu název batole, že jo? Slováci mají přesnější termín lezůně. To je přesnější, lezůň. Byla vyslovena taková zvláštní teorie, dokonce byly dělány pokusy, že batole nebo lezůň, to je jedno, je dříve schopno plavat, než chodit. A byly skutečně činěny pokusy. Batola ta byla nořena do bazénu, samozřejmě, že cizí, se svým by to nikdo nepodnikl. Nikdo, když vzpomene, co dřiny to dalo ještě před početím. Do bazénu a praxe ukázala, že batole skutečně dřív plave, než chodí. Já vím, ono to na první pohled, na tož pak poslech taky vypadá trochu šíleně, ale ono všecko na první poslech i pohled vypadá trochu šíleně. Když Pythagoras objevil tu svou slavnou geometrickou větu, nechtějte, abych ji tady citoval, já si pletu přeponu s odvěsnou. A když ji vymyslel, tak z vděčnosti bohům antického nebe obětoval 100 volů. A od té doby prý se při objevení každé nové poučky volové třesou strachy. No. Začínáme chůzí. Můj doktor mi říká, ty bys měl víc chodit. A dodává vždycky, lidstvo vůbec by mělo víc chodit. A já rád slyším ten dodatek. Říkám si, aspoň v něčem jsem na tom stejně blbý jako lidstvo. A nebo ono jako já, to je jedno. A tak se snažíme chodit, lidstvo i já. Jsou konány pochody, tu individuální, tu hromadné. Například do místa, kam už jsem byl mockrát poslán, se dneska konají masové pochody, ale ani to mě ještě nezlákalo, ještě jsem tam nebyl. Já k těm hromadným výpravám mám takový určitý ostych od doby svého raného mlada. Já když jsem chodil do školy, tehdy se říkalo obecná, byla pětiletá, dneska základní, nevím, kolika letá je teď právě, ale když jsem chodil do té závěrečné, tedy páté, tak jsem byl uznán jaksi jako nejlepší žák obvodu svého rodiště. A město, moje rodné město, mi dalo odměnu. No, finanční. Stipendium. No, stipendium. Diškereci. Zavědění. A moje učitelka zase za odměnu mě pozvala na nedělní výlet s klubem českých turistů na hrad Lopata v mém kraji rodné. No, rodiče šťastně, že klub byl vyznamenán, takže půjdou tak. A šli. Vyšlo se šíleně brzy ráno, ale šíleně brzy. Turisté podlehají takové nějaké iluzi, že ta ranní krajina je snad krásnější nebo co. No prostě vyšlo se strašně brzy ráno a hned na kraji města, na konečné tramvaje, ten vedoucí turistů té výpravy, ano, jak se to u turistů říká, předseda, přednosta taky, ne, ten prostě ten nadturista, jo, vydal takový příkaz, řekl, přátelé, jsme v přírodě, zhluboka dýchat, zhluboka dýchat. A všichni hned začali zhluboka dýchat.
Je pravda, že někteří chvilkama zapomíná, ale ostatní hned šťouchali loktem zhluboka dýchat, zhluboka. A šlo se. Šlo se, šlo, dlouho se šlo, šlo, šlo, šlo. A turisti při pochodu rádi žasnou. A vždycky hromadně. Jeden turista se zastaví, zadívá se někam a v tom jsou všichni kolem něj a koukají stejným směrem. A on si třeba jenom nemohl vzpomenout na své telefonní číslo. A nebo naopak doufal, že ostatní popojdou a že musí být chvilku sám. Marně všichni hned kolem něj a koukali stejně jako on. Šlo se, zase se dál šlo za těchto zastávek a to už začínali zpívat i ptáci. Ano, to je vědecky dokázáno, že ptáci vstávají skoro tak brzy jako turisti. A to zase byly další přestávky. Ticho, klid, koňadra. A za chvilku zase, přátelé, ticho, ticho, ticho, ťuhík. Teď vznikaly spory, jestli koňadra je koňadrou, ťuhík ťuhíkem. Spory, které řešila moje učitelka. Tato vědět musí učitelka, ta je za to placená, že jo. Já sám jsem si od té doby osvojil takovou metodu, kterou tady vřele doporučuji. Lidé chtějí jistotu. Když někde vznikne nějaká nejistota, co je co, nebo kdo je kdo, tak já vždycky zasáhnu, třeba když se lidi přou, co to je za strom, tak já vždycky říkám, to je jilm, ten málo kdo zná. To byste nevěřili, jak jsou vám vděční, jak se na dálku svolávají. Maminko, maminko, pojď sem, tak tohle je jilm, víš? Ten pán to zná, tady to je jilm. A co pak jilm, ten existuje. Ale já jsem si vymyslel třeba ptáka bužlatku. A to ještě tvrdím, že existuje bužlatka luční, lesní, polní, že s koncem jara odlétají na sever a na podzim se vracejí, protože nesnášejí ty zdejší vedra. Takže já nabízím lidem jistotu a lidi jsou mi vděční. No šlo se dál. A to už se moji rodiče mezi sebou šeptem dohadovali, jestli ten hrad Lopata vůbec existuje. Jestli existuje v našem kraji. Ale turisti je zaslechli a ujistili je, že existuje a v našem kraji. A ten, kdo nikdy neuvidí, že přijde pomoc. Šlo se a pak ten, jak říkám, ten nadturista, ten vedoucí, vyslovil další rozkaz, který jsem si oblíbil a opakuju ho na všech výletech. Řekl, stop, přátelé, stop. Teď něco málo pojíme a budeme se fotografovat. Tak jsme něco málo pojedli, fotografovali jsme se a to už moji rodiče na sebe šeptem řvali, co jsem vlastně v té škole provedl, že jsem byl přizván k tomuto pochodu. A zase se šlo, matka se chvěla, otec byl bos. Je nutno doznat, že hrad Lopata existuje a v našem kraji, tedy v plzeňském, ale zase je nutno odpovědně prohlásit, že ten, kdo ho nikdy neuvidí, nepřijde o nic. Je to zbořený. To je hromada kamenů, tam je taková gotická branka, tedy zbytek branky. Jenomže turisti, jak říkám, rádi žasnou a zvláště, když dojdou k cíli, ti vám zůstali stát, Lopata. Znehybněli. Já měl dojem, že zapouštějí kořeny a hleděli na ten hrad v takovém zbožném zadumání, zatímco moji rodiče hleděli na mě, jako kdybych to byl já, kdo ten hrad pobořil. Jestli tady říkám, že k tomuto výletu jsem nepřizván za odměnu, tak musím zase naprosto otevřeně doznat, že za čtvrt roku na to na reálce už jsem patřil mezi nejhorší. To víte, klukovi je 10 let, místo učitelů dostane profesory, ti mu od prýmy vykají, kluka to zblbne, je z něj darebák. Můj případ. A v terci jsme opět s profesorem třídním navštívili tak jeden kraj, Chocko, taky v našem kraji, tedy v plzeňském, nebo aspoň v západočeském, tedy. Byl to hezký výlet. Navštívili jsme zámek Trhanovský, Lomikarů, že jo, statek Jana Koziny Sladkýho v Újezdě, pomník Jindřicha Šimona Bára na výhledech. To je pomník, to je taková pyramida ze žulových balvanů, nahoře je sokl a před tím soklem stojí Jindřich Šimon Bár a kouká do kraje. Hezký výlet, hezký. Ovšem ve škole jsem se dozvěděl jiné věci. Profesor třídní povídá, no, tak příští rok pojedeme na dvoudenní výlet, ovšem nepojedete všichni, například nepojede Horníček. A dokonce se mě zeptali, jestli vím proč. Já nemám tyhle přímý dotazy rád.
Když zastaví na silnici nebo na ulici příslušník a řekne, pane řidiči, jestli pak víte, co jste provedl, tak já nevím, totiž já vím, ale já nevím, jestli přiznání je polehčující okolnost. A za druhé se bojím, abych nepřiznal ještě něco, co on třeba přehlíd. Takže bych měl ty přestupky dva. Takže já obyčejně říkám, no tak já to tuším, ale nechám si to radši odborně vysvětlit. A tady taky, já se řekl, pane profesore, já nevím, proč bych s vámi příští rok nesměl na výlet. Říkal, ne, tak já vám to řeknu. Dvakrát, horníčku, dvakrát za ten den jste zklamal mou důvěru. Za prvé jste začal předčasně cucat už ve vlaku bonbony. A za druhé jste svévolně šplhal po podstavci Bárova pomníku. Já do dneška nevím, od kdy se smí cucat. To mě ještě nikdo nevysvětlil. A za druhé jsem šplhal Bárovi na pomníku.

šplhat po fasádě Národního divadla. Měl pravdu, svým způsobem měl pravdu a ta obava byla správná. Do 50% měl pravdu. To cucání, přiznávám, se mnou roste. To jo. No tak nazvíme to přesně, to dneska už je to taková stařecká mlsnota. Já v noci vstanu, neprobudím se, ale vstanu, projdu byt, dojdu do špajsky, tam ukradnu cokoliv sladkýho, třeba pitlík rozinek, to je mi jedno, cokoliv sladkýho, a v sedě na posteli to sním, celý. Zmačkám pitlík, zahodím, ráno se probudím, koukám, je pitlík, byl si v té špajsce, tak honem ho schovám do koše na papíry, pod papíry. Ale přijde žena uklízet postel a volá mě, pojď sem. Kde pak jsi byl v noci? Říkám, co blázním, jsem spal, ne? Říká, ne, ty jsi byl ve špajsce. A říkám, prosím tě, já ve špajsce? Já ani nevím, kde ji máme. A ona nazvihne polštář a pod polštářem je jedna, jediná zatoulaná rozinka. Říká, tak se podívej. Říkám, co to je? Říká, no co by to bylo? Rozinka! A prosím tě, rozinka tady, ukaž. Vezmu, ochutnám. Říkám, co blázníš, prosím tě, tak sválně ochutnej taky, to je štěnice. Nedávno se mi stalo taky, v noci jsem stál, taky neprobudil jsem se a jenom jsem měl takovou představu, že v té plechové skřínce nad kuchyňskou linkou jsem zahlíd, znáte to taky, takovou tu krabičku, kde je naskládaný ovocní želé, že? Takhle tam leží šikmo jedno na druhé. Ovocní želé. Tak jsem došel, tiše otevřel skřínku, sáhl přes ty hrnky, abych nic nepokácel, vzal tu skřínku, odnesl do postele, otevřel, zaleh a pak jsem se probudil. To byly bombičky do sifonu. Takže tady ten profesor měl správné obavy, to přiznávám, že tohle se mnou skutečně roste velice neblaze. Ale to, že jsem šplhal Bárovi na pomník, To mě pustilo. Od té doby se nevyskyt velikán, který by mě přiměl ke šplhání. A to, že jsem příští rok nesměl takzvaně na školní díle, to stejně dopadlo jinak. Skončila tercie. Já jsem si řekl, sakra, to byla zajímavá třída, to byla zajímavá učební látka. Vem si to ještě jedno. A tak jsem za rok jel s jinou třídou do jiného kraje, s jiným profesorem, ale jel se. To je tak, člověk se po letech ohlíží a chtěl by se některým kantorům omluvit a některým odprosit, některým poděkovat. Ale je pozdě. My se měli letos, máme teď září, sjezd, já se to stydím říct, sjezd abiturientů po 50 letech. To už se nemají scházet lidi, ale kostely. Po 50 letech. A předloni, když se měli sjezd abiturientů po 48 letech, no tak sjezd abiturientů, to ještě tak vzpomínám, jak se sešla taková parta podivných individuí, že? Když jsme nevěděli, kdo je kdo, nebyli jsme si jistí, hele, tohle to je spolužák anebo školník. A teď jsme debatovali o tom, jestli ještě lepší mít žlučník, nebo už nemít žlučník. Dvě hodiny trvala vášnivá diskuse o vyměšování. A náš profesor, poslední dosud žijící profesor, se omluvil, že nepřijde, protože je se svou novou láskou v Tatrách. Tak nás ponížil, tak nás ponížil. Ano, člověk by se chtěl vrátit, některým kantorům poděkovat, jiným se omluvit. No, je pozdě, kantoři tu nejsou. A vždycky tady v tom účtování budou položky, které jsme měli dát a nedali. A položky, které jsme dali a dát, neměli. A dokud člověk žije, ten účet nemůže být uzavřen. Nebojím se to slovo říci. Sním o tom jako o štěstí. Bylo to v parku před radnicí na Havlíčkově náměstí.

Pavlíček má tam sochu z kovu a hrozil městu Habsburkovu rukou sevřenou do pěsti, že hřích je omyl vzniklý z touhy dělat i dobro. Tenkrát te tušení neměl školák pouhý. Ještě tě neznal, Sokrate. A Růže, chlapec hodný v celku, kradl pro slečnu učitelku. Chodil jsem asi do páté. Ve třídě první byl jsem ráno a vstříc jsem učitelce šel. Kradené byly, nevídáno. Dneska už bych to neuměl. Nic netušíc, něžně je kladla do vody na kraj umyvadla a já se štěstím přitom rděl. Pak usmála se. Bylo psaní. A ruka se mi počala chvět, že vzrušen nemohl jsem ani z tabule obsati pár vět. Dnes chodím už jen ostýchavě kolem těch růží, kvetou právě. Směl bych si aspoň přivonit.

A tak jsem si tu vypůjčil pár veršů Jaroslava Seiferta, jimž děkoval své kantorce, abych poděkoval i já, byť opožděně, kantorům svým. No, člověk chůzí začíná a jde dál ve svých myšlenkách, ve svých činech, vymýšlí další pohyby, silnější, rychlejší, vymyslí třeba lyže, kolo. Obojí jsem zkusil, obojí. Lyže se nestaly mou láskou, nikdy. Zkusil jsem je, kluci mě vzali na kopec za Plzeň, přivázali mě k ním za nohy. Strčili do mě a já koukám, krajina se dala do pohybu. A proti mně, tak jsem začal zvát. Ten pohyb se zrychloval, já zesiloval řev, až jsem zjistil, že sám sebe už neslyším, a to jsem byl s hlavou v závěru. Vyňali mě, vysypali a lyže se mou láskou nestaly. Ale kolo jo. Od první chvíli, kdy jsem dostal kolo, láska na první pohled. A já dostal kolo pozdě, na kluka pozdě, tedy kluci bývají kolo v 6, v 8, v 10 letech. Já dostal kolo až někdy, no mezi 16 a 17 rokem svého věku, tedy až před maturitou, tedy na kluka pozdě, protože my jsme byli nemajetní. Ano, my jsme byli nemajetní. To o mě šířka, ne že piju. Ale... Od první chvíle kolo veliká láska, jezdil jsem dlouhý tratě, na kluka dlouhý, Plzeň Praha třeba za divadlem, 90 kilometrů, to už jsem byl takovej vášnivý studentský ochotník, a tak jsem jezdil za divadlem a hlavně za svou láskou největší a dosud trvající za Janem Pivcem. Když Pivec hrál, tak jsem jezdil na jeho premiéry na kole z Plzně do Prahy. A jel bych zás. Já jsem nedávno tohle vyprávěl při tomto pořadu v Bratislavě. A tam jsem si uvědomil teprve tam před tamním publikem, že Pivec byl kdysi za první republiky několik let členem slovenského národního, tedy národného divadla. A tehdejší šéf činohry Ján Borodáč trval na spisovné slovenštině plným právem i u českých herců, ať už to byl Pivec nebo Dohnal a jiný. A Pivec prý mluvil nádhernou slovenštinou. Ale sám ten Ján Borodáč nerespektoval češtinu tak, aby mu říkal Pivec, a říkal mu slovenský Pivoc. Pivoc. A Pivec si ta jeho O schovával do zásoby, do kapsiček, za ucho, do vlasů, do podvědomí, schovával. A jednomu všechno ta jeho O vrátil. Jediným O. Krásným, velikým O. Nádherným. Byla generálka, už dekorace, světla, kostýmy, všechno, jak se říká, večer. V druhém obraze měl nastoupit Pivec a nenastoupil. A z hlediště Borodáč vykřík, stop, počkáme. Tak čekali 2 minuty, 4, 8, 10. Pak konečně vyšel Pivec na jeviště a z hlediště se ozval Borodáčův výkřik. Kde jste boli, pán Pivoc? A Pivec šel až na rampu a řekl, bol som sroť. Tímto obrem českého herectví jsem jezdil rád na kole a jel bych zas, i kdybych hrál v černé príčope, jel bych zas. Ale nejdelší trať svého života, dodnes nevím proč, je otázka pro psychiatra, jsem jel z Plzně do Beskyd. Já jsem nikdy v životě předtím nebyl na Moravě a nenal jsem si řekl, pojedeš do Beskyd, sám, na kole. To jsem už byl profesionálním hercem v plzeňském divadle, to bylo za války, tedy za druhé světové války. Tak jsem vyjel a kolega Štěpán Zemánek, který později byl vynikajícím hercem ve Státním divadle v Brně, mi říkal, hele, to pojedeš přes nás, Osek nad Bečvou. Zarastám, já tam budu u rodičů o prázdninách, s náma můžeš být, jak dlouho budeš chtít, naším hostem. Já už to zapomněl, jedu. Šlapu, koukám Osek nad Bečvou. Říkám si, jako to jmenoval Štěpán, tuhle obec. Tak jsem zarazil, tam jsem se zeptal tamních, nějak tam všichni kolem lidé tamní. Tak jsem se zeptal, kde mají Zemánkovi statek, kde bydlejí Zemánkovi.
No ne, on už zemřel, já mu nechci škodit ani po smrti. Prostě kde bydlejí Zemánkovi, tak mě tam dovedli. Rodiče tam byli, Štěpán tam nebyl týdny a říkali, ne, my o vás víme, syn nám říkal, přijedete, pojďte dál. Uvedli mě krásný podkrovní pokojík, tam vonilo dříví, dvougauč, manželský gauč, takový krásný. Říkali, to je váš pokojík, jak dlouho tady budete? Já říkám, no, když dovolíte až do rána. Oni říkali, a pak? Říkám, no jedu dál. Kam? Do Beskyd. Odkud? Z Plzny. Sám? Sám? Na kole? Na kole. A oni se na mě dívali tak, asi jako když hodíte korunu do automatu a nic nevypadne. Porouchaný přístroj. Ale pozvali mě k večeři. Tak koukala blázen. To bylo 6 spojených stolů. Tam sedělo asi 35 lidí. Večeřeli. Já říkám, co tohle je, svatba, nebo křtiny, nebo co to je? Ne. To byly senoseči, tam se kosila tráva, tam celý ten kraj vonil tou pokosenou travou, tím čerstvým senem, to byla vůně v celém kraji. A ty lidi kolem těch stolů, to byly rodiny, to byly jejich rodiny, celý rodiny. Si tenkrát pomáhali, dneska zpívají. A v čele těch spojených stolů seděla neteř. Krásná. Krásná neteř. Tenkrát jsem si říkal, to je nejkrásnější neteř světa tohleto. Mně bylo 22 let. 22 let. A v plzeňském divadle jsem hrál ve Šrámkově létě Jana Skalníka. Toho lirického studenta z Prahy, který se zamiluje do té venkovské holky Stázy. A tam jí říká tu nádhernou větu. Čím to voní, Stázo? Rozmačkaný jahody a mlíko. A pak ta celá hra končí tím, že ta Stáza ho táhne za ruku z farský zahrady do luk a říká mu, pojďte jeno, já vám tam v lukách tak šťastně vzdychnu. A to už jde popona radši dolů. A teď já jsem tohle prošel na jevišti jako roli a teď jsem to tady zažil ve skutečnosti. Skutečně léto, seno tam všude vonělo, tak jako tam. Na konci stolu Stáza, nádherná Stáza, já přes tu dálku těch stolů cítil rozmačkaný jahody a mlíko. Tak jsem si nutně řekl, dneska se bude vzdychat. A hlídal jsem si, během večeře jsem si ji hlídal, jenže skončila večeře a holka zmizela. Tak jsem říkal, no tak najdu. Vzal jsem kolo, objel oba břehy Bečvy, tam se koupala mládež, holka nikde. Tak jsem si řekl, aha, tak vzdychat se nebude. Tak jsem zapadl do toho svého podkroví, zapadl, usnul okamžitě, to víte, kluk, unavený z kola. Asi v půl jedný v noci mě probudil pocit světla. Říkám, to nemůže být ještě ráno, co to je? Tak pod dekou jsem tak jedním okem kouk, vyhlíd, koukám, lustr rozsvícený a s rukou ještě na vypínači stála neteř. Po špičkách šla a začala odestílat tu druhou půlku toho gauče vedle mě. Já si říkám, co to je, co se to děje? Jsou u nás kraje, kde hostu podají chleba se solí. Jsou jiný kraje, kde podají klobásky a slivovici. To všecko beru. A co z neteří? Teď jsem nevěděl, co dělat. Jestli jako, že ještě spím, nebo že už jsem zvůru, nebo že zatím ještě spím a probudím se až potom. Taky jsem nevěděl, až po čem. Ale ona si všimla mýho voka a říkala, já vás probudila. Já se omlouvám. A říkala, mně? Nemusíte, já už zase spím. Šup. Zále, já spím. A ona říkala, viděl jste sám dům plný lidí, takže tohle je poslední možnost, která zbývá. A říkala, mně se neomlouvejte. Mně ne. To já jsem tady cizí vetřelec, klidně, prosím, si poslušťám. A říkala, tak vám to nebude vadit. Já říkám, mně vůbec ne, prosím. Říkala, opravdu vám to nebude. Já říkala, ne, prosím. A říká, to jsem ráda. Za mnou totiž přijel snoubenec a tohle je poslední volné místo pro něj. Holka odešla, vešel dvoumetrovej valach a mně se do rána zdálo, že obsluhuju cirkulár. To bylo jediné vzdychání té noci, které se konalo. A ráno jsem je dál a projel jsem zvláštní obec, tedy, pardon, musím říct město, protože třeba bude slyšet moje žena, Valašské Meziříčí. A netušil jsem, že projíždím městem,
kde v té době už žije moje doživotní žena. A nemohl jsem to tušit, protože muž je primitiv, ten šlape od piva k pivu a neví. Ale co jí do dneška vyčítám, že ona to nevytušila. Že ona si ten den řekla, co to tudy projíždí? Moje budoucí štěstí. Nevytušila taky nic. Zamiloval jsem si Beskydy, prošel jsem si je. A pak jsem si to namířila záměrně ještě na neděli, abych viděl kroje na Jižní Moravě. A viděl jsem kroje, nádherný. A zamiloval jsem si i tu Jižní Moravu. Před lety jsem seděl s primášem Slávkem Volavým u Slivovice, taky učil jiného s ním sedět. A říkám mu, vidíš Slávku, já jsem tak drzej, že jsem napsal jednu knížku o Kanadě, jednu o Benátkách a dvě o Jižní Francii. Ale chtěl a měl bych napsat o Jižní Moravě. A co mám psát? Nerozumím vínu, nerozumím hudbě. A on říkal, neblázni. Každý, kdo píše o Jižní Moravě, tak píše o víně a o hudbě. Vem to jinak, přijď sem, popuj tady tři týdny, měsíc, dva měsíce s náma, s lidma a píš o lidech, což je krásná rada a krásný pozvání. A člověk nemá čas, ale že si má, anebo si ho má pro takovou věc udělat. A tak ta Jižní Morava trčí v mém vědomí a hlavně v mém svědomí, jako taková něžná, láskyplná čipka. Moravo jižní, šel jsem bystře zdý, hůl na rameni, na kabátě květ, ač kordulky tam mnohý půvab krý. Přemnoho krás tam můžeš uvidět, tak lehkou nohou prošel jsem kraj mnohý, hůl na rameni, na kabátě květ. A viděl kvěstí jabloně i hlohy. Když mi pak večer bolívaly nohy, pod věnec chmelový jsem znaven set a byl jsem mlád a šťastem. Šťastem? Kdo ví? Dost často na to člověk vzpomene, leč vzpomínání to jen málo poví. Na rameni jsem spával šenkýřovi mdlou pachuť na rtech maje z ječmene. A tak mi rychle prchala má léta, až uteklo mi mládí spanilé. Nakonec zbyla jenom hořká věta. Já nepoznal jsem mnohé krásy světa. Vyhnuli se mi tenkrát na míle. Dnes říkám si, můj Bože, je to škoda. Ta léta prošla jaksi bez kouzla. A dneska čas už na mém srdci hlodá. Tenkrát mi jako mezi prsty voda přemnohá z lásek uklouzla. A teď, kdy se mi z dálky připozdívá a kdy mě občas píchne u srdce, zdychá si smutně starý piják piva, už nikdy. Víno odjak živa, je pro krále a mudrce.

Tak jsem si tu opět vypůjčil verše svého milovaného básníka a nejsi ani králem, ani mudrcem, nemůžu než připít památce tohoto skutečného krále a mudrce české poezie a vzpomenout na jeho vzpomínku v jeho knize paměti, kdy se narodil a nad kolebkou se mu sklonili tři sudičky a ta první řekla, bude pít víno. A druhá řekla, a vždycky červené. A třetí dodala, a hodně. A tak mi tam chybí ta čtvrtá sudička, ta nejmoudřejší z nich, která by už tehdy řekla a dostane pro nás Nobelovu cenu.

A tak i já mám pokaženou pověst tím červeným vínem. Všude, kam přijedu, mi je vnucujou. A já velice rád, velice často piju taky bílý. A oni se vždycky diví, vy a bílí, my jsme vás v životě neviděli u bílýho vína. Říkám, kde jste mě viděli? Na obrazovce nebo na jeviště, tam piju červený. Tam to bílý v těch reflektorech z tepla. V poslední době vlastně už mě vidíte jenom na jevišti s červeným vínem, protože od jisté doby velice moudré rozhodnutí. Víno vůbec do televize nesmí. Taky si všimněte, jak prudce stoupla úroveň programu. Takže já o víně moc nevím, já víno mám rád, ale vínu nerozumím. Já vycházím z takových dvou základních pouček, které o víně vím. Tu jednu mi řekl můj kamarád, řekl, hele, pamatuj si jediné. Bílé víno má být chlazené, červené víno má mít teplotu pokojské. Tak to je jedna. A tu druhou poučku mi řekl jeden moravský vinař, taky mě provázel sklepem, nasával koštířem to víno, že dával ochutnat. A taky se divil, že piju bílý. On říkal, vy a bílý? Já říkám, jo, velice často, velice rád bílý. Říkal, ale radši červený, ne? Já říkám, no tak radši červený. On říká, proč? Já říkám, to já nevím, proč. On říkal, vy to nevíte? Tak já vám to povím. Když pijete bílý, čuráte bílý. Když pijete červený, čuráte zase bílý, čili něco ve vás muselo zůstat. No a tyhle dvě poučky mi vystačí do životě s těma dušima. No, skončilo kolo a každý kluk, který se projel na kole, zatouží zas dál, silněji, intenzivněji, rychleji. Další takový klukovský sen je motorka. To je věčný sen. Tak tato láska mi unikla, nebo já se unik této lásce, nevím. Motorka, to už je pro mě příliš technická záležitost, šroubky, ventilky, šlaušky, to je něco v práci. Ne. Poslední, co z techniky chápu, je skoba. Přesto mě ta motorka neunikla, nebo já jsem neunikl jí. To už je tak v tom našem povolání, myslím hereckém, že někdy děláme i to, co bychom normálně a zadarmo nedělali. No, já jsem dostal roli faráře, katolického faráře, to už je takový film pro nepamětníky, doufám, že je zapomněn. Roli faráře, já jsem se sám díval, my říkali, no ne, to nebude nějaký starý farář, nebo starodávný farář, to bude moderní, současný, technický typ. Ten si v kostele zařídí mikrofon, káže přes amplifikaci, že jo, střílí lukem, stříhá ovce, jezdí na motorce. To bude takový farář současný, moderní, technický. Teď jsem málem řekl pokrokovej, to by byla volovina. A tak mě nachytali právě na tu motorku. Já jsem měl ještě mokrý řidičák na svoje první auto, jsem si řekl, fajn, role na motorce, beru. A oni říkali, pozor, to bude 500. Já říkám, číslo mě nezajímá. To jsem nemyslel jako vtip, já nevěděl, co to je vtip. Až když to přivezli, tak jsem zjistil, že tady někde začíná jedno řídítko a daleko od toho vpravo končí druhý řídítko. Přijel s tím voják, instruktor, zkušenec, profesionál, který u nich na vojně učil jezdit další kluky na tom stroji. A povídá mi, hele, sedněte si do té lodičky, já vás napřed provezu tady tou obcí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. To byly Říčky v Orlických horách. To je vesnice na svahu, kde není 10 metrů silnice rovna. Tady buď doleva, doprava, nahoru nebo dolů, a tam není rovinka, nikdy. A já tam byl první den, tak jsem si sedl, říkal jsem si, fajn, porozhlídnu se po té obci, on si sedl na to sedátko, něco zmáč, na něco šláp, nevím, co dělal, to vyrazilo a já jenom vidím, jak se na nás řídí samoobsluha, kino, fara, hřbitov, národní výbor, škola. To lítalo, my jsme jak rachejtle prolítli tou vesnicí. Zatáčky bral smykem. On dojel na roh, dup na brzdu, stál smyk, v kýženém směru vyrazil nahoru, smyk doprava, smyk dolů, smyk doleva, smykem. Prolítli jsme tou vesnicí, jak říkám, jako rachejtle. On mě dovezl zas před tu hospodu, kde jsme byli ubytovaní. Já vystoupil z té lodičky
a šel jsem se převlíct. Ne, úplně, to, co vy myslíte, ne. Do kostýmu, do filmového kostýmu. Vyfasoval jsem takový overol na zip, jako mají piloti, těžké overol, kuklu, brejle, a nastoupil jsem, a on říkal, teď já si sednu do té lodičky a pojedete vy. Tak já jsem za to sedl a on říká, je to jednoduchý, to je jednoduchý. Vyhoďte spojku, dějte tam jedničku a pak pomalu uvolňujte tu spojku a pomalu přidávejte plyn. Já říkám, co mi to vykládáte tady, člověče? Co mi to tady říkáte? Jsem řidič, ne? Takže vím, že napřed spojku a pak pomalu jedničku a pomalu plyn, to vím. Tyhle věci mi neříkejte, tyhle ne. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak on i tyhle věci mě prozradil, tedy doslova prozradil, protože to byl armádní motocykl. Já to vykonal, vyjelo to, jelo to, jelo. Počítám takových 15 metrů, že to jelo, pak to i s náma vylítlo ze silnice a já najednou vidím, my jsme po lukách jeli dolů do údolí a protože po lukách zásadně nejezdím, tak jsem pustil řídítka, on stál v té lodičce, držel ty řídítka, rval nás někam stranou, no zastavil nás o něco, vytáhli nás nahoru a on povídá, já jsem vás neupozornil, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam dopředu, tak musíte řídit tamhle doprava. A říkám, no a to jste mi neřekl. Tak si sedněte a jedem. Tak si sedl, já si to namířil dopředu, tudíž jsem to namířil a nařídil doprava a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiana vlevo. To byl druhý pokus a při třetím jsem vyvrátil švestku. Další zakázali, říkali, ne, to nebudeme riskovat, to budeme řešit střihem. Ve filmu se dá všecko vyřešit střihem. Já vycházel z fary, zapínal jsem zip, nasazoval kuklu, utahoval brejle, že? Motorka už byla nastartovaná, ta se chvěla, já na ní sedal, ovšem to mě museli odpřísáhnout, že se to nehne. Sedal, střih, což divák nepozná, a zády ke kameře v mým kostýmu vyrážel ten voják. Takže všecko, co v tom filmu tenkrát jezdil, všecko byl ten voják. Ačkoliv ne všecko, pozor. Jeden záběr jsem měl já, to se chlubím. Jeden záběr jsem celý já jel, v lodičce byla učitelka, tedy herečka v roli učitel, četně seděla. Já jel kolem kamery, dlouhý záběr, sám. Ovšem to mě 15 chlapů táhlo na laně. Ne, ve filmu se dá všecko vyřešit střihem, všecko. Kolikrát jsme viděli film s nehercem v hlavní roli. Žasli jsme, jak byl dokonalý a on ani neznal děj. To se dá všecko sestříhat, tak to všecko jde. Takže dneska už se motorky nebojím, tak už mě nehrozí ve filmu. A na milostné scény mám kaskadéry. A z téhož důvodu jsem si vždycky říkal, nikdy nebudu chtít auto. Nikdy jsem nezatoužil po autě a vydat. Ze všech pohybů, které člověk koná, o kterých tady mluvím, je auto můj nejmilejší. I když to je pohyb v sedě vlastně, že jo. Ale taky auto. Mnohé jsem pochopil až po letech praxe a jenom praxí. Autoškola vás naučí mnohé. To je jako herecká škola. Amu, jamu, damu, famu nebo co. Ale to podstatné získáte teprve na jevišti, teprve před kamerou. Mě naučili třeba v autoškole, že při rychlosti 100 km v hodině je brzdná dráha 80 metrů. Tak jsem se naučil tady čísla 80 a 100 a uměl jsem, ale jenom uměl. Nevěděl jsem o nich nic. Až když jsem je poznal na vlastní kůži a na vlastních nervech. Jel jsem, začátečník, silnice rovná, přehledná, dodaleka, předaleka, jedu, mám tam tu stovku. Tenkrát se to ještě smělo, dneska už ne, to neexistuje dneska stovku, dneska 90, ale tenkrát jsem tam měl tu stovku a koukám v dálce, ve veliký dálce na silnici, kráva. Myslím zvíře. No ne, to musím dodat, protože řidič považuje za krávu každý, kdo se tam pojede. Ale tohle byla kráva, skutečně s rohama a krávu normálně. Šla přes tu silnici, zastavila se a zamyslela.
To se stane. Ani kráva není chráněna před myšlenkou. Ne? Já jdu na brzdu a tady začíná ta brzdná dráha v praxi. Já jel dál. No, kráva se mi zdála ještě malá v té své dálce. Já byl ještě klidnej v tom svém voze, ale jak se blížila, tak se mi začala zdát větší než katedrála. A já jako každý řidič jsem myslel jenom na sebe, za sebe, tak si říkám, proč ta kráva tak pomalu brzdí? Zatímco ona si myslela, kdy pak ten vůl zastaví. Pravdu měla ona, samozřejmě pravda. No zastavil jsem, asi metr od ní. A zajímavý bylo, že ona stála dál a koukala taky, tedy ne, takhle s rukama, takhle na čtyrech koukala. A já koukal na ní, tak jsme na sebe koukali a já si říkám v té chvíli, ta kráva má krásný oči. A vzpomněl jsem si, že básníci antického Řecka, tedy ve starém Řecku, když popisovali krásu nějaké mladé ženy nebo dívky, tak říkali kravooká. Kravooká. Já jsem tohle vyprávěl v tomhle pořadu v jednom městě a v první řadě seděl pán, který mě opravil a řekl, pane Horničku, mýlíte se. Antičtí básníci nikdy neříkali kravooká, ale volooká, vždycky volooká. Já říkám, no tak já se omlouvám. Mám reálku, nemám klasické vzdělání a pak já přes tu kapotu tak hluboko neviděl. Ale tehdy ve starém Řecku to byla pro ty řekyně, pro ty staré, tedy pro ty, hlavně pro ty mladé, řekyně to byla poklona, to bylo vyznamenání. Kravooká, to milovali. Já nevím, co by tomu říkal dnešní mladá holka, kdyby chlapec třeba na disku jí řekl, seš kravooká. Nevím, jestli by to brala jako poklonu. No, takže když to shrneme, hovězí dobytek má krásný oči. A to jsou ty věci, které pochopí člověk až na vlastní kůži. To se vypravuje o nějaké anglické dámě, že jela po Londýně a skočila červená. Tak ona nejenže zastavila, vypnula řízení a vyndala klíček od zapalování a čekala. Pak byla žlutá, tak zastavila klíček, zelená, tak startovala a nešlo to. Nejelo to. Tak byla červená, ale ona startovala už pro jistotu dál a nešlo to. Žlutá, zelená, nešlo to. A za ní seděl pán v autě a troubil, na klakson troubil. Tak ona konečně vyndala ten klíček a šla k němu. Povídá, vážený příteli, kdybyste byl tak velice laskav a šel tam za mě startovat, já bych tu zatím za vás troubil. Mockrát mám chuť tohle udělat, mockrát, ale chybí mi k tomu dvě věci. Můj klid a půvab té anglické dámy. Toto ještě stalo jedné herečce v Praze, nebudu jmenovat, taky zastavila na červenou, nevyndala klíček, ale čekala, že? Běžící motor. Čekala červená, pak žlutá, zelená, jenže ona se zamyslela. To se stane. Ani herečka není chráněna před myšlenkou a přemýšlela, jak hrát Desdemonu, nebo Julii, nebo Roxanu, přemýšlela, prostě zmyslela a tam zase červená, žlutá, zelená, ale ona přemýšlela. Až přišel příslušník k tomu okýnku a povídá, milostivá, jiné barvy nemám. Pardubicích zase jedna dáma, pozor, teď to vypadá, že vypravu jenom o dámách za volantem, ne, já si jich naopak vážím, jsou výborné řidičky, ale tady se skupily takový tři historky. Já to taky nevím o autě moc, já jsem laik, řídím rád a snad i dobře, ale nerozumím tomu, já nevím, proč to jde. Ačkoliv zase, abych za sebe nedělal větší hlupáka, než jsem, já svý věci vím, to já vím, že pod volantem mám takový hodinky dole. To nejsou hodinky, to má jenom jednu ručičku. A tu musím sledovat, to mě naučí, tu musím sledovat. Když dojde k nule, tak musím do zadního blatníku dolejt benzín. Protože podle nový vyhlášky se nesmí jezdit bez benzínu. A tato dáma toho nevěděla o autě víc než já, jezdila a u Pardubic, ale prý asi 4 km od města, jí praskl klínový řemen. Ona nevěděla, co jí to prasklo. Já bych to taky nevěděl. Já toho nevím víc.
Já dokonce, když mě vyprávěli voní, že jí praskl klínový řemen, já nevěděl, jestli je v motoru nebo na ošacení. Prostě jí to dál nejelo. Tak ona stála na silnici až nějaký spolujezdec nebo protijezdec jí nahradil ten její klínový řemen její nylonovou punčochou. Svázal, utáhl, řekl to dojedete, to je dobrý, a honem do servisu a tam vám to vymění. Jenomže žena, to víte. To je bytost plná fantazie, snů, touhy. Řemen nebo punčocha, to je jedno. Servis. Po servisu ani nevzdychla. A jezdila na to dál a jela na to dokonce na dovolenou k Baltu. A tam jí to ruplo, tam pochopila, na co to jela. Tak se zpátky přes DDR dala táhnout, jak kdo jel z Pěků, Stánu, Vodraze, až na naše hranice. A to je Klínovec na Teplicama nahoře. A tam prý to jde dolů, já to tam neznám, a tam prý to jde dolů velikým sešupem svach a serpentíny. A tam ji nikdo nechtěl vzít. Tam naši řidiči říkali, co? My si v těchto zatáčkách uvažujeme ženskou za sebe, ne ani nápad. Ne. Tak tam čekala celý den. Až k večeru přijel tyrák, ta pojízdná stodola s vlekem. A ten řekl, paní, já vás vezmu dolů, ale já si vás nebudu vázat za sebe, to bych vás neviděl, já si vás přivážu před sebe a budu vás vlastně spouštět. Tak ji přivázal, spouštěl a tady, tvrdím, unikla našemu automobilovému průmyslu světová reklamní fotka, jak malá škodovka táhne veliký tyrán. Tam prý. Tam lidi vybíhali z domu, mávali, jásali, tleskali a ona za volantem se usmívala a za ní tyrák s vlekem. Ano, člověk nikdy neví, koho bude za chvilku potřebovat. To se vypravuje, jak jedou dva manželé dálnice Praha, Brno, Bratislava, že jo? Jedou ve výborný náladě, povídají si, poslouchají zákrutu a najednou v té zákrutě mezi dvěma písničkama je takový zoufalý volání, pozor, pozor. Voláme dálnici Praha Brno, voláme dálnici Praha Brno, oblast Jihlava. Říká, to jsme my? Poslouchej, co říkají. Voláme oblast Jihlava, varujeme. Jeden řidič tam jede v protisměru. A ten manžel říká svý ženě, slyšíš je? Slyšíš, jak kecají? Prej jeden, já jich vidím 8. Tak. Každý řidič myslí v podstatě jenom za sebe a jenom na sebe a zapomíná, před chvilkou jsem tady řekl, protijezdec nebo spolujezdec, ale on v každý chvíli, když jedeme, tak jsme spolujezdci, kohokoliv, všichni jsme spolujezdci. Či na to by se mělo za volantem myslet, že nikdy nevíme, koho, jak říkám, budeme za chvilku potřebovat. Já když jsem předjížděl první nákladák svého života, to byl nervák. Já jsem ještě neuměl moc jezdit, ale vím, že v autoškole mi říkali předjíždět klidně, pomalu, tedy pomalu, rychleji, nebo radši. Aha. Mít přehled do daleka, jasný přehled, a pak se pomalu vrátit do pravýho pruhu, aby on nemusel brzdit, aby ho nějakým způsobem neohrožoval. Tak jsem předjížděl první nákladák svého života. Předjíždím a on byl pořád vedle mě. Já jsem furt jel, on byl vedle mě. Já už jsem si říkal, to je vlak, ne? A v tom slyším, za mnou se ozval klaxon, ale velice naléhavý, tvrdý klaxon, který mě plašil z té silnice, tak si říkám, pro boha, já někoho zdržuju. Tak jsem přidal, vrátil jsem se poněkud rychleji do toho svého pravého pruhu a kolem mě se myhla předjíždějící 603. A pán vedle řidiče stočil okýnko a obličejem brunátným až k mrtvici něco na mě řval. A zase vytočil to okýnko a jel dál. Já za něma koukám, říkám si, to je 603. Ty ne, že jsi zdržel někoho, ty jsi pozdržel něco. A s takto nahlodaným svědomím jsem ujel asi 10 kilometrů a tam ta 603 byla zaparkovaná u lesa a ten pán už vystydlil. Tam seděl na pařezu a jedl salám.
Já měl strašnou chuť vystoupit, zajít si za ním a zeptat se a říct, prosím vás, vy jste mě před chvilkou předjížděli, vy jste v té rychlosti něco na mě volal, já vás neslyšel, nebyl byste tak velice laskav a nezopakoval to soudruhu? Já se vsázím, že by to nezopakoval. Nezopakoval by to, protože ono z rychle jedoucího vozu se to líp řve než v pařezu. No, auto. Člověk je vždycky, jak říkám, spolujezdcem a jestli jsou tady neschody mezi dvěma řidiči, tak pak jsou tady dva naprosto nesmiřitelné tábory a to jsou řidiči a chodci. Každý má svou pravdu, své zkušenosti, svou hlavu, že? Samozřejmě. Že? Vždycky prý je vinen spíš řidič. A já tvrdím, že vždycky spíš chodec. Proč? Každý chodec nemusí být řidičem, kdežto každý řidič je taky někdy chodcem. Řidič umí myslet jako chodec, dokonce je častěji chodcem než řidičem. Umí myslet na chodce a někdy musí myslet za ně. Ale chodec nemusí umět myslet jako řidič, nemusí být nikdy řidičem. Já to vidím, tady je červeno-bílé zábradlíčko, tamhle je přechod. Proč on vychodil až tam? Tak si to veme tady šikmo přes křižovatku a diví se, že tam jede auto. Proč se diví? Protože každý malý český člověk, který z literatury už zapomněl všecko, na tož pak z poezie, tak jeden verš si pamatuje celý život a to je ten verš, že na pány v krytém voze taky jednou trhne. Už zapomněl, kdy to ten Čelakovský napsal a aplikuje to i na majitele Octavii a Trabant. A tak si myslím, že ano, řidič má svou hlavu, chodec taky má svou hlavu, obě se liší. A já bych chtěl tu první polovinu toho dnešního vyprávění skončit přípitkem těmto dvěma hlavám, řidičovi a chodcovi. Aby obě dvě vždycky zůstaly chladné, klidné, usměvavé a hlavně obě vždycky celé.

0: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ti něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ta domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potuček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď to tam slyší.
1: Ježiši Kriste, to jdeš tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, jak to tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se zabíjí kubrika. Nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ten pitom černý, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jak já na to má slzy, když ti mě nepomůže, ani to

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, je kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mína, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.
2: Dobrý den, dovolíte?
3: Už je po úředních hodinách.
2: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
3: Ano, a vy?
2: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
3: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
2: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá. Jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
3: Jistě, no a dál?
2: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v letě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
3: Aha, už rozumím. No a?
2: No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
3: To rozhodne soud. Ne já.
2: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no.
3: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
2: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
3: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
2: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
3: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
2: Konkrétně, kolik?
3: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem říkám to bez záruky.
2: Samozřejmě, tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
3: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
2: Co, už teď, proč?
3: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
2: Protokol? O čem?
3: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal.
2: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
3: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
2: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
4: Světlo do prdele!
5: Ahoj.
4: Ahoj.
5: Už to jede?
4: Ahoj. No co jede? Hovno jede.
5: Kolik máme?
4: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
5: Nebudem se hádat dneska. Ne, ale bude ostrý.
4: Ne, a to má klidnou takovou hladinku, ale občas... Dajte na sebe to tak. Chcete něco k pití, rychle?
5: Dvojku se dám.
4: Dvojku produkce!
5: Přineste, prosím. Panáka, nech si dopšit.
4: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Řmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
6: Dobrý večer.
4: Jirka.
7: Dobrý večer, ahoj.
4: A David. A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
5: No, my děláme teď takový seriál o městě.
4: Dobře,
6: já jsem navštívil jednu vernisáž,
4: blahopřeju a Jirka.
7: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší. No, tak...
5: To je přesný docela.
4: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
5: parabola určitá.
4: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
7: Spíš taková hyperbola možná.
5: Asi metafora. Necháme toho. Sinusoida to můžu.
4: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stáncích knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
5: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, o tom se tady nedočíme. Mě hlavně na tom rozčiluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí. Jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová. Jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom. Jo.
4: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část. To je podpás.
7: Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
4: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
6: Já už nevím vůbec nic.
4: Doda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury, a to jméno zní Sekora. A tamhle Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku bosičky, tamhle zase.
5: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A k tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík samozřejmě.
6: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
4: Já můžu se vyvíjet s těma postavama.
5: Já nejde. Evolovat.
4: Ven s těma.
6: Kobylka.
4: Ne,
5: potápí.
4: Jo, potápí. Hlemíždo, já věřím.
6: A ta se vyvíjí.
4: To prostě svatý Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
7: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pitlíka a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
4: Já musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není, tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných. Možná zaplať pán, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený. Vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
7: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
4: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí, takže...
6: Bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové, že... Já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku, a když potom srovnáte, přátelé, tohle s tímhle, tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky, mm-hmm. Když to tady je množství prázdných slov. Mm-hmm. A spodek, pánové.
4: To je ďábel.
7: Přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale... musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
4: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
7: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
4: Ne, ale takhle se anekdota nestaví.
7: No, přesně takhle.
4: O rouchách, to není vtip o rouchách.
7: Ani o záhybech.
4: Ne. No.
8: Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před 30 rokem grant.
7: No to jsme ti dali.
8: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se rozstoupí, tahle ta část, jo. A on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí a nic, já tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
7: To je jasný, ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak po tohle bych se napsal. Takže... no.
4: Já mám z celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad to říkám.
8: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.

0: trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná.
1: Ježíš!
2: Tady něco hoří! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila!
3: Emile, hoří nám v pokoji!
2: Ježíš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj, běž rychle! Hele, holka, vynes sportku děti a zatím na to něčím stříkej, jo, já zavolám o pomoc! No, kde pak ženská a přírodní katastrofa? Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu! No, zavoláme kohod, kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi Boučkovi, no jo. Cákáš na to, cákej! No. Tě buch to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic. No nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, tě buch. Hele, kdo by to mohl... No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, jak bych to... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, soudužko, prosím vás, prosím, já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří, v jakým pořadí? Hele, nechte si to napřed vysvětlit, jo, podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já pořád nezavěšu, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se... Jakým... Hej, stříkej! A hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí! No. A ano! No, teď jsem měl smůl, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo! Jak to, že nejste soudružka? Ha, prosím, jo, vy jste soudruh. Ty to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípu. Já jsem se chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím, co jako co, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, nějak tady přihoří vám, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeboval bych účastníka Františka Křížalu, jo, Praha 4 Kánovnická, prosím, Křížala. Sušená švestka. Místní kálovická. Ano, znamenám si. Ano. Ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo. Jo. Tak, no. Olga, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to tu hodně. Tak. No. Kdepak tohleto, hned volat požádá, kdepak to... Halo? Těbu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistolkou? To je fanoušek. Hele, panoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuji, ti počkám, no jo. Co to dělá? Hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těbu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš, ne? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
3: Prosím tě, dobrý známý.
2: A co?
3: Tady hoří.
2: Tady nevoláš hasiče. Ježíš, to tady
3: požární opravdu... služba? Tady Praha 6, Dejvická 3.
2: Ona se zbláznila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
4: Už jsme tady, je to tady.
2: Je to tohle to možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
4: Normálka.
2: Tak to?
4: Dál dopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.

já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal.

0: čekal. Myslel jsem si na své věci, jo, že pořád mám co dělat a najednou do toho přijde narození nějakého člověka a on to byl já. To mě teda vyrazilo dech. Ale již z počátku byl jsem velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to ostl? Veřejné ve zahradě, lidí na se to valne jak ku poradě. No tak Neruda teda u toho přímo nebyl tehdy, jo. U toho byla tehdy pouze moje matka, protože ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo která dneska. Ty mladý, to už není ono. Ale vypadal jsem úplně jinak. Například pro srovnání, jo. Ku příkladu, kančí mládě. To hned po narození chodí. Já nic. Já jsem jenom tak ležel, jak Lazar, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Jestli už taky mezi náma něco bylo, víc. Asi kvůli baráku něco. Ale na otce taky. Já byl nervózní. Taky jsem nevěděl, jak to všecko bude dál, jo. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se uklidnil, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No přátelé, co se týče tohoto období, tak to já nemůžu z tohoto místa, To mi dalo hodně. Zabrat ten. Ale hodně jsem si odnes třeba. Houbu taky. Křídy. Hodně. Ale i jiný třeba. Například ještě dneska, jo? O půl noci. Když byste mě vzbudili. Ne, abyste mě chodili budit. Ale o půl noci ještě dneska, jo? Kdyby... Tak, jak když bičem mrzká. Počkejte, nechte to. Jo, ještě dneska, o půl noc, no, jste mě spletli. Ještě dneska, o půl noc, noci, jak když mrz. Jo, takhle, o půl noci ještě dneska, autodechny ještě dneska, když by se mě zmrskali bičem. To už bych vůbec nic, ne, počkejte. Ne, nechte mě bej. Jo, o půl noci, aha, ještě dneska, jo, ještě dneska. Když bych se zmrskal. No hodně. Ale i jiný. Jo, třeba, pak jsem se ještě taky učil. Francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak, nejsem cvok. No ale zase třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel. Pořád se to tak přehazují. Sice arabských, to je pravda. To mě zpočátku činilo potíže. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně, důležitý u tohohle z toho všeho je, víte co, jo? Že se dělá hlavou. Protože to se nedělá nic. No, o tom mě šlo celý život. Tady vidíte výsledek. Ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo i krku, ta se snad někde válí. Ta je líná, ale chytrá. A když vás tak sleduju, vy asi taky spíš tou hlavou, že? Sice některý takhle rukou je línej. No podívejte se, vážení přátel, takhle by to nešlo, že? Společnost do vás investovala. To je málo tohle. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžkovité. No tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a budu vás to zvedne ze sedadel.
1: Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano. Do Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? An? Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano. Ano, zítra na ksivoklátě, ano. Chce si vystřelit na jelena 12 ráka. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano. Kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko, projekt, který má vlastní. No tak to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž ne, je náš celostátní plán střeliva, je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to, on ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No, já jsem tě ještě malinko, prosím, jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli strážce to, ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. No. No. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12 ráka, no jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne. Tak, když jste vstýš tebe, že jste Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Serajulu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No Jelen, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no tak... Tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo. No je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to... No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, tě Bůh. To je Kryšpín Strhanova, no jo, to je... Umístěnku na křivoklát. No. Slíbeno cicmání s Pepičkou. No. To ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, kňourek! Jo. Je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh, tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl poslat mě Bobíka z Perlštejna. No jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchně na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo. Moje mě nepustí na krok. Tak děkuju. Ahoj, halali. Hergot. Nimroda, kňourek! Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu. Znamenám si, já si znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho Bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No rozumím, no chcete se blejsknout, no? No jo. No tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký Bažant by to měl být? Jo, Jiří Bažant! Tak to by nějaký omyl! Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo? No jo, já jsem si hned myslel, páč Bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo? On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je Bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle! Děkuju, nashledanou, halali!
2: Já jsem Čiče, vy jste velký kamarádky se Simonou Krajinovou, že jo?
3: To jsme.
2: A čili vy taky trávíte hodně času spolu?
3: Tak jsme sousedky, máme stejnou terasu, takže chtě nechtě se tam potkáváme.
2: Mě tam teda zaujalo, že se často vyskytuje taková informace poměrně impertinentní, ale jenom protože to je veřejnoprávní, tady
3: chápu,
2: tak to můžu říct.
3: Do toho.
2: Že vy na rozdíl od ní, nebo ona na rozdíl od vás, nechodíte bez jako... jako na ostro, nebo jak to říkáte? Jedna z vás nějak chodí bez kalhotek prostě. Jsem o tom několikrát čet, a která teda z vás?
3: No já.
2: Vy?
3: A ona to práskla teda na mě.
2: No. Čili vy chodíte jako bez?
3: Ráda.
2: Tak to jo, no tak proč ne, že jo, to jako, a teď taky jo.
3: Co myslíte?
2: A třeba když máte sukni?
3: To všecko jde vychytat.
2: No vychytat, a co když se zvedne vítr?
3: V tom případě...
2: Do baráku.
3: Nasednu do auta a jedu.
2: Do auta?
3: Pro kalhotky.
2: Čili když je vítr, dá se předpokládat, že jste jako kompletně... Ne,
3: já
2: tak já jsem se chtěl jenom zeptat, aby jsem o tom hodně čet, no, ale to nevadí. Můžeme se napít, máte žízen?
3: Jo, já rozumím.
2: Bez, no. Ale tak ono, samozřejmě ono je to...
3: A vy nechodíte v létě třeba na ostro?
2: Ne, já jsem pořád na tu po celoroční. No a vy jste si i trošku takový opravičky nějaký nechala udělat, že jo?
3: A co přesně myslíte?
2: Nosánek.
3: Zlehká, jenom ten konec.
2: A co?
3: Konec, tak
2: koneček,
3: tohle mě nebavilo.
2: To neumě klíčové. I tohle vás nebaví? To je jediný, co mě na něm baví.
3: Fakt? Jo, na vás mě to baví taky, ale na mě, mě to nebavilo.
2: No a ono je dobré, no a kvůli mu...
3: Tohle nosa poznáš kosa, my
2: jo,
3: se
2: jo, nosil... Nesmějí být úzký sklenice.
3: Ne, přesně.
2: No. To si pak tadyhle dělám drážku a nemůžu se dostat k té tekutině. No a tak nosánek jste nechala jenom konec, jo?
3: Jenom ten konec.
2: A dírky normál, jako?
3: Všecko zůstalo.
2: Všecko zůstalo.
3: Žádná jako nějaká velká změna.
2: No a pak prsa malinko asi ne?
3: Jo, protože ty jsem zdědila po tátovi.
2: A to je dneska standard už, jo?
3: Jo. A tak já jsem to nějak výrazně nepřehnal.
2: No ne, to je pěkný. Jo? A... Takže nosánek a prsa?
3: No.
2: No a co plánujete?
3: Nic. Všechno ostatní je v mých silách.
2: Jo? Mm. Jako, že si třeba držíte liny cvičení?
3: Chodím cvičit pravidelně.
2: Mm. A proč se dodá dneska odsa?
3: To mě nebaví. Ne. To ne mě baví. Já chci právě jako to, proč důvod, proč jsem to udělala, je ten, že to nebylo v mých silách změnit. Proto jsem potřebovala tu pomoc.
2: No, ale když třeba si necháte jenom koneček nosu, tak nemusí se to pak třeba opravovat po lete?
3: To já nevím.
2: To se asi teprve uvidí, že jo?
3: A já myslím, že už na to sáhat nebudu, já jsem spokojená.
2: Jo, a smrká se dobře všechno?
3: Trošku ne, teda musím říct, že s levou dírkou jako
2: jo.
3: Mám
2: to,
3: když mám rýmu.
2: Se ucpává,
3: jo.
2: No, tak to zmršili, ne?
3: Jo!
0: Vážení přátelé, jednou jsme byli s divadelní fakultou na západě, ve Francii, ve městě Nancy. Jo, a to bylo v době, kdy jsem se zároveň učil francouzsky a mělo to nedozírný následky. Protože tehdy já jsem tam byl ubytovaný v penzionu s mým kamarádem a spolužákem Pavlem Pavlovským, který je dneska šéfem činohry divadla v Plzni. A tenkrát nějak z ničeho nic, nevím, jestli z té změny vzduchu, nebo co, dostal nějaký neštovice, jestli černý nebo zelený, no prostě nějaký dostal, popadli ho. A odvezli ho si, představte, do nemocnice. A my spolu předtím byli na manželských postelích. Nám dali, jako, i když jsem normální, by jsme byli oba. Jo, jo. Ani on nebyl nějak, že by po mně něco chtěl. Ale oni, a představte si, ta tragédie, najednou oni ho odvezli a teď já jsem dost taky trošku choulosti, nebo se bojím nějaký, že kdyby něco, jo. A teďka jsem si říkal, co já udělám ho odvezli a já, abych to samozřejmě člověk myslí stejně přeci jenom nejvíc na sebe, abych to nedostal taky, tak jsem si říkal, sakra, musím udělat základní opatření, musím, aby mě vyměnili ručníky a to. No a, jak, a šel jsem za tím šéfem toho penzionu a teď si představte v té mý tehdejší francouzštině, no ono se to moc neřekne, tak jsem si plet dvě slova, které vůbec ani zvukově spolu nesouvisejí. Já nevím, jak jsem si to mohl splíct. Slovo strop se slovem ručník. Vůbec nechápu. Dodnes máš se naprosto něco jiného. Strop je le plafond a ručník je la serviette, čili to nemá nic společného. Já nevím, no. A ne, no a to snad je, no a to je jedno. Teď jsem za ním šel, si představte, a říkám tomu, dával jsem se ještě záležet na výslovnosti, a říkám tomu šéfovi toho hotelu, monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Pane, já chci, prosím, vyměnit strop ve svém pokoji. Jsem mu řekl, domění, že říkám ručně. Se na mě tak podíval, pán. Et pourquoi, monsieur? A proč, pane? Já pán, parce que mon camarade est malade. Protože můj kamarád je nemocen. On pán, a proto vy chcete vyměnit strop ve vašem pokoji? A pán, ano. Sesa. To je samozřejmě. Samozřejmě, jakože u nás je to běžná věc. No ne, hygiena jsem si říkal, jako aby si nemysleli, jo? Byl tady v tom východním bloku, že jo? Takže aby si nemysleli, že jako tady jsme 100 let za opicema, nebo co? On pá, a kde je váš pokápán, prosím, tak jsme šli, teď jsem šel, to, otevřel jsem dveře u svýho pokoje, on tam vešel a najednou já koukám, on čumí na strop. Říkám, co čumí na strop, proč neveme, když teda neposlal pokojskou nebo to, tak proč neveme to sám, teda ty ručníky a nevymění je, když už teda je tak laskaj, že tam kvůli tomu jde. A on čuměl na ten strop a najednou povedal, snap a possible, monsieur, to není možné, pane. Já si říkám, ty člověče, proč by to nebylo možné, já si říkám, takhle s náma tady nebudou zacházet, jo, proč by, a já vám, monsieur, že no, u nás, jo, u nás to možné je. A kde to je u vás, já vám, dám na Čekoslovakii. Bomba. Tak jestli u vás to možné je, víte, tak u nás to možné není. Já si říkám, ty hajzle, ty si myslíš tohle, je to možný tohle, co? Ta, a teď on se otočí a odchází takhle na tu chodbu, já jsem za ním vylít a zařval jsem na ní, mon kamaráde maláde, můj kamarád je nemocen. Se otočil a pán, ne váš kamarád, vy jste nemocný.

0: No, dnešní představení se jmenuje Ptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím. Tím si vyhrazuji, jak jistě jste z toho názvu pochopili, určitou možnost na něco neodpovědět. Vzniklo vlastně tak, že vždycky na konci představení pořád se něco děje, jsem divákům, to znamená vám, dával tu možnost, aby se ptali. A vznikla celá řada dotazů a já jsem rád vždycky na ty dotazy odpovídal, a tak jsem si řekl, že to zkusíme udělat tak, abyste se mohli samostatně celý večer ptát. A to nejenom tak, že jste napsali dotazy na tyhle ty papírky, ale zároveň se můžete ptát i přímo, živě. Můžete se obrátit s jakoukoliv otázkou, i tou nejvšetečnější, a já se vám pokusím na ní odpovědět. Tak se do toho pustíme, aby to nebylo hned tak na ostro pro vás, tak já se budu věnovat těm dotazům, které jste napsali na papírek. Prý jste měl nějaké natáčení na Slovensku. Měl jsem natáčení na Slovensku, nedávno jsem tam dokončil česko-německý film, koprodukční, jmenuje se ten film Lea, měl teď velké úspěchy v Benátkách na filmovém festivalu. Ten film byl pro mě zajímavý v tom, že jsem tam mluvil slovensky a německy, což bylo samo o sobě velice zajímavý. A taky byl zajímavý tím, že jsme se pohybovali v takových lokalitách, kam se člověk normálně nedostane. Byli jsme ve vesnicích například Osturňa, o kterých nevěděli ani Slováci, že je tam mají. A byli jsme na slovensko-polských hranicích a tam se děly neuvěřitelné věci. Tam třeba dědek dojil krávu a druhý den neměl. A já jsem říkal, kde máte tu krávu, dědečku? A on říkal, medveď zožral. A já jsem říkal, no to snad nemyslíte vážně, tady je medvěd. A ty neviděl, že ještě medvěd, já pojď, já ti pokážem. No tak jsme šli na takovou stráň a tam medvěd, já jsem se vyděsil. Já jsem běžel zpátky, říkám, tady je medvěd. A dědek přišel za mnou a říká, neboj se, už jsem nažral tej kráv. A oni byli docela šokovaní z toho našeho příjezdu, protože jsme tam přijeli autama, autobusama, vším možným a roztáhli jsme se tam s cateringem, se zásobováním a já nevím čím. A oni tam neviděli auto, nikdy tam projedou koně jednou za 14 dní a jinak nic. A tak z toho byli šokovaní a my jsme točili první den, točili jsme na zelené louce, potřebovali jsme mít zelenou louku. A k večeru, když jsme dotáčeli s Christianem Redlem, s německým hercem, první dialog, tak začal takový jemný snížek, takový jemný vločky. My jsme říkali, snad nám to zítra vydrží. A ten dědek tam zase stál a říkal, těžko. A to těžko mělo znamenat, že druhý den, když jsem se v Popradu probudil v hotelu, tak jsem vykoukl ven a tam byly 3 metry sněhu. To bylo neuvěřitelné, jak rychle se to změnilo. A tak tam, kde jsme točili, se dostali už jenom rekvizitáři, kteří tam vyjeli brzo ráno a ti tam přezimovali samozřejmě, protože už je nikdo nemohl dostat zpátky. A taky jsme se tam dostali do takových krásných, my jsme se tam byli velmi dlouho, dostali jsme se tam třeba do Klačanské doliny, tam byl krásný dřevěný mlýn, ten mlýn mlel, byli tam dva lidi, kluk a holka, ten kluk tam kroutil vojnu a vzal si tam svoje děvče, měli tam idylickou, krásnou, dovolenou, dlouhodobou bych řekl. A když jsme skončili v 11 hodin natáčení kvůli sluníčku a do 5 jsme měli pauzu, tak s kameramanem Láďou Smutným jsme se vypravili na vycházku a šli jsme zamrzlým korytem Horského potoka a dlouho to bylo nádherný a pak jsme si najednou uvědomili, protože jsme lezli po takových zamrzlých jazycích proti toku toho potoka nahoru, že vlastně už není cesta zpátky, protože zpátky, kdybychom se snažili sjet po těch zamrzlých jazycích, tak si můžeme taky pěkně natloust. A já říkám, Láďo, my se možná už nedostaneme naspět. A Láďa říká, no taky mě to člověče napadlo. A jak jsme tam tak stáli, tak proběhnul rys kolem nás a tak se na nás jako díval, jo. A bylo vidět, že nikdy nikoho takového neviděl. Já jsem říkal, Láďo, tady dlouho nebyl živý člověk asi. A musíme dělat velmi rychle, aby jsme odsud odešli opravdu živí. A pak tam stál jelen, já jsem nikdy neviděl jelena takhle zblízka, to je obrovský zvíře, že jo? To je kráva s parohama. A teď to stálo proti nám a on potom se rozhodl a šel, naštěstí jiným směrem, než jsme stáli. A my jsme pokračovali pořád, řekli jsme si, že půjdeme proti toku toho potoka a uprostřed potoka najednou šutr. A na šutru bylo napsáno červenou hlinkou Ludový rezbar. Já jsem říkal, snad není možný, to se nám zjevilo, pak jsme to objevili ještě po 300 metrech a pak ještě jednou a pak už byla šipka a my jsme vyšli ven a tam taková stráňka a tam byl takový dědek, u chaloupky a řezal. Vyřezával si tam sošky. A měl tam zahrádku. A ta zahrádka byla plná těch dřevěných sošek. My jsme na to koukali, ten dědek nevěděl, kolikátý ho je, co je za den. Když jsme se optali, jak to pozná, kolik je hodin, se podíval na oblohu a řekl, teraz budu dvě. A najednou jsme pochopili, že všechno je úplně jinak. A odcházeli jsme odsud a já jsem říkal, dědo, můžeme si od vás koupit jednu sošku? A on říkal, proč koupit? Říkám, no, protože bychom ji chtěli mít na památku. Já vím, ale na čo peněžky, já nepotřebujem. Tak nám dal dvě sošky, my jsme odcházeli a ten Láďa říká, ty Mirku, nežijeme my nějak blbě. Já říkám, no je to člověček, to je neuvěřitelný, víš, on tady žije sám, úplně odtržený od civilizace. My jsme se ho ptali, kudy se dostaneme do vesnice a on nevěděl, on říkal, že už tam nebyl moc let, že už neví, jak dlouho tam nebyl. A tak ten Láďa tam tak stál a říkal, zůstaneme tady. Dřeva je tu plno. Nasekáme to dříví a postavíme si chaloupku. A říkám, budeme se mít rádi, víš. Říkám, ty seš blbec, ty to hezky uvedeš na takovou správnou míru, dobře, no tak jdeme, no. Tak jsme došli do té vesnice a tam už stál catering a my jsme si dali kafe a cigaretku a zase jsme byli doma. A je to neuvěřitelné, jako co jsme tam všechno zažili. Bylo to krásné natáčení a ten film prej dopadl, ještě jsem ho neviděl, prej dopadl dobře. Další film, co Černí baroni? No, Černí baroni, samozřejmě na ty vzpomínám rád, protože to bylo velmi příjemné natáčení se Zdeňkem Syrovým, který bohužel už mezi náma není, rád na něho vzpomínám. Musím říct, že já jsem tu postavu, kterou jsem tam hrál, toho poručíka Troníka, hrál podle dvou skutečných lidí. Já jsem je znal z vyprávění od svých kamarádů. Oba to byli vojáci, jeden šišlal a druhý měl ty historky. A já jsem vlastně skloubením těchto dvou charakterů vytvořil poručíka Troníka, ale já jsem toho člověka znal skutečně jenom z vyprávění, on se představoval vždycky tak, že říkal, Chodruh, já se jmenuji Chodruh major, neřeknu pravý jméno, Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mi šedý vlk, podívejte se, já šedý jsem, a vlk taky! A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu. A on se nikdy nedočkal té přezdívky Šedý vlk. A tak já jednou tady v Brně, když jsem dohrál to představení, tak za mnou přišel 80-letý bělovlasej pán a říkal, dobrý večer, já jsem Vanilka. Říkám, to je krásný jméno, mně to vůbec nedošlo. Říkám, já vám gratuluju. A on, ne, já jsem ten Vanilka, toho hrajete v těch Černých baronech. Já vám chci říct, že všecko to, co tam říkáte, tak já jsem tam opravdu říkal. Já jsem byl hrozně blbej. To bylo nádherný doznání a mě nenapadlo nic vhodnějšího, než že jsem mu řekl, děkuji vám, Šedý vlku. A on měl radost. On ještě nikdy v životě tu přezdívku neslyšel tak, jak si ji přál. Tak měl radost, že se jí konečně dočkal. No bylo to úžasné setkání. No. Na Černí barony vzpomínám samozřejmě rád. Vzpomínáte na dětství? No, kdo by nevzpomínal na dětství? Samozřejmě, že na dětství vzpomínám. Moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč. Tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný. Takových jmen doležal, dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to pro to, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl sedmilhář. To bylo nádherné, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já vím, že tam nikdy nebyl, jo, no. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic,
1: My jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlý Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita.
0: Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakýho žita? Zamrzlej Dněpr 7 metrů ledu a vyšup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovéhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedu to velmi vtipně interpretovat, za což jsem mu byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úraz, že jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vo rantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
1: říkáš meniskus?
0: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřvi hajzle, řvi dojdi. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala, já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřih a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu, no to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl. Když sedíte ve vaně, sedíte na špuntu. Člověče, na to ti snad ani nebudu odpovídat. Co bych seděl na špuntu? Tak daleko jsem to nedotáhnul. Já si sednu pěkně naproti a na špunt se jenom dívám. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? No, s Bolkem Polívkou jsme toho prožili hodně, samozřejmě. My jsme spolu byli 20 let v jednom angažmá, v jedné zkušebně, v jednom sále, v jednom autobusu, v jednom hotelu. De facto jsme prožili jedno manželství s výjimkou toho, co po manželství zůstává jako následek. Ale my jsme, říkám, zažili spoustu věcí, bylo by to dlouhé vyprávění, jenom si vzpomínám, že Bolek mi vyprávěl třeba, není to dlouho, takovou krásnou věc, že měli setkání po maturitě, nevím po kolika letech, a za ním přišla jedna taková ta paní, co tam přijeli, a říká, tak co, jak se máš? A Bolek říká, z čeho jste nás měla? A říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. To měl velký průšvih. No. Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést. A Bolek říká, no hoši, proč ne, ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte, to ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ti policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopní. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci Komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval, úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no. Zeptám se, jestli má někdo nějaký živý dotaz. Prosím.
2: Jakým způsobem jste trénoval ten stav, který se jmenuje takzvaně obrna huby, a předváděl jste, jak mluvili někteří herci, když nemohli mluvit?
0: Já si myslím, že to je jenom praxe, je to otázka naučit se nebo nenaučit. Vždycky, když jsme byli na provázku, režisér Schörhofer nám říkal, podívej se, herec musí umět zahrát buzeranta, ožralýho a koktavýho. To jsou základy české komiky. Podle toho jsme se všichni chovali. Nedávno jsme dotočili u firmy Multisonic písničky z balady pro banditu v úplně novým hávu v aranžmá Petra Maláska. Je to vlastně generačně nový pohled na baladu pro banditu a na písničky z tohoto slavného muzikálu. A tam jsem v některých písničkách pískal pasáže. Karel Wagner, který tu desku produkoval, mi říkal, tím si připravil o práci jednoho našeho významného člověka, který se pískáním živí. protože ne každý umí pískat. Já jsem říkal, já jsem to taky neuměl. A jak ses to prosím tě naučil, se mě ptal Karel Wagner. Říkám jednoduše, za mnou stál Zdeněk Pospíšil, režisér divadla Na provázku, a řekl, jestli to nenapískáš, tak tě zabiju. Takhle jsme se to naučili. Čili tady to bylo to nejjednodušší, naučit se takzvanou obrnu huby. To není problém. Nakonec každý z nás to v životě aspoň jednou, dvakrát zažije. A víte sám, že to, co zažijete, je možno zakódovat do paměti a odvodit to od té zkušenosti, potom v praxi použít. A jenom otázka toho, do jaké míry to umíte nebo neumíte použít. A když to umíte, no, tak je výsledkem toho, to, že tu obrnu potom opravdu jako...
3: a vzorně připraven vojenskou katedru vysoké školy do funkce sběrače raněných základní vojenskou službu.
0: No to vás musím zklamat, já jsem neabsolvoval žádnou základní vojenskou službu, protože jsem dostal modrou knížku a díky natočení filmu Černí baroni a Tankový prapor jsem ji teprve doabsolvoval potom. No? Protože tam jsem poznal tolik vzácných uniformovaných lidí, že mám pocit, že mi to plně vynahradilo dvouletý pobyt na vojně. A mezi jinými jsem tam potkal třeba člověka, který velel tankodromu, kde jsme točili ten tankový prapor, to byl Slovák, a ten byl tak neuvěřitelně ctižádostivý a tak neuvěřitelně ponornej do toho. On dokonce se nebavil s nikým jiným než s Romanem z Kamene, který v tom filmu měl hodnost majora. Skutečně. My, kteří jsme tam hráli poručíky, jsme byli pro něho absolutní plebel. Jeho největší vrchol byl, když přijel velitel východo-západo evropského, nebo jak se to jmenuje, okruhu, a on celou tu dobu jeho návštěvy vedle něho pochodoval jako ta stráž u Kremlu. Takovým tím vysokým krokem prostě ho opochodovával pořád. A potom další vrchol měl, když jsme točili scénu s ruským generálem, s tím, co měl tu nálepku přes oko. Tam on si vymínil, že musí stát vedle něho. Byl to bezvýznamný komparzista, ale on tam prostě musel stát, tak jsme ho tam postavili. Měl dva syny, 11 a 13 let. Ti kluci jezdili tím tankem líp než všichni ti vojáci základní vojenské služby. Nikomu nevadilo, kolik projeli nafty. A vždycky, když přijeli, tak se hlásili tátovi, co projeli a jaký okruh jeli. Jednou přijel ten kluk za našeho natáčení tam, ten 11-letý, a říkal, ocko, bolí ma brůško. A on řekl, nasadnuť a ještě ťašu trasu. A ten kluk musel vyrazit znovu. Byl to naprosto neuvěřitelný člověk a největší vrchol byl, když jsme mu sdělili, že bude střílet ostrejma. Tam jsme pochopili tu jeho neustálou stížnost, kterou chodil po tom tankodromu, protože on pořád opakoval, stále je mír. On si nikdy ostrejma nevystřelil. Jo. A teď mu to najednou filmaři prostě dopřáli. Ten nespal dvě noci. A pak seděl v tom tangu a namířil to na tu budovu v tom vojenském prostoru. A já jsem seděl vedle něho, tak jsem to viděl. A ten dělal u toho... Ten byl úplně hotový. Jaká je práce v televizi? Je to těžší než v divadle? Co takový dlouhý dialog? No co pak dlouhý dialog? To jde. To je v pořádku. Na ten se připravíte, naučíte se ho a když tam uděláte chybu, tak vám to všichni prominou. Horší to je, když po takovém dlouhém dialogu máte jednu větu. To se mně stalo tady v Brně, když jsem v televizi začínal. Pánové Karlík a Dufek vedli velmi dlouhý dialog, asi 15 stran. Já jsem přišel na konci a řekl jsem, pánové, pan ředitel už přijel. Tak na těch zkouškách to tak jako proběhlo, pak to spustili na Ostrou, oni odvedli těch 15 stran toho dialogu, já jsem přišel a řekl jsem, pánové, pavěži se své festa. Teď se všichni zarazili, jo, řekli, no nic, no tak on je takový neskušený, ještě to dáme jednou, tak jsme šli znovu na to, oni museli kvůli tomu celých těch 15 stran znovu, to víte, jak mě měli rádi, že jo. Já jsem přišel, řekl jsem velmi zodpovědně, už jsem na to byl připravený, řekl jsem, pánové, pan ředitel, to se ostrál. No tak to už mě měli všichni za blba a přesto všecko ten režisér byl tak tolerantní, že mě dal ještě jednu možnost, já jsem to znovu naběhnul, už jsem byl na to soustředěný maximálně, klepal jsem se a řekl jsem, pánové, pan ředitel, jo, nic už ze mě nevyšlo a víc možností už mě nedali. Byla to první přeobsazená role v tom filmu, pak jich bylo víc, ale... Místo mě nastoupil můj spolužák, který tu větu řekl velmi pregnantně a čistě, ale bohužel na začátku toho dialogu. Takže to nedávalo smysl a museli to točit ještě jedno. Máte nějaké pěkné a veselé zážitky s policií? No, mám spoustu zážitků s policií nejrůznějšího druhu, ale tady v Brně se mi stala jednou úžasná věc. Jedna naše kamarádka, byla to řekyně, ona se vdala do Anglie za jednoho pracovníka firmy IBM a vrátili se sem na veletrh, shodou okolností v tomto termínu jako teď, protože i teď tady probíhá veletrh, a oni sem přijeli a my jsme za nimi byli ve stánku se podívat, a to víte, to bylo tenkrát něco, dostali jsme od nich napít něčeho, dostali jsme cigaretky levné a já nebo zdarma, já už nevím. A pak jsme odtud odjížděli a oni si vybrali hotel Internacional a se Internacionálu, že budeme pokračovat v Continental. A nabrali jsme to přes náměstí Svobody. Já jsem říkal, tam nemůžeme jet přes náměstí Svobody, tam nás zastaví a odsud se nedostaneme. Oni, ne, to není problém, to klidně projedeme. Tak jsme jeli. Samozřejmě, že uprostřed Svobodáku nás zastavili, že jo. Ta naše kamarádka otevřela dveře a oni říká, dobrý den, dobrý večer, paní řidičko, kontrola řidičského průkazu. No, já nemám chuť vám dávat nějaký řidičský průkaz, protože mě si nezajímá teďka to, jestli vy mě budete něco kontrolovat nebo tak. Jo, takhle, no tak vy nám dechnete do balonku, jo? Tady máte balonek, nebudu dechat, mě si nechce dechat vám do balonku. Já budu dechat tam, kde já chci, a ne do vašich balonků. Tam si dechejte vy a mě to nezajímá. Not interesting. No tak to nám dechnete, to se spolehněte, to jsou naše zákony, tam nám dechnete a hotovo. No podívej si, když lidé látí radost to, já ti tam dechnu, mě to úplně jedno. Desím ten balonek, naštěstí já jsem žila v Brně tady dlouho, tak trochu ti rozumím, ale ti tam dechnu, ukáž, udělám fúkaráča a uděláme. No, foukla do toho balonku, to zmodralo, zezelenalo. Ten policajt na to koukal, jak vyděšený, říká, no tak tohle ne, okamžitě vystupte, odevzdejte klíčky, auto odstavte, takhle v tomhle stavu nemůžete jet. Říká, ale já taky nejedu. A ukázala do toho vozu a ten policajt se tam naklonil, říká, Tondo, oni mají volant na pravý straně. A ten... ten její manžel, ten Angličan, ten na tom volantu ležel takhle. A ona mu říká, jedeme, a ten našlápla, odjeli jsme do toho kontík. Taky si pamatuju, jak jsme jednou točili tady s brněnskou televizí nějakou detektivku, už je to moc let, a točili to tam s náma taky tenkrát SMBáci, a my jsme tak jako mezi tím natáčením neměli co na práci, a tak jsme jim vyprávěli různý vtipy, ty policajtský, že jo, kterých byla celá řada a je do dneška. A bude pořád, protože to tak je. A my jsme jim říkali takovej ten for o tom, jak jedou ti dva policajti v tom autě a ten jeden se ptá toho druhýho, prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo, znáte to, ne? Bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A tohle to jsme jim řekli, oni se smáli někteří takhle taky jako vy, a byl tam jeden takovej praporčík, který se zamyslel, jo. To je vůbec ten nejkratší policajský vtip, tohleto. Policajt se zamyslel. Tak ten praporčík se zamyslel a potom říká, no jo, soudruzi, ale to není možný, protože my ve voze máme kontrolku. Tak tím mě dostal teda. To je takzvaný fór na druhou vlastně, to je domyšlený. Je spousta lidí, kteří vůbec neumějí vyprávět fóry, že jo, spousta lidí se o to marně pokouší celý život a nikdy se jim to nepovede. Jeden můj kamarád, režisér, já jsem mu říkal taky jeden takový policajtský vtip, říkal jsem mu, jestli ví, proč policajti olizují hodinky, jo, znáte to ten vtip, že ten tik tak osvěží, že jo. A on to vyslechl a strašně se mu to líbilo. A přišla jedna naše kolegyně a ona říká, pojď sem, to ti řeknu vtip. A já už jsem viděl, že je průšvih, každý vtip, který vyprávěl, tak vždycky zkazil. A ona říká, a jestli pak víš, proč policajti olizují hodinky? A ona říká, no to nevím, ale mi to skoro urazilo, jo. A on říká, no to je proto, že ty pfefferminové bonbony jsou zdravé. To je vyslovený talent na vtipy. A s tím letím se o to marně pokouší celý život. Máte nějaký veselý zážitek s režiséry? Například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Jo? Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je prostulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Nutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
1: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
0: Já říkám, kam na recepci?
1: Na německou. Němci dávají recepci.
0: Já říkám, mě nikdo nezval. Mě
1: taky ne.
0: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně. Jsi gazela. Přines mi sadovku.

0: Víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obcí? Ano, vím, 60. No a kolik jste jel vy?
1: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
0: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
1: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Inspirují vás také opilci? No tak jistě, no to jsme se o tom teď před malou chvilkou bavili, že jo, jak mě inspirují opilci. Člověka musí inspirovat všecko, je-li hercem, protože se musí dívat kolem sebe a všecko to vstřebávat a v patřičný okamžik toho použít, protože čeho použijete v patřičný okamžik, toho použijete nejlíp. Máte-li hrát opilce, tak musíte vidět, jak opilec vypadá, eventuálně se do toho stavu dostat. Já mám tu nevýhodu, že nepiju už 20 let, čili musím jenom pozorovat. A věřte mi, že je to lepší, než se do toho stavu dostat, protože když se do toho stavu dostanete jednou, trošku se vám v něm zalíbí, pak to zkusíte ještě jednou a pak jste tam po 20. a někdy z něho nikdy taky nevystoupíte. To se taky někdy stává. Přece jenom si vzpomínám ještě na jednu takovou historku s tímhletím. Já jsem měl kamaráda tady v Brně, dneska dělá jednu velmi významnou funkci, tak ho nebudu jmenovat. On jezdil se mnou do Juliánova autobusem, do Juliánova tenkrát jezdila 50. a v noci tam jezdila 55. a Juliánovem jenom prosvištěla a jela dál do Líšně. Tam končila a tam taky končil ten můj kamarád. Tam on vystoupil a myslel si, že v Juliánově a odešel do těch hvozdů líšeňských prostě a tam někde zapadl a usnul. A jednoho dne se ráno probudil v té rosou navlhlé trávě, probral se z toho polospánku, polosnu, vybřednul takhle z té trávy a tečla taková babička a nešla krosnu na zádech a on, babičko, prosím vás, nevíte, kde to jsem? Babička zahodila krosnu, satanáš! Tak nějak ten můj kamarád vypadal. Kdybych prozradil, co dneska dělá, tak byste tomu nevěřili. No, satanáš. Já znám jednoho kamaráda, nebudeme mu říkat opilec, ale rád se napije. A on pracuje jako hrobník. Je to velmi dobrý kluk, ale říkám, rád se napije. Jednou pomáhal stavět obecní vodovod, protože tam šlo o kopání a v tom on se vyzná. Byla jim zima, protože to stavěli v zimě. A on říká, podívej se, zajeď, on tak jako mluví takovou zvláštní mluvou, zajeď k falářovi, to je můj kamarád, a řekni, řekl řidičovi, který jezdil se Zeminou, řekni mu, ať mě pošle flašku slivovice, že je mě zima. No oni se chechtali, pak si říkali, to určitě jemu pošle farář flašku slivovice, ale ten šofér za chvilku přijel a od toho faráře mu ji skutečně přivezl, pač farářov opravdu měl rád. A vedle něj stál tajemník obecní a říká, dej mě taky trošku napít, Jirko. No, to ti teda nedám. Zkaž ti svýmu okresnímu tajemníkovi dožád. Má někdo nějaký živej dotázeček?
2: Režisérka Chytilová.
0: Režisérka Chytilová, no, samozřejmě na tu vzpomínám rád. A rád se s ní kdykoliv setkám. S režisérkou Chytilovou mám spoustu zážitků. Film Dědictví a nebkurva Hoši Gutentag byl prvním z nich. To byl velkolepý zážitek. My jsme se do té doby moc neznali, jenom tak velmi zběžně. A první den, když jsme se potkali při natáčení, tak já jsem říkal, Věro, o vás se říkají takové věci, jako že bijete herce a tak. A vy jste zatím taková srandovní tetka.
3: Kdo vám to říkal?
0: Říkám, mi to nikdo neříkal, se na vás dívám a to tak vypadá.
3: No to je otřesný.
0: A byli jsme kamarádi od prvního dne. A my jsme vždycky po natáčení, jsme tady na Jarošce, naproti hotelu Amfone byla cukrárna. Nevím, jestli tam ještě je. A tam měli spoustu zmrzliny a Věra jí ráda. A tak jsme tam přišli, vždycky bylo vedro, že, tak jsme skončili to natáčení, šli jsme rovnou do té cukrárny a Věra tam přišla k tomu pultu a říká,
3: prosím vás, já bych chtěla jednu ostružinovou, jednu malinovou, jednu borůvkovou, jednu čokoládovou, jednu vanilkovou, jednu stračatelou, jednu oříčkovou.

0: Jednu pistáciovou, jednu už nemáme žádné jiné. No tak to stačí, no. Teď to narovnali na tu mísu, ona to odnesla a já jsem to zaplatil. Ale to by bylo v pořádku, pán má platit dámě, jenomže to, co nastalo, to bylo horší. Ona začala remcat. Ona se do toho ponořila a teď říká, to vůbec není borůvková. To má chuť jak nějaká marmeláda nebo co. To je tak otřesná zmrzlina. Nebo tady ta meruňková, nebo tady ta pistáciová. To jsou hrozný zmrzliny. Čokoládová, ty jak z nějaký náhražky, že? Já jsem říkal, Věro, mě to tak rozčiluje furt to remcání. Já si můžu remcat, kdy budu chtít. Dobře, remci si kdy chceš, jako, ale proč já to musím platit? Aby ses neposral. Říkám, mě to nevadí, že to platí, mě rozčiluje tohle to, proč to furt mám poslouchat, to remcání, to je katastrofa. No to jsem jí nahrál na smeč, ona.
1: A budu si remcat. To je otřesná zmrzlina. Hnusná pistáciová zelená. Vůbec není dobrá ani ta čokoládová, ani ta marmeládová. To je otřesná zmrzlina.
0: Mě to tak uštovalo. Mě vystoupal ten adrenalin takhle do hlavy. Já jsem jim vzal tu mísu s tou zmrzinou a pleskl se mi to na stůl. A ona se proměnila v batole a řekla, mi to připlesknul na stůl. Říkám, ano, připleskl jsem to na stůl. A kup si svoji zmrzlinu. A ona říká, samozřejmě, že si koupím svoji zmrzlinu. A šla k pultu a řekla, prosím vás, jeden kopeček vanilkové. Tak má někdo další nějaký dotaz?
2: Jak se vám žije mezi Pražákama?
0: To je jak v zoologické zahradě. To nádherný, jak kdyby byl bizon mezi volavkama. Mně to přijde, že to je takový dotaz, který může padnout jenom v Brně. Nezlobte se, že ale ta odvěká averze vůči Praze z Brna, která místama je samozřejmě i logicky podepřená, protože Pražáci v mnoha ohledech to Brno samozřejmě v jistém slova smyslu vždycky dokázali nějakým způsobem ošulit. To zase si nebudeme nic nalhávat. Ale ona, ta averze, je větší z Brna, jak z Prahy směrem k Brnu. I když i tam se najdou lidi, já když jsem nastoupil do angažmá, přišel za mnou jeden herec, který mě řekl, to víš, že herectví je trojí. Špatný, dobrý a v Brně. Jo? Já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. Od té doby je nám jasná mezi náma, ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný, jako tuhletu averzi vzájemnou nějak posilovat, přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, vy co tam parkuješ, jsi normální nebo co? Co je ty číšku jedin? Co tam lizeš, čověči, tady to máme výhražený výstřel, odsa je normální, tělozní sandál, jsi normální nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocit, co tady dělá ty? To jsou rád, že vás vidím teda. Ale no ale počkej ty, ale mám ty pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Vidíte, to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přijedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mi nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém. Pane Donutile, máte rád Vysočinu? No, prosím, to je nějaký zážitek z vašich pobytů na Vysočině. No já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo, Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi, oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem, oni tak jako až štkají, oni tak, co pa to děláš tůle? vážní mluva, mi se to hrozně líbí. A byl tam takový pán jeden, hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, prosím vás, nevíte, kde tady bydlí PSV bák? PSV bák? Člověče, tady není nikdo takovýho jména. A to není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle. To je vzácný člověk, jo. To je vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvalt a nechal to jet po velkých, širých rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil u hřbitova a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz.
3: To mě nemůžete udělat.
0: No to vám teda můžeme udělat.
3: Nemůžete mě to udělat.
0: No to vám můžeme udělat.
3: Nemůžete, já žádnej nemám.
0: Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co to máte, to vám snad sebereme, když vy znečišťujete okolí a všecko, to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou samý trubky navařený, jak jste to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě. A on,
3: to mě nemůžete sebrat, teď já na tým jezdím jenom z hospody a do hospody.
0: Zácný lidi tam jsou. Já prostě Vysočinu miluju. Tak, má někdo nějaký živý dotaz, prosím? Chce se někdo, prosím?
4: Jaký byl váš první sexuální zážitek?
0: Já bych to obrátil, ať se trošku zblížíme. A jaký váš? Odpovíte mi na to, nebo jste taky v tom stádiu, jako já, že si nevzpomenete? Já si skutečně nevzpomenu, já bych vám na to odpověděl, i když jsem si vyhradil na začátku právo, že budu odpovídat pouze na to, na co chci. Ale já si nevzpomenu na to, jaký byl můj první sexuální zážitek. Možná je to chyba, že si na to radši ani nechci pamatovat. Ale rozhodně tak by to asi nemělo začínat. Mělo by to asi začínat nějak pěkně a nějak jako učesaně a hezky a to. A to se mě teda nepovedlo, já si pamatuju, že na to nechci moc pamatovat. Jako. No jaký byste měl zážitek? Pochlubte se nám, no.
4: Jaký byl vás druhý sexuální
0: zážitek? Jo, ten druhý, to už bylo lepší. To jsme si, řeknu vám, s Máňou hrozně užili. Ta z toho do dneška žije. Jestli žije, to nevím. Rozměnu nějaký smutný příběh z natáčení, ale s veselým koncem. Jo, tak to vím. To jsme točili s tím Jurajem Hercem, tenkrát u Straku v Hrsti, a tam s náma točil herec, nepamatuju si bohužel jeho jméno, ale to byl nejhubenější herec v historii herectví. Já jsem nikdy hubenějšího člověka neviděl, ten vážil tak 13 kilo. To bylo neskutečně, jak ten byl tenkej, a on tam hrál dlužníka a měl jeden filmovací den. Spousta lidí ho honila jako jeho věřitele a my jsme s Hauserem stáli v takový jámě a on nám skočil do té jámy a my jsme ho měli chytit do náruče. Nečekaně jsme tam jako ho drapli, byli jsme největší věřitele a on nám poprvé do té náruče padnul a ozvalo se. Já jsem říkal, co se vám stalo? A on říkal, to nic, to mě prasklo žebro. Já říkám, no to nemyslíte vážně.
3: To myslím naprosto vážně. Ale z toho si nic nedělejte, já jsem takový papírák, mě se to zase dá dohromady.
0: Tak jsme to jeli po druhý, on zase doběhnul k té jámě, zase nám ho tam hodili, zase ho zvolil. To bylo co?
3: To byly další dvě.
0: To je příšerný, když vy takhle přijete o žebra, čověče.
3: Ne, to je dobrý, já jsem na tohle to zvyklý. Nevšímejte si to.
0: No já jsem to nevydržel, jsem šel za Jurajem Hercem a říkám, ty Juraj, poslouchej, tomu chlapovi praskli už 3 žebra. Kterýmu chlapovi? Říkám, tamhle tomu Hubeňourovi, 3 žebra už má v loji, to takhle nejde, on má jeden filmovací den a on jede bez žeber. On šel za ním a říká, vám praskli žebra?
3: Ne, mě nic neprasklo.
0: No tak vidíš, nic mu neprasklo, pokračujeme. Při dalším jetí se ozvalo a to už jsem nevydržel. Já jsem si říkal, že to snad není možný. Ten chlap odejel s 6 prasklýma žebrama a dostal 175 korun honorář. Co je schopen člověk pro umění obětovat, to jsem do té doby nevěděl. Uznejte, že to je smutná historka s veselým koncem. Tak, další dotaz, prosím, má někdo nějaký?
5: Jestli umíte lyžovat.
0: Jestli umím lyžovat. To jsou samý potěuchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky. Že? Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslí, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni se budou lochčit. Jo? Tak to mě rozčilovalo hrozně. A lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla. A já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili 2 krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam, tam už první den to bylo potupný, protože nás rozdělili. Všechny, že jo. Mě neomylně zařadili do 3. družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus. A sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů. Teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a zval na mě, plužit proboha! Plužit! A já jsem mu rozuměl, zúžit! Zúžit! No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo? A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval Žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dole si představte, končilo zamrzlým potokem a protisvahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přiletěl jako sakala v nejlepší formě. A narval jsem to do toho protisvahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo? A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá! Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo. Musím vzpomenout ještě na jednoho krásného Brňáka, ještě se k tomu lyžování jednou vrátím, kterýho všichni znáte, na Gustava Broma. My jsme s Gustavem Bromem jednou šli po ulicích a Gustav říkal, jestli pak víš, proč je všude tolik hezkých holek. Já jsem říkal, no urodili se, Gustave. A on říkal, no to je jasný, urodili se, ale hlavní důvod je ten, že ty nejšerednější baby jsme si natáhli do baráku. To se vás, dámy, netýká samozřejmě. To se týkalo zahraničních žen, které tady ani nežijou u nás, jo. To takhle Gustav myslel. No. A se vrátím ještě k tomu lyžování. Nedávno mi můj kamarád Karel Wagner vyprávěl jednu krásnou historku, kterou mám hrozně rád, protože se lyžování týká taky, tak vám ji řeknu. Nějací lyžaři, bývalí lyžaři, sportovní lyžaři, kteří to na rozdíl ode mě uměli, se rozhodli, že na Silvestra, když už se dostali do patřičného stavu oduševnělého, že sjedou točité schodiště v pražském Činžáku na lyžích. A tak si vzali starý lyže, připnuli si to k lyžařským botům, že jo, a rozjel to ten první z nich potom schodiště a točitým a sjel to schodiště až do druhého poschodí, kde šla taková babka s uhlím a on tu bábu porazil. No, nestalo se jí nic moc, oni odvezli do nemocnice, kluci rychle vystřízlivěli, že jo. Druhý den nakoupili obrovský kytice, šli do té nemocnice, šli za známým doktorem, říkali, tak co? A on říká, no, kluci, je to dobrý zatím, jo, jako není to nějaký, tohle babka má zlomenou ruku, budete jí muset, no to jí zaplatíme všechno a tak. To je v pořádku. Horší je, my jsme jí museli poslat na vyšetření do blázince, do Bohnic, pač ona nám tvrdí, že ve druhém poschodí jí přejel lyžař. To je s lyžováním taky hodně spojené. Tak. Dáme si jednu živou poslední otázku před přestávkou. Kdo má o ní zájem? Prosím, vyslovte ji.
6: Kadence kulomet samopalů za 28.
0: Pojďte, šoudru, na to vám odpovím větši. Jednoduše. Samopal T28 má kadenci ta a ještě mnohem rychlejší. Děkuji vám, je pauza.
7: S Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste, prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla na Zábrady. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky. Potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
8: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
7: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
8: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
7: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš?
8: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
7: No.
8: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
7: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
8: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
7: No jistě.
8: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
7: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
8: Jo,
7: no. No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nejedlý. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
8: Proč?
7: No to jsem zkoušel.
8: A co?
7: No co?
8: Studená voda nebo
7: ale
8: co?
7: Voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně, a najednou ona se mě zeptala, Pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
8: A co ty na to?
7: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. Už to nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
8: Hele, a co je vzít na lodičky?
7: Lékaře?
8: Ale. Děvčata.
7: Na lodičky, jo. No. Hodně daleko od jezu.
8: Proč?
7: Když chcete veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
8: No dobře, tak lodičky škrtám a dávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
7: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
8: Proč?
7: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
8: A co říkali?
7: Nic, pustili mě sednout.
8: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladý hezký holky.
7: To víš, že ten způsob existuje.
8: No tak.
7: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
8: Tak to ne na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
7: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
8: No zatím ne, ale počkej, ale, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
7: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
8: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
7: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
8: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
7: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
8: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pout.
7: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
8: No.
7: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
8: Proč to nevzal?
7: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě ostatní strašidla bojej.
8: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
7: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
8: Jo.
7: No jistě.
8: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
7: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
8: No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
7: Neříkej, kterou ti připomínám já.
8: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
7: Jak to?
8: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
7: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
8: Ne.
7: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
8: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčat.
7: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
8: Taky ne.
7: Vážení přátelé, vy si možná myslíte, že náš obdiv k mladým děvčatům je něco zvláštního nebo dokonce odsouzeníhodného. Ale je vůbec vědecky probádáno, jaký má být vlastně věkový rozdíl mezi partnery? Odborníci sice někdy tvrdí, že to je 5 až 7 let, ale pravda je přeci úplně někde jinde. Přeci všichni z praxe víme, že mnohdy daleko starší muž po boku mladé ženy omládne, dbá o svůj vzhled, začne si takzvaně barvit peří. Jednoho z takových novomanželů jsem pozval dneska k mikrofonu. Je to novomanžel Václav Stehno, který šel před měsícem do důchodu. Prosím, pane Stehno, pojďte k mikrofonu. Pane Stehno, já vás vítám, vám je 61 let.
9: No.
7: Nedávno jste se ženil.
9: No.
7: Dalo by se tedy říci, že právě vstupujete do života.
9: No.
7: A teď nám prozraďte, kolik let je vaší paní?
9: Tak to se radši neptejte, protože na diskošce je jedna z nejstarších. A právě holky pro její pokročilý věk přezdívají křížal. Jmenuje se Marta, je to už skutečně very old větev.
7: No dobře, a kolik let je tedy vaší Martě křížale?
9: Na hromnice i bude 19.
7: No, to je veliký rozdíl, 19, vám je 61. Máte vůbec nějaké společné zájmy?
9: Jo, disco, a kolečkový brusle.
7: To, to je vyhráno, to vám určitě vydrží na celý život. Můžete nám prozradit, jak jste se s Křížalou Martou seznámili?
9: Normálně, jak jsem říkal, jsme byli na diskošce tančit. Já jsem zrovna šel do záklonu. Prostě měl jsem takzvaně zaděláno na break. Akorát se sunu do mostu a chytli mě plotínky. Tak mi Křížala pomohla do záchranky. Já jsem využil situace, požádal jsem jí o ruku. Já totiž v leže, jo, vypadám ještě líp než normálně.
7: Myslíte?
9: No jasně, potvrdil to i lékař, povídá: pane Stehno, vy byste měl ležet pořád.
7: A pane Stehno, Křížala Marta tedy s nabídkou k sňatku souhlasila i hned?
9: No jasně.
7: Co myslíte, že ji na vás zaujalo?
9: Já bych řekl jednak to, že mám po vojně. A za druhý, že se mnou nebudou problémy.
7: A jak vás přivítali rodiče Marty, tedy stará Křížala, starý Křížal?
9: Normálka.
7: Jo, no já se vás nechci dotknout, ale nezdáste se jim přeci jenom pro jejich dceru poněkud postarší?
9: Jako proč?
7: No jakože už delší dobu cestujete životem na druhou stranu. Že už takzvaně jedete na rezervu.
9: To mě nějak ani nenapadlo. Akorát, když jsme tam byli v neděli na obědě, tak jsem si všiml, že ty rodiče, jo, budou zřejmě nějaký náboženský fanatici.
7: Proč?
9: Protože pořád na mě takhle koukali a furt vykřikovali: Ježišmarja! Pro Krista Pána! Tak abych si pan tátu naklonil na svou stranu, tak jsem mu věnoval Walkmana, nasadil jsem mu sluchátka na tykadla a pustil jsem mu do budky skladbu It was anything that you want, it was anything I can do, just follow me and I send her along with love from me to you. A on chtěl, abych mu to přeložil. Povídám: vole, snad je o rytmus, ne? Já vám řeknu, oni kolikrát tyhle ty starý, i když jsou kolikrát mladý, nám mladým, i když jsme kolikrát starý, vůbec nerozumí. Já bych si dal nejradši pěstí, když si uvědomím, že celý můj starobní důchod a Křížalino stipendium padlo na toho Walkmana a takhle těžký prachy zaučili do skoro 40-letýho dětka.
7: Pane Stehno, to je velice zajímavé vyprávění. Jak dlouho jste vlastně s Křížalou spolu?
9: Drtíme už třetí měsíc.
7: A chcete mít děti?
9: No Křížala by furt chtěla, já ne. Já si nechci zkazit postavu.
7: To je rozumný. Máte nějaké, jako manžele, máte nějaké plány do budoucna?
9: No tak, chtěli bychom si natočit na video všech 22 dílů Rodáku a sehnat bony za 3.
7: Bony za 3, myslíte, že seženete?
9: Jasně.
7: A kdy?
9: Až se vrátí vodáček.
7: Jo, to možná, jo. Pane Stehno, teď taková zásadní otázka. A jak to, že zatímco vaši vrstevníci se pomalu chystají na zasloužený odpočinek, vy zřejmě s něčím takým ale vůbec nepočítáte?
9: Ne. Jestli si mý vrstevníci odpočinek zasloužají, klidně odpočívají. Já nic takového nepotřebuju, protože já se celý život držím přísloví, že mladý Ital přes léto nepracuje a v zimě tančí.
7: No tak... Pane Stehno, já vám děkuji za rozhovor, přeji vám, aby vám to vydrželo. Jedete s manželkou v létě někam na dovolenou?
9: Do Egypta s CKM.
7: Cestovní kanceláří mládeže dokonce, no to je odvážné. A mohu se zeptat, kam cestujete?
9: Do Egypta.
7: Do Egypta. Proč zrovna do Egypta?
9: No, protože Křížala vždycky říká: víš, Vašeku, ty do toho Egypta tak nějak patříš.
7: Tohle nechápu, proč byste tam jako měl patřit?
9: Tak ona mě jako v důvěrných chvílích, jo. Vždycky šeptá: ty moje mumie.
7: Děkuji vám.

0: Než se otevře opona a herci předvedou Cimrmanovu hru, přečtu vám úvodní scénickou poznámku. Čeští cestovatelé stojí v gondole vzducholodi. Nad nimi se dme její břicho a v průhledu je vidět silueta Hradčan.
1: Vážené dámy, vážení pánové, milí Pražané, vážení pánové mecenáši naší výpravy do nitra černého světadílu. V této slavnostní chvíli, kdy se zde na Letenské pláni loučíme s naší otčinou, chtěl bych vám poděkovat za cenné české výrobky, které nám budou platidlem ve směném obchodu s divochy. Děkuji jmenovitě majiteli poutěvých atrakcí panu Kočkovi za krásné zábavné předměty. Dále děkuji zde přítomnému panu továrníku Šrolovi z Broumova za skvělé bavlněné látky. A nemalý dík patří rovněž zde přítomnému panu továrníku Šajnostovi ze Solo Sušice za bednu spolehlivých nevlnoucích zápalek. A hle, tam to vidím paní Karolínu Světlou, Mužákovou, Rozenou Rotovou. Jejíž rodina věnovala naší výpravě takovéto tři bedny hřebíků. A na závěr, přátelé, dovětek. Někteří se našemu podniku vysmívali, jako například praští Němci. Někteří nám dokonce házeli klacky pod nohy, jako například cestovatel Vojta Náprstek, vlastním jménem Fingerhut. A přece se našel mecenáš, který celou expedici financuje a který se dokonce rozhodl sdílet s námi slasti i strasti naší cesty. Je to velký český nižší šlechtic baron Ludvík Úvalský von Úvaly u Prahy.
2: Přátelé, já nemiluji velké řeči. Moje řeč bude prťavá. Já rád dal na tuhle avantýru peníze, poněvadž já nemám hluboko do trezoru. My teď vyletíme do povětří a celý svět bude koukat, co zase Češi jednou provedli. My víme, co děláme. Český národ je prosíravý. A jak říká zde přítomný Josef Václav Sládek, on to samozřejmě říká ve verších, já to řeknu po svém. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!
1: Děkuji panu baronovi. Duchovním pastýřem naší výpravy je bratr Cyril Metoděj.
3: Otec
1: Cyril Metoděj.
3: Ale bratr také.
1: Aha, tak bratr Cyril a otec Metoděj. Poprosím ho.
3: Doktore Žábo, já to řeknu sám. Bratr, otec Cyril Metoděj.
1: Ano, tak také jeho poprosím o pár slov, ale skutečně stručně, bratře, otče Cyrile Metoději. Ať nezmeškáme příznivý vítr.
3: Ano, příznivý vítr, to je to, co si každý z nás ve svém životě přeje. Ale co to je příznivý vítr? A co to je vítr nepříznivý? Často děkujeme osudu, že nás zavál správným směrem, ale pak přijde chvíle prozření a my zjišťujeme, že vítr, který se nám zdál příznivý, byl naopak nepříznivý.
1: Tak děkuji, bratr.
3: Ještě s jednou věcí bych se rád svěřil. Nikdo z nás, kteří jsme na palubě tohoto vzdušného korábu, nemá jistotu, že se z této plavby vrátí.
1: Ano, to je pravda.
3: Je tu však jeden člověk, který má jistotu, že se z této plavby nevrátí. Rozhlížím se okolo sebe a nevidím ho. No jak bych ho také mohl vidět, když jsem to já sám? Zůstanu totiž mezi mouřeniny jako misionář. Když už stojí tato výprava, tak nekřesťanské peníze. Ať má aspoň křesťanský cíl.
1: Ano. Tak děkuju, bratru.
3: Neděkuji. Neděkuji, doktore Žábo. Pro nás Františkány je taková misie radostí. Ano.
1: Takže s tím jste se rozloučili definitivně. Už ho nikdy neuvidíte, ani neuslyšíte. A o poslední slovo prosím našeho pilota, strojníka a kapitána Bohuslava Puchmajera.
4: Tak já bych řekl tak.
5: Těleso vzducholodí je klasika plněná vodíkem. Motor je čtyrtak, 12-válec, větrem chlazený, spodem šťouchaný. Takže válců máme dost. Čili kdyby jeden kiksnul, tak to prakticky nepoznáme, protože to klidně poběží na 11 válců. Můžu samozřejmě kiksnout 2, pak by to běželo na 10 válců. Můžu kiksnout 3. Můžou kiksnout 4.
1: A tak dále, že?
5: Všem upozorňuju, že kdyby kikslo 11. Tak to, ať se na mě nikdo nezlobí, to ten jeden válec prostě neutáhne. No to po mně nikdo nemůže chtít, aby já s tou vzducholodí letěl na jeden válec.
1: Ano, to chápeme.
5: Jsme si nedomluvili. To si ten krám říte sami.
1: Bohoušku, to po tobě nikdo nechce. Přece nepoletíme na jeden válec, to dá rozum.
5: No to bych prosil. Protože ten jeden válec bude mít co dělat jenom s tím, aby pohyboval těma 11 mrtvejma válcema.
1: To je pravda.
6: Mohlo by se v krajním případě stát, že by kikslo všech 12 válců?
1: Co říkáš?
5: No tohle já nemám zapotřebí.
1: Ale Bohoušku, pán se jenom ptá, jenom jako kdyby pán to nemyslí ve zlém, víte, pane, on chce jenom vědět, jestli by se to teoreticky mohlo stát, víš?
5: Ano, tak samo sebou, že by se to teoreticky mohlo stát.
1: Teoreticky by se to mohlo stát.
5: Ale ne u mýho stroje. Teď k nahození motoru. My ho z úsporných důvodů nahodíme, a když vítr bude foukat jiným směrem, než my chceme letět. Jinak plachtíme bezmotorově po větru.
1: Ano, tak děkuji. A děkuji zároveň vám všem, kteří jste se s námi přišli rozloučit a doufáme, že se zase ve zdraví shledáme.
3: Ano, moji bratři doufají ve shledání, zatímco já naopak doufám, že už vás nikdy neuvidím. Neboť, jak už jsem...
1: A teď řekl... uvolněte lana a zvolejme naše vzduchoplavecké kam?
7: Nahoru!
1: Kam?
7: Nahoru!
1: Kam?

0: Podívej, doktore Žábo, jak jsou ti lidé dole, všichni maličcí. Takhle nějak nás asi vidí Bůh.
1: Ano, ano. Pane barone von Uvaly u Prahy, právě přilétáme Uvaly u Prahy.
2: Ano.
1: Vidím váš zámeček a z parku nám mávají. Vypadá to, že se všichni Uvalané seběhli, aby se s vámi rozloučili. Jejich celá horda.
2: To není žádná horda, to je moje rodina. Manželka, tchán, tchyně, bratři, sestry, strýcové, tety, moje děti, jejich děti.
3: Šťastnou cestu, muži!
4: Šťastnou cestu, děti!
2: Přivezu drobátka moje, ženuško, tatínku, maminko a všichni ostatní naschledanou. Jak je krásné mít svou rodinu takhle hluboko pod sebou. S Bohem, moji drazí, dlouho se neuvidíme. Alespoň doufám. Bylo by libo trochu hudby z mého gramofonu, panstvo. Teď už vám to můžu prosradit. Víte, proč já vám nastrkal takový peníze do týhle bláznivý Luftreise? No, abych si od nich odfrknul.
1: Nelíbí se mi, že letíme na východ.
2: Poslyšte, doktore Žábo, já jsem znal nějakýho inženýra Pulce. Nejste vy jeho otec?
1: Ne,
2: ne?
1: Můj syn je taky Žába.
2: Otec Žába, dítě Žába, to jsou dneska věci.
1: Bohoušku, pořád letíme na východ, není čas nahodit motor a zamířit na jih.
5: Klid, doktore, pořád stoupáme a nahoře by měl foukat severák.
2: A teď bych vám, přátelé, spustil jednu lahůdku od Fridricha Smetany.
1: O, pozdě.
2: Píseň česká. Zpívá to smíchaný pěvecký sbor Hlahol.
1: Později, pane barone, později. Pojďte, přátelé, uděláme si briefing.
5: No, už mi taky vyhládlo. Já přinesu pánev a natlakuju vařit.
1: Ale bohoušku, briefing není jídlo. To je označení, kterého užíval můj britský kolega Livingstone pro krátkou a stručnou poradu.
0: Dovol, doktore Žábo, abych úvodem našeho briefingu řekl několik slov. Přátelé, jistě všichni cítíme, že jsou věci mezi nebem a zemí, které člověk pouhým rozumem není s to pojmout.
1: To jsem ti chtěl říct, bratře, otče, ty nejsi briefingový typ. Čili takhle, pokud bude briefing, ty mlč, ano? Tak, přátelé, stručně neboli briefly. Brzy se odstaneme mezi lidožravci. Jak se k ním chovat? Tak především je třeba zjistit, v kterou denní dobu lidožrout obědvá. A jednáme s ním zásadně po jídle. Nikdy na lačno. A taky dávat si pozor na jazyk. Vyhýbat se takovým těm hloupým úslovím, jako že je tady někdo pečený, vařený.
6: Ale že je někdo nemastný, neslaný, to by se snad dalo použít. No, to by je od té konzumace spíš odradilo.
1: Stále máme briefing.
5: Nebo říct před nima, kdyby se rozkrájel, to by byl taky pěkný šrumec, co?
1: Jistě, takové řeči je mu jenom rozdráždě.
2: Hezká česká fráze je taky, stojíš jako zařezaný. Ja.
1: Ještě to tak, pane barone, takové řeči stály už řadu cestovatelů život. Další věc, při obchodování s lidožravci uvaluje embargo na nože, vidličky, ale i hrnce, kvedlačky a hlavně sirky.
5: A co struhadla?
1: Ne.
5: Nebo mlejnek na maso.
1: V žádném případě to jsou nápady tohle. Tak, má někdo ještě nějaký dotaz? Pokud ne, končím briefing.
0: Tak.
1: Bratři,
0: evangeliu svatého Matouše se praví. Zasaď dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaď špatný strom, i jeho ovoce bude špatné.
1: Ježišmarja.
0: A já se táži, co je mým posláním na této cestě? Zasadit strom. Je správné, abych já, sadař boží, zahajoval svou misijní činnost v zahradě ďáblově.
1: Cyrile, prosím tě, co chceš říct?
0: No, jestli musíme zrovna mezi lidožravce. Mně by se líp misionařilo mezi normálníma černochama.
1: To je možné, ale mecenáš naší výpravy na lidožravcích trvá, víte, pane barone.
2: No ano, já chci nebezpečí. Když už jsem od rodiny, ať si ušiju adrenalin. Já o tom potom vydám knihu Český baron mezi lidožravci.
1: Bohoušku, mapa mi říká, že bychom měli trochu opravit kurz. My teď míříme někam k Turecku.
5: Tak já to nahodím. Tady je startovací lano. Je to lano trojmužný, tak za to vemte, až dám povel, tak pořádně zaberete. Jo, hlejte, jestli si chcete něco říct, tak radši teď, než to naskočí, protože pak už se nedomluvíte.
1: Tak přátelé, dokud se slyšíme, chce někdo něco, kromě bratra Cyrila, chce někdo něco důležitého říci? Pan baron?
7: No já bych možná...
1: No?
7: A z jakého oboru by to mělo být?
1: Ale to je jedno, hlavně, aby to bylo něco důležitého.
7: Důležitého říkáte? Hm?
1: No, tak jestli nic nemáte...
7: No ale počkejte, nespěchejte. To nejde takhle zofor. Jo. Už vím. Říkal jsem vám, že baron Ringhofer má telefon.
1: Bohoušku, můžem.
7: To je šikovná věcička. On má natažený dráty ze Zmíchova až do Štiřína.
5: Moment. Otvírám přívod paliva. Nacucávám karburátor. Uvolňuju škrtící klapku. A pozor. Start.
7: Jsem taky uvažoval, že si pořídím takovej telefon.
5: Je studenej, takže znovu nacucávám. A pozor, start! Teď je nejen studenej, ale asi přechlastanej. Takže nenacucávám a pozor, start!
7: Ale pak jsem si řekl, jaký strašný peníze by mě to stálo, kdyby každej z tými obrovský rodiny někam telefonoval.
5: Tak, moment, puste to. Čím by to mohlo být?
1: Palivo tam jde.
5: Jinak by se to nepřechlastalo. Klínovej řemen neprokluzuje, to by to ani neblaflo.
1: Bohoušku, stále letíme na Turecko.
5: Všem otázka je, jestli ten švuňk byl dost silný. Bylo 12 válců je 12 válců.
1: Hele, pořád nás to nese nesprávným směrem.
5: Taky by to mohla být slabá jiskra.
1: Ty, Bohoušku, podívej. Kdyby se nám taková věc stala s automobilem, tak ty se můžeš klidně posadit do škarpy a třeba hodinku nad tím špekulovat. Protože ten automobil stojí. Ale tady, zatímco ty uvažuješ, ta vzducholoď letí.
5: No jo, to magneto asi hází slabou jiskru.
1: Ten vítr výší každou vteřinou unáší dál a dál pryč od toho směru, kam my chceme.
5: To bude tou slabou jiskrou.
1: Tak já nevím, Bohušku, jestli mě vnímáš.
5: Ale vnímám to, víš, že vnímám. Ale čím víc mi do toho budeš kecat, tím díl ta oprava potrvá.
1: Turecko, co jsem říkal, prosím.
0: Turecko, jedinečná příležitost k misijní práci. Turci, zahoďte Korán, čtěte Bibli. Je obrázková.
8: Já tě píchnu do kuby.
5: Tak jsem sešteloval to magneto a zkusíme to znovu.
8: Pánové, připravte se! Motor! Start!
1: Rozbijeme tábor. Tady je ale teploučko.
7: Mohli bychom se chvíli opalovat a pustit si k tomu z gramofonu ten smíchaný sbor Hlahol.
1: Opalovat se můžeme, pane barone, ale obávám se, že na Hlahol není ta pravá chvíle. Lidé žravci si našeho příletu určitě všimli. Pojďte, uděláme si briefing. Tak, pánové, přistáli jsme přímo v srdci Černé Afriky, proslavené cestami velikého Livingstona. Ten tu nalezl svůj druhý domov. O zdejších domorodcích prohlásil, mám je rád jako své vlastní děti. V těchto místech se hovoří jazykem Babaru. Tomuto jazyku se tady Cyril kvůli své misijní práci naučil, no. Takže tlumočníka máme. Cyril, jak se třeba řekne dobrý den?
0: Vatapanyumba.
1: Vatapanyumba.
0: Ano, ale když chcete...
9: A jej, za zády cestovatelů se objevili dva ozbrojení divoši.
0: Když chcete pozdravit zvlášť srdečně, zopakujete to druhé slovo. Vatapanyumbanyumba.
1: Vatapanyumbanyumba.
0: No výborně.
1: A jak se řekne s Bohem?
0: Tak oni bohů mají hodně, čili neříkají s Bohem, ale s Bohama. A to se řekne ašamodla.
1: Ašamodla.
0: No ano, i výslovnost máte dobrou.
1: No a oni budou chtít taky hlavně vědět, s kým mají jednat. Čili jak se řekne, toto je náš náčelník.
0: Hi, och, kondom.
5: A jak jsou ty lidožravci tady ozbrojení? Mají pušky třeba?
1: Ne, třeba nože nebo oštěpy. Cyrile, jak se řekne, když mě nezabijete, dostanete dary.
0: Jo, pane doktore, podmiňovací věty. Ty oni vůbec neznají. Oni to vyjádří souřadnými větami. Něco jako v českých příslovích. Tam také neříkáme, když budeš mládí zanošit, budeš muset na stará kolena žebrat. Ne, řekneme prostě mladí ležáci, staří žebráci.
1: Bratře, otče, blbče, dědo, a je. Řekni mu, že když mě nepodřízne, dostane dary.
0: No, no, to by se snad nejstručněji dalo vyjádřit, nepodřízneš, zbohatneš.
1: Tak už to vyjádři.
0: Ňum krva al bachra chop.
1: Achavaj, achavaj.
0: Ukažte, ukažte. Chtějí ukázat dary.
1: Dary. Tak, divoši, podívejte se, co jsme vám přivezli až z Prahy. A teď do toho takhle foukněte. Zeptej se jich, jak se jmenujou.
0: Hula, hula. Uma karta, kh.
1: Uko. Lele. Ty, Uku a Lele, když vy nám pomůžete, dostanete hřebíky.
0: Bu halafa nu dolo kikuri.
1: A pestré látky.
0: Ua bofara.
1: Uje kondom.
0: Poradí se s náčelníkem.
1: Pánové, naše první setkání s lidožravci to bylo fiasko. Zatímco jeden má nůž pod krkem, druhý vykládá o souřadných větách a ostatní se opalují.
7: No, doktore, jak víte, já jsem prosíravý, ale oni přišli.
1: Chyba byla, že děláme briefing mezi lidožravci a ani jeden z nás nemá zbraň.
5: Elika, vám nebylo divný, že jsou bílí, že to nejsou černoši?
1: Ano, je to veliká, veliká vzácnost. Už Livingstone se o nich zmiňuje, ale znal je pouze z doslechu. Nikdy je neviděl.
0: Takže to nejsou černoši?
1: Jsou to černoši. Ale jsou to černoši albíni.
10: Ty šurum šurum kondom kch.
6: Říkají, že přivezli náčelníka.
10: Och kondom, papula mázdra kch.
6: Jejich náčelník se jmenuje Líná huba.
10: Ucho bacha tabu kch.
6: Ale nerad to slyší.
10: Bacha papula mázdra, bala pecha nuda kch.
6: A proto mu neříkají Líná huba, ale Holé neštěstí. Já jim řeknu, že náš náčelník je tady doktor Žába.
10: Och kondom, šaman kvák.
1: Ty, Cyrile, takovouhle zdlouhavou debatou přes tlumočníka bychom tu strávili leta. Zeptej se jich, jestli se nechtějí naučit česky.
10: Guma, čeko blábolak.
5: Brrrr.
6: Ne, pozor, brr znamená ano.
1: Výborně, tak se do toho pust, Cyrile. My se zatím pokusíme najít pramen Nilu. Pojďte, pánové.
10: Mládenci, tak nejdřív probereme vyňatá slova po bl. Opakujte po mně. Meldo blábola k. By býti obyčej.
11: By býti obyčej.
1: Tak co, lidožravci? Jak jste daleko s výukou češtiny?
12: Ahoj, kluci!
1: Ale.
10: Jaká byla voda?
12: No. Vy dobře umyli mídlem hmyz? Myš, lemíš, myslivec, litomyš.
1: No teda, klobouk dolů, vy mluvíte česky jako...
12: Jako když pičem mrzká.
1: No, to se tady Cyril vycajchnoval. Mimochodem, kde je?
10: Cyril odešel.
1: A kdy se vrátí?
12: Až se jaro vrátí, o, to bude ráj, zelenat se bude celý širý kraj.
10: Luka budou vonět,
11: stromy budou kvést, a z křivány hůruru do nebe se nést. Josef Václav Sládek, kl!